0: jak to tam bylo vlastně s tím palestinským obyvatelstvem, jak je to dneska a tak dál. Myslím si, že ten pořad bude pro vás velmi zajímavý. No, budu pokračovat. Podle návrhu té rezoluce, ta, kterou britský deník získal, tak by ta organizace měla právo získávat veřejný majetek v Gaze bezplatně. Čili krádež, klasická krádež. No, takže návrh té rezoluce, který je označen jako citlivý, ale neutajovaný, tak obsahuje ustanovení poskytující imunitu před zatčením, zadržením nebo soudním řízením před soudy nebo jinými orgány v Gaze. To znamená, že v podstatě bez krádež, veřejná krádež, beztrestně. Takže údajně Rada bezpečnosti OSN pověřila Radu míru dohledem nad zprávou Gazy do 31. prosince toho příštího roku. A ochrana by se vztahovala na všechny členy Rady míru, její správní přidruženou organizaci, úřad vysokého představitele OHR, vedený bulharským diplomatem Nikolem Mladenovem. No, já si myslím, že ty velké státy se k tomu nepřidruží a vědí dobře proč, protože tohle jako, to už by bylo jako vrcholná nespravedlnost vůči těm Palestincům. Další zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že Trumpovo NATO je fraška a vede ho klaun. Zase z amerického tisku. A říká se Trumpu cirkus NATO, našeho nečekaného hrdinu v Erdoganovi, zatímco vzestup Turecka signalizuje novou éru a zároveň ostré pokárání Netanyahova, který se vymknul. Může existovat něco absurdnějšího než nedávná návštěva generálního tajemníka NATO v Bílém domě? Trapná prezentace Marka Rutteho o tom, jak úžasným tatínkem je Donald Trump pro svobodný svět, byla železobetonovým potvrzením toho, že hlavní úlohou šéfa NATO je být poníženým patolizálem amerického prezidenta. Tradice sahající až ke vzniku této obranné organizace, kterou však Trump posunul na zcela novou úroveň. Tento komický nizozemský pochlebovač, který má měněno Rutte, nikoho neoklamal, když vyskočil ze svého místa a zamířil k tabulím s grafy vytištěnými na obrovských deskách. S tímto nápadem zjevně přišel Trump a Rutte neměl jinou možnost, než se na celé fresce podílet, aby zapůsobil na přítomné novináře. Trump je totiž natolik uvízlý v 80. letech, kdy korporace používají při prezentaci velké plakáty, že si myslel, že budou stejně účinné i při demonstraci toho, jak zásadně proměnil alianci a její členy. Takže pravdou ovšem je to, že stejně jako téměř všechno Trumpova tvrzení o sobě samém a svých úspěších bylo i toto nepravdivé. Ve skutečnosti nebylo na to na celé své dějiny nikdy rozdělnější než během Trumpova druhého funkčního období. Starý model, v němž Spojené státy alianci vedou jako západoafrický diktátor ozdobený vulgárními zlatými epoletami, je totiž zastaralý a nefunkční. Macron, Starmer i Merz prokázali zřetelnou odolnost vůči Trumpovým diktátům a iránské fiasko to jenom potvrdilo. Dokonce i drobná italská premiérka Meloniová, myška u Trumpových nohou, všem ukázala, jak tvrdohlavý Trump dokáže vytvářit tvář nedostatku pochlebování ze strany evropských lídrů, když nedávno prostřednictvím sociálních sítí ukázal, jak se nad něj může ponížit poté, co údajně v uvozovkách prosila o společnou fotografii, ona to popřela tehdy. Pojďme na další zprávu, kterou tady ještě máme. To jsou takové dosti smutné zprávy. Je tady zpráva další o přízraku nad Nevadou. Supertajná stíhačka Spojených států 6. generace se objevila, může to být zřejmě kopií takzvaného Číňana, čili čínské verze, a natočilo se to v oblasti 51, area 51. A takže dokonce závěr minulého týdne zveřejnil Project Fear informace o objevení záhadného letounu, jehož obrys označili odborníci za nápadně připomínající americkou stíhačku 6. generace F-47. Takže je to tedy, nebo objevilo se to na tajné základně Groom Lake, známější tedy pod krycím názvem Area 51, kde už tedy po let a po desetiletí probíhají různé provozní zkoušky nejutajovanějších produktů amerického leteckého průmyslu, tam byly létající talíře a podobné věci. Tak, takže to je tato záležitost. Půjdeme dále. Dostaneme se do košíku nazvaného Iránský konflikt. Tady tentokrát není mnoho zpráv, protože chvilku, jak si tam byl klid zbraní, abych tak řekl, první zpráva hovoří, to je z amerického Moon of Alabama, válka proti Iránu, Izrael a sám Trump brání řešení konfliktu. A říká se v ní, jednání mezi Spojenými státy a Iránskou islámskou republikou, jak bylo dohodnuto v jejich memorandum o porozumění, se odklánějí od kurzu. Existují dvě hlavní síly, které hrozí dohodu zhatit. Jedním z nich je velmi předvídatelné Izrael, který dělá vše proto, aby jednání sabotoval. Memorandum o porozumění vyjadřuje konec bojů v Libanonu a ústup izraelských sil z libanonského území. A zatímco Izrael po tlaku Spojených států o víkendu přestal bojovat, tak jeho představitelé uvedli, že jejich jednotky nebudou ustupovat. Dnes izraelské jednotky zaútočily na libanonské civilisty, kteří čistili silnici v Nabatý. Poté zaútočila armáda izraelská na civilní obranné síly, které se snaží pomoci zraněným během prvního úderu. Irán, USA, katarští a pakistánští mediátoři se o víkendu dohodli na zřízení pozorovatelské skupiny, která by takovým incidentům zabránila. Irán bude požadovat, aby Spojené státy v tomto případě zasáhly. Jinak podnikne vlastní opatření, která by mohla opět zablokovat Hormuzský průliv. To druhou silou, která narušuje jednání, jsou samotné Spojené státy, píše Moon of Alabama. První ustanovení toho memoranda zavazuje obě strany, aby se zdržely vzájemných hrozeb. A zatímco jednání v sobotu a neděli probíhala, tak americký prezident Donald Trump pohrozil iránským vyjednavačům smrtí. To byla samozřejmě nesmyslnost, ale muselo se to brát vážně. Takže přímé jednání mezi delegacemi USA a Iránu byla okamžitě zastavena. Méně efektivní nepřímé rozhovory s pomocí prostředníků z Kataru a Pakistánu pokračovaly. Představte si, vážení posluchači, že budete někde u jednání a teď vám tam někdo řekne, že prostě pokud nebudete akceptovat podmínky té protistrany, takže vás na cestě domů zabijou. Můžete se představit takové jednání. No tak to jsou jednání, jak to dneska na té americké straně probíhá. Ta iránská strana uvedla, že Spojené státy souhlasily s uvolněním iránských prostředků, které byly drženy pod sankcemi, a Spojené státy také na 60 dní zrušily sankce na prodej iránské ropy a obě opatření jsou jen úvodem, vlastně takovým předpokladem Iránu pro další jednání. Takže tady Spojené státy prostřednictvím Trumpa a Vance tvrdí, že Irán souhlasil s použitím těch nezmrazených peněz nebo rozmrazených peněz, tedy k nákupu amerických zemědělských produktů. Také tvrdil, že Irán pozval tu Mezinárodní komisi pro tu jadernou energii, aby zkontroloval všechny jeho jaderné programy. Irán oba tyto body odmítl. Memorandum porozumění stanoví, že Irán bude moci své uvolněné prostředky používat podle svého uvážení. A dále uvádí, že žádná jednání a dohody o jaderných otázkách neproběhnou, dokud nebudou splněny jiné podmínky. Takže USA tak falešně tvrdí body, které jsou přímo v rozporu s dohodou, kterou sami podepsali. Takže takhle to dneska prostě funguje. Tak, pojďme na další
1: Jsem
0: zprávu.
1: zpět.
0: A
1: Tak,
0: tak
1: můžeme.
0: 3-2 můžeme.
1: Ano. Trump opět hrozí, že Irán přestane existovat. Včerejšek byl tedy na Blízkém východě opět ve znamení útoků mezi Iránem a USA. Zatímco Irán útočil na americké cíle v Bahrajnu a Kuvajtu, USA cílili zejména na iránská skladiště raket a dronů. Trump, jako již tolikrát předtím, opět pohrozil, že nechá Irán srovnat se zemí. Vzájemné útoky nyní spíše eskalují a lze očekávat, že budou pokračovat tedy i přes dnešní den. To nám asi aktuality ukáží. Trump totiž v sobotu pohrozil, že Irán vymaže z povrchu země poté, co americké síly zahájily údery na zemi kvůli jejímu porušení 60-denního memoranda o porozumění a příměří. Cituji. Je velmi pravděpodobné, že se nikdy nenaučí. nevím co, uvedl Trump a poznamenal, že íránské raketové sklady a pobřežní radarové

0: zpráva, že Irán chce pokračovat v modelu Severní Koreje. Co to bude znamenat? Je to bomba z Teheránu, nemáme jinou možnost, než získat jaderné zbraně. Takže Trump je tady k tomu v podstatě dožené. Pak si ještě získají raketu, kterou dostřeje do Spojených států. A v tu ráno se Spojené státy sklidní, tak jako se sklidnili najednou, jako ze Severní Koreou nejsou žádné problémy. Jo, protože už je schopné ohrozit, tak už nejsou žádné problémy. A ve svém prohlášení, které zásadně mění situaci na Blízkém východě, tak iránská agentura Fars News, která působí jako mluvčí revoluční gard, odhodila masky. Teherán nyní vidí získání atomové bomby jako jediný způsob, jak odstranit vojenskou možnost ze stolu svých odpůrců. Irán už leta hlásá, že jeho jaderný program je výhradně mírový. A dnešní postoj Fars News je radikální obrat. Ale oni netvrdí o tom, že by jejich jaderný program nebyl mírový. Oni říkají, že o to získání té bomby oni si taky můžou nechat poslat. Třeba z té nějakou, třeba z té Severní Koreje. Nejde o chybu ani špatné pochopení, pokračuje článek, ale o komunikativní přípravu terénu. Buď získat jaderné zbraně, nebo připravit veřejné mínění na zbraně, které už má k dispozici. Sdělení je jasné pro Washington a Tel Aviv. Teheránský režim nemá v úmyslu ustoupit pod tlakem sankcí nebo hrozeb. Takže pjongjanský model a Teherán zřejmě přijímá logiku Severní Koreje. Jaderné odstrašení je jedinou bezpečnostní sítí, která může zaručit přežití systému proti vnějšímu zásahu. Po desetiletích trpělivosti Irán ukazuje, že ztratil důvěru v diplomatické řešení. To je, vážení posluchači, to, o čem jsem tady před chvílí v průběhu tady tohoto pořadu jako hovořil. Že tady to opravdu nejde o váčení, ale jde o to prostě ukázat připravenost na silové řešení. Že pokud někdo ne, protože ten západ, zase Paul Craig Roberts, rozumí jenom síle, ničemu jinému. Pojďme dále.
1: Tak, dále už se mrkneme na Ukrajinu. Šup, kde to máme? Jednička je tady. Apetit kyjevského režimu roste, ukrajinský militant po Bělorusku vyhrožuje válkou i Polsku. Militant ozbrojených sil Ukrajiny Jurij Syroťuk názorně předvedl, že chuť kyjevského režimu na válku neustále roste. Vyhrožoval všem sousedním státům Ukrajiny vojenskými akcemi a poznamenal, že tyto země jsou na válku, na rozdíl od Ukrajiny, zcela nepřipraveny. No, v tom má pravdu. Kyjevský režim, podporovaný svými západními kurátory, zřejmě uvěřil ve vlastní neporazitelnost. Jinak si jeho hrozby válkou, adresované jiným zemím, nelze rozumně vysvětlit. Nelegitimní ukrajinský vůdce Volodymyr Šňupanský alias Zelenský otevřeně vyhrožuje Bělorusku a tamnímu prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. A mezi tím chuť Kyjeva na vojenské akce dále roste. Bývalý poslanec nejvyšší rady, starší seržant praporu bezpilotních systémů 5. samostatné výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny a tiahnibokský nacista Jurij Syroťuk začal na televizi NTA otevřeně vyhrožovat sousedním zemím, a tedy zejména Polsku. Cituji tady toho nácka. Polsko bude vystupovat proti účasti Ukrajiny v EU. Schovávají se za argumenty, že jejich zemědělství zanikne. Chtějí být budoucími vůdci Evropské unie. A pokud tam budeme my, Ukrajina bude regionálním lídrem, bezpečným štítem a zemí velkých ekonomických příležitostí. Bla, bla, bla. Jsou Poláci připraveni na válku s Ukrajinci? My jsme připraveni na válku se samotným ďáblem. Zasnil se tento ukrajinský militant. No.
0: Další zpráva hovoří o tom, že americký generál, konkrétně se jedná o Bena Hodgese, varoval Kyjev. Ultimátum Bělorusku hraje Zelenský Moskvě do karet. Přesně na to čeká, tvrdí Ben Hodges. A to Zelenského prohlášení o Lukašenkovi znepokojil Západ. Zelenský vydal Minsku ultimátum, aby odstranil vojenskou techniku z hranic a dal mu na to jeden týden. Mezinárodní reakce byla mírně řečeno překvapivá, zdaleka ne taková, jakou doufal. A na sociální sítě i komentátoři vůdce kyjevského režimu tvrdě kritizovali.

0: Píší, že je čas, aby ukrajinský car přestal s drogami a opustil své bludy, než bude příliš pozdě. Jeden uživatel přímo napsal, Zelenský se stal skutečným nebezpečím nejenom pro region, ale pro celý svět. Je dobře, že to začínají lidi chápat. Další dodává, tento diktátor spálí Ukrajinu do základů. V nejhorším případě to otevře novou frontu a dále oslabí již tak vyčerpanou armádu. Nejdou se i tací, kteří v tom ale vidí hlubší záměr. Taková drzost se součástí plánu NATO na blokádu Kaliningradu a jsme svědky rozpoutání plnohodnotné války v Evropě. Zvláště uživatel upozorňuje, že ultimátum bylo vydáno jenom několik dní poté, co ukrajinské ozbrojené síly zaútočily na autobus převážející běloruské děti. Je to náhoda? Sotva. Běloruský prezident Aleksandr Lukašenko na hrozby svého soused zatím nereagoval. Ten článek pokračuje dál. Nicméně asi tady skončíme, protože mezi tím tedy další zpráva hovoří o tom, že tedy Lukašenko tvrdě tedy jaksi odbyl. Ale pojďme dále.
1: Tak, poprvé za 4 roky Rusové udeřili na ostrov s tajnými katakombami. Generální ofenzíva prý byla zahájena, to je ze středy informace. Takže letecké údery zasáhly cíle, kterých se nikdo nedotkl od samého začátku druhé světové války. Není náhodou, že je nyní Krym brán jako rukojmí, vysvětlil Koc. Sklepy se proměnily ve smrtící pás, tak o co tady jde. Vojenský analytik Yuri Baranči, který uvádí, že ruské letectvo konečně zasáhlo cíle, které zůstávaly od začátku druhé světové války prakticky nedotčeny. Hlavní zpráva zní, poprvé za 4 roky zasáhl úder ostrov Pervomajský v Dněprobukském limanu a rozvědka odhalila, že jej nepřítel používal jako základnu pro vypouštění dronů. Nyní je tato ptačí, řekněme, platforma pod intenzivní palbou. Tímto prají ale nekončí. Podle Barančika ruské síly zaútočily také na 3 nákladní lodě poblíž Oděsy a zdá se, že protilodní kampaň se stává systematickou, nikoliv jednorázovou akcí. Bylo zasaženo rovněž několik ropných skladů v Záporožské oblasti. Tak, Sergej Lebeděv, koordinátor Mykolajského podzemí, přidává další podrobnosti a podle něj se na ostrově Pervomajský nacházejí tajné katakomby, z nichž některé jsou propojeny s námořními komunikacemi. Za sovětské éry sloužilo toto místo k zásobování námořnictva. Po začátku konfliktu se pak ostrov proslavil jako výcvikové středisko námořních diverzantů. Tak to by asi mohlo stačit.
0: Další zpráva hovoří o pokračujícím ruském postupu na Sumy, to je ze severu, s tím, že Rusové obsadí Ivanskoje, dostali postupu 11 kilometrů, rozebrali ukrajinskou obranu a blíží se k velkému městskému centru. A na mysli mají tedy Sumy samozřejmě. A tady ty ruské jednotky dosáhly pozorovné úspěchu, a jsou tedy vlastně už jenom 11 kilometrů od města, stejnojmenného města, tedy podle toho kraje, to znamená od Sumy. A tady se podařilo prorazit jednu z těch hlavních obranných linií ukrajinských sil na severu na té oblasti Sumy, a to bylo na řece Olešnia. A ty ruské jednotky rozložily ukrajinskou obranu a zcela obsadili tu osadu Ivoljanskoje, která se nachází na obou březích dotyčné řeky. A dobytím osady Rusové získali značnou kontrolu nad oblastí a připravili si cestu pro další postupy. Takže pojďme dál asi.
1: No, dále je zase souhrnná zpráva, koukám, SVO aktuálně. Je to z 25. ze čtvrtka, Rusové, který vzali to Ivolžanské, tady zase Usum, a tlačí na Orechov a Geraně odřízli plyn celému zbrojnímu kolosu Kyjeva. Závody Motor Sič a Záporož Stal stojí a zůstaly bez šťávy. Během tedy aktivního postupu převzaly jednotky 30. motostřeleckého pluku, 30. 4. a 4. 44. armádního sboru skupiny vojsk Sever kontrolu nad tou obcí i Volžansko je. Takže to už jste říkal, obec se nachází na břehu řeky Olešina 25 km od Sum, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ořechovský úsek. V této oblasti armáda Ruské federace zintenzivnila útočné operace a taktické údery, narušující tak nepřátelskou logistiku. Soustavně se také pracovalo na vyhledávání a ničení míst montáže a startu bezpilotních prostředků OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, rozmístění jednotek, skladů munice a parkovišť techniky. Dále Slaviansk, Borová, Kupiansk, údery Geraňů na plynovou infrastrukturu. Takže Geraň zasáhl plynovou distribuční stanici poblíž obce Lucerna v severním okraji Záporoží ve Volňanském okrese, což je 30 km od oblastního centra, píše váleční zpravodaj Aleksandr Koc. Cíl prý nebyl náhodný. Tato plynová distribuční stanice zásobovala plynem průmyslný klastr části Záporoží kontrolované Kyjevem, tedy fabriky jako je Motor Sich, Záporožstál, Záporož Transformátor, závod Omelčenko a desítky menších podniků přeorientovaných na v úvozovkách obranou výrobu. Na tomto uzlu Rusové pracovali již v březnu roku 2025. Požár tehdy zuřil 3 dny. Nyní šlo o přesný úder na potrubí, tedy hlavní vedení stále stojí, ale odběratel zmizel. No tak to je nějaký divný překlad, tak to teda nevím. Hlavní vedení stále stojí, ale odběratel, asi nějaká ta odběrná větev, asi takhle to myšleno, no tak nevím.
0: Je tady až podivem, jak ta Ukrajina byla industrializovaná. To má ještě z té doby toho Sovětského svazu, ale podívejte se, co tam je v průmyslu podniků. A to byly kvalitní podniky, včetně třeba výroby letadel Antonov a tak dál. To je až neuvěřitelné, co to tam ještě zůstalo. Když se podíváte teďka, co všechno teď je bombardované, ničené, to je opravdu jako až podivem. Pojďme na další zprávu. Bombardování bojovou skupinou Vostok, čili východ Záporoží, ukrajinské pozice byly rozdrceny raketou Tornado, respektive raketou systému těch raketometů Tornado S tedy. A tam ta skupina Vostok ta zničila budovy, které sloužily jako centra soustředí ukrajinských vojáků v záporožské oblasti a jako startovní a kontrolní body teda těch bezpilotníků. A tady vlastně tam byla zpráva týdne, tam byly těžké ztráty pro Kyjev. Ta činnost té skupiny Vostok, tak byla tam vlastně se zaměřila na 2 motorizované ukrajinské brigády, 2 útočné brigády, 5 výsadkových útočních brigád, 3 pluky, 1 námořní brigádu ukrajinských ozbrojených sil. A ztráty ukrajinských sil v oblasti odpovědnosti té skupiny Vostok tak jsou významné. Více než 3155 mrtvých a raněných vojáků, 16 obrněných vozidel zničeno, 55 dopravních, 6 polních děl, samozřejmě nabití strategické převahy a tak dále a tak dále. Takže vidíte, že to postupuje dále a tam vlastně ta skupina Vostok, čili východ, je jednou z hlavních operačních formací na Ukrajině a ta její odpovědnost, ta se soustředí hlavně teda na sektory záporožské oblasti, na Záporoží a na části Doněcké oblasti. Takže tolik asi ve stručnosti k této zprávě. Pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme. Bitva u Konstantinovky prý skončila. Rusové město dobili a následuje tedy pak směr Slaviansk-Kramatorsk. Ultimátum pro zbývající ukrajinské vojáky. Buď se vzdáte, nebo budete vyhlazeni. Ruská federace tedy oznámila, že město Konstantinovka je pod její plnou kontrolou. Ruské síly obsadily celkem 172 výškových budov, zatímco jen za posledních 24 hodin bylo zabito asi 70 ukrajinských vojáků. Zpráva je ze včerejška. Tak, Rusové požádali zbývající ukrajinské vojáky, kteří se skrývají v různých místech ve městě, aby se vzdali, jinak budou vyhlazeni. Přeživší Ukrajinci byli zaznamenáni v ranních hodinách, jak opouští město v bídném snavu a snaží se dostat na sever a setkat se s ukrajinskými jednotkami. Město, které se nachází 55 kilometrů daleko, tedy severně od Doněcku, se nachází klíčové železniční tam uzel zásobující ukrajinské síly v oblasti Kramatorsk-Slaviansk. Bylo poznamenáno, že další dopravní uzel pro Ukrajince v Limanu bude brzy také ztracen. Tak, postupuje se, postupuje.
0: Další zpráva hovoří o takzvané krvavé chybě syrského provedené na rozkaz Pentagonu, kdy syrský vrhl do pevnosti 10 000 zálohu a ruské útoky v zápětí rozdrtily, takže plán Spojených států se zhroutil. A to, byla to 10 000 brigáda na taková ta na hašení těch požárů, a to byla taková poslední elitní záloha. A ty územní ztráty těch banderovců neustále narůstají a protože ten syrský není schopen zastavit ten tlak. A jednak u nedostatku lidí, techniky, zbraní, což se jako poměrně divím, ale je to zřejmě i jako otázka taktiky. A tady prostě teď nedávno jsem viděl, asi 2 dny zpátky, nějaké informace, a to bylo ze západu, že ty ztráty Ukrajinců, že dneska činí asi 2,5 milionu mrtvých a raněných. To je šílené číslo. 2,5 milionu. Takže tady shodou okolností,
1: 2,5 milionu.
0: tady, no to je hrozné. A tady dokonce i novináři BBC informují o přítomnosti ruských jednotek ve všech částech té Konstantinovky. To se týká samozřejmě také té Konstantinovky. A ty Britové navíc uvedli, že naše diverzní a průzkumné skupiny vstoupily, teda míněno ruské, tedy na severní okraj Alexejevo Družkovky, zřejmě za účelem průzkumu a s cílem odříznout Družkovku. No tak tohle bylo rozbité a potom už tedy, pokud vím, ta Konstantinovka už byla snad celá dokonce obsazená. Takže syrský tam podle tedy návodu ze západu tam vrhnul teda do toho 10 000 vojáků té brigády a ty byly zničeny tedy. Takže takto, no. Je to hrozné, jak tam prostě tam ty lidi nemají vůbec žádnou životnost.
1: Tak, tak,
0: Vojáci.
1: no. A uvádí se, že i ruské jednotky mají vlastně největší ztráty 30 až 50 kilometrů od vlastně frontové linie, že dostávají drony, že ano. Tak, jdeme se kouknout ale na Kyjev. Štiplavý chemický zápach v Kyjevě. Vybuchl tam prý bunkr a na severu probíhala Kyjeva tedy evakuace. Připravuje se nový útok s názvem Pavučina. Takže zasažená oblast zahrnuje tajné objekty a podzemní bunkry. Zelenský oznámil novou operaci k donucení Moskvy k míru. Tak co se za jeho slovy skrývá? Pozdě tedy večer 25. června, to bylo ve čtvrtek, otřásly Kyjevem silné výbuchy a podle předběžných informací byl zasažený jeden z největších pozemních bunkrů se zbraněmi a municí, které tedy byly narychlo dopraveny do Kyjeva bezprostředně po uzavření dohody na summitu G7 o dodávkách obohaceného uranu z Británie. To už je jiná věc. Dobrá odpověď za moskevskou ropnou rafinérii, tedy poškozenou Asadovod. Měli bychom to dělat častěji a hlouběji. Tak toto komentuje tedy vojenský analytik Jurij Barančik. Tak, co se tady píše o té nové sabotáži? Přichází nová sabotáž. Volodymyr Šňupanský, tedy Zelenský, již oznámil novou operaci proti Rusku s cílem tedy ukončit válku. Ujistil, že potrvá tato akce 40 dní a jejím řízením pověřil šéfa SBU Jevhena Chmaru. Příznačné je, že den předtím byly zveřejněny úryvky z rozhovoru s úřadujícím velitelem speciálního operačního centra a SBUčka, tedy speciální ukrajinské služby, s volacím znakem Sokrates. Ten otevřeně prohlásil, že Kyjev se připravuje zopakovat loňskou operaci Pavučina a dokonce ji překonat. Situace dále na Krymu se rovněž zhoršuje. Po kolapsu v zásobování pohonnými hmotami se nepřítel pokusil uvrhnout poloostrov do energetické paralýzy a mnoho měst přišlo na hodinový režim dodávek elektřiny a výpadky zasáhly dokonce i přímořské letovisko Jalta. Tak.
0: Já tady mám z toho koše ještě jednu dodatečnou zprávu, kterou jsem nestačil odeslat. A to je také zajímavá. Ta hovoří o tom, že ukrajinský ex-velvyslanec veřejně vyzývá, aby byl zničen ropovod v Bělorusku, čímž vlastně by se riskovalo, že bude odřezány dodávky paliva Slovensku k nám do republiky a Maďarsku. A tady se říká v té zprávě, že už se tedy Evropanům začínají otevírat postupně jako oči, jako z pohledu na Ukrajinu, ale že to trvá prostě neuvěřitelně dlouho a že to je pomalé. Například v Polsku říkají, že po více než 30 letech zjistili, že v nezávislé, jako míněno republice, takzvaně, jak oni si říkají, nezáležné, a vládnou Benderovci, to objevili po 30 letech, kde se objevují hrdinové UPA, kteří zabili 100 tisíce lidí v průběhu druhé světové války. A ještě si nevšimli toho, že panák v úloze prezidenta tak se začal často vyhrožovat napadením sousedních zemí. A stejný postoj mají i mnozí další benderovci na Ukrajině. A dokonce i z těch, kde teda ta výzva, ten vojenský útok na sousední zemi zní dost neuvěřitelně, ba nemožně, vojenský útočit na Bělorusko, tak už vyzývají i ukrajinští diplomaté. Že to je bývalý, tedy ten diplomat a bývalý mimořádný splnomocnění velvyslanec z Ukrajiny právě v Běloruské republice. Jmenuje se tedy Roman Bezsmrtný. Tak to je v rozhovoru s moderátorem programu Studio Západ Antonem Borkovským. Takže prostě vidíte, co se jako děje. A oni chtějí, tam je vůbec otázka, kolik těch lidí, toto nejsou ani Slované, tady bude ta otázka, kolik z nich jsou Chazaři původem. A bude jich tam asi hodně. Nebo těch potomků, těch Chazarů, bude jich tam asi hodně, protože tohle opravdu jako už je jako někde mimo. Pojďme dále na další koš.
1: Evropa, gejropa, jdem se kouknout na gejropu, dobře, dobře, dobře, tu máme 5-1. Náhle prý z Maďarska, Péter Maďar oznámil referendum, to prý změní osud celé Evropy. Maďarsko tedy uspořádá právně závazné referendum o členství Ukrajiny v Evropské unii, pokud Kyjev úspěšně dokončí jednání s Bruselem. Uvedl to tedy maďarský premiér Péter Maďar a dal jasně najevo, že cesta Ukrajiny do Unie nebude pro Budapešť záviset pouze na evropských institucích. No, maďarský politik při rozhovoru s novináři v Bruselu uvedl, že Maďarsko nepřijímá myšlenku, že by Ukrajina byla do Evropy protlačena nebo z Unie, že ano, zrychlenou cestou, zatímco jiné země čekaly na členství to dlouhé roky. Cituji, pokud se Ukrajině v určitém okamžiku podaří dokončit jednání, bude o této otázce uspořádáno konečné právně závazné referendum, ale nebude to pozítří, uvedl maďarský premiér. To je prý podstata maďarského poselství. Budapešť již neudržuje úplnou blokádu jako dříve, ale zároveň nesouhlasí s tím, aby bylo ukrajinské členství považováno za politické rozhodnutí, které musí být dokončeno ve zrychleném řízení. Nebo ono taky zajímá, jak záleží zase, jaká bude mediální masírka, že ano, když by teda se něco jako konalo to referendum, tak jaká masírka mediální bude předtím? Vzpomeňte si, jaká tady byla masírka při protiústavním rozdělení Československé republiky, jaká tady byla masírka při vstupu do Evropské unie, pro nás, jaká tady byla masírka ohledně NATO a další. Takže vzpomínejte, dámy a pánové.
0: No, faktem je to, že se lidé v Maďarsku nechali až překvapivě ovlivnit teď před těma posledníma volbama. To jako je pravda v každém případě. Takže ještě udělal jednou mohou, to udělal po druhé. No, další zpráva hovoří o titulcích zahraničních médií ze dne 21. června. Píše se tam cirkus z Bruselu. Lidi Evropské unie se perou, kdo první zavolá Putinovi. Dále se tam hovoří o nejnovějších ukrajinských selháních, o kolapsu Německa, úřady přiznávají, že prohráli a tak dále, a tak dále. Velmi zajímavé, tady na obrázku jsou Financial Times, The Sun, Daily Mirror, Daily Mail, Daily Express, The Guardian a některé další. Takže Brusel zruší spor o právo jednat s Kremlem jako první. V Kyjevě skončil neúspěchem další ambiciozní vojenský program a v Německu policie bije na poplach kvůli krizi pořádku. Úřady přiznávají, že prohráli. Takže cirkus v Bruselu, neobratná diplomacie v Evropské unii přerostla ve veřejnou roztržku kvůli iniciativám ke kontaktům s Kremlem, jak uváděl Figaro, francouzský. V Bruselu několik lídrů současně předložilo vlastní návrhy na dialog s Ruskem, avšak nikdo neměl jasný mandát ani společnou strategii, což vedlo ke vzájemným výčitkám. Zpráva publikace vykresluje karikaturu evropští politici, jako by soutěžili o to, kdo bude působit důležitěji, přičemž každý sní o tom, že bude tím prvním, kdo zavolá Vladimíru Putinovi. Odhalení, že předseda Evropské rady Antonio Costa údajně prostřednictvím svého poradce vedl tajná jednání s Kremlem, vyvolalo vlnu nevole u Emmanuela Macrona a dalších lídrů. A ten nizozemský premiér se podle publikace rozhodl usilovat o schůzku s Putinem v naději, že ho přinutí vrátit se k jednacímu stolu. Pobaltské státy jako obvykle zaujaly tvrdý postoj a postavili se proti kontaktům bez předem dohodnutých podmínek. Mezitím se estonská premiérka Kalasová, tak expremiérka, pokusila zajistit si roli hlavní vyjednavačky. Tak ta je hloupá, že z toho nikdy jednat nebude. To už to řekli jako jednou, i to řekli už jednou, možná i dokonce víckrát, že ta na to nemá. To se nikdo bavit nebude. Ale výsledkem je, jak poznamenal Figaro, že i pragmatická myšlenka vytvoření komunikačních kanálů s Moskvou se proměnila v bruselský cirkus směs marněvosti a taktických kalkulací, která dialog spíše diskredituje, než aby jej budovala. Víte, já si tady neumím představit jednu věc, jak oni mají manýr jako ten Trump. Oni s někým chtějí jednat a za 5 minut mu vyhrožujou, pak zase chtějí jednat, pak mu zase vyhrožujou. Jako kdo si myslí, že s ním za takový podmínek bude jednat? Tak opravdu nevím tedy. Pojďme dále.
1: Ale se koukneme do Finska a je velice zajímavý rozhovor, dámy a pánové. Jaderné zbraně ve Finsku jsou jen bluf, který má zakrýt plány na ještě nebezpečnější agresi proti Ruské federaci. No, takže hovořil o tom v rozhovoru pro server Ukrajina.ru finský politolog a obhájce lidských práv Johan Beckman. To je ten Beckman, asi teda, nevím, jak se to čte finsky. Tak, ten na obrázku. Finský parlament tedy zrušil zákaz dovozu a skladování jaderných zbraní v zemi, který platil téměř 40 let. Oficiálně Helsinki zdůvodňují své rozhodnutí nutností zajistit obranu v nepředvídatelné operační situaci. Všichni odborníci se přitom shodují na tom, že zbraně hromadného ničení mohou být rozmístěny na nejvýš ve vzdálenosti 300 km od Petrohradu. V případě zahájení vojenských operací, a to i při použití konvenčních zbraní, se stanou cíly tedy s nejvyšší prioritou. Takže Johane, o jakých zbraních? Ale on to tady rozporuje, že říká, že tady je důležité něco jiného. Pojďme se na to kouknout. Finové, kde jsme to tady měli? Tady bylo o laboratořích. Jo, je tady. To je důležité. Biolaboratoře, dámy a pánové. Tady ještě zopakuji, že je to priorita Evropské unie a NATO v jejich agresi proti Rusku. Tyto plány chtějí zakrýt za diskuzemi o rozmístění jaderných raket ve Finsku. A dotaz byl, nepodařilo se jim umístit tyto laboratoře na Ukrajině? A proto se rozhodli přesunout je teď do Finska? A Johan k tomu říká, tyto laboratoře jsou všude. Na Ukrajině, v dalších zemích společenství nezávislých států i ve Finsku. Ve Finsku se dokonce konají cvičení související s použitím biologických zbraní. A dotaz zněl, znamená to tedy, že Západ se nevzdal svých plánů, o nich jsme spolu už mnohokrát mluvili? Že chce na území Ruska vypustit nějaký virus, který by vedl ke smrti lidí a přitom by se agresivita Západu nedala nijak dokázat? A pan tedy Beckman k tomu říká, samozřejmě, vlastně smrt lidí není v tomto případě nutná. Existují různé druhy biologických zbraní. Nemusí se vymyslet ani nová morová epidemie. která bude zabíjet všechny bez rozdílu. Stačí, že jakákoliv velká epidemie je schopná podkopat bojeschopnost ozbrojených sil, ochromit systém státní správy a demoralizovat společnost. Sami chápete, že když jsou lidé nemocní, nemohou normálně žít, pracovat a ani bojovat. To je právě ta tichá zbraň pro tichou agresi. No, rozhovor je ještě delší a velice zajímavý. Kiril Kurbatov to sepsal, tak to je super. A Gerčošová Jana to PhD přeložila z ruštiny a upravila, takže super.
0: Další zpráva je z Polska. Hovoří o politických souboji, o politickém souboji nebo o politických soubojích v Polsku. A říká se tam více než dvě desetiletí, byla polská politika definována střetem dvou hlavních sil. K polovině roku 2026 vstoupila konfrontace do fáze soužití mezi tuskou vládou a prezidentem Karolem Nawrockým, což paralyzuje mnoho reform a udržuje vysokou polarizaci. Vláda se snaží napravit dopady reform strany PiS, to bylo Právo a spravedlnost, v souladu s rozhodnutím Evropské unie, ale prezidentské veto a odpor soudců proti tomu ten proces brzdí. A to má dopad na přístup k evropským fondům a na mezinárodní obraz Polska. PiS obvinuje Tuska z politických čistek a pomsty, každopádně situace podněcuje konflikt mezi oběma stranami a rozpory, které brání rychlému včasnému vyřešení vnitřních problémů země. Ta zahraniční politika je v těchto případech stejně pomalá problematická a evropská, která občanská platforma zdůrazňuje euroatlantickou integraci, pomoc Ukrajině a posilování obrany v NATO. PiS a prezident Nawrocki zaujímají euroskeptičtější postoj, kritizují bruselský diktát a zdůrazňují národní suverenitu. A jednotlivé evropské iniciativy, například týkající se zákona o digitálních službách nebo obranných fondech, byly vetovány, což vyvolalo nové spory. Samozřejmě třeba brát v úvahu názory samotných Poláků a jejich zájmy. Takže tolik tedy. Samozřejmě Tusková koalice tam měla liberalizaci té velmi přísné legislativy, která se týká potratu a tak dále, tak dále. Protože proti ním byla celá ta strana PiS a to už jsou potom marginálie tady v tom celkovém. Pojďme dále.
1: Tak, cílem EU je evropský superstát. Jo, počkat, tady vám to přepnu obrázkem, abyste to měli, abyste si to spojili. Téměř všechny evropské elity, no spíš elity a velká část běžných Evropanů mají komplex uspokojení se současným stavem a nadřazenosti nad ostatními národy. Tyto lidé tedy stále považují Evropu za lídra moderního světa, ne Evropskou unii. Chytraušové, musíte psát správně. Tak, toto přesvědčení nevzniklo jen z 500 leté, tedy dominance Evropy v globální politice, ale i z relativně úspěšného projektu vytvoření Evropské unie. Ta vznikla bez hranic a třeba je uznat, že jde o významný úspěch sociálního konstruktu, no takže asi inženýrství je to zo slovenčiny. Tak, sjednocenou Evropu nejprve tvořili lidé kalibru de Gaulle, Willyho Brandta a Olafa Palmeho. To byli lídři, kteří si pamatovali druhou světovou válku a pamatovali si velmi dobře. A kteří poznali cenu války a chápali hodnotu vztahu s Ruskem, chápali cenu vojenského konfliktu s naší zemí a chápali, co si nemohou už dovolit. A teď je tady nějaká citace, nebo je to tady zvýrazněno. A nahradila je mladá, samolibá generace, vychovaná tedy na bohatých univerzitách, ve vybíraných restauracích nebo výběrových a na diskotékách. Generace hyperprosperující, která nikdy necítila střelný prach, která viděla válku jen v televizi anebo na počítačových monitorech. A navíc nepoznávající historii, pevně přesvědčená jen o tom, že vytvořila nejlepší možný model v Evropě s nejprogresivnějšími hodnotovými systémy nebo hodnotovým systémem. Přesvědčení o své ideologické soběstačnosti, tito lidé věří, že teď musí upřednostnit svoji Evropu před Ruskem. No a je to tady rozepisováno, jak se nám tady utahují šrouby do toho digitálního koncentráku, že ano, zase tam máme CBDC, digitální identita a další související, teď chtějí vlastně omezit, že jo, internet nebo sociální sítě od 16. Nakonec to bude pro všechny na digitální pás, takže si to uvědomte. Ale ta kobyla už chcípe a jenom kope. Musíme to přečkat a postavit se na odpor. Vzpomenu proti Evropské unii a proti migrační politice, imigrační politice. V Německu zakázaný chorvatsko-německý film Citizen Vigilant, tedy něco jako občanský mstitel. Doporučuji vám ho, dneska jsem ho dokoukal, je to s titulky českými, najdete to Citizen Vigilant. Docela zajímavý pohled na řešení migrační otázky.
0: Tady u toho je důležitá jedna věc, když tady vzpomínáme De Gaulle, Branta, Olafa Palmeho a další, tak oni to viděli jako spojení nebo svaz států, národních států. Ale to, co se dneska děje, je to, že ty národní státy mají být zrušeny, národy také, má to být promícháno s dovezenými emigranty, udělána z toho nová světlehnědá rasa s průměrným IQ 90, podle teda Kudnohové Kalergiho, a toto je zásadní rozdíl, plus šup do NVO s tím, o čem tady byla řeč. Chápete, či toto je zásadní rozdíl, či tohle je úplný, to je úplný pravý opak toho, o čem tedy snili a do jisté míry se na čem i zpočátku pracovali lidé typu De Gaulle, Willyho Brandta a dalších. Toto je důležité si uvědomit, to je zásadní rozdíl. Zásadní rozdíl. Pojďme na další zprávu, kterou tady máme, a ta je také složitá. Benešovy dekrety ze Slovenska jsou opět na stole. Maďar s Ficem se dohodli na zřízení pracovní skupiny. Já nevím, na čem ta pracovní skupina, já chápu, že nechce to Maďara poslat jako rovnou do háje, ale na čem, já když slyším, že bude tam pracovní skupina, nevím, na čem chce pracovat ta skupina. Já se totiž obávám jedné věci a já to říkám opakovaně, tady nám nejde o nějaké hlouposti, tady nám jde o stát. My tady zítra nemusíme mít vůbec stát. Slováci budou velké Uhry, horní Uhry, a my budeme rozparcovaní mezi Německo a Rakousko, pač jsme limitrofní země. A ty, když se dochází ke změnám, buď po válce, nebo při nějakých velkých politických otřesech, tak jednou vzniknou a po druhé zase mohou zaniknout. Nemáme garantované hranice nikým. Toto je velmi důležité si uvědomit. I Československo bylo limitrofní stát, jako zbytková země po pádu Rakouska-Uherska. Ale, a to je důležité, my jsme byli jako poměrně velký útvar, jak říkával kdysi prezident Masaryk, jsme jako rybí kost, máme dlouhé hranice, špatně se to brání a tak dál, ale jsme jako rybí kost, která se zapíchne v kruku každému, kdo by to chtěl to Československo polknout. Teď jsme to rozdělili na kusy, které už se polknout dají. A i když bychom byli limitrofní stát jako Československo, tady jediná rozumná šance, jak to vyřešit, je znovu se spojit, a to tak, že včera. Na nic ne, toto je jedna z hlavních úloh, kterou bychom měli, na které by se měl pracovat. Protože jinak za chvilku se nám stane, že my tady přijdeme o stát, nás tady rozdělí. Podívejte se, Česká republika, už není Česká republika, jsme Čechy, Čechia, čili jsme vlastně, už máme název regionu, který bude jenom někam připojen. Podívejte se na dresy našich reprezentantů, nejenom ve fotbale, ale také třeba atletů. Ta červená, jak má všichni bývala, a je tam černá. Proč tam máme černou? Ještě, když tam bude u toho žlutý lem, tak je to barva německé vlajky. Chápete to? My tam jdeme krůček po krůčku a ten lidé pořád nic nevidí. Toto je vážný problém. Toto je vážný problém, my to nevidíme, takže a v momentě, jak jsme tam, pokud na Slovensku jako Maďarovi povolí, tak se do toho dostanou, tak nám to rozlomí úplně a pak už půjde jenom to dorazit tady. A tady vidíte, že to jsou koordinované kroky. Nedávno tady byla ta akce v tom Brně a teď je to na Slovensku, potom přijde další akce tady. Vzpomeňte si na mě. Tohle jako je opravdu, to je složité a tento stát je ohrožen víc než kdy jindy. Také nebyl ještě. Také nebyl. Ani do toho Hitlera ne. Další zpráva hovoří o tom, že Finsko bojuje s nezaměstnaností poté, co přijal euro, zavedl sankce na Rusko a tak dál. Takže teďka finský trh práce zažívá největší otřes za poslední čtvrtstoletí. Tam je míra nezaměstnosti v květnu vyskočila na nejvyšší 300 od roku 1998. Severská země se potýká s dlouhodobou ekonomickou stagnací, ztrátou exportních trhů a struktura se strukturálními problémy. Podle části ekonomů a analytiků nese hlavní vinu přijetí eura, to není žádný div, to je normálka, a svazující legislativa Evropské unie, to je to též. Jiní poukazují na celkově slabou výkonnost hospodářství, vysoké úrokové sazby. Tam podle nejnovějších údajů Finského statistického úřadu tak vzrostla v květnu míra nezaměstnanosti osob ve věku 15 až 74 let na 12,7%, což představuje nejvyšší hodnotu od května 1998. Počet nezaměstnaných dosáhl 376 tisíc, což je o 68 tisíc více než před rokem. A ten vývoj potvrdil dlouhodobě špatnou situaci na finském trhu práce, který se prohlubuje už několik let. A bohužel, jak si tím tomu teďka tím oddělením tomu dali, tam je i oddělení přes hranice a tak dál, není tam teďka možný normální styk, včetně teda toho kanálu, který to Finsko spojuje s mořem, takže tady to Finsko ztratilo obchodní politickou suverenitu, přišlo o obchod s východem a ty přijaté neoliberální ekonomické linie prosazované anglosaskými finančními oligarchiemi vedou k zadlužení státu, k politice úspor, k privatizaci státního majetku a předávání přírodních zdrojů velkým západním korporacím. Nás to nepřekvapuje, my teď máme velmi dobře. Podívejte se na Ukrajině, tam to také, to, co na území, které zatím ještě nebylo obsazeno Rusy, tak tam to probíhá také veselé. Takže tady říká ten autor, Finsko potřebuje obrovskou změnu a zmínil potřebu suverenity a míru. A tu suverenitu tu nemůže samozřejmě najít v Evropské unii, právě naopak. A země by podle jeho názoru měla dát stopku válečné politice a vystoupit z Evropské unie a NATO. Máme vzor, víme kde. Pojďme, ona to upozorňovala tady třeba český ekonom Lukáš Kovanda a tak dál. Pojďme dále.
1: Tak, dobře, dobře, kterou
0: On,
1: zprávu?
0: 5-8.
1: Uj, tak to jsem trošku prošvih, 5-8 máme hír. Tak, fiasko náboru Bundeswehru, mladí Němci armádu odmítají. No, co jsem zvědavý, jak se budou bránit migraci. Tak, teď byla tam právo šarí a tam byla diskuze panelová, teď jsem tady na to koukal. A samozřejmě tam řekl Němcům, jednou vás přečíslíme a tahle země bude naše. Tak, německý plán tedy obnovy armády narazil na nečekaně tvrdou realitu. Z téměř 300 tisíc oslovených mladých lidí přijalo nabídku služby jen, a už sedíte, držte se, 530 zájemců. Německo tedy v posledních letech zásadně změnilo svůj pohled na obranu státu. Země, která po desetiletí sázela na omezené ozbrojené síly a postupné snižování vojenských kapacit, dnes pod tlakem zhoršující se bezpečnostní situace v Evropě usiluje o vybudování jedné z nejsilnějších armád na kontinentu. Jenže první výsledky nového systému náboru ukazují, že politické ambice a společenská realita se od sebe výrazně vzdalují. Tak to tady nebudeme číst, to už jsme četli. Takže německá vláda přitom neřeší pouze běžné doplnění stavů. Bundeswehr potřebuje podle současných plánů výrazně narůst. Aktivní armáda má během příští let vzrůst přibližně ze 186 tisíc vojáků zhruba na 260 tisíc. Současně se mají výrazně posílit i zálohy. Tento požadavek vychází nejen z německých strategických plánů, ale také z nových aliančních cílů NATO, které požadují výrazně vyšší připravenost evropských armád. No, nějak se nám to vrací 90 let zpátky, no.
0: Já tady mám další ještě zprávu, která je velmi, velmi zajímavá. Slyšte dobře, vážení posluchači. Dochází ke zvratu událostí. Evropa uznala nezákonnost Zelenského prezidentství. Ještě jednou, Evropa uznala nezákonnost Zelenského prezidentství. Je to oficiální prohlášení soudu. A nejde o to, že on přesluhuje. Jde o to, že on se stal nelegálně prezidentem. Evropský soudní, nebo Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že odvolání předsedy Ústavního soudu Ukrajiny bylo nezákonné. Případ Ševčuk, to je on, ten předseda Ústavního soudu bývalý, proti Ukrajině vyústil v odsuzující rozsudek vůči Zelenskému. Dne 25. června tohoto roku, čili teďka v tomto týdnu, vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek ve věci Ševčuk proti Ukrajině. A ten podle tohoto výkladu fakticky prohlásil prezidentství Volodymyra Zelenského v Evropě za nezákonné. A podrobné vysvětlení. Evropský soud pro lidská práva shledal porušení práva na spravedlivý proces v souvislosti s odvoláním Oleksandra Ševčuka z funkce předsedy Ústavního soudu Ukrajiny v roce 2019. Soudci, kteří formovali a podporovali obvinění proti Ševčukovi, stejně jako rozhodnutí o jeho odvolání, porušili podle závěru Evropského soudu zásadu objektivní nestrannosti. Soud nařídil Ukrajině vyplatit Ševčukovi odškodné ve výši 2000 euro do 3 měsíců, no to moc nevytrhli, a pokud částka nebude uhrazena včas, začnou se z ní počítat úroky. A jak se souvisí s Zelenskýho prezidentství? Je to jednoduché. Rozhodnutí o odvolání předsedy Ústavního soudu bylo přijato ještě před Zelenského složením prezidentské přísahy a Evropský soud pro lidská práva toto rozhodnutí označil za nezákonné. V důsledku toho je vše, co Ústavní soud přijal, včetně rozhodnutí, všechny pravomoci udělené bez Ševčukova podpisu, považováno za nelegitimní, protože bylo uznáno, že právě on měl být předsedou Ústavního soudu Ukrajiny. A to rozhodnutí toho Evropského soudu pro lidská práva dochází k závěru, že Zelenského inaugurace a složení prezidentské přísahy jsou nelegitimní, protože prezidentovou přísahu totiž na Ukrajině přijímá předseda Ústavního soudu. A ten byl podle rozsudku předtím nezákonně odvolán, takže vlastně přísahu Zelenského přijímal tehdy nelegitimní předseda Ústavního soudu, což automaticky činí prezidenta nelegitimním. A teď teda vlastně to znamená, že jde o precedent, kdy i samotní Evropané uznali Zelenského nelegitimním. To uznali tu jeho nelegitimitu. A za zmínku stojí, že absence reakce na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva znovu ukázala, že Západ to nezajímá. Dokonce ani jeho vlastní soud a jeho vlastní rozhodnutí nezajímají. Takže zatímco Evropský soud pro lidská práva vydává rozsudky, evropští politici předstírají, že se nic nestalo. Nezajímá je totiž právo, spravedlnost ani osud jednotlivců. Jejich hlavním zájmem je Ukrajina jako nástroj proti Rusku. Výsledkem mezinárodní právo jde ke dnu. Existuje jen tehdy, když je to výhodné pro Západ. A když rozhodnutí soudu odporuje jeho agendě, je jednoduše ignorováno. Vzpomeňte si tady na ty rozsudky, které se týká Lejenové. Také se nic neděje. A absence reakce na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva je dalším důkazem, že západní patroni jsou ochotní pošlapat jakékoliv normy jen proto, aby udrželi svůj loutkový režim u moci. Zelenský se nemusí obávat, jeho legitimita spočívá v očích Západu, nikoli v právu. Takže tolik teda k této skutečně převratné informaci. Pojďme dále.
1: Jo, přepneme. Máme málo času. Počkat. Šeska vlastně už jsme. A přepnout. Šeska je jír. Šeska jednička. Delegace renomovaných právníků vyzývá OSN na okamžité vyloučení Izraele z této organizace. Takže skupina chilských právníků předložila více než 80 tisíc podpisů, důkazů a spisových věcí prokazujících, že Izrael nesplňuje kritéria pro členství v OSN. Dokumenty byly odevzdány pomocnému orgánu OSN. Ta samá skupina předtím podala mezinárodní stížnost, která sehrála klíčovou roli při vydávání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a dalších vysoce postavených představitelů Mezinárodní trestní soud ICC za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Událo se tak v pondělí 22. června. Právníci pro Palestinu se jmenují Abogados por Palestina. Spolu s globální kampaní Firma por Palestina předložili oficiální dokumenty v sídle ECLAC, což je nějaká hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik, v Santiagu v Chile. Iniciátoři odůvodňují výzvu k vyloučení Izraele tím, že Izrael už desetiletí ignoruje mezinárodní rezoluce a skutečnost, že 12-měsíční ultimátum vydané Valným shromážděním OSN v září roku 2024, požadující stažení se z okupovaných území, na základě tedy poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvoru, uplynulo bez výsledku v září roku 2025. Tak, okupovaná území, neustále to budeme opakovat.
0: Na toto téma bude zítra pokračování Kompasu, takže se mají diváci na co těšit. Další zpráva, tímto na ně zvu, hovoří o tom, že podle komise OSN Izrael úmyslně cílil na palestinské děti a zabíjel, páchal tím genocidu. Izraelské úřady bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v pásmu Gazy dopustili genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném západním břehu Jordánu míněno válečných zločinů. Dnes to podle agentury Reuters uvedla Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael, která zveřejnila novou zprávu zabývající se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamas. A přibližně 30% obětí pásmu Gazy byly podle této zprávy děti. Izraelská komise při OSN v Ženevě zprávu označila za pomlouvačnou lež a vytkla jí, že ignoruje brutální taktiku Hamasu. No, takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále, že čas je málo.
1: Jdeme dále. Šup Iránškova svět postaví si prý vojenskou základnu v Antarktidě. Teherán odmítl mezinárodní smlouvu a hlásí spoluvlastnická práva na ledový kontinent. Antarktida, který se nečekaně ocitla v centru globální geopolitické šachovnice. Teherán otevřeně zpochybňuje její mezinárodní status a oznamuje plány tedy na vojenskou přítomnost. Zatímco nezávislí analytici znovu přivádějí na světlo nejtemnější záhady zmrzlého kontinentu. No, jestliže se mají stát samozřejmě jedním křídlem globálního prediktoru, že ano, který bude vlastně spravovat i tu Evropu, tady i s islamistickou, tak zkrátka musí být do toho zataženy a nikdo jim v tom nebrání, protože globální síly to podporují a je to jejich vlastně cíl. No, tak se nám to potvrzuje.
0: Je tam vidět ten nárůst teďka jejich na tu nadnárodní úroveň teďka díky tomu konfliktu, který byl do jisté míry jedním z cílů, aby jim to pomohlo nahoru na nohy. Já také o tom zítra budu hovořit. Teď na to ten prostor jako není. Další zpráva hovoří o tom, že nám rezignoval britský premiér Starmer. V pondělí oznámil svou rezignaci po necelých 2 letech ve funkci. Tady nebudu ani tam nějaké to, co říkal nebo neříkal. Faktem je to, že je teď by měl být nástupcem jakýsi Burnham, starosta Velkého Manchesteru. Ten jako už od roku 2017 oznámil, že se uchází o vedení liberalistické strany. Tehdy varoval, že strana má poslední šanci na změnu, takže už se uvidí. Jako má silnou podporu. Mnoho lidí ho považuje za lídra, který dokáže vést zemi. Teď je otázka kam a uvědomíme si, že i oni mají nad sebou. Zatím tam měl Rothschildy, uvidíme, jako budou mít dál, jestli on je schopen vůbec jako někoho někam vést, jo, díky okolnostem. Uvidíme, pojďme dále.
1: Já jsem viděl ty ovace a
0: No jo, tak
1: to je
0: jako.
1: jak když sledujou fotbal, no nevím. No, v průmyslovém městě Ras Laffan došlo k mohutné explozi v největším zařízení na zpracování zemního plynu v Kataru. Oficiální informace o obětech zatím chybí, hovoří se o mnoha zraněných. Příslušné úřady však dosud nevydaly podrobné prohlášení o příčinách exploze. S tím, že ten Ras Falan je jedním z největších energetických center na světě a zároveň nejdůležitějším katarským zařízením pro výrobu a export zkapalněného zemního plynu, tedy LNG. Nuž, prý ten výbuch bylo slyšet až v Bahrajnu, se zde uvádí. A zpráva je z pondělí, takže se to možná stalo v noci z neděle na pondělí. Asi můžeme dále.
0: Další zpráva hovoří jenom v krátkosti. Izraelské jednotky nasazené v Somalilandu, tak jsou v tajné misi. Somaliland je část Somálska, která je odtržená. Izrael tam nasadil malou skupinu sil. To odtržené území uznal, tedy jako stát. A tady podle vládní představitele somálského pro Middle East, čili pro Střední východ, to je ten organizace Middle East Eye, jako oko tedy, takže ten říká podle našich zpravodajských zpráv, izraelská armáda vybírá izraelské vojáky afrického původu, zejména Etiopany, aby na sebe neupozorňovala a aby se lépe začlenila do místní komunity, takže se snaží tedy tam, odsud vyvíjet nějakou činnost. Do toho Somalilandu poslal asi 50 vojáků tedy. Takže tam jako provádí nějaké takzvané bezpečnostní operace, takže uvidíme jako jinak tedy ten Izrael je přímo zapojen do výcviku armády a policie v tom otevřeném regionu. Pojďme dál.
1: Venezuela, další věc. Obrazy apokalypsy z Venezuely. Budovy se zřítily jako hrací karty nebo domeček z hracích karet. Strach je teď ze 100 000 nebo tisíců mrtvých. USA se vzpamatovávají nad osudem přátelské vlády Rodriguezové. Venezuela je tedy od půlky týdne v chaosu, protože dvojité zemětřesení, první o síle 7,2 a druhé o 7,5 desetin stupně Richterovy škály, doslova srovnalo Caracas se zemí. Zatímco první zpráva hovořily o 32 mrtvých a 700 zraněných, avšak všichni si myslí, že ve skutečnosti těch mrtvých i zraněných budou tisíce. Budovy se zřítily jako papír. Letiště pak na hlavním městě bylo zasaženo a prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová přiznala, že vládne v zájmu USA a vyhlásila ve Venezuele výjimečný stav. Naši i záchranáři už tam vyrazili, kynologové a další, takže uvidíme. Ta videa, jsem viděl kluci, co byli na moři, chytali ryby a jak to tam udeřilo, tak to byla hrůza. No.
0: Tam jenom malinko, ten Caracas je samozřejmě stojí na tom tektonickém pruhu Cordillera. On sám o sobě, je to tam jsou různé, stojí to na různých kopcích a podobně. Ten Caracas, jinak ten Caracas byl velmi výstavným městem. To bylo nádherné město, hodně výškových budov. Problém je v tom, že oni tam nemají ani techniku na odstraňování teďka toho železobetonu, těch travers a tak dál, protože samozřejmě ty výškové budovy, tak jako víme, z čeho je to stavěné. Jestli dobře nebo špatně, je otázka, ale faktem je to, že tam jako nevhodné území a hlavně nevhodný podklad. Je to škoda, je to hrozná škoda. Bohužel pod těmi troskami bude ještě mnoho lidí, kteří nebudou schopni vyhrabat, a tam nechci to předjímat, ale zranění prostě žízeň, než se k ním dostanou a tak dále, a tak dále. Takže samozřejmě přejeme se, by těch lidí bylo co nejméně, ale nevím, oni tam nemají techniku, nic, takže nevím, co jim tam Američané dají. Pojďme dále, ještě tady k tomu jako něco je, mě to tedy jako překvapilo. Tady samozřejmě výškové budovy, ty se zřítily sami, dokonce den po zemětřesení. Čili bylo vidět, že byl špatně založený prostě. A takže tam to padlo ještě den po zemětřesení. A já to vemu ještě ze třetí informací tam odsud, která mě teda opravdu jako šokovala. A poslyšte, když zemětřesení zničilo Caracas, Bílý dům obdržel ale anonymní telefonát s tvrzením, že je to odpověď jako odveta za krádež venezuelské ropy. a neznámý cizinec se údajně přihlásil k odpovědnosti za dvě masivní zemětřesení, která ve středu otřásla Venezuelou. Je to teda podle Rio News, takže berme to možná s rezervou. Nicméně podle zdroje z administrativy po druhém katastrofálním otřesu tak přijal ústřed na Bílém domu tam, jak si telefonát od muže s hispánským přízvukem, který oznámil, že zastupuje koalici bojovníků za svobodu, která údajně vyvolala zemětřesení, což byla vyvážená reakce na krádež obrovských venezuelských ropných zásob Spojenými státy. A řekl, když my nemáme nic mít, tak vy také ne. No, jestli tohle prostě by měl být jaksi boj tedy proti krádeži, kdy teda tam bude obětí prostě spousta jaksi místních obyvatel, nevinných obyvatel.

0: že teď tam vznikne chaos, bude tam hlad, nebude tam zásobování. Tohle to zřejmě svrhne asi i tu vládu té Delcy Rodriguezové, která v podstatě to Madura a ten, tu Venezuelu prodala. Takže to možná bude nějaká karma, jak si fungovat vůči ní, ale pokud by to takhle bylo, pro Boha za jakou cenu. Tohle je hrozný. Takže pojďme dále.
1: Tak, co vybrat? Čas tlačí,
0: co
1: tak
0: vybrat? Jestli 56, se no já se pokusím teda o ten příspěvek, o tu, to musím teďka najít, okamžíček.
1: Jeho profesora.
0: Čínský profesor, to je jako docela zajímavé. Čínský profesor Tiang, žijící v Kanadě, se prostavil jako prorok a jeho předpovědi se údajně plní s děsivou přesností. A Rusku teď radí vzít Oděsu a odříznout Ukrajinu od moře. No tak na to nemusím být velký, ten to dá rozum, protože přes tu Oděsu jsou zásobovaný celou dobu. Ale on radí nejenom to. A ten Yuan Cuegin, ten čínský vědec, na internetu získal tedy pověst skutečného proroka a netouží se tedy, žije v Kanadě, netouží se stát jasnovidcem. Jeho předpovědi jsou natolik přesné, že ohromení lidé začíná věřit profesorům zvláštní dar. A nedávno se ruští uživatelé sledující předpovědi tohoto v uvozovkách proroka skutečně vyděsili. Začal totiž hovořit o Rusku a o třetí světové válce. Yang Xiegin, narozený v roce 76 v Číně, je pedagog a publicista, který získal široké mezinárodní uznání díky svým geopolitickým prognózám a analytickým textům. V dětství emigroval s rodinou do Kanady, kde se usadil v Torontu. A v roce 1999 absolvoval Yaleovu univerzitu ve Spojených státech, kde získal titul z anglické literatury, je držitelem kanadského občanství. A díky sérii odvážných předpovědí, které se naplnily, tak si profesor získal rychle na internetu pověst proroka a příliš vnímavý uživatel dokonce věří, že čínský profesor disponuje darem předvídavosti. On sám takové spekulace odmítá a opakuje, že jeho předpovědi jsou výsledkem analýzy a studia historických procesů. Mezi nejznámější politická proroctví Yanga Xueginna patří opětovné zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států v roce 2025. Varoval také, že Trump nevyhnutelně zahájí válku s Iránem. Okamžitě prohlásil, že Spojené státy budou v konfliktu s Iránem poraženy, což nakonec povede ke konečnému kolapsu americké hegemonie a změně světového řádu. Irán se však podle čínského profesora stane natolik silným a vyspělým, že nejenom zvýší svůj vliv, ale dokonce dokáže získat část tureckého území. Nejzajímavější je, že toto období bude podle Yang Xueginna velmi důležité pro Rusko. Je přesvědčen, že Rusko otevírá okno příležitostí, jde o nejlepší dobu pro znovu dobytí Oděsy, tím způsobem Rusové připraví Ukrajinu o přístup k moři. Proč je to pro Rusko důležité? Profesor tvrdí, že do konce letošního roku bude Moskva nucena čelit námořní konfrontaci s Washingtonem a získání kontroly nad Oděsou by Rusku umožnilo posílit svou pozici v tomto boji, mimo jiné využitím své stínové flotily k provádění hybridních blokád komunikačních tras. A válka Spojených států s Iránem se podle čínského profesora stane katalyzátorem, který nakonec povede k tomu, že Rusko přímo vyzve americkou námořní dominanci. Stranou však nezůstane ani Čína. Profesor přisuzuje své vlasti zvláštní roli. Podle něj se Čína nezapojí do přímo vojenského konfliktu se Spojenými státy, ale bude aktivně podporovat Rusko v jeho námořní válce. Samozřejmě bez veřejného zveřejňování své pomoci. A ve výsledku Irán, Rusko a Čína vytvoří silnou protiamerickou alianci, která umožní Pekingu úspěšně oslabit Spojené státy bez přímé konfrontace. A to není nejpříjemnější část prognózy pro Moskvu. Právě ona a Teherán budou muset v podstatě převzít hlavní část této práce. Skutečně děsivá část předpovědi profesora Jana Xueginna se však týká třetí světové války. Podle jeho modelu probíhá jiskru, která ji zažehla, byl americký útok na Irán. Vědec zdůrazňuje, že současná globální konfrontace se zásadně liší od předchozích dvou. Třetí světová válka není totiž jadernou výměnou, jak si mnozí představovali. Profesor vysvětluje, že nyní jde o hybridní konflikt zahrnující ekonomickou válku, zástupné války a vícovrstvé konfrontace. A riziko, že se tato válka změní v otevřený globální konflikt, však existuje. Mohlo by k tomu dojít v případě nové prudké eskalace na

0: Blízkém východě. A Ksuegin přirovnává současnou konfrontaci velmocí k Peloponéské válce, v ní Spojeným státům přisuzuje roli upadajících Athén a Číně roli rostoucí Sparty. Jalova univerzita byla zařazena na seznam organizací, jejich činnost je v Rusku považována za nežádoucí. Ono totiž v Jalově univerzitě, tam byl založen Ku Klux Klan, a Jalova univerzita, tam tu studoval například Albert Pike a byli tam založeni i vlastně američtí ilumináti, takže není divu. Jo, tak jenom bychom viděli. Takže tohle je ten Jan Ksuegin, za to nemůže tedy, ale jenom to říkám jako v této souvislosti, proč je teda také zakázána, nebo nežádoucí tedy za to univerzita. Ale jinak jako v podstatě jako z jeho názory jako bych se uměl ztotožnit. Dokonce si myslím, že bych řekl, že jako to vidím velmi podobně, neli téměř stejně. Akorát s tím, že tu Oděsu už měli podle mě Rusové už jako si asi řeší dávno. Teď jsem viděl dneska pro informaci nějaké vyjádření, že tedy by mělo dojít k nějakému desantu, či výsadku na Oděsu a na Nikolajev, že by mělo být obsazené tedy ruskými vojsky, tak se nechme překvapit. Takže to ode mne všechno dneska. Vám poděkuji za pozornost, vážení posluchači, panu kolegovi za spolupráci a jinak vás zítra pozvu na sledování třetího předposlední části pořadu, který se týká právě Izraele a víceméně teďka těch věcí, které se dotýkají té přípravy k té třetí světové válce. Takže zítra večer na viděnou, naslyšenou a pro dnešek děkuju a loučím se tímto.
1: Tak též děkuji, pane inženýre, přeji hezký večer a snad když jsme zvládli tyhle ty teploty, tak snad ten týden už bude lepší. Bouřky se už tady přes nás přehnaly, takže míří k vám Praha und dále. Tak.
0: Mají přijít velké vichry, ale nechci
1: lékat. Uvidíme. Bouřky z blesky tady mi píše Meteo. Tak, díky moc, hezký večer a my se dáme, dámy a pánové, na další pořád. Já to tady jenom přepojím a jdeme se na takovou.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream. Máme dneska 28.12. leta páně 2025 a s náma, se všema je tady známý to, bývalý poslanec, dneska je to komentátor, bloger, analytik, Lubomír Volný, ahoj.
1: Ahoj Peťo, zdravím tě i všechny diváky Bureš TV a děkuji za ten, titul analytik, to je úžasné.
0: Tak se člověk, který vnímá, co se kolem děje a analyzuje situaci, děláte na volném blogu spoustu zajímavý a důležitý práce, kde i že překládáte z cizích jazyků zajímavé informace, tak proč jako to nenazvat tak, jak to je?
1: To mě to tak úplně nevadí. Já nevím, že... Dneska je analytik kde kdo, víš, třeba takový, já nevím, homopornoherci a různé pochybné individua jsou experti, analytici, bezpečnostní specialisté a podobně, no, tak já zůstanu u toho komentátora, jestli to nevadí.
0: Dobře, tak budeš
1: já
0: komentátor.
1: Já si tak komentuju, skoro co mě napadne, i když některé věci komentovat nemůžu, protože pochopitelně v okamžiku, kdy se komentují některé věci, tak algoritmus zasahuje. Já jsem zveřejnil na svém YouTube poslední rozhovor s panem VK a párkrát jsme se sám dotkli určitých lidí, kteří jsou nedotknutelní a okamžitě mi YouTube pohrozil zrušením účtu a něco mi tam omezili, takže asi tak, no. Tak nějak víceméně si komentuji, co se mi zachce, ale už vím, že některé věci se komentovat může opravdu jenom v soukromí. A některé ani v soukromí, protože nikdy nevíte, kdo z vašich kamarádů zrovna začal pracovat pro jakou službu.
0: Demokracie ano, ale jenom odsaď? Odsaď. Ano. To je jako s tou nuda pláží v tom slunce seno. Ano, budeme nahatý jenom odsaď pocaď. No, tak všichni máme bohaté zkušenosti s tímhletím omezováním svobody slova. Na druhou stranu, tak třeba právě to jsou slova tady našich přátel zpoza oceánu, který upozorňují na to, že by s tím Evropská unie teda měla něco dělat. A že už vlastně je to totalitní projekt a kdesi cosi, což já samozřejmě nejsem proti. Na druhou stranu, co se dá dělat? No? Jak ty vidíš tu snahu USA teďka jako tady najednou jako tak moralizovat ty naše západní chlebodárce nebo ty vlastně, díky kterým vůbec můžeme dýchat vzduch, i když nezadarmo, tak co, vidíš tam nějaký pozitivní efekt?
1: No, jak říkám, nebo jak jsme se bavili teda těsně před vysíláním, tohle všechno ve své podstatě prozatím pro mě osobně vysvětluje jenom jedna teorie a to je teorie pana VK ze Svobodného vysílače, nebo z Aeronetu teda, takhle. A prostě ta jeho teorie o válce dvou nedotknutelných skupin, jednoho, to vlastně není ani etnikum stejné, není to ani stejný národ, protože jedni jsou jakoby jenom takoví, kteří přijali víru a druzí jsou etničtí. A válka těchto dvou skupin prostě vysvětluje, dokáže vysvětlit jinak nepochopitelné věci, jako je to, že Spojené státy teďka tak brutálně jdou po Evropské unii a zároveň ve své podstatě přímo tu Evropskou unii ovládají. Jo? Spojené státy prostě ovládají Evropskou unii a když Spojené státy něco řeknou natvrdo, doopravdy, tak ta Evropská unie to bude dělat. Ale zároveň s námi, s lidmi, hrajou takovéto divadlo. Takže tohle všechno opravdu dokáže vysvětlit jenom ta jeho teorie války těchto dvou bratrských, nenávidějících se frakcí nedotknutelných lidí na tomto světě. Jiná teorie mě nenapadá, protože žádná jiná teorie prostě nedává smysl. Tahle teorie bohužel jako dává smysl a já celou dobu, co takhle komentuji, pana VK Aeronet, říkám, že doufám, že se aspoň v něčem jakoby plete a já třeba, nebo že se úplně netrefí teda v těch svých predikcích a není to myšleno kriticky, ale je to myšleno jako přání. Asi za chvilku kýchnu, tak se neletněte. No a jediné, co by se mi jakoby líbilo a jediné východisko z toho ven, protože v okamžiku, kdy někdo z nich tu válku mezi sebou vyhraje, tak jsme prakticky všichni mrtví. Potom už nás nebudou potřebovat, teďka nás ty běžné lidi potřebují právě proto, aby spolu mohli vést tuto válku. No a až nás nebudou potřebovat, tak se nás prostě zbaví, že? Nás i všech blízkých. A já bych byl rád, aby ty síly nebyly dvě, ale byly alespoň tři. A tak nějak doufám, pan VK v tom jakoby tak úplně nedoufá, ale já doufám, že to, co se děje na východ od našich hranic, takže to je taková síla, která je pod kontrolou zatím jedné z těch skupin, ale která se snaží jakoby osamostatnit. Já tady jsem často dával takovou historku jakoby k dobru, že se v podstatě král Artuš, který založil Anglii, tak měl být vzbouřeným římským generálem, který prostě původně měl na Anglii dohlížet a on na ní dohlížel, odváděl všechno to, co měl do Říma, ale pak si jednoho dne spočítal, že ta římská říše už je natolik oslabená a že on už dokáže vybrat tolik peněz, že Řím, když se osamostatní a bude prohlásit si Anglii jako svoje vlastní království, tak Řím už nebude mít tu schopnost proti němu zasáhnout a proto tak učinil. Takže doufám, že na východ od našich hranic se hraje podobná hra, kde lidé, kteří jsou tam u moci, asi víme, o které zemi se bavíme, tak v současné době hrajou podle pravidel těchto dvou skupin, ale já tak nějak doufám, že čekají na příležitost, kdy se definitivně osamostatní. Takže myslím si, že Američani hrajou tuhle hru, protože jim to říkají jejich skuteční pánové, kteří ale bydlí v Americe, hodně bydlí v Americe, ale jsou tam jakoby hodně v pozadí, akorát jsou nejmocnější lobbystickou skupinou globálně na celém světě.
0: Tak ty jsi tady mluvil o zemi, o kterých se nemá mluvit, tak samozřejmě možná je to Azerbajdžán, kdo ví. Ale ale to byl vtip.
1: Borat z Kazachstanu.
0: Ano. Na druhou stranu, to je právě takový, jako mě třeba zaráží tahle ta věc, že Evropská unie je projekt, který od samého začátku jako je pod taktovkou velkého bratra spoza oceánu a vždycky to bylo tak, že prostě ať udělá, ať si Amerika usmyslela cokoliv, tak se všichni podřídili, jo. Ať vezmeme migrační krizi, kdy prostě po té, co Merkelová si dovolila říct, že multikulturalismus selhal, tak si Barack Obama pozval do Bílého domu a za 14 dní řekla refugees welcome, totálně otočila o 180 stupňů. Ať je to zelený šílenství, který, že jo, ty větrníky, soláry a tohleto, Green Deal a takovéhle věci, to všechno přišlo z Ameriky. Všechno se tady jako prosazuje ve velkým, protože to velký bratr prostě jako nařídil. Ale teďka přijde z Ameriky befel, že oficiálně teda, že válka na východě má skončit, jo, a tady najednou jakoby se ty Evropani, ty evropské elity, včetně samozřejmě Velké Británie, urvali z řetězu. Máš ten pocit jako a dokážou je skrotit, dokáže Amerika skrotit tyhle ty čivavy, řekněme?
1: Já si nemyslím, že válka má, promiň, jako já si nemyslím, že válka má skončit. To je jenom oficiální stanovisko administrativy Donalda Trumpa pro domácí publikum. Ve skutečnosti podle mě ta válka má pokračovat. Prostě má pokračovat. Jo? Já sleduji, nebo občas překládáme no, jednoho skutečného analytika, teďka si nespomenu na jeho jméno, to je taková moje slabina, nemám tady vedle sebe Mariana, který mi ty jména vždycky připomínal, je to bývalý americký mariňák, který má svůj vlastní kanál na YouTube a on to tam říkal prakticky celou dobu kampaně Donalda Trumpa. Teďka mu ta situace se dává zapravdu, ta americká politika zaměřená na oslabování Ruska, protože je třeba někdy mít válku s Čínou a úspěšnou válku s Čínou můžete mít jenom, když se zbavíte Ruska, nejlépe jeho balkanizací, jakoby zevnitř. tak tam musí pokračovat, akorát nesmí pokračovat pro domácí publikum. Já bych to přirovnal trošičku k tomu, že u nás zvítězil ve volbách Andrej Babiš s podporou, řekněme, SPD, kteří se veřejně vyjadřovali k tomu, nebo vyvolávali ve svých voličích pocit, že jsou proti pokračování války na Ukrajině, a vidíme, co se teďka děje. Jako jo, slova jsou jedna věc a činy jsou druhá věc. A prostě Donald Trump, kdyby chtěl, aby ta válka skončila, aby skončila podpora Evropské unie Ukrajině, tak si pozve na kobereček opět všechny šéfy největších evropských zemí. Vzpomeňte si, jak tam před ním seděli, prostě seděla tam šéfka komise, seděl tam německý kancléř, seděl tam francouzský prezident, seděl tam anglický premiér, prostě seděli v jedné řadě před Donaldem Trumpem, u žádného kulatého stolu. Prostě Trump byl za ředitelským stolem a oni seděli před ním na židličkách, tak on jim prostě řekne, co mají dělat, a oni to udělají. Takže teďka prostě Evropa, ne že Evropa jenom chce válčit, prostě já jsem přesvědčený o tom, je to můj názor, nemusí to být pravda, ale takhle čtu tu situaci, je takový, že Amerika chce, aby válka pokračovala za evropské peníze, aby se dál oslabovalo Rusko, aby oficiálně aby oficiálně realisticky mohly Spojené státy začít obchodovat s Ruskem, aby se uvolnily různé bariéry, které vznikají díky těm sankcím. I dneska psali na Seznamu, že Američané nemůžou vyrábět ani tomahawky, protože Číňané jim sedí prostě na některých minerálech. Ve své podstatě všechny ty státy globálně, snad s výjimkou Ruska, jsou teďka v situaci, kdy jako byla válka z mloky, jo? Že vy ve své podstatě dodáváte svým nepřátelům něco, co oni potom použijou proti vám, protože když vy jim nedodáte tady toto, tak oni vám zase nedodají tady toto. Mě by tento stav věcí ve své podstatě ani nevadil, že se takhle držíme v šachu, akorát, že ono se asi zřejmě vždycky čeká na nějaký okamžik, kdy se to vychýlí z té rovnováhy a kdy prostě pro tu jednu skupinu bude podle nich výhodné zautočit na toho svého soupeře, tak jako to udělala

0: Přátelé, vidíš, tak rovnou řekneme divákům, přátelé, napište, kterého toho amerického, je to americký analytik, doufám.
1: Je to americký analytik, mladý kluk, který žije v Thajsku.
0: Tak, tento mladý kluk, jak pak se jmenuje? A...
1: já se vsadím, Žanička, na to tam.
0: Ty to Scott Ritter tady ještě píšou.
1: Prosím?
0: Scott Ritter.
1: Ne, to je... Tak, já bych tak, se musel podívat, ale nechci to zdržovat, protože to jméno se tam... Prosím?
0: No ne, ať tady vyzývám naše miláčky, ať tam pošlou ještě další jména zajímavých analytiků amerických žijících v Thajsku. Doufám, to říkám dobře.
1: Jo, já se vsadím, že to tam objeví.
0: Scott Ritter, to už jsme říkali, ten ne. Tak, necháme to chvilku, pojďme dál. Takže,
1: ale si říct jenom to, že podle mě Spojené státy chtějí, aby se pokračovalo ve válce proti Rusku, akorát to nechtějí platit, že jo? Takže, a chtějí obchodovat s tím Ruskem, takže to není tak, že by Spojené státy nechtěli válku proti Rusku, protože kdyby skutečně nechtěli, tak ta válka nebude zítra. Jo? Oni to prostě přikážou a bylo by hotovo. Je to divadlo, to je divadlo pro nás.
0: Tak to je, není dobrá zpráva, ale... Co říkáš tomu, že Donald si telefonuje právě s Andrejem Babišem a Babiša, která byl zjevně nadšený, jakože že Andrej volal o svátcích, tak co tomu mám přikládat za význam jako divák?
1: Tak pochopitelně vnitropoliticky tím stoupá velmi kredit Andreje Babiše a jeho voliči si učurávají blahem, o tom nepochybujte, že mu volal prostě americký prezident, protože průměrný volič Andreje Babiše je určitě i částečně Trumpovec. Určitě to je prostě člověk, který chce volit proti tomu, co se děje v západní Evropě a co se kdysi dělo prostě jakoby před Trumpem v Americe, takže to jim musíme dát k dobru, takže určitě si jakoby opravdu jsou nadšení, že jejich velkolepý Andrej se baví s Trumpem a neuvědomují si tu další věc, která se podle mě prostě projeví časem, a to je to, že my prostě máme krmit ten americký ekonomický systém, takže máme si zaplatit všechny ty F-35, o kterých Andrej říká, že prodá někomu jinému a tak dále. Ve své podstatě myslím si, že Trumpovi to bude jedno, i když to mají být speciály úplně pro Českou republiku, ale pokud Andrej Babiš najde někoho, kdo je od nás odkoupí, tak jemu to bude jedno, protože pro něj je podstatné, aby se to vyrobilo ve Spojených státech a aby tam přistály ty peníze. Takže byl by to takový Andrejův majstrštik, kdyby odkoupil F-35 od Spojených států a vnutil je někomu jinému. To by se mu opravdu povedlo a zabudoval by úplně u všech. Ale ve stejný okamžik prostě se Andrej Babiš nepostavil na stranu Slovenska, nepostavil se na stranu Maďarska, nechce mít takové prostě problémy. Nevyjádřil se úplně jasně, že vojenská podpora Ukrajině skončí a že prostě je proti tomu, aby se jakýmkoliv způsobem vojensky podporovala Ukrajina. Takže si myslím, že Donald Trump udělal to, co udělat měl a musel. Zavolal Andreji Babišovi, aby mu připomněl, že prostě ahoj Andrej, to je super, že se ujal moci, ale budeš dělat tady to a to. Podle mě úplně stejně, jako mu neoficiálně volala šéfka Evropské komise, když úspěšně vybojoval bitvu o neokradení důchodců v České republice, a to ještě jednou připomenu, Andrej Babiš tu bitvu vyhrál v okamžiku, kdy odmítl odejít od toho řečnického pultíku, protože to by byl skandál, který by si nedovolila způsobit ani tehdejší vláda, kdyby měli vytahovat, já nevím, 72 nebo kolik měli poslanců, ano, násilím policisté České republiky ze zasedací místnosti, jo, takže to prostě bylo vítězství, ale pak přišla hodinová přestávka, v průběhu které podle mě taky zazvonil ten telefon, tentokrát z Evropské unie, od šéfky komise, a bylo mu vysvětleno, že to je sice fajn, že bojuje za české důchodce, ale že oni prostě ty prachy pro Ukrajinu chcou. No a Andrej Babiš to vzdal. Takže to bude Andrejova politika, to bude politika SPD, něco se bude lidem říkat, něco se bude tajně dělat, a když se to náhodou provalí, tak se to vždycky svede na někoho jiného, nebo se o tom nebude mluvit. Jo? Bude úplně stejná cenzura, jaká byla za covidu, bude úplně stejná cenzura, jaká byla za Fialy, protože na tom se ti liptardí novináři prostě zhodnou. Jo? Oni když prostě dostanou zase globální pokyn, který se rozšíří po těch redakcích, že do nějakého téma

0: tématu se nemá vrtat, tak se do toho tématu nebude vrtat. Já si vzpomínám právě proto, už jsem ztratil dávno, kdysi všechny iluze o SPD, tak si vzpomínám, jak se ke mně dostala informace, že novináři v ČT jsou úplně vytočení, protože si musí zvát do vysílání zástupce SPD a nesmí jim klást některé konkrétní otázky. No, takže ti novináři ve finále potom prostě stejně jako ta Evropská unie a stejně jako každý udělají to, co po nich budou chtít neoficiálně těmi tajnými kanály ty síly, které stojí za Spojenými státy. Druhá věc je, že i ve samotných Spojených státech pochopitelně probíhá ta válka mezi těmi, kteří se nesmí jmenovat. A do značné míry, jak teďka zaznělo třeba u nás, že na ministerstvu zahraničních věcí probíhá největší čistka v historii, což je pochopitelně, jakoby, řekněme, věc, na kterou určitě nepláču, tak každá administrativa, která nějakou dobu vládne prostě Evropské unii nebo Spojeným státům, je zažraná v tom systému. A než se ji podaří prostě nějakým způsobem třeba vylikvidovat, pokud by vás nechtěli poslouchat, tak to může taky nějakou chviličku trvat. Ale obecně jsem přesvědčený o tom, že ty státy Evropské unie v současné době, které volají do té války a tak dále, tak činí na pokyn z Washingtonu. A jsem přesvědčen o tom, že Andrej Babiš udělá cokoliv, co mu bude přikázáno, a buď to před námi bude tajit, anebo nám to, nebo to svým voličům prodá nějakým jiným způsobem a jeho voliči prostě přijmou cokoliv. Tak jako přijmuli COVID a přijmuli všechny ty věci za COVIDu, tak přijmou cokoliv, protože už jsou v tom systému, který u nás vládne, v tom politickém systému Sparta, Slavia, Baník, Plzeň, už jsou rozhodnutí, že oni jsou ano a hotovo a nikdy toho prostě jinak nebude.
1: Tak, Luboši, ty Brian Berletik, říkám.
0: Brian Berletik, ano, přesně tak, Brian Berletik. Ale problém je v tom, že on má ty videa minimálně půl hodiny, většinou přes hodinu a na to my v současné době prostě už nemáme prostředky, to bychom udělali jedno video a nemohli bychom udělat 10 3-minutových videí, což by byl problém, protože fakt je ten, že lidé většinou stejně nemají tu sílu jakoby koukat na to půlhodinové video. U těch dlouhých videí jsou většinou, pokud to není nějaká výjimka, tak jsou většinou ta sledovanost je nižší než u těch krátkých videí, takže jsme se museli z ekonomických důvodů prostě rozhodnout, že budeme preferovat jiné zdroje. A taky ten překlad těch jiných zdrojů je jednodušší pro nás, protože to většinou je namluvené umělou inteligenci a ta se dobře překládá. Když tam je nějaký skutečný mluvčí, tak některé ty věci se překládají špatně, ale ty jo, informace, pokud se na tom někdo v angličtině dobře, anebo vám to dokáže to YouTube překládat do češtiny, do titulku, umíte si to nastavit, tak Brian Berletik má výborná videa a ten prostě prozatím já sleduju ho od začátku války na Ukrajině a ten to predikoval z vojenského hlediska naprosto, naprosto přesně i v okamžiku, kdy Ukrajinci útočili a zdálo se, že přebírají iniciativu na frontě a lidi se mu vysmívali za jeho předchozí predikce, tak on jim tam v klidu říkal, počkejte si půl roku, rok, uvidíte, že se to obrátí. To jsou zoufalé pokusy boxera, který váží, já nevím, 80 kilo, aby nějakým útokem překvapil 110-kilového prostě borce, který za sebou má několik světových titulů světového šampiona, tak to jsou takové ty pokusy, kdy i ten horší boxer nebo ten lepší boxer schytá nějaké rány, ale potom se projeví prostě ta ohromná velikost Ruska, projeví se lepší logistika, projeví se prostě vyšší počty všeho. No a nakonec to dopadlo přesně tak, jak predikoval. Rusko dneska produkuje třikrát více munice než celé NATO, včetně Spojených států, dohromady. Prostě převzali iniciativu ve všech moderních odvětvích té války, takže oni ze začátku sice měli ty FPV drony Lancet, takové ty velké s těmi X křídly, ale ty stály strašně moc peněz, že a když Ukrajinci přišli s těmi malinkými FPV drony, tak ze začátku tak půl roku asi Rusům hodně zatápěli a teďka ta iniciativa je opět na straně Ruska, takže prostě v tomhle měl pravdu a také prostě od začátku říkal, aby lidé nečekali žádnou zásadní změnu politiky Spojených států vůči Rusku nebo vůči Číně, aby se připravili na to, že jim bude prodáváno jako nějaké uklidnění, nějaké prostě snížení napětí, ale ve skutečnosti ty Spojené státy tajně budou neustále pracovat na tom, aby oslabili Rusko a Čínu, protože pokud nebudou mít válku s Čínou do 5 let, tak už nebudou mít vůbec žádnou šanci tu válku vyhrát nikdy, protože ta Čína prostě přejede úplně celý svět. Aby jsme se náhodou potom nedívali na spojenství Spojených států a Ruska vůči Číně, jo, jakkoliv nám to v současné době třeba zní neuvěřitelně. Tak ano, je to Brian Berletic, vřele doporučuji každému, kdo se chcete do toho dostat hlouběji, tak abyste sledovali o analýzy, které, jak říkám, mají většinou minimálně půl hodiny, většinou okolo hodiny, někdy i 2.
1: Pravdou je, že dokonce i český analytik Michal Svatoš na tohleto upozorňoval, že vždycky historie byly, že druhé a třetí na pásce, ty dvě nejsilnější, tak druhá a třetí nejsilnější se vždycky spojila proti té první nejsilnější mocnosti a tím zajišťovali jakousi rovnováhu, nebo jak to mám říct, ale že historicky to tak vždycky bylo. Takže není vyloučeno, že se za pár let nebo za nějakou desítku let budeme dívat na to, co říkáš, no. Tady Jiří Bilik posílá, děkuji Jirko ti za tvůj příspěvek. Zdravím pana Volného. Kolik je v poslanecké sněmovně poslanců, co si myslí to, co on, i když to veřejně neprezentují? Já třeba s jedním komunikuji a když se ho zeptám, proč na té CNN Prima není tvrdší, tak jen řekne, že musím chápat, že politika je umění možného. Tak máme asi, jako myslím si, že ať to vezmeme kolem a kolem, tak poslanců, kteří jsou informovanější díky tomu i díky tobě, protože ty si jako prošlapal tu cestu hodně tvrdě a otevřel si veřejně spousta problémů díky tomu, že jsi měl poslaneckou imunitu a vytáčel si do běla prostě lidi z mainstreamu. Tak dneska řekněme, máme těch poslanců tam asi jako víc, že jo, informovaných. Ale pravda je ta, že jestli budou tak odvážní jako ty.
0: No, ono to zaznělo ve své podstatě na konci toho příspěvku, jo, že politika je umění možného. To je taková lež pro běžné lidi. Politika je umění být znovu zvolen. Jo, o tom to je. To tak prostě je. Proto my s Marianem jsme nebyli politici, my jsme byli občané mezi politiky, protože jsme nebyli ochotní za to znovu zvolení jakoby obětovat, řekněme, duši nebo tu integritu osobní. Jo? My bychom normálně klasicky byli nezvolení potom v Jazovu z SPD bychom nebyli zvoleni klasicky, prostě pak se objevil covid a objevila se jakoby, řekněme, takové štěstí v neštěstí, ale nevím, jak to říct, prostě abych se nikoho nedotkl, ale prostě objevila se možnost poukázat na to, že ten systém je strašně skorumpovaný a že strašně skorumpovaná je i ta SPD a o korupci ostatních asi nikdo normální tak úplně nepochyboval, takže jsme si řekli, tak to zkusíme, ale i tak jsme nebyli ochotní udělat cokoliv pro to znovu zvolení. Politik, který řekne, že politika je umění možného, tak ten chce být znovu zvolen. Takže on to musí hrát nalevo, napravo, nahoru, dolů, tak, aby byl znovu zvolen. To znamená, že musí něco říkat lidem, co ví, že ti lidé chtějí slyšet a zároveň to musí říct takovou formu, která ho k ničemu nezavazuje. Nesmí to být žádný slib a tak dále. A pokud už něco takového řekne, tak potom, když přijde na konání těch slibů, tak musí vyvolat jiný skandál někde s někým jiným, dostat se do pozice oběti, tak jak to umí prostě dokonale jak Babiš, tak Okamura, tak Fiala, musí se dostat do pozice oběti, vyvolat soucit u těch svých voličů a tak, aby zapomněli prostě na to, že jim třeba slíbil, že nebude zvyšovat daně, a nebo že jim slíbil, že jim vrátí ukradené důchody, a nebo že jim slíbil, že nebudou podporovat Ukrajinu a tak dále. Takže ano, politika je umění možného pro politika, skutečného politika. Musím říct, že objevilo se teďka hodně politiků, to znamená lidi, kteří chtějí být znovu a znovu voleni do svých funkcí, kteří ví, jak se věci mají, ale jsem na 99% přesvědčený, že budou dělat věci tak, aby byli zvoleni, ne tak, aby vyřešili ty věci, o kterých ví, jak se mají a že by se že by se řešit měly. Na druhou stranu v tomhle si trošičku odporuju s tím, když sám sobě odporuju, když říkám, že doufám, že na východ od našich hranic takoví politici jsou, kteří prostě slouží nějaké té svoji roli ve válce těch klanů, která globálně ovládá svět, ve válce klanů, o kterých se nesmí, jejich jméno se nesmí říkat, a zároveň připravují prostě vzestup nějaké třetí síly, která do toho vnese úplně jinou dynamiku. Jenomže je třeba si říct, že prostě v tom Rusku opravdu je jiný, teď jsem prozradil tu zemi, že tam je prostě jiný politický a sociální systém. Tady každému zase doporučuji knihu od Viktora Suvorova Aquarium. A tam opravdu není to, co my si představujeme pod pojmem demokracie nebo přímá demokracie. Tam je podle mě to, co je popsáno v té knize. Tam je prostě kolektivní vláda lidí, kteří myslí na Rusko a Rusy, doufám teda, víc než na svoje osobní zájmy. No. Že to v nich je, prostě doufám v to, že to v nich je, protože pokud to v nich není, tak to stejně skončí jako velmi nedobře i pro nás. Kolik je tam těch poslanců teďka, tak mělo by jich tam být minimálně 5, ale opět, to jsou poslanci, kteří se nebudou chytat takových těch témat, která jsou skutečně rozhodující, protože kdyby se těch témat, která jsou skutečně rozhodující, chopili, tak dopadnou jako my dva s Marianem a jejich vlastní voliči je zavrhnou, protože v tom okamžiku se proti ním rozjede skutečná nenávistná kampaň i ze stran jejich vlastních spolustraníků, kterým budou ohrožovat jejich chléb ve zdejší, a i ze stran jejich koaličních partnerů, kteří jsou napojeni do toho systému. Takže řekněme, tam možná 5 poslanců, 10 poslanců, kteří, já si myslím, že je třeba i takový Jarda Foldyna, ví odkud vytrvané, ale je to úplně typická ukázka toho politika, který chce být znovu zvolen, aby se mohl postarat o sebe a o svoji rodinu a nikdy nezvedne ta skutečně důležitá a velká témata, protože ví, že by mu to vyneslo likvidaci. A my jsme byli s Marianem úplně krásný příklad. Jo? Prostě když se proti vám spojí 198 poslanců, včetně třeba bývalých kamarádů a kamarádek, a spojí se proti vám úplně všichni v médiích, to je jedno, jestli vlevo nebo vpravo, nebo nahoře, nebo dole, a rozjedou proti vám kampaň, tak prostě vás lidi nebudou volit, protože to uslyší, ty protistrany uslyší opět zleva, zprava, zhora, zdola, a vás neuslyší vůbec, protože na vás se potom svalí ta nejhorší cenzura ze všech. To znamená, že vy se neobjevíte nikde. Nikde vás nepozvu. Abyste zjistili, že někdo skutečně vadí, tak to zjistíte tak, že ho neuvidíte nikde. Nikde, jenom na sociálních sítích, a že mu ty sociální sítě klidně ve finále potom vymažou pod jakoukoliv záminkou. Takže nedivte se, že ti lidi nejsou tvrdší, protože chcou být znovu zvoleni. No, protože politika je umění být znovu zvolen. Není to umění možné, ale to umění být znovu zvolen. O nic jiného v současné moderní politice, minimálně jako na české úrovni, na té globální to může být trošičku jinak, protože tam můžou hrát roli ty různé klany a různé kabaly a různé prostě globální vlivy, na které si nedovedeme ani představit. Jako. Ale na té české úrovni prostě tam, my jsme to poslouchali za covidu, za náma chodilo spousta lidí, doktorů. A vím, že máš pravdu, a my víme, že máte pravdu, ale co máme dělat? Já tady chci být i příští volební období. Tečka. No, tak prostě, tak to je.
1: No, tak to víš, že ta motivace tenkrát existenční byla nejenom pro ty politiky ve finále, i pro ty doktory a tak, ale ty jsi mi, člověče, teďka nahrál na jednu věc. Určitě ti neunikl dokument takový zajímavý, jako, který se jmenuje Národní očkovací strategie. Všiml jsi z toho, jako čet to nějak, nebo viděl jsi to,
0: Já jsem k tomu četl komentáře, celou tu strategii jsem nečetl, ale co jsem vysledoval z těch komentářů, tak je to prostě brutální nátlakovka jak na lidi, tak na doktory, pozitivní i negativní, aby prostě ten národ zlikvidovali vakcinaci. Je to národní očkovací strategie Fialovy vlády, já jsem se, tak jaký já mám dosah, 0,0 nic, ale párkrát napsal jsem to některým z těch znovu zvolených, co s tím udělají a kdy to zruší. Jo? A já teďka procházím takovým zajímavým osobnostním vývojem, takže uvidím, jestli se na začátku nebo příští rok prostě úplně vytratím z veřejného prostoru a přestanu to úplně zasahovat, protože mi to nedělá úplně dobře, když to sleduji ani osobnostně, ani v rodině. Prostě nevím, jestli tady na to mám a nějakým způsobem jakoby ještě do toho něco investovat. A nebo jestli naopak se rozjedu za těmi poslanci a budu se jich ptát, třeba nevím, Radima Fialy, no, nebo tady našich ostravských poslanců za motoristy a za SPD a nebo Jardy Foldiny, co udělají, aby se ta národní očkovací strategie změnila, jestli s tím souhlasí nebo ne, a budu se pokoušet o ty rozhovory s nimi třeba v rámci nějakého živého přenosu. Ale problém je v tom, že se mi může stát, že když přijedu za Jardou Foldinou a Jarda Foldina mi odpoví takovým způsobem, ze kterého bude jasné, že on proti tomu nic dělat nebude, protože chce svou práci, chce svůj post a nechce mít žádné problémy s Andrejem Babišem, který nedovedu si představit, že by tu očkovací strategii zrušil, když z ní bude pochopitelně profitovat, protože on z ní bude profitovat, protože to je miliardový biznis a ten on si ujít přímo nebo nepřímo nenechá. Stejně jako nepochybuji o tom, že hraje svou roli Andrej Babiš i v obchodu se zbraněmi mezi Ukrajinou a kýmkoliv. Já prostě si nedovedu představit, že psychopat jeho formátu, který dokázal zaklekávat na firmy, který dokázal kastrovat chemicky lidi, který dokázal podle mě vraždit lidi v průběhu covidu, tak aby na tom vydělal x desítek miliard korun, takže by si nechal prostě ujít příležitost, aby se napojil na takový penězovod, jako je válka na Ukrajině. To si nedovedu představit a zároveň si nedovedu představit, že by se dokázal ovládnout a že by se nenapojil na ten penězovod, který má být spojený s tou národní očkovací strategií. Ale jsem zvědavý na to, jak na to budou třeba odpovídat ostatní poslanci. Ale zase, jak říkám, nevím, jestli to mám dělat, protože v okamžiku, kdy budíte lidi a říkáte jim pozor, tady se něco blíží, tak za to dostanete od těch, kteří spí a nechtějí to vidět, tak dostanete strašnou bídu. A já už jsem z toho, musím říct, že jsem z toho unavený, jak když prostě se snažíte lidem říct, jak to je, a oni to nechtějí slyšet, tak jestli bych už neměl začít respektovat to, že to lidé nechtějí slyšet a neměl se přestat jim plést do té vlastní politické nebo ekonomické nebo jiné sebevraždy a přemýšlet nad tím prostě, jak fyzicky zachránit sebe nebo aspoň sebe a část rodiny, protože to ve své podstatě teďka za mě vypadá, že jediný způsob, jak může někdo něco zachránit, je individuálně zachránit sebe a třeba část své rodiny, protože jinak to obecně směřuje i z vůle voličů, kteří prostě se rozhodli Sparta, Baník, Slavia, Plzeň a už jinak to nebude, tak se rozhodli, že do toho pekla prostě chtějí jít. A když jim někdo vysvětluje, že to je jinak a ještě udělá tu chybu, že jim k tomu předloží nespochybnitelné důkazy, tak když předložíte někomu nespochybnitelné důkazy, tak tomu vašemu oponentovi potom už zbývá jedně osobní nebo nějaký jiný útok. No? Všichni to známe z diskuze, když dostanete prostě někoho do kouta a ten dotyčný už ví, že to, co jemu říkáno, je pravda, tak mu zbývá jenom dvě reakce. Prostě buď to si přizná, že se mýlil, tak kolik lidí to dokáže, a nebo na vás zaútočí, jo, fyzicky nebo verbálně. Takže si říkám, uvidíte. Prostě buď se na nový rok ještě někdy uvidíme, nebo už se neuvidíme.
1: No zase na druhou stranu, profesor Staněk třeba říká následující: proto, aby psychicky přežil to, co dělá, a aby prostě za ty roky vlastně, který se věnuje vlastně a zveřejňuje ty svoje analýzy, predikce, informace a tak dál, tak se k tomu postavil velice pragmaticky a říká, můj postoj je následující. Tady máte informace, rozhodnutí je na vás. Ale nemůžete tvrdit, že jste nevěděli. Jo? A já si myslím, že tohleto je asi ta jako nejzdravější forma, protože já se tady snažím v rámci možností, jako se snažíme, že jo, různě ty informace dávat. Jo? A rozhodnutí je na každém jednotlivém člověku, který tu informaci dostal, na tom příjemci, jestli se podle ní nějak zařídí, nebo to hodí za hlavu. Jo, a prostě tak to je, no, to bohužel víc toho asi v současnosti dělat nemůžeme, nemáme na to větší nějaký síly, nemůžeme nikoho nutit, že jo, tak jsme taky demokrati, a takže já zkus to takhle, no, prostě ty informace sdílej, říkej je světu a nech si prostě lid vybere, a třeba časem zhodnotí, jestli to bylo k něčemu nebo ne, ale...
0: Je to pochopitelně správný přístup a je to přesně ten přístup, o který se taky pokouším. No? Jenomže v okamžiku, kdy prostě pak přijde nějaký problém nebo nějaká diskuze, tak já mám opravdu jakoby, já mám prostě problém v tom, že mě pak začne děsit, že ten dotyčný ještě bude aktivně prostě pomáhat tomu, aby třeba jakoby já a moje rodina, aby jsme měli nějaký problém, máme to i v rodině, teďka jsme to taky zažili. No, já pak prostě já to těžce nesu. Jo? Těžce to nesu, když jakoby pouštím ty informace a není to hrák na zeď, ale jsou to perly sviním. Jo? A pak se dozvím, že jo, tak jsem se dozvěděl xkrát na té národovědecké scéně, že jsem agent BIS a že jsem zloděj a že jsem podvodník a že jsem lhář a tak dále a tak dále. A všechno to, co jsem ve své podstatě jako lidem říkal, že by se mělo logicky stát podle toho, jak to vypadá, a teďka včetně té SPD, tak se vyplnilo, ale ta reakce to okolí není taková. Aha, no, no, tak on nám to říkal, a tak měli bychom změnit to uvažování, začít uvažovat trošičku jinak. Jo? Ta reakce je v 99% jakoby agrese a já jsem to zvládal, dokud jsem měl tu pozitivní zpětnou vazbu od lidí. Jo? Teďka mi to přijde prostě takové, jakože, že mě to poškozuje, že mi to ubližuje, takže přemýšlím, jestli se mi do toho chce. Jo? Ty věčné spory mě prostě unaví. Nedokážu to takhle jakoby zneutralizovat, jenom tak neutrálně lidem dávat informace, aniž bych do toho byl emocionálně zatažen. No, tak uvidíme.
1: Jo, tak samozřejmě na druhou stranu je prostě důležitý mít informace jako takový a tady si myslím, že prostě i Volný blok dělá svoji práci. Jo, protože je to o vějíři informací, který člověk si může k dané problematice informací, názorů a tak dál prostě zjistit. A čím víc toho bude, tím líp si já třeba jako občan nebo jako obyčejný bezvýznamný neodborník, jo, si můžu udělat obrázek, prostě neposlechnu si jeden názor, poslechnu si 3-4, jo, a můžu s tím nějak jako pracovat, kriticky na celé tím zamýšlet, jo, ale když budeme odkázaný jenom na informace z mainstreamu, o což se samozřejmě elity tady snaží, tak prostě jsme jak se to říká, no, nebudeme mít na růžích ustláno, no, takhle to řeknu. Takže to... Toť k tomu, prostě děláš záslužnou práci a to je důležitý, jo, jako i tvoje zkušenosti, které prostě říkáš, jak to tam bylo nebo nebylo, prostě v parlamentu, jak se vlastně prostě věci ze zákulisí, to je strašně důležitý pro lidi, aby si udělali obrázek a tak nějak se s tím naučili nějakým způsobem pracovat, no. Tak... Pan Volný má vůči Babišovi pravdu. Dnes brečí, že drahá energie za jeho vlády zrušil tender na dostavbu Tebelína. Připomíná tady náš Pavel kauzu Vrbětic. Tehdy by stály 250 miliard a dneska je to 500 miliard. No, Babiš brečí na drahýma energiema, ale přitom ano. On byl ten, nebo za jeho vlády vlastně se ta dostavba Tebelína zasekla úplně. co zaříz. A druhá, která samozřejmě díky kauze Vrbětice to prostě podělal ještě jako víc. A tady to je docela zajímavý. Na druhou stranu mě tenkrát, když bylo před volbama do toho prezidentské volby, tak mi do videa, můžete si to přátelé klidně najít v archivu, tak mi tam řekl, že si v tu dobu nedoved představit, že jeho šéf tajné služby mu bude do očí lhát. Jo, to řekl. To jsme taky zveřejnili. Tak co s tím Babišákem, no? V tomhle tom. Babiš a energie. Myslíš, že bude takové, jako že překročí ten svůj stín a bude vyjednávat s tou třeba východní stranou?
0: Bude oficiálně určitě ne. Jestli bude za každou cenu, nebo jestli bude chtít udělat krok správnou stranou, tak nějakým způsobem zmaří ten tender s těmi Korejci. Jo? Jako jestli bude chtít udělat krok správnou stranou pro tuhle zemi někdy do budoucna, třeba i za 20 let, tak nějakým způsobem prostě zmaří ten kontrakt s těmi Korejci. Jinak oficiálně určitě si nedovolí to, co si dovolil maďarský premiér Orbán, prostě nechat si postavit jadernou elektrárnu Rosatomem, jo? Přestože to je prostě jednička, absolutní světová jednička ve stavbě jaderných elektrán. Absolutní světová jednička, nejlacinější, nejefektivnější, nejbezpečnější prostě. Fakt je ten, že my bychom si zřejmě kdysi ještě před 10-20 lety dokázali tu jadernou elektrárnu postavit úplně sami, ale nevím, jestli už všichni ti lidi nejsou v důchodu, co by byli schopni to udělat, takže pro nás jako kromě toho, že jsme si mohli postavit klidně sami, jako před těmi 20 lety, tak teďka už nejrozumější volba jednoznačně i z hlediska energetické bezpečnosti je právě Rusko, protože Rusko je náš nepřítel oficiálně teďka, ale neustále nám dodává tyče, nebo je připraveno dodávat tyče do jaderných elektráren a nebyl ani náznak toho, že by ten systém, který řídí tu jadernou elektrárnu, byl napojený nějakými zadními vrátky nebo čímkoliv na Rusko a že by nám to mohli vypnout, což podle mě u korejských a amerických případně elektrárn nebo francouzských bude 100% stejně jako F-35, když prostě náhodou bychom se přidali na stranu Ruské federace, tak nám je prostě vypnou a už, nebo kdybychom chtěli bojovat proti někomu, proti komu Američané bojovat nechcou, tak nám ty letadla prostě územní prostřednictvím nějaké vzdálené kontroly a bude to prostě vyřízené. Rusové tohle nikdy nedělali, i když ta technologie tady pochopitelně už v té době dávno byla. No a jak to myslí Babiš s touto energetikou, to se může velice brzo projevit u té kauzy zatopení dolů, protože jestli tohle rozhodnutí Fialovy vlády už bylo provedeno, protože já nevím, jak se to posunulo, anebo jestli bude rozhodnutí Fialovy vlády o zatopení dolů tady v Moravskoslezském kraji provedeno pod vládou Andreje Babiše s tím, že se bude vymlouvat, že o tom rozhodla Fialová vláda, tak víte 100%, že Babiš má za úkol zlikvidovat českou energetiku tak, aby lidé si mysleli, že se to nedělá. Jo, neděje. Co teďka bude, jsem to správně pochopil, tak bude jakoby zlevnění elektřiny pro koncového uživatele, protože tu jednu složku ceny elektrické energie bude platit stát, takže to stejně budete platit vy, nikdo vám nic neslevní, ale lidi už teďka jásají, jak budou mít lacinější elektřinu, no nebudete. Buď to ji zaplatíte na daních zvýšených a na zvýšených poplacích a odvodech a tak dále, nebo ji zaplatíte ve formě státního dluhu. Dříve nebo později vy tu elektriku zaplatíte. Nikdo vám elektriku neslevnil. Akorát část té částky, která teďka se objevuje na vašem vyúčtování, tam nebude, protože to bude platit stát, ale stát to jste vy, vaše děti, vaši vnukové, vaši rodiče, takže to stejně všichni zaplatíme. No, takže se neděje nic, že by se ten systém nějak změnil. Neslyšel jsem nic o odchodu z energetické burzy, neslyšel jsem nic o tom oficiálně, jestli doly zatápět nebudou, jo, kde je strategických zdrojů uhlí na, já nevím, jestli na několik století, na 200 století, abych zase říkám, nepamatuji.
1: No, není vytěžená ani půlka těch zásob, no.
0: No, takže prostě jako existují technologie spalování uhlí, které se blíží dokonalému spalování, to znamená prakticky bezemisnímu, takže ty ve své podstatě uhelné elektrárny v současné době mohou být daleko ekologičtější než třeba větrníky, které každoročně povraždí, já nevím, kolik, jako globálně asi miliony a kolik desítek tisíc ptáků povraždí u nás, to já nevím. Jo. Plus narušují pochopitelně zdraví lidi ve svém okolí těmi zvuky ve slyšitelném i neslyšitelném pásmu, které vydávají a prostě mají dopad jak na to zvířectvo, tak na tu populaci. Elektrárny světelné, které prostě brutálně zvyšují teplotu ve svém okolí v létě, jo. Tady se bojí proti globálnímu oteplování a my to tady všude ohříváme, takže uhlí ve své podstatě může být absolutně nejlacinější a jeden z nejekologičtějších zdrojů elektrické energie, protože moderní technologie prostě umožňují téměř dokonalé spalování. To už není jako kdysi, kdy prostě 80% té teplné energie uteklo komínem. Jako. Takže uvidíme to velice brzy, ale zase opět, já jsem se tady podíval do té diskuze a musím říct, prostě někteří lidé a jejich většina, ti prostě nezmění ten názor. Jako, nezmění ten názor. Já tady jsem se dočetl třeba na sebe u nějakého Jura Demonteba, že jsem uloupl SPD 1,3% hlasů, že to mohli být 3 poslanci pro SPD, ale ten pan Juro si asi neuvědomí, že kdyby měla SPD 3 poslance, tak co by se změnilo? Jako, jo? Nebo uvědomí si, co by se stalo, kdyby SPD ve sněmovně nebyla poslední 12 let? No, nezměnilo by se vůbec nic. Kromě toho, že by tam nebyl volný Bojko a měl by vakcinační pás. A jiní lidé budou úplně stejně hájit Babiše, i když nechá zatopit ty doly, i když to nechá ty korice dostavit. Jakože si myslím, že premiér, když bude chtít se svým týmem, tak vymyslí minimálně 10 obstrukcí právnických, že se ten kontrakt prostě nenaplní s těmi korici, protože při takovém kontraktu, když budete chtít najít chybu na straně dodavatele, tak jich najdete 1000, a než o tom někdo rozhodne, tak se to může táhnout stejně dlouho jako ten spor ohledně krevní plazmy. Můžete se soudit 30 let a mezi tím vám tu elektrárnu může postavit někdo úplně jiný. No, takže to se všechno ukáže, ale obávám se prostě, že to je úplně jedno, protože lidi to nebudou chtít vidět. Oni budou, jako já nevím, kolik se na nás teďka dívá lidí, no, tady jsem to někde viděl, 929 lidí, což je extrémně dobrý výsledek třeba za mě, ale na ČT se ve stejnou dobu, na ČT 24 bude dívat třeba 30 tisíc lidí. No, no, a o tom to je, no. Protože kdo se prosadil třeba na politické scéně? No, na politické scéně se prosadili Věci veřejné, protože za sebou měli svého miliardáře. No. Pak se prosadil Úsvit, protože za sebou měli, ještě si nespomenu, na to ptačí jméno z ODS, jednou mafiána z ODS, no, prostě no, pana Hrdličku. No. Jak se prosadili teďka motoristé, no, měli za sebou dalšího miliardáře, pana Chlada, který prostě zaplatil novináře, aby psali negativně o motoristech. Takže novináři psali negativně o motoristech a to je často nejlepší reklama, že u vás píšou negativně, ale píšou o vás. Kdyby je chtěl systém skutečně zničit a zašlapat do země, tak u nich nenapíše ani slovo a bylo by to vyřešené. No. I SPD by byla pod 5%, kdyby oni nenapsali ani slovo. Tečka. Takže asi tak. No.
1: Jo, máš pravdu, že vymlčet je nejlepší strategie. Jako
0: nejtvrdší forma cenzury. Prostě ten člověk neexistuje, ta strana neexistuje, hotovo. Tečka 20.
1: No, to máš pravdu. Tohle fungovalo vždycky a evidentně to funguje dál. Přátelé, já jsem vám tady ještě nandal QR kód, pro případ, že byste třeba chtěli podpořit fungování tohoto kanálu, tak můžete, buď, myslím, že pod videem by mělo být taky napsaný, ale kdyby ne, tak tady je QR kód, anebo to potom nějak tam dopíšu, kde můžete podpořit provoz tohoto kanálu, za což vám moc krát děkuju. Samozřejmě děkuju taky za superchat. A jdeme dál. Tady kauza Vrbětice a tak, no. Jak to vidíš s Venezuelou? Další takový téma.
0: No, tak je to poměrně zajímavé. Prostě Američani určitě připravují vojenskou intervenci proti Venezuele, akorát potřebují jistotu, že bude stejně rychlá, jako byl Afghánistán anebo Irák. Takže teďka podle mě prostě ty jejich nejlepší plánovací mozky sedí a připravují likvidační útoky nejen na Madura, ale prostě na celou jeho vládu, na poslance, na šefy armády a policie, tak jak to předvedli třeba Izraelci v Iránu proti šéfům hnutí Hamas a tak dále, takže plánují ty dekapitační útoky a plánují blitzkrieg s maximálně rychlým prostě překročením hranic a vylodením a zjišťují, jestli se obyvatelstvo postaví na jejich stranu nebo proti ním, jo? Protože oni potřebují, aby ta válka byla rychlá, jako byla v Iráku a v Afghánistánu, aby potom mohli rychle opět poslat místní armádu a místní policii do ulic, tak jako se o to snažili celou dobu v Iráku a v Afghánistánu, kde se jim to tak úplně nepovedlo, protože prostě to místní obyvatelstvo bylo z 95 plus procent nastaveno prostě proti ním. A nepůjdou do toho jedině v případě, kdy si spočítají, že by utrpěli velkou jakoby mediální porážku. A mediální porážka by bylo i vítězství, které by ale stálo třeba 10 000 amerických životů, anebo mediální porážka by bylo i vítězství, v průběhu kterého by Venezuelané potopili některou letadlovou loď. No. Takže pochopitelně Američané zjišťují a baví se hodně s Ruskem a s Čínou, o tom nepochybuji, jestli tu Venezuelu pustí nebo nepustí. Jaká je příčina války, nebo jaká je příčina toho, že chtějí obsadit Venezuelu, tak podle toho, co jsem sledoval v jednom z těch videí, které jsme bohužel taky už nemohli přeložit, protože na to nebyly prostředky, tak se hovořilo o tom, že Venezuela poprvé v historii prodala prostě ve své podstatě roční produkci ze všech svých ropných polí Číně za čínské juany. Takže je to válka o americký petrodolar. Venezuela a Čína spolu uzavřeli obchod, kdy ne 20%, ne 50%, ale jestli mám správné informace, 100% veškeré roční produkce, která půjde z Venezuely do Číny, má být prodána za juany, což je brutální rána pro americký petrodolar v tom smyslu, že by se mohly objevit další státy, které by mohly začít obchodovat třeba se zeměmi BRICSu za jejich vlastní měny, ať už to je ruský rubl nebo čínský juan nebo jakákoliv jiná měna, indická rupie, jestli se nepletu. No, takže to je nejhorší jsou příklady, které táhnou. Takže pokud Venezuela, která v tom taky není podle mě úplně dobrovolně, ale prostě Maduro už taky nemá moc na vybranou, musel si vybrat strany, tak si vybral tu protiamerickou stranu, tak pokud uspěje a pokud se nepodaří novodobému Římu, Spojeným státům, a úspěšná trestná výprava proti Madurovi, tak se povedla třeba proti Kadáfimu, který chtěl začít prodávat africké zdroje za zlato, jenom za zlato, jenom kvůli tomu byl svržen a zavražděn, tak by svět mohl následovat a mohlo by se stát, že prostě americká měna, která je v současné době jakoby světovou měnou číslo jedna, může, ne že přes noc, za třeba za 5, za 10 let, může ztratit nejen své dominantní postavení, které neustále má, ale může ztratit i velmi silné postavení. Může se stát prostě ve své podstatě neúplně atraktivní měnou a Spojené státy by hlavně přišly o tu možnost, kterou mají v současné době. To znamená, že oni platí své dluhy tím, že si elektronicky ze vzduchu, ani to ani netisknou na papír, elektronicky ze vzduchu vytvoří tolik peněz, kolik potřebují každý rok na to, aby prostě mohli fungovat. Prostě si ty peníze vytvoří a ví, že svět je prozatím musel, stoprocentně musel, toho dosáhly Spojené státy svou vojenskou převahou v minulosti, prostě musel akceptovat, musel ten dolar akceptovat Rusko, musela ho akceptovat Čína, musela ho akceptovat Indie, museli ho akceptovat všichni. A teďka ty státy, které reprezentují více než polovinu světové populace v rámci BRICSu, poprvé nadrzo řekli Američanům prostřednictvím Venezuely, že ne. Takže určitě prostě musí historického geopolitického hlediska musí probíhat v současné době plány na, na válku, na, na vylodění, prostě na invazi do Venezuely. Na druhou stranu prostě ta, ty technologie v současné době a ty zbraně, které tam mohlo Rusko dodat, a pokud ta Venezuela bude mít třeba 20-30% obyvatelstva, které bude ochotno zúčastnit se dronové války v současné době, tak se podívejme na to, jak těžce se každému postupuje na té Ukrajině, ať jsou to Rusové nebo Ukrajinci, když se snaží o ofenzivu, to je prostě obrovský problém. A teď, když si představíme klasické americké vylodění, tak je to opravdu klasické americké, sovětské vylodění, obrovské lodě míří ke břehu, kde to předtím letectvo vymetlo, prostě vyjíždějí z toho tanky, vyjíždějí z toho obrněné transportéry, jedou si krajinou, která prostě je zbavena všech velkých zbraní, nejsou tam žádné rakety, není tam žádné dělostřelstvo, ale je tam třeba několik skupin operátorů dronů, oni vám to rozsekají. Oni vám tuhle invazi, kterou jste trénovali, plánovali, připravovali, prostě oni vám ji rozsekají na kousky v nějakém území, ze kterého není možno, nevede více cest, tak vám zablokují prostě jednu cestu a vám se nazhromáždí na pláži 20-30 tisíc vojáků. To je prostě věc, se kterou ti američtí plánovači nemají vůbec žádné zkušenosti. Oni neví, co je tam čeká. Oni neví, jestli Rusové měli takové kapacity, že mohli do té Venezuely přesunout třeba, já nevím, 100-200 specialistů, kteří vyrábí ty drony, jo? Protože to jsou obrovské továrny v současné době v Rusku, které montují ty malé FPV drony po tisícovkách každý den, ale nikdo neví, jestli tam Rusové přesunuli třeba, říkám, 100-200 lidí, kteří umí ty drony vyrábět. 100% si dovedu představit, nebo respektive už jsou informace oficiálně o tom, že tam jsou Wagnerovci a Wagnerovci určitě umí ty drony ovládat. No, takže otázka je, kolik těch dronů teda ta Venezuela má, plus jestli, nedej bože, přesunuli Rusové do Venezuely i nějaké svoje starší rakety, jako KH-101, které tuším lítají pět machů v hodině a jsou schopni útočit v rojích a tak dále, tak asi si sami dovedete představit, že kdybyste viděli v televizích, já nevím, pět zásahů takových raket do americké letadlové lodě, která by ji nepotopila, ale asi si dovedete představit, jak by to vypadalo. Takže ano, ty plány v současné době probíhají, nejsou kvůli žádným drogám, já netvrdím, že Maduro není drogový boss, já bych se díval, kdyby nebyl, ale prostě to není důvod, proč se připravuje ta invaze do Venezuely, a ani nevím, jak je to s tou svobodou ve Venezuele a tak dále, nevím. Teďka ve mně byl vytvořený dojem, že to země, která je absolutně v krizi, kde nemají lidé co jíst, a teďka se objevily záběry lidí, kteří na ulici vypadali stejně jako my, měli mobilní telefony, normálně tam jezdili auto, takže já nevím prostě, jak to ve Venezuele vypadá, ale každopádně ta válka, která se aktivně připravuje z americké strany, není kvůli ničemu jinému, než kvůli tomu, že Venezuela si dovolila obchodovat s Čínou v obrovském množství v chuanech. No a taky je to kvůli tomu, že Američané jsou největšími producenty ropy na světě a zároveň největšími importéry ropy na světě, protože oni potřebují pro provoz svých rafinerií úplně jinou ropu, než jsou schopni oni ve Spojených státech vytěžit. Takže je to takový zajímavý kompromis, anebo kompromis, taková zajímavá prostě ambivalentní situace, a Američané prostě potřebují právě tu venezuelskou ropu sami pro sebe a nechtějí, aby končila v Číně, chtějí, aby končila u nich doma. Takže je to opravdu jako ropná válka a teďka, jak říkám, podle mě nejlepší mozky, nejlepší američtí vojenští plánovači prostě sedí a plánují dekapitační útoky na celé venezuelské vedení a zjišťují politické i vojenské a policejní a aktivovali všechny své agenty a zjišťují, jaká je nálada ve společnosti a kolik lidí by bylo ochotno zapojit se do nějakého partizánského boje proti Američanům a kolik lidí by ty Američany vítalo, až pokud zjistí, že jim ve své podstatě třeba Rusko a Čína nějakým způsobem dají zelenou, tak do toho určitě půjdou. Pokud jim Rusko a Čína řekne, že pomůžou Venezuele dodávkami zbraní, tak jako Američané pomáhali Ukrajině, tak si dovedu představit, že Američané cuknou, protože v současné době Trump není připravený na to, že mu třeba, nevím, jo, 50 000 Američanů se vrátí

0: a nikdo to neřešil, takže zase to lidi neví. Jo? By mě by zajímalo, kolik lidí v České republice ví, že vláda, jako Fialova vláda, plánovala zatopení těch uhelných dolů. A mě by zajímalo, kolik lidí v téhle republice, kolik procent jako ví, že Bill Gates řekl, že uhlí není problém. Já bych řekl, že jestli to bude 10% lidí, tak to bude moc. Jo? Protože tyhle informace prostě nejsou. O těch se informuje v těch médiích, rychle se to tam napíše, aby nikdo nemohl říct, že to tam nebylo. A pak se to přebije dalšími informacemi. Přebije se to Vémolou, přebije se to nějakým zemětřesením, nebo se to přebije nějakým pátráním po někomu, kdo se ztratil. A lidi na to zapomenou během 24 hodin. A není to pro ně téma, protože to není pořád, protože to není pořád v médiích. No. Takže samozřejmě oni tak trošičku teďka jedou s tím Trumpovým systémem, ale v okamžiku, kdyby třeba Trump skončil a byl tam dosazen někdo jiný, tak se klidně od Gatese dozvíme za rok, že odvolává, co odvolal a přivolává, co přivolal. Bylo by to úplně stejně jako v té pohádce prostě. Další otočka o 180 stupňů. Úplně v klidu. Když jsme na to zvykli u politiků, já nevím, jak si lidi vždycky diví, když někdo prostě otočí o 180 stupňů v porovnání s tím, co sliboval, nebo co říkal před rokem, nebo před půl rokem, nebo ráno. Jako, a lidi se diví, jak to může udělat. No diví, no, můžou to udělat proto, protože vy tyhle lidi neustále, já myslím vás, kteří se díváte teďka, ale většinového občana globálního, tak oni tyhle lidi prostě podporujou, no, protože jim řeknou to, co chtějí slyšet, a když se pak objeví někdo, kdo jim řekne, on vám to říká, ale podívejte se, co udělal v minulém volebním období, podívejte se, co udělal před měsícem, podívejte se na jeho skutečné kroky, tak lidi to nechcou slyšet, protože oni chcou naději a ten člověk jim těmi slovy tu naději dává. Oni ve své podstatě nic víc nechtějí. No. A pak to
1: Takže
0: vždycky všechno zaplatí a pak se diví.
1: staré známé heslo svět chce být klamán, jo? Platí furt.
0: Přesně tak.
1: Jo, Lubošku, kolik máš ještě času? Jako, jedeme dál, nebo už to...
0: Jo, můžeme jít dále. Tady mám něco o státu, o kterém se nesmí mluvit.
1: Povídej.
0: Vaška Parková píše, poslouchám tady výtku k válce mezi neznámým státem a Iránem. Ten neznámý stát byl dost poškozen, Irán má hypersonické střely. Jo, ale jo, tak to nevím, kde je ta výtka, protože to tam jakoby všechno je pravda. Takže jestli mě prodali v roce 2001 Ukrajinci, to nevím. Nedivil bych se, kdyby ta technologie spíš pocházela z Ruska v rámci výměného obchodu za tu iránskou technologii laciných, ale přesto jakoby velice úspěšných dronů, jako je Šahed. To je jedna ze zbraní, kterou teďka podle mě Ruská federace používá jakoby velmi efektivním způsobem jako odpověď na ty jednotlivé sankce prostě a odpověď za dodávání zbraní, které zabíjejí ruské vojáky, tak ta jejich odpověď je ta, že sdílejí technologie z nepřáteli svých nepřátel, ne tak úplně třeba se svými přáteli, to bych netvrdil, ale z nepřáteli svých nepřátel sdílejí technologie, ke kterým by se třeba Severní Korejci nebo Iránci taky dostali, ale třeba po 20 letech výzkumu, takže je velice jednoduché v současné době takovému státu, který má průmyslovou kapacitu k tomu, aby vyrobil třeba primitivní balistické rakety, tak jim dodat řídící systémy, které a upravit třeba motoru, které, nebo materiály, které nezhoří při vyšších rychlostech. Takže ta účinnost jejich technologie, proti které by třeba původní systémy protivzdušné obrany byly účinné, tak je najednou absolutně neúčinná. Takže dovedu si představit, že třeba v roce 2001 dodali Ukrajinci nějakou technologii, ale to si zase myslím, že byl obchod pod dohledem všech západních tajných služeb. Ale co se stalo od roku 2022, může prostě být to, že tam byly dodány, nebo já jsem si tím naprosto jistý, tam v rámci toho těch dodávek technologií k těm laciným dronům byl určitě nějaký barter informací, takže byly dodány technologie z Ruské federace, které umožnily takto úspěšně ten Izrael napadá, no a je to pravda, že vlastně v podstatě Izraelci neměli dostatek protivzdušné obrany na to, aby vzdorovali podobným útokům ještě asi 2 nebo 3 týdny. No, to by byla totální porážka Izraele, protože oni už by neměli

0: čím střílet vůči těm Iráncům. Takže tam zase došlo k nějakému, nějaké dohodě, něco za něco, což se mi tak úplně nedovíme jak. No, o Venezuele jsme se už bavili, Severní Korea to samé, prostě Severní Korea dodá miliony a miliony kusů munice a dostane taky technologii, nebo už má hypersonické zbraně, mají jaderné zbraně, mají hypersonické zbraně. Takže Kimova královská rodina si může být jistá, že vnější nepřítel je nesvrhne, no, protože mají kapacity zasadit takové ztráty, že se to prostě nevyplatí, tahle válka kvůli Severní Koreji.
1: No. No, celkově jakoby vidět, že Spojené státy tak nějak jakoby oslabujou, už jenom, nejenom ekonomicky, ale i jako si myslím na té geopolitice, čím dál víc zemí si z nich jako až takovou, z nich takový jako magy v kostkách neserou s prominutím a i to lavírování třeba právě v té Venezuele a podobně jako nepůsobí dobře. Ale jak dlouho myslíš, nebo takhle, objevují se samozřejmě dohady, zprávy, spekulace o tom, že americký dolar bude devalvovat, že dojde k nějaký, řekněme, to teďka ekonomicky korekci kurzu dolaru, jako dolar oslabí, a že teda jsou tady síly, které by chtěly, aby devalvoval dolar, aby se americký zboží stalo levnějším, konkurenceschopnějším a td. Jiní zase, kteří jsou v tom Wall Streetu, tak jako to samozřejmě nechtějí. Na co se máme připravit? Co myslíš? Jako seš příznivcem spíš toho, že teda k té korekci nějaký dojde, anebo že prostě všechno zůstane tak, jak je?
0: Já se mluvám, že tady musím teďka něco jenom zkontrolovat. A jo, dobrý.
1: Pohodě.
0: No, já nejsem věštec s křišťálovou kouli, takže můžu jenom říct, nebo nějakým způsobem převykládat to, co takhle běžně sleduji na těch svých oblíbených kanálech na YouTube, kde prostě vystupují ekonomové a politologové a podobně. A prostě my sledujeme úpadek impéria, což jsou Spojené státy, které upadá úplně stejným způsobem jako Perská říše, jako Řecko, jako Řím, jako kdysi Sovětský svaz. Jo. Prostě přebujelý aparát lidí, kteří prosazují své soukromé zájmy od těch nejnižších úrovní, jednotlivých, jako nejnižších úrovní zaměstnanců té státní správy, přes ten střední management, přes ten vyšší management, až po ty volené politiky, kteří tak prostě prosazují své soukromé osobní zájmy a jsou tam uchyceni v obrovských počtech. Prostě to jsou miliony lidí. To jsou miliony lidí, kteří tak jsou na tom systému přicucnutí, že to impérium už to prostě nezvládne. No. A římské impérium upadalo 500 let zhruba. Anglie upadala, řekněme, 100-150 let do toho stavu, ve kterém je dneska. Sovětský svaz, ten upadl ve své podstatě, řekněme, po obrovském růstu, no, protože je třeba říct, že ten růst byl z začátku obrovský a dynamický. Když se rozvíjel těžký průmysl, prostě Sovětský svaz dojel na to, na co dojeli všechny evropské socialistické státy, a to je to, že se nesoustředili na rozvoj spotřebního sektoru a mikroelektroniky, ale jako Stalin dostal zemi, kde se oralo koňma a předal světu zemi, která lítala do vesmíru a měla jedenou zbraň. No. Takže ten vývoj byl taky obrovský, dynamický, ale ten kolaps přišel úplně stejným způsobem a trval třeba, řekněme, od toho vrcholu technologického v tom Sovětském svazu někdy v těch 60. 70. letech, tak trval 20-30 let prostě. A úpadek Spojených států může být exponenciálně rychlejší. Jo? Může se to udát během 5-10 let, ale nikdo z nás by se na to neměl těšit, protože to budou strašně těžké časy i pro nás. Jo? Ten americký hegemon je tak rozšířený globálně do všech ekonomik, že ty ekonomiky, které se od něho nezačaly odstříhávat už před těmi 5-10 lety, to je jako začaly právě země BRICS, a mají obrovský náskok, že se pomaličku od něho začali odstřihávat a mají obrovský náskok díky těm sankcím, že se od něho vlastně odstřihli i nedobrovolně a mohli to v rámci třeba nějakých problémů vnitropoliticky svést na ty Spojené státy a ukázat, jo, to je kvůli těm sankcím, tak ti mají náskok 5-10 let, ale ty ekonomiky, jako jsme my, které jsou brutálně otevřené a jsou orientované na tu Ameriku, a když prostřednictvím západní Evropy nebo navázáním na dolar, tak ty na to připravené nejsou a ty budou nejdříve vydrancovány, no, to je ten nákup F-35 a tak dále, a tak dále. A potom budou úplně zničeny, aby nebyly konkurenceschopné a přirozeným způsobem prostě upadnou a budou zlikvidovány. No. Potom můžou opravdu být ruské tanky v Praze velice rychle, protože nebude mít kdo a jak bojovat a může se stát, že jediné západoevropské země, které nebudou patřit do Ruské federace, budou Francie a Anglie, protože mají svoje vlastní jakoby jaderné zbraně, takže se dohodnou z Rusy, že ti se zastaví na hranicích Francie a bude klid, jako, protože až přijde na lámání chleba, tak bude opět každý sám za sebe, to si můžete být naprosto jistí, nebude žádná Evropská unie, nebude žádné NATO. No, neříkám, že si to úplně přeji, ale tenhle vývoj je takhle možný a určité a jisté je to, že Spojené státy v současné době přicházejí o pozici světového hegemona a není zřejmě, já nevidím nic, co by je v té pozici mělo udržet. No, nevidím vůbec nic, co by je v té pozici mohlo udržet, protože prostě ta síla, která se proti ním spojila, je víc než půlka světové populace. A oni se pomaličku odstřihávají, Američani reagují nějakýma sankcemi, aby v zápěti zjistili, že nemůžou vyrábět ani svoje zbraně. Jo, aby v zápěti zjistili, že to s tou globalizací tak přehnali, protože si mysleli, že je mají pod kontrolou, že ta globalizace má pod kontrolou je. No, zároveň jsou zvyklí splácet svůj dluh ze vzduchu, že si vytvoří elektronicky další peníze, ale když ty peníze nebude chtít nikdo přijímat, tak nebudou ten svůj dluh moci splácet. A co dělali státy historicky v takové pozici, to je jednoduché, prostě napadli svého věřitele. Že? Prostě napadli toho, kdo je chtěl, nebo kdo je neposlouchal, kdo jim odmítal prodávat svoje zdroje za bezcenné papírky. Ale netvrdím, že to bude těch 50 let, taky můžeme sledovat pomalé odumírání těch Spojených států, které třeba bude trvat klidně jedno století. No. Nicméně Američané to obecně dobře vědí, že pokud do roku 2030 nebude válka s Čínou, kterou vyhrají, tak už ji nikdy nevyhrají, jako konvenční válka. No. A že se dostanou ve své podstatě do pozice země, jako je ta Severní Korea, v tom smyslu, že ty Spojené státy přímo úplně nikdo nenapadne, protože by se mohli bránit tím, že zničí celý svět, ale ekonomicky a technologicky budou zaostávat za tím světem, který se bude rozvíjet. Teď jsem se mimochodem dozvěděl, že čínská vláda údajně má provádět kampaně po celé Číně, kde hledají nejenom už sportovce, ale intelektuálně nadprůměrné děti, které potom samozřejmě stranicky odcházejí, na stranický pokyn odcházejí z domova a jsou vzdělávány prostě specializovaným vzdělávacím systémem, který se zaměřuje na to, aby prostě z těchto nadaných dětí dostal maximum. Nic takového se ve Spojených státech neděje, tam probíhá debilizace mladých lidí, v České republice totéž, jako v Evropě totéž. Průměrné americké evropské dítě chce být youtuberem nebo twittermanem a průměrný čínský školák chce být prostě kosmonautem. No, tak to je prostě ten rozdíl, takže ty Spojené státy už neporostou, co se týká globální síly, už budou jenom ztrácet. Jestli se budou i propadat a dojde k jejich úplnému kolapsu, což já bych si prostě nepřál, tak to poznáme velice bolestivě i my a možná budeme se slzou v oku vzpomínat na životní úroveň našich rodičů v 70. a 80. letech.
1: Ladislav Hajlich, věc, která s tím taky souvisí, proč musíme kupovat emisní povolenky, které kdysi zakoupily německé penzijní fondy a teď nám je s velkým ziskem prodávají. Proč nemůžeme ty poplatky platit do českých fondů či veřejných rozpočtů?
0: No, protože tenhle systém byl vytvořen proto, aby nás okradl. A my jsme se tomu systému, když se zaváděl, nebránili politicky. My jsme volili politiky, kteří, jako my jsme za to zodpovědní, jako občané, to je naše chyba. My jsme volili politiky, kteří tohle dělali a lidi stejně chodili k volbám a pořád je volili. Tak proto. No, proto, pane Ladislave, protože jsme hloupí a protože jsme si zvolili politiky, kteří nám tohle systematicky poslední 20 let prováděli. A když se proti tomu někdo ozval, když proti tomu vystupoval a varoval, tak toho člověka mediálně zničili a s velmi velkou pravděpodobností i mnozí z nás se na ty lidi dívali skrz prsty v té době, protože jsme ještě neměli zkušenost s tou mediální manipulací, nevěděli jsme jak drsné to je, nebyli jsme schopni uvěřit třeba před 20 lety mnozí ještě tomu, že se nás někdo snaží zničit. Jo? Kdo úplně věřil tomu, že Evropská unie tady je proto, aby nás zničila? Já jsem se rozhodoval mezi tím, jestli je to pro nás výhodné nebo nevýhodné a v té době jsem taky hlasoval pro vstup do Evropské unie. No, taky jsem byl zmaštěný prostě propagandou, protože jsem si myslel, že to je pro nás výhodné. A nechtěl, a jako smál jsem se v té době lidem, kteří říkali, že Evropská unie bude pohřebištěm národu, jako koncentrákem národu a že postupně přijdeme o veškerou moc. Teď nám slíbili, že ne a dali nám právo veta a tak dále. Jako máme právo veta, takže to bude v pořádku. No nebylo, no, takže neplatíme ty peníze sami sobě. Zaprvé, protože jsme si navolili politiky, kteří říkali, že budeme platit někomu jinému. A za druhé hlavně, ale my nemáme ty peníze vůbec platit, že? My nemáme vůbec platit, protože to je nesmysl. Takže jsme si zvolili politiky, kteří nám to tady zavedli. Takže jako do značné míry je to chyba tohoto národa.
1: Tak, dobrá. Co role médií teda?
0: No tak to už jsme se bavili tady prostě, proto si nejsem tak úplně jistý tou svou činností do budoucna. Já tyhle vysílání ve své podstatě beru jako psychoterapii, protože si popovídám s lidma, kteří se mnou většinově názorově asi už budou souhlasit a kteří, protože už nejsem v politice aktivně, tak jsou schopni a ochotní mě i poslouchat, protože spousta lidí i na tvém kanálu nebyla schopná a ochotná mě poslouchat, dokud jsem politicky konkuroval jejich spasitelům. Takže taky nevím, to je jeden z těch důvodů, že ten náš dosah je tak malý a že když sleduju právě ty velké YouTubeové kanály, ať už politické nebo o zdraví a tak dále, tak to jsou všechno profesionální projekty, do kterých někdo nainvestoval desítky milionů dolarů minimálně, měli stovky, a které jsou ve své podstatě na úrovni velkých globálních televizí a nacházejí si to svoje publikum prostě prostřednictvím tady téhle sítě. A já nevím, jestli se mi chce ve své podstatě právě jenom v rámci té psychoterapie v té činnosti pokračovat, protože my ve své podstatě vysíláme pro těch 5% plus zhruba lidí, kteří se o politiku skutečně zajímají. A to ještě z těch 5% třeba, nevím, no, polovina opravdu žije stejně v zajetí toho, že už se rozhodli, že spasí tady tenhle člověk a že ho prostě budou podporovat a vždycky první, co je napadne, když je nějaký problém, tak je napadne tenhle člověk a že tenhle člověk to za ně vyřeší. Jo. Zbytek 95% populace prostě vůbec po těch informacích nepátrá. Jo. To je úplně jen, jestli to je Fialovec nebo Babišovec, jo, nebo jestli to je Pirát nebo komunista, sorry, jako jo, tam ti lidi jsou prostě už zafixovaní na ten svůj směr a nehledají informace, které by mohly nějakým způsobem z toho jejich přesvědčení vyvádět někam jinam. Takže role médií je obrovská a je to smutné. Je to smutné, my jsme prostě řízení médií. Kdo ovládá média, tak ovládá úplně všechno. A kdo ovládá mediální narrativ, tak ten dokáže přinutit 70% lidí, aby si bodli experimentální vakcínu, zatímco jim někdo zakáže lék, který získal Nobelovu cenu a je nejbezpečnějším lékem v historii lidstva.
1: Jo, to je velice zajímavé. Já jsem třeba byl překvapený, jsem úplně v šoku, doktor nebo profesor Turánek, jo? Máte to taky, přátelé, tady v archivu, ten náš rozhovor. Oni v roce, a teď bych kecal, 21 asi, vyrobili rekombinantní vakcínu bez vedlejších účinků na COVID, jo? A představili to teda tehdejším zástupcům ministerstva, vládě, prostě všem. A představ si, nebyl zájem.
0: Tak jako já jsem antivaxer, já jsem 100% antivaxer. Jo? Podle mě neexistuje vakcína bez vedlejší účinku. Tak jako respektuji pana profesora Turánka, ale vzhledem k tomu, že vím, jak se testuje bezpečnost vakcín,
1: výzkumu na zvířatech, jo? Ale ty zvířata na rozdíl od toho preparátu té americké firmy, když jméno se nesmí vyslovit, nepochcípali.
0: Jo, to jo, ale obecně prostě propálil to i Kennedy Junior teďka. Mm-hmm. Prostě vakcíny, když se testují na bezpečnost, tak se netestují proti placebu ani na zvířatech, ani na lidech. Vždycky se testují proti nějaké již známé vakcíně. Takže to je, jako kdyby si testoval bezpečnost vodky proti whisky. Že bys kontrolní skupině nalival whisky a těm, co mají dostat placebo, bys nalival vodku a pak by si zjistil, že vodka i whisky mají úplně stejně negativní účinky, to znamená, že nemají žádné negativní účinky. No. Takže žádná vakcína se netestuje proti placebu. Všechny vakcíny se testují proti jiným vakcínám. Právě proto, že kdyby se testovalo proti placebu, tak by se zjistilo, jak jsou katastrofální z dlouhodobého hlediska. Ale věřím tomu, že nebyla tak smrtelná jako ta mRNA záležitost. Nicméně to mě vůbec nepřekvapuje, protože Andrej Babiš v té době dostal pokyny od globálních hráčů, že prostě to bude mRNA a že bude vakcinace. Že nebudou léky a bude vakcinace. A že nebudou laciné testy, ale že budou laciné účinné testy, ale že budou tyto. Ty, které byly teďka asi ani, jak se to jmenovalo, už se ani nespomínám, PCR testy. A byla doba, kdy v České republice vznikaly projekty na testy, já to tady mám někde taky ve svém archivu, prostě byly tady testy za 20-30 korun a ne, musely být prostě ty drahé testy, hotovo, tečka, 20. Jako jo, mohly být laciné roušky, které měly úplně stejnou účinnost jako respirátory, ne, budou respirátory prostě za 800 korun, hotovo. Jako jo, a lidi to všechno zaplatili, Babišovci to zaplatili, Babišovci byli tak spokojení s covidem, to se málo ví, a že prostě Babiš vyhrál i ty následující volby. Babiš měl o jednoho poslance víc než ODS než spolu. Jako jo. Takže Babiš vyhrál volby. Babiš tady mohl vládnout až do okamžiku, než by odešel z funkce Miloš Zeman, tak Babiš tady mohl ty dva roky vládnout, protože prezident mu řekl, že mu dá dva pokusy. To znamená, že on by mohl vládnout v demisi skoro až do voleb, jako, protože než by tu vládu odvolali a než by to zrušili, prostě on mohl vládnout. Jako. A Andrej Babiš to nechtěl, protože se nechtěl namočit do války na Ukrajině, o které věděl, že se blíží. No. Takže...
1: No ale zase se jako v srdatě v parlamentu z opoziční lavice jako postavil za tu válku, tak...
0: Taky postavil, ano, schválil lex Ukrajina, tleskal k tomu několikrát ve stoje, ale to už taky prostě nemůžeš, jakoby, nebyl ten premiér, neměl za to tu zodpovědnost, takže on když teďka řekne, že se spletl, tak mu to lidi zase uvěří. Stejně jako mu uvěřili to, že neměl informace o covidu. Jo? My jsme mu je tam říkali každý den ve sněmovně, říkali jsme mu to z očí do očí, prostě veškeré informace měl a každého odborníka, on říkal, že věřil odborníkům, ale on nechal každého odborníka, který mu předával pravdivé informace, zařadit na seznam dezinformátorů. Jo? Ty lidi to nezajímá. Prostě. Jo? Prostě to ty lidi nezajímá. No? Nezajímá to. Neexistují u nás úplně nezávislá média, už třeba podle mě i kolega, tvůj kolega Xaver, ten taky není úplně jakoby nezávislý, ten má taky nějaký svůj směr, který je nějakým způsobem ekonomicky určen, dopomohl změně politického klimatu v České republice, což je dobře, protože to klima je teďka lepší, jako jenom to klima, to zdání nejlepšího, ale prostě tady není mediální síla, která by si to vypořádala se všema, kterou by lidé ve své podstatě chtěli a třeba jako nějakým zásadním způsobem podpořili, protože absolutní většina lidí, kteří chodí k volbám, tak mají svoje milášky. Jo? Mají svoje milášky a prostě oni nechcou slyšet, že ti jejich milášci nejsou to, co jim říkají a že všichni vedou stejným směrem. Někdo rychleji a rovnou a někdo pomalý a oklikama, ale všichni vedou stejným směrem. Takže já doporučuji každému individuální řešení. Prostě připravte se na to, že jednoho dne budete muset velmi rychle zvednout kotvy a zachránit sebe a své rodiny, anebo zůstat tady v tom pekle. Já jsem to říkal u pana VK minule. Prostě vyhráli to ti Ukrajinci, na které my jsme teďka naštvaní, protože jsou tady u nás a nejsou na frontě, takže vyhráli zrádci Ukrajiny, dezertéři. Ti to vyhráli, no, a prohráli to ti, kteří na té Ukrajině zůstali, protože měli hypotéky, protože měli, já nevím, dluhy, protože si koupili nové auto, protože jejich partnerka nechtěla odjet a tak dále. A ti jsou teďka mrtví. Ti jsou mrtví. Anebo jsou zmrzačení na doživotí do konce života. Takže stejně nezaplatí tu hypotéku, stejně se s nima ta jejich partnerka rozejde, stejně nezaplatí to auto. To jsou mrtví, anebo jsou zmrzačení a jich prakticky s naprostou jistotou přes 2 miliony. Takže za mě osobně je teďka jediné řešení, na které dosáhne individuální člověk takové, není politické v současné době, prostě není, protože ty karty jsou rozdané a voliči budou volit furt stejně. Procento sem, procento tam, ale furt budou volit stejně, co jim asi vyrijou média, to budou volit. Ale je jedině takové řešení, které popisoval když si pan VK na Aeronetu, to znamená prostě mějte doma opravdu to evakuační zavazadlo a mějte natankováno dobře, abyste v okamžiku, až dopadne první raketa nebo cokoliv, mohli sednout do toho auta a přes Maďarsko se podívat do Srbska. Tam jeden, dva dny počkat, jestli vás to tam dostihne nebo nedostihne. A buď to strávit tu válku v utečeneckém táboře v Srbsku, anebo odletět někam na nějaký jiný kontinent, pokud bude ještě existovat v té době. No, takže asi tak. Jsem trošku odbočil.
1: No, tak hovoříš z duše i třeba inženýra Luptáka, slovenského dneska poslance, který k tomu měl i video a ukazoval vlastně co a jak si tyhle věci připravit se i na tuhletu variantu, kterou to... Já tady děkuju ti, Vilíku, za příspěvek, jestli by pan Bureš nepozdravil ve svém vysílání Káju a Míšu. Zdravím Káju a Míšu, proč ne? Zdravím vás všechny, přátelé. Díky Kubici za členství v klubu. Děkuji tady Jiřímu, který tady mi přispěl, taky další na provoz. Děkuji vám všem, kteří pomáháte. A dál pojďme tady na otázku, kterou položila Libuše. Pánové, přišla jsem později, tak nevím, zda jste o tom už nemluvili. Prý Evropská komise na Štědrý den schválila digitální euro. Nevíte, zda je to pravda? Děkuji za názor.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Americký zdravotní systém. Stejně jako v případě kvality amerického školství je i většina toho, co vám říkají o výhodách amerického zdravotnického systému, jen falešná propaganda a značkový marketing. Spojené státy vynakládají více než dvakrát tolik prostředků, než kterákoliv jiná západní země na zdravotnický systém, který je všeobecně považovaný za nejnefunkčnější ve vyspělém světě a kde navzdory dvojnásobným celkovým nákladům nemá velká část obyvatelstva přístup ke zdravotní péči. Mnoho studií prokázalo, že ve Spojených státech dochází každoročně k obrovskému počtu úmrtí, kterým lze předejít, a to výhradně v důsledku nefunkčnosti systému zdravotní péče. Nejdůvěryhodnějším odhadem byla studie provedená profesory Harvard Medical School Himmelsteinem a Wohlhändlerem v roce 1997, která dospěla k závěru, že ve Spojených státech každoročně zemře asi 100 000 lidí kvůli nedostatku potřebné péče. A statistiky potvrzují, že dalších 50 000 Američanů každoročně zemře při čekání na kritickou léčbu, protože nemají pojištění. Tato čísla, jakkoliv velká, jsou ale zanedbatelná ve srovnání s čísly pacientů, kteří zemřou po přijetí do amerických nemocnic. Poslouchejte dále. Ve Spojených státech je dnes průměrná délka života na 50. místě na světě, těsně nad Albánií. A kojenecká úmrtnost na 46. místě na světě, horší než ve Slovinsku. Ve všech případech daleko pod všemi vyspělými zeměmi a také daleko pod Čínou. Ze 17 zemí s vysokými příjmy, které v roce 2013 zkoumal Národní institut zdraví, měly Spojené státy nejvyšší výskyt kojenecké úmrtnosti, srdečních a plicních onemocnění, sexuálně přenosných infekcí, těhotenství mladistvých, úrazů, vražd a zdravotního postižení. Tyto problémy dohromady řadí Spojené státy na konec žebříčku v délce života. V roce 2000 provedla Světová zdravotnická organizace WHO rozsáhlou studii zdravotnických systémů v přibližně 200 zemích. V této studii byl americký zdravotnický systém hodnocený jako nejnákladnější. 37. příčka v celkové výkonnosti a 72. příčka podle celkové úrovně zdraví. V jiné studii Commonwealth Fund byly Spojené státy hodnocené jako zdaleka nejnižší v kvalitě zdravotní péče ze všech podobných zemí a zdaleka nejdražší. Časopis Health Affairs provedl v roce 2000 studii, ve které zjistil, že od roku 1970 získaly všechny ostatní národy přibližně o 6 let delší průměrnou délku života než Spojené státy. Podle Světové zdravotní organizace a Commonwealth Fund vydávaly Spojené státy v roce 2011 na zdravotní péči v přepočtu na jednoho obyvatele a v poměru k HDP více než kterýkoliv jiný stát, ale v kvalitě zdravotní péče se umístily na posledním místě. Zisky ve zdravotnictví, soukromé pojišťovny a korporace. Hlavní příčinou je pravicové politické přesvědčení, že vláda nemusí financovat sociální potřeby, o které se podle ní lépe postará soukromý sektor. Ovšem, skutečný důvod je spíše obchodní než ideologický. Odhodlání několika bohatých průmyslníků získat přístup k obrovskému zdroji příjmů ze zdravotní péče.
díky rozsáhlému lobbingu a faktické kontrole ze strany soukromých zájmových skupin přenechala americká vláda zdravotnické služby z velké části soukromému sektoru a ponechala korporacím, aby zajišťovaly sociální potřeby společnosti na základě maximalizace zisku. Pokud jsou za zajištění základní společenské potřeby zodpovědné soukromé korporace, které se řídí především ziskem a vlastními zájmy, dochází samozřejmě k obrovským střetům zájmů. Dvěma hlavními projevy tohoto kapitalistického přístupu jsou za A. Velká část zdravotnických služeb ve Spojených státech, včetně nemocnic a lékařských ordinací, je provozovaná jako ziskový podnik a nikoli jako součást sociální infrastruktury národa, jak je tomu třeba v Kanadě a Evropě, a za B. Zapojení pojišťoven jako ziskových prostředníků. To je jeden z faktorů, který prohlubuje rostoucí příjmové rozdíly v Americe. Zapojení soukromých spekulantů do veřejných služeb slouží pouze k odčerpávání bohatství od široké veřejnosti a jeho soustředění do stále menšího počtu lidí, místo aby bylo recyklované prostřednictvím vlády a celé populace. To je důvod, proč dnes Američané nemají státem financovaný univerzální systém zdravotní péče. A také hlavní důvod, proč ve Spojených státech existují tisíce soukromých charitativních organizací, které vybírají peníze na všechny možné účely. Existují určité zdravotní dávky pro důchodce a pro některé velmi chudé. Ale všichni ostatní si musí koupit pojištění od pojišťovny, které stojí americké rodiny téměř 25 tisíc dolarů ročně a očekává se, že se zvýší na více než 35 tisíc dolarů, zatímco jednotlivci často platí 7 tisíc dolarů a to vše za pojistky, které nepokrývají mnoho nemocí nebo lékařských zákroků a u kterých je často odmítané jak pojistné krytí, tak výplata pojistného plnění. Naproti tomu rodiny v Kanadě platí asi 1000 dolarů ročně za univerzální státem financovaný systém jednoho plátce bez účasti pojišťoven, který pokrývá všechny a všechno, bez upisování a s malým počtem odmítnutých zákroků. Pojišťovny a američtí kapitalisté se tomuto typu systému neustále vysmívají jako nemorální socializované medicíně a napadají Kanadu, že se stará více o lidi než o zisky firem. Bez ohledu na tuto kritiku má Kanada jeden z nejlepších a nejlevnějších systémů zdravotní péče na světě, což je výsledkem dvou rozhodnutí. Za A. Systém je státem provozovanou sociální službou s jedním plátcem a za B. Soukromé podnikání a pojišťovny byly eliminované jako ziskoví prostředníci. Kanada se rozhodla správně, Spojené státy nikoli. Příklady amerického zdravotnictví. Připravte si Visa kartu. Uvedu jen několik příkladů takových nákladů pro naši představu. Jedna Američanka navštívila pohotovost a stěžovala si na bolesti břicha a dlouze hovořila s ošetřujícím lékařem o svých příznacích a možnostech léčby. Její stav byl téměř jistě problém se žlučníkem, což indikovalo ultrazvukové vyšetření, ale nemocnice ten den neměla funkční ultrazvukový přístroj. Lékař vyjádřil pochybnosti o žlučníku a trval na tom, aby žena místo toho podstoupila vyšetření CT. Jak se ukázalo, problémem byl skutečně žlučník a žena dostala od nemocnice účet na 4000 dolarů za vyšetření CT, který pak pojišťovna odmítla proplatit s odůvodněním, že tento zákrok nebyl vzhledem k okolnostem indikovaný a protože poplatek byl nehorázný, neboť vyšetření CT bylo k dispozici na veřejné klinice o ulici dál za pouhých 250 dolarů. Shoda panovala v tom, že lékař, který neměl ultrazvukový přístroj, buď špatně diagnostikoval, nebo záměrně zkreslil stav ženy, aby mohl prodat vyšetření CT pro nemocnici.
jiném případě bylo Američanovi za uštknutí chřestýšem účtováno $153,000. Z toho $40,000 tvořil poplatek za 5 dní v nemocnici a téměř $85,000 za léky, které nemocnici stály necelých $10,000. Jiný Američan potřeboval operaci očí, která mu byla v Německu, kde šlo o běžný 30-minutový ambulantní zákrok, vyčíslená na zhruba $2,500. Místo toho si ji nechal udělat ve Spojených státech a stála ho celkem $32,000. Náhrada kyčelního kloubu stojí $150 až $350 v závislosti na typu a zemi výroby, ale nemocnice si za ní účtují $5 až $10,000 a prodej dovozů je přísně omezen, aby se ochránili zisky amerických výrobců, kteří si pak k ceně připočítávají obrovské přirážky. Za jednoho Američana požadovala typická americká nemocnice $78,000 bez započtení odměny pro chirurga. Tento muž si nechal vyměnit kyčelní kloub v soukromé nemocnici v Belgii za $13,660. Tato cena zahrnovala nejen kyčelní kloub, ale také všechny poplatky za lékaře, operační sál, berle, léky, nemocniční pokoj na 5 dní, týdenní rehabilitaci a zpáteční letenku z Ameriky. Naproti tomu si poslechněte jednoho Kanaďana. V kanadském Torontu jsem podstoupil 2 výměny kyčelního kloubu v nemocnici specializované na kloubní náhrady. Jediné náklady, které mi vznikly, bylo jízdné taxíkem do nemocnice a pronájem telefonu zhruba $4 na den během pobytu v nemocnici. Zdravotní péči si platíme z daní a nikdy se nemusíme obávat, že bychom se nedočkali lékařské péče. Tyto příklady, které jsem uvedl, jsou dokonalou ilustrací 2 ze 3 nejzávažnějších nedostatků amerického zdravotnického systému. Chamtivého a nepoctivého ziskuchtiství, které je do systému zabudované, a svobody, se kterou pojišťovny odmítají proplácet pojistné plnění. Třetí příčinou je samozřejmě rozbujelá odborná nekompetentnost, která systémem prostupuje, jak si brzy ukážeme. Jeden Kanaďan odcestoval na dovolenou do Spojených států a u americké pojišťovny si zakoupil pojistku, která měla údajně uhradit veškeré léčebné výlohy vzniklé během jeho krátké cesty. Stalo se, že muž během pobytu ve Spojených státech dostal infarkt, ale pojišťovna s tvrzením, že muž udělal chybu v žádosti, odmítla pojistné plnění vyplatit. Po 2 týdnech v americké nemocnici musel muž zaplatit účty za lékařskou péči v celkové výši $348,000. Bylo sice pravda, že muž zamlčel některé zdravotní údaje, ale jednalo se o nepodstatný detail, o kterém nevěděl a který nesouvisel s jeho nárokem. Ale i to stačilo k zamítnutí platby. Podobných příběhů jsou tisíce a proto je většina osobních bankrotů ve Spojených státech důsledkem neschopnosti zaplatit ohromující náklady na léčbu. Podobného zacházení ze strany americké zdravotní pojišťovny se dostalo i dalšímu Kanaďanovi, který po infarktu ve Spojených státech obdržel účet na téměř $900,000. Milionové dítě. Další dokonalý příklad se týká jiného kanadského páru, kterému vznikl obrovský účet za lékařskou péči, když se jejich dcera narodila předčasně, zatímco byli na dovolené na Havaji. Na cestu do Ameriky si samozřejmě zakoupili zdravotní pojištění a pracovník pojišťovny je ujistil, že byly krytí pro všechny případy, včetně těhotenství. Ženě, která byla v té době v 6. měsíci těhotenství, ale na Havaji praskla plodová voda a strávila několik týdnů v nemocnici, než se jí dítě předčasně narodilo. A účet?
$950,000. Dítě za $1,000,000. A pojišťovna samozřejmě odmítla pojistné plnění vyplatit s odůvodněním, že příčinou události byly již existující podmínky, na které se pojistka nevztahuje. Ujištění vlastního zaměstnance společnosti, že těhotenství bylo kryté, prohlásila společnost za neplatné a nezakládající žádnou smluvní odpovědnost. Manželé museli prodat jejich nový dům, který si pořídili v očekávání příchodu nového potomka, a podali žádost o osobní bankrot. Extrémní orientace na zisk, lepší nemarodit. Když jsem procházel materiály, které jsem si shromažďoval pro tento pořad, tak jsem třeba shlédl video s dalším svědectvím člověka, který podstoupil laserovou operaci šedého zákalu v Šangaji v Číně. On vyprávěl, že si ji mohl nechat provést v Kanadě, kde by byla zdarma, ale jeho oční lékař mu důrazně doporučil, aby si operaci nechal provést v Číně, protože úroveň odbornosti v Číně je prý mnohem vyšší než v Kanadě nebo Spojených státech, a dokonce mu prý lékař sdělil, že jeho vlastní kolegové cestují do Šangaje na stejný zákrok. A ten člověk se hrozně divil, když zjistil, že na operačním sále byli 4 američtí lékaři, kteří sledovali a přijímali instrukce od čínského chirurga, jak správně postupovat. A cena. Ve Spojených státech může laserová operace šedého zákalu snadno stát $5,000 až $7,000 za jedno oko. Operace v Číně, kterou provedl přední šangajský oční chirurg, stála méně než $2,000 za obě oči. A zjevně žádný důkaz údajné americké výhody v lékařské péči. Kvůli této extrémní orientaci na zisk je zdravotní péče ve Spojených státech téměř neúměrně drahá. Lékařské zákroky stojí často 5x až 10x více než v Kanadě nebo většině evropských zemí. Jeden den v americké nemocnici stojí minimálně $1,500 a u komplikovaných onemocnění může stát $6,000 až $9,000 za den. Magnetická rezonance stojí v Šangaji $50, ve Francii méně než $300, ale ve Washingtonu více než $1,800. Kořenový kanálek, který v Šangaji stojí 200 juanů, bude ve Spojených státech stát $1,800. Příjmy lékařů jsou ve srovnání s jinými zeměmi uměle zdvojnásobené nebo strojnásobené, zatímco léky a přístroje stojí ve Spojených státech mnohem více než jinde. Není těžké pochopit proč. Pro každý systém zdravotní péče platí, že budova nemocnice je stejná, lékaři jsou stejní, pacienti a jejich nezbytná léčba jsou stejní. Hlavní proměnné spočívají v tom, že americké soukromé nemocnice chtějí provozní zisk a věčnou návratnost kapitálových investic, zatímco pojišťovny inkasují správní náklady, rezervy a zisk. Vzniká tak systém, ve kterém jsou pacientům téměř nevyhnutelně účtované dvojnásobné náklady, než jsou skutečné náklady na poskytování lékařské péče. Zjednodušeně řečeno, pobyt v nemocnici může stát 5000 juanů, včetně nákladů na lékaře, léky a tak dál. Pokud je ale nemocnice soukromou ziskovou společností, která požaduje návratnost počáteční kapitálové investice plus vysoký provozní zisk, náklady se zvýší na 7,5 tisíc juanů. A pokud doprostřed vložíme pojišťovnu jako mezičlánek, její režie, náklady na prodej, rezervy a zisk zvýší náklady na 10 tisíc juanů. Kapitalismus volného trhu ve zdravotnictví zdvojnásobí náklady na přesně stejný produkt. Jak by to mohlo být jinak?
I dítěti by mělo být jasné, že vložení těchto ziskových subjektů do středu systému může vést pouze k mnohem vyšším nákladům pro veřejnost. Jen administrativní náklady na soukromé zdravotní pojištění ve Spojených státech jsou značné. Studie vypracované společností McKinsey a mnoha dalšími skupinami shodně odhadují, že nadměrné výdaje na správu zdravotnictví a pojištění představují 20 až 25% odhadovaných celkových nákladů. Náklady rostou. Úplatky a korupce. Náklady dále zvyšuje skutečnost, že Spojené státy vynakládají na jednoho obyvatele mnohem více prostředků na léky než kterákoliv jiná země. To především proto, že kontrola korporací nad americkou vládou je tak dokonalá, že se americkým farmaceutickým společnostem podařilo prosadit, aby Kongres schválil zákon, který zakazuje státní zdravotní službě vyjednávat o nižších cenách léků a nutí ji tak platit jakékoliv vyděračské ceny, které společnosti požadují. Dále je nezákonné, aby nemocnice nebo lékaři předepisovali generické léky, i když jsou k dispozici. Podplácení lékařů je v Americe tradiční, ale postupuje se jinak, protože vyplácení úplatků v hotovosti je nezákonné, zatímco poskytování slev nikoli. Farmaceutické společnosti nabízejí lékaři nebo nemocnici slevy až 90% na nákup svých léků, přičemž všichni účastníci si jsou vědomi, že léky budou pacientovi nebo systému Medicare vyúčtované za plnou maloobchodní cenu, což je vlastně úplatek ve výši 90% hodnoty všech prodaných léků. Většina amerických nemocnic a lékařů dostává úplatky, platby pod stolem, bezplatné dovolené, drahé dárky, výlety na golf, lety soukromými tryskáči, vysoké platby za v podstatě falešné studie a další odměny za prosazování těch nejdražších a nejpochybnějších léků a přípravků, že problém dosáhl téměř epidemických rozměrů. Jedna soukromá firma ve Spojených státech se pokusila vytvořit databázi všech nemocnic a lékařů, kteří dostávají peníze od výrobců léčiv a zdravotnického materiálu. A výkazy všech přijatých peněz ve snaze pomoci pacientům chránit se před neetickými lékařskými praktikami a před zbytečnou a příliš drahou léčbou. Dalším významným důvodem vysokých nákladů na zdravotní péči ve Spojených státech je skutečnost, že Americká lékařská asociace od počátku 20. století lobovala u vlády za přísné omezení vzdělávání lékařů. To vedlo k tomu, že za A je velký nedostatek lékařů a za B platy lékařů jsou více než dvakrát vyšší než v Kanadě nebo v Evropě. Dalším faktorem je, že američtí lékaři jsou placení za postupy, nikoli za výsledky. To znamená, že nejsou placení za ošetření pacienta, ale za každý drobný úkon. Agresivní lobování Americké lékařské asociace navíc vytvořilo mnoho omezení, která vyžadují, aby lékaři prováděli zákroky, které by mohly snadno provádět zdravotní sestry nebo jiné osoby, což podle mnoha studií podstatně snížilo kvalitu zdravotní péče a zároveň výrazně zvýšilo náklady. Pacienti i nemocnice jako dojné krávy. Podle článku ve Wall Street Journal, fakultní nemocnice byly dlouho chloubou velkých amerických univerzit, ale interně jsou častěji označované jako dojné krávy, přičemž některé fakultní nemocnice každoročně schrábnou miliardy za značně předraženou lékařskou péči.
Ve Spojených státech jich je asi 120. Tvoří je fakultní nemocnice s úzkými vazbami na lékařské fakulty, které tvoří jen asi 5% všech nemocnic, ale produkují asi 25% všech příjmů amerických nemocnic. Většina amerických nemocnic je překvapivě zisková. Nejziskovější nemocnice ve Spojených státech, Flowers Medical Center v Dothanu ve státě Alabama, vykázala neuvěřitelnou 53% provozní marži a Del Sol Medical Center v El Pasu v Texasu astronomickou 45% provozní marži. Jsi nemocný? Prodej dům a zaplať. Během hospodářské krize v roce 2008 zbankrotovaly miliony amerických rodin, především kvůli vysokým nákladům na zdravotní péči a neexistenci národního systému zdravotní péče. A už dlouho platí, že naprostá většina osobních bankrotů ve Spojených státech je způsobená nadměrnými náklady na zdravotní péči. V posledních letech přibližně 65% Američanů, kteří požádali o bankrot, uvedlo jako příčinu vysoké výdaje na zdravotní péči. Nová studie, provedená v roce 2013, zjistila, že téměř 50% všech důchodců je nuceno prodat nebo výrazně zastavit svůj dům, aby mohli zaplatit účty za zdravotní péči. A že přibližně 25% všech Američanů v důchodu vyhlásí bankrot kvůli nedostupným výdajům na zdravotní péči. Kam jít, když je vám 75 let, jste nemocní a zbankrotujete bez domova a majetku? Americká vláda a americké zdravotnické firmy často tvrdí, že všichni občané Spojených států mají k dispozici zdravotní pojištění, ale toto tvrzení je naprostá lež. Američané, kteří chtějí uzavřít zdravotní pojistku, musí projít lékařskou kontrolou a pojišťovny, které se chtějí vyhnout pojistným událostem, důkladně prověřují žadatele kvůli už existujícím onemocněním. Mnoho žadatelů pojišťovny odmítají a u jiných uvádějí nedostupně vysoké sazby, a to i za tak běžné nemoci, jako je akné, několik kilogramů nadváhy nebo podváhy a stará sportovní zranění. Mnoho milionů Američanů si nemůže koupit pojištění kvůli i relativně malým a léčitelným předchozím stavům. V jedné z nejzávažnějších studií o americkém zdravotnictví Commonwealth Fund zjistil, že ze všech Američanů ve věku 20 až 65 let, kteří v předchozích třech letech usilovali o individuální zdravotní pojištění, si 65% pojištění nekoupilo, protože se jim zdálo nedostupné, a jen asi 25% pojištění skutečně získalo. V americkém systému si musíme nejprve zakoupit zdravotní pojištění, poté navštívit nemocnici a následně podat žádost pojišťovně o schválení a proplacení našich léčebných výloh. Nemělo by být překvapením, že toto schválení není vždy uděleno. Mít pojištění není zárukou, že vaše účty za lékařskou péči budou zaplacené. Důvodem je, že každá americká zdravotní pojišťovna má obrovské oddělení, jehož úkolem je zkoumat každou žádost o úhradu léčebných výloh a hledat důvody, proč žádost zamítnout. A velmi často se jim to daří. Stačí špatně napsané jméno, opomenutý detail nebo drobná informace o zdravotním stavu, cokoliv, aby vám odmítli proplatit pojistné plnění. Nejlepší americkou praxí v pojišťovnictví, stejně jako v jakémkoliv jiném odvětví, je maximalizovat zisk. Nejlepší způsob, jak toho pojišťovna může dosáhnout, je odmítnout vyplatit pojistné plnění. A tyto odmítnuté pojistné události nejsou vzácnou anomálií.
Vedoucí pracovníci amerických zdravotnických firem budou tato obvinění samozřejmě popírat, ale stačí provést krátké vyhledávání na internetu o zdravotním pojištění v Americe, abychom získali svazky dokumentace a srdcervoucích příběhů o této skutečnosti. A je to ještě horší, protože téměř polovina Američanů, kteří si zdravotní pojištění sjednají, si může dovolit jen malou pojistku, která zaplatí jen jednoduché a levné zákroky. Profesor Navarro z Univerzity Johnse Hopkinse upozornil na tento větší problém nedostatečně pojištěných lidí a poukázal na mnoho Američanů, kteří jsou schopní získat pouze minimální pojištění, které neproplácí nejnutnější zákroky. Podle studie přibližně 40% dospělých

Kvalita lékařské péče v Americe. Ve Spojených státech dochází k neustálému stahování léků, zdravotnického vybavení a výrobků z trhu kvůli kontaminaci, fyzikálním poruchám, výrobním vadám a mnohému dalšímu, často v ohrožení života. Katétry, které se při zavádění rozpadají, kapačky s fyziologickým roztokem, které jsou nejen špatně označené, ale obsahují bakteriální a fyzikální kontaminanty, špatně označené léky a léčiva, rozšířený nedostatek sterility, kontaminované transfuzní přípravky a další závady, kterých je příliš mnoho na to, abych je uváděl. Jen za posledních 10 let uložila americká vláda zdravotnickým společnostem ve Spojených státech pokuty ve výši více než 20 miliard dolarů za nepravdivá a zavádějící tvrzení o lécích, za nezákonný marketing nebezpečných a jiných výrobků, za propagaci výrobků a léků pro nepovolené použití, za to, že nemocnice, lékaři a pojišťovny systematicky vyvádějí ze systému Medicare miliardy dolarů na falešných poplacích a za mnoho dalšího. V roce 2010 provedl americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv inspekci v hlavním výrobním závodě společnosti J&J v Port Washingtonu, který vyrábí více než 50% všech léků proti nachlazení ve Spojených státech a většinu léků proti bolesti a dalších léků. Bylo zjištěno, že závod je natolik špinavý a nesterilní a má tolik závažných problémů, že během jednoho dne vláda nařídila celý závod uzavřít. Údajně sterilní prostory měly ve střechách otevřené otvory, které plně vystavovaly léky kontaminaci zvenčí, a bylo učiněno mnoho prohlášení o hrubě zanedbané a nestandardní výrobě a metodách. Postupy společnosti J&J v jejich zařízeních po celých Spojených státech byly navíc na tak nízké úrovni, že Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydal více než 50 rozhodnutí o stažení výrobků z trhu. Společnosti J&J byla uložena obrovská pokuta, ale měla dostatečný vliv na to, aby Úřad pro kontrolu potravin a léčiv nezveřejnil žádné podrobnosti o případu a žádný z vedoucích pracovníků nebyl obviněný. Vláda povolila společnosti znovu otevřít své hlavní závody pouze za stálé přítomnosti obrovského počtu inspektorů úřadu, kteří by před povolením expedice zkoumali a ověřovali každou malou šarži každého výrobku J&J. Před několika lety se zjistilo, že dětský krém společnosti J&J obsahoval škodlivý minerální olej, který se používá jen proto, že je levnější než dříve používané přírodní oleje. Stejně tak bylo zjištěno, že mnoho výrobků pro děti společnosti J&J obsahovalo paraben a formaldehyd, což jsou chemické látky používané při konzervaci mumií a jiných mrtvých těl. Možná chtěli už předem své uživatele konzumovat zaživa jako lenina a vystavit je pak v mauzoleu Big Pharma hřbitovu s jejich pomníčky. Výrobky pro děti společnosti J&J vytvářejí 75% celkového zisku společnosti v oblasti péče o spotřebitele a více než 50% celkového zisku společnosti. U společnosti J&J, stejně jako u prakticky všech dnešních amerických firem, mají mnohá prozíravě naplánovaná porušení etiky a zákonů vysokou úspěšnost, a pokud jsou odhalena, jsou obvykle považována za problémy PR, které je třeba řešit mediální manipulací. Společnost J&J budovala svůj biznis během téměř 100 let budování značky a využívala Bernisovy manipulativní propagandistické metody, aby si v myslích spotřebitelů vybudovala závoj důvěry pro své dětské výrobky. Ovšem stejně jako u většiny amerických firem a výrobků je dnes tato pověst zcela nezasloužená.

americké nemocnice. Zasuň kartu, potom vejdi. Americké federální úřady před několika lety provedly razy v nemocnici Sacred Heart Hospital v Chicagu a v prostorách jejího majitele, vedení a lékařů kvůli tomu, co úřady označily za dalekosáhlý systém vydírání a úplatků v rámci programu Medicare, který zahrnoval zbytečné, invazivní a smrtící lékařské zákroky. Lékaři úmyslně nadměrně léčili pacienty, dokud nebyli schopni sami dýchat a poté jim provedli zbytečnou tracheotomii, za kterou mohli od systému Medicare nebo pojišťoven požadovat 160 tisíc dolarů. Plných 25% pacientů, kteří byli těmto zákrokům podrobení, zemřelo, ale nemocnice z toho měla obrovský zisk. Edward Novak, majitel nemocnice, zorganizoval masivní lov na pacienty, kdy zbytečně převáděl pacienty z pečovatelských domů bez ohledu na jejich zdravotní potřebu. A to výhradně za účelem provedení tohoto zákroku, který byl pouze jedním z dlouhého seznamu trestných činů obsažených ve 100stránkovém obvinění. Podobnou kriminalitu vykazovaly i další americké nemocnice, které prováděly nezákonné odběry a odebírání orgánů, zbytečné operace srdečních bypassů, předepisovaly nadměrné množství léků, prováděly nadměrně drahou léčbu a mnoho dalšího. Jedním z nebezpečí je, že mnohé americké osvědčené postupy, zahrnující jejich mantru volnotržního kapitalismu, nejsou nikdy uvedené v jejich obsahu a jsou objevené až poté, co je příliš pozdě na to, aby se škody napravily. Pečovatelské ústavy ždímou majetky chovanců před smrtí. Jednou z těchto praktik, odpornou a protispolečenskou, je chytrá snaha o převzetí plné zákonné kontroly nad bankovními účty a majetkem chovanců pečovatelských ústavů. Ve Spojených státech a v mnoha dalších zemích je možné být jmenován zákonným opatrovníkem osoby, která může mít sníženou způsobilost k právním úkonům z důvodu věku nebo nemoci. To dává opatrovníkovi plnou moc nad majetkem této osoby, včetně svobody nakládat s ním podle vlastního uvážení. Američtí majitelé pečovatelských domů nyní tuto cestu využívají s velkou vervou a zajišťují, aby se jim podařilo vyčerpat veškerý majetek oběti ještě před její smrtí. Pokud se jim podaří tato jmenování získat, měsíční poplatky v pečovatelském domě se často okamžitě zdvojnásobí, pokud jde o poplatky za léky a další léčbu. Jde samozřejmě o zneužití zákona, který má chránit seniory před vlky, ale v tomto případě se právě vlci stávají opatrovníky. Majitelé pečovatelských domů ze své strany tvrdí, že jde pouze o praktickou záležitost výběru účtů, o zajištění toku příjmů pro ně a nikoli pro konkurenta. To ovšem vychází z předpokladu, že tok příjmů je jejich majetkem, který je třeba chránit a hnací silou je slepá chamtivost, nikoli bezpečnost. Mýty o kvalitní péči. Stejně tak úroveň péče o osoby přijaté do mnoha amerických nemocnic je tak otřesná, že to až zaráží naši představivost. Slavné armádní zdravotnické středisko Waltera Reeda bylo po generace vydáváno za stělesnění kvalitní lékařské péče, zejména o vojenské veterány, ale stejně jako v mnoha jiných případech ve Spojených státech šlo o propagandistické mýty.
deník Washington Post zveřejnil sérii investigativních článků, ve kterých podrobně popsal závažné případy neuspokojivé léčby, zanedbávání pacientů a nekvalitních podmínek. Vojáci s poraněním mozku nebo s amputovanými končetinami živořili celé měsíce v ubikacích zamořených škůdci a čekali na finanční schválení léčby. Článek popisoval tato zařízení jako zamořená krysami a šváby, s potřísněnými koberci, levnými matracemi pokrytými černou plísní, podlahou pokrytou výkaly, často bez přístupu k topení a vodě a s dílery drog, kteří často posedávali venku. Mnoho vojáků zemřelo na následky působení tohoto amerického zdravotnického zařízení s osvědčenými postupy. A armádní zdravotnické středisko Voltra Reeda nebylo zdaleka nejhorší. Americká vláda postavila v Afghánistánu nesmírně nákladnou lékařskou nemocnici Devoud National Military Hospital, která se ukázala být větším zločinem než samotná afgánská válka, pokud je něco takového možné. Podle zpráv vyšetřovatelů pacienti leželi ve špíně, v některých případech hladoví a s groteskními proleženinami. Jeden pacient byl na pokraji smrti hladem. Pacienti byli měsíce ponechaní s otevřenými a neošetřenými ranami, týdny ponechaní s infikovanými a znečištěnými obvazy, operovaní bez jakéhokoliv anestetika nebo úlevy od bolesti, přičemž během celého operačního procesu zůstávali při vědomí. Ani na operačních sálech nebyly nikdy sterilní podmínky a mnoho pacientů zemřelo. Vznikly fotografie červů, vylézajících z otevřených ran pacientů a otevřených van s krví vytékající z ran vojáků, podlah pokrytých výkaly. Mnozí pacienti byli opuštěni, dokud se neobjevila gangréna nebo jiné komplikace, ale úředníci po léta odmítali jakýkoliv problém řešit. Nemocnice byla k dispozici místní civilní veřejnosti a mnoho afgánských rodin prodalo své farmy a značně se zadlužilo, aby v davudské nemocnici získalo lékařskou péči americké kvality. Nemocnice Johnse Hopkinse v Baltimoreu ve státě Maryland patří k nejlepším zdravotnickým zařízením ve Spojených státech a je na třetím místě v zemi. Tvrdí o sobě, že je jedním z nejlepších lékařských center na světě, které určuje standardy zdravotní péče o pacienty a výzkumu. Jednou z těchto špičkových výzkumných činností je zřejmě gynekologická fotografie. V roce 2014 nemocnice souhlasila s vyplacením 190 milionů dolarů více než 8 tisícům ženám a dívkám, když se zjistilo, že jeden z jejich lékařů pořizoval téměř 15 let sexuální fotografie pacientek. Ukázalo se, že pacientky byly do nemocnice běžně volané na obvykle zbytečné prohlídky vagíny, během kterých lékař tajně používal minikameru a vyčerpávajícím způsobem fotografoval svých více než 12 tisíců pacientek. Policie později objevila více než 1200 videí a velké množství statických snímků, což označila za mimořádné množství uložené v počítačích v jeho domě. Nejedná se zdaleka o jediný případ tohoto druhu ve Spojených státech. Velké korporace převzaly vládu Spojených států do té míry, že zločiny těchto korporací jsou teď považované za oddělené od jejich vedoucích pracovníků a managementu a neobsahují žádnou osobní odpovědnost. V mnoha případech, jako jsou ty, které jsem už podrobně popsal, společnosti zaplatily pokuty, ale žádní vedoucí pracovníci nebyli obviněni, a to navzdory kriminalitě a někdy i obrovským ztrátám na životech.

Big Pharma lobuje u americké vlády. Tyto lékařské zločiny a právní nároky se v Americe staly tak rozšířenými, že velké farmaceutické společnosti úspěšně lobovaly u americké vlády za imunitu před stíháním za své zločiny. Před několika lety Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, nutno podotknout, že tentýž úřad, který americké korporace používají jako referenci kvality v oblasti zdravotní péče a bezpečnosti potravin, zavedl novou federální politiku, podle které je schválení tímto úřadem nadřazené většině nároků na náhradu škody vůči výrobcům zdravotnických prostředků a léčiv. To jim poskytuje plnou ochranu před žalobami, i kdyby se zjistilo, že ve svých žádostech o schválení předložili úřadu falešné údaje z klinických studií. Američtí spotřebitelé, kteří mají vážné zdravotní následky způsobené nebezpečnými léky nebo vadnými zdravotnickými prostředky, mají teď jen omezené možnosti odvolání. Společnost Merck Pharma prodávala svůj lék Vioxx 10 let s vědomím, že způsobuje infarkty a zabíjí možná až 500 tisíc pacientů, ale odmítla lék stáhnout, protože přinášel miliardové zisky. Americká společnost Medtronic prodávala svůj vadný kardiostimulátor dlouho poté, co výrobce věděl, že je vadný a existuje velké riziko úmrtí pacientů. Společnost Medtronic je také známá gigantickým podvodem na svém výrobku pro sloučení kostí s názvem Infuse Bone Graft, kdy její klinické studie buď zcela ignorovaly, nebo bagatelizovaly závažné nežádoucí komplikace při použití výrobku při operaci sloučení páteře. Celkem 15 chirurgů publikovalo pro společnost Medtronic 13 klinických studií, které výrobek chválili a zároveň neuváděli žádné nežádoucí účinky. Další věcí, kterou nezmínili, bylo, že společnost Medtronic každému z nich zaplatila za každou studii od 12 do 16 milionů dolarů. Zasvěcenci z tohoto odvětví vypověděli, že tyto firmy často poškozují vlastní experimentální údaje a zaznamenávají vymyšlené výsledky, aby ospravedlnili uvedení ziskového, ale zároveň toxického nebo dokonce smrtícího výrobku na trh. V roce 2013 se objevily trvající zprávy, že až 100 milionů Američanů mohlo dostat vakcíny proti dětské obrně, které byly kontaminované karcinogenním virem Simian virus 40. Tyto informace byly zveřejněné na internetových stránkách Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC a poté odstraněné. Zdá se ale, že část příčin velkého nárůstu rakoviny může být způsobená kontaminovanými vakcínami, které přinejmenším v tomto případě zůstaly kontaminované po dobu asi 10 let. V nesouvisejícím případě byl zahájen soudní spor dvěma virology, kteří byli dříve zaměstnaní u společnosti Merck a kteří obvinili tuto firmu, že více než 10 let falšovala údaje o vakcínách a získala tak stovky milionů dolarů prodejem nepoužitelných léků prostřednictvím zdravotnického systému. Virologové ve svém podání tvrdili, že společnost Merck falšovala údaje, přidávala do krevních vzorků zvířecí protilátky, aby vytvořila zdání reakce lidského imunitního systému, ničila důkazy o svém jednání a lhala vyšetřovatelům Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Tvrdí také, že jim společnost Merck vyhrožovala trestem odnětí svobody, pokud podvod nahlásí úřadům. Přesto všechno se ale zdá, že americká vláda se vyhnula přijetí opatření a toto tvrzení jednoduše ignorovala. Z amerického lékařského prostředí pochází mnoho zdokumentovaných zpráv tohoto druhu, které společně zpochybňují americké tvrzení o lékařské převaze. V listopadu 2014 napsal Tom Blackwell do kanadského deníku National Post užitečný článek, ve kterém podrobně popsal prudce rostoucí počet upozornění a stažení vadných léků na předpis, které v těch letech zasáhly Kanadu jako epidemie.
Situaci ve Spojených státech konkrétně nezmínil, ale byla tam horší než v jiných západních zemích. Dvě nejčastější závady se týkaly nestabilně zabalených léků, které degradovaly dlouho před uplynutím doby použitelnosti a bakteriální a jiné kontaminace. Mnoho lékařů vyjádřilo vážné obavy, že tyto vadné léky mohou vyvolat nejen závažné a neočekávané vedlejší účinky, ale často mají za následek i smrt. Vzhledem k tomu, že americké farmaceutické společnosti ovládají tak velkou část celosvětového řetězce dodávek léků a jsou tak patologicky vedené snahou o maximalizaci zisku, není divu, že kvalita těchto amerických výrobků, stejně jako všech ostatních, tímto procesem velmi trpí. Jedním z obvinění vznášených na adresu indických výrobců léčiv, často vlastněných americkými firmami, je, že prostě vyvážejí svůj odpad. Situace se stává ještě zrádnější, když lékařští výzkumníci zjistí, že tytéž farmaceutické společnosti, stejně jako jejich vlády, jsou až příliš ochotné zahájit masivní soudní procesy proti každému, kdo tyto zločiny odhalí veřejnosti. Lékařská přísaha. Jsme krytí před žalobami. Důležitým rysem amerického lékařského prostředí je pojištění proti zneužití, které potřebují všichni američtí lékaři, aby byli krytí, když jsou žalovaní za to, že svým pacientům provedli něco nezákonného nebo trestného, nebo když jim byla odňata nesprávná ledvina či amputována nesprávná noha. K takovým chybám dochází častěji, než si dokážeme představit z kvanta článků, které jsem při přípravě tohoto pořadu prošel. Skutečně mě to vyrazilo dech. Soudní odměny za takové závažné lékařské chyby mohou být vysoké, takže není překvapením, že všichni lékaři chtějí mít pojistku proti zanedbání péče. Překvapením je, že toto pojištění může snadno stát 300 tisíc až 400 tisíc dolarů ročně, pokud vám ho pojišťovna vůbec poskytne. Jedním z důvodů vysokých nákladů jsou jistě vysoké soudní rozsudky, ale dalším faktorem je četnost těchto žalob na neschopné lékaře a nepoctivé nemocnice, kterých je ve Spojených státech každoročně několik tisíc. Američtí lékaři jsou stejně nedbalí, neprofesionální, nevzdělaní, zločinní a stejně náchylní k hloupým chybám jako lékaři v kterékoliv jiné zemi. Nejsou ničím výjimeční. V červenci 2014 přinesl britský Independent zprávu o události, která se ve Spojených státech jaksi nedostala do zpráv. Pacient žaloval lékaře a nemocnici v Birminghamu v Alabamě za chybějící části těla. Zdá se, že když se probral z narkózy po zákroku, který měl být jednoduchou obřízkou, zjistil, že mu byl omylem amputovaný penis a že nikdo z Princetonského lékařského centra nebyl schopen vysvětlit proč. Nemocnice slíbila, že se bude proti žalobě důrazně bránit, a to z důvodů, které nebyly hned jasné. Pokud si myslíte, že je to špatné, vezměte v úvahu Duke Hospital, která je v celostátním žebříčku velmi vysoko a v Severní Karolíně je na prvním místě a je spojená se světoznámou Duke University, která nyní přináší své osvědčené postupy do Číny. Nemocnice byla v roce 2015 zažalovaná za zanedbání lékařské péče poté, co doktor Christopher Mentick, hlavní gastrointestinální chirurg Dukovy nemocnice, odstranil pacientce malou část střeva jako léčbu zácpy, ale pak nějakým způsobem spojil střevo ženy s její vagínou místo s konečníkem. Ještě jednou, lékař spojil střevo s vagínou místo konečníku. Normálně zůstanete zírat s otevřenými ústy, co zařezníka jí operoval. Věrni své formě,
lékaři společnosti Duke tvrdili, že tato událost nesplňuje požadavky pro nárok na odškodnění za zanedbání lékařské péče, protože neodpovídá právní doktríně, která říká, pouze znalec by byl schopný určit, zda došlo k pochybení. Soud se pacientky tvrdě zastal. Nesouhlasil s tím a uvedl, že k pochopení toho, že výkaly nejsou určené k vylučování z pochvy, není přece třeba znaleckého posudku. A v dalším rozkladu Duke Hospital uvedla, že nemocnice měla maximální důvěru v operující lékaře, přičemž ignorovala otázku, zda pacientka tuto důvěru také sdílela. Situace s nemocničními chybami a pochybeními je tak špatná, že americký systém Medicare má dokonce seznam několika tisíc amerických nemocnic, kterým odmítá proplácet poplatky a výdaje kvůli vysokému počtu lékařských chyb zjištěných po propuštění. Jedná se o chirurgické komplikace, neúspěšnou léčbu, problémy způsobené nevhodnými léky a dokonce i úmrtí, které jsou důsledkem chyby, nekompetentnosti nebo nedbalosti lékaře. Problémy s lékařskými chybami a nekompetentností dosáhly tak ohromujícího počtu, že pacienti, kteří se přihlásí do amerických nemocnic, budou nyní odmítnutí k léčbě, pokud nejprve nepodepíší smlouvu, která jim právně zakazuje kdykoliv zveřejnit existenci lékařských chyb a nekompetentnosti nemocnice nebo lékaře. Pokud jste navíc obětí lékařské chyby a žádáte o náhradu škody, právníci nemocnic budou jako podmínku jakéhokoliv vyrovnání požadovat, abyste o svých zraněních způsobených nekompetentností lékaře a nemocnice nikdy a nikomu veřejně neprozradili.

propustit nebo vyhodit. Potraty v čekárně, smrt na parkovišti. Míra návratu pacientů, tedy pacientů, kteří musí být brzy po propuštění znovu přijatí do nemocnice kvůli chybné léčbě a lékařským chybám, se v Americe stala prakticky epidemií. Jedna nedávná studie doložila, že ve Spojených státech skončí do měsíce v nemocnici znovu 20% všech pacientů. Podle jednoho amerického odborníka na zdravotnictví je tento problém opětovného přijetí, takzvaný rebound, živený brutálním odhodláním soukromých ziskových nemocnic maximalizovat zisk. Můžeme to přirovnat k běžné praxi autoškol. Na konci kurzu vám sdělí, že si musíte ještě objednat dalších 10 extra jízd, jinak vám řidičák nedají. Kromě nedbalé lékařské péče a nekompetentního personálu nemocnice, které chtějí zaplnit svá lůžka a vydělat více peněz, často úmyslně propouštějí pacienty předčasně, protože za každou novou rehospitalizaci dostávají příplatky. Další americkou osvědčenou praxí je postup známý jako odhození pacienta, který obvykle končí smrtí pacienta na parkovišti nemocnice z důvodu nedostatečné léčby. Americké zákony zakazují i soukromým ziskovým nemocnicím odmítnout akutní lékařskou péči pacientovi v nouzi bez ohledu na jeho platební schopnost. Vyšetřovatelé ale vypracovali seznam více než 500 nemocnic, které pravidelně porušovaly zákon tím, že vyhazovali své pacienty. Nemocnice se rozhodly vyhnout finanční ztrátě tím, že odmítly léčbu a odkázali pacienta na jinou nemocnici. Většina nemocnic odmítala i jen zběžná vyšetření a často pacienty uváděla v omyl ohledně dostupnosti bezplatné pohotovostní péče. Řekli pacientům, jeďte tam a tam, určitě vás tam ošetří zdarma, ale byla to lež. Účel byl ale splněný. Pacienty se podařilo bez násilí vypoklonkovat z nemocnice. Jak se dalo očekávat, výsledky jsou často tragické. Ženy potratí v nemocničních čekárnách nebo v taxíku na cestě do jiné nemocnice, nebo pacienti umírají na infarkt v čekárnách, zatímco jim je odmítané ošetření. Mnoho žen přišlo o dítě nebo vidělo umírat své děti, zatímco byly převážené z jedné americké nemocnice do druhé při hledání lidského lékaře, který je ošetří bez viza karty. Tato praxe má ještě hrozivější stránku. Zřejmě se s určitou frekvencí stává, že pacienti, kteří zoufale potřebují okamžitou, ale drahou péči, dostanou místo toho nějaké silné léky proti bolesti a jsou propuštěni domů, kde často do rána následujícího dne zemřou, jak se od nich cynicky očekávalo. Jde samozřejmě o trestnou bezohlednost, ne-li přímo vraždu. Ale americké nemocnice přece nejsou charitativní organizace. Navíc se obvykle mohou vyhnout právní odpovědnosti tvrzením, že o stavu pacienta nevěděli. Pravdou je, že v celých Spojených státech jsou tisícům osob s potenciálně život ohrožujícími stavy na mnoha, ne-li většině, nemocničních pohotovostí, odepřené základní lékařské služby. Ve většině případů se dostávají do nekonečného koloběhu přeposílání z jedné nemocnice do druhé, až nakonec zemřou na parkovišti nebo v taxíku. To je pravá tvář amerického ziskového zdravotnického systému. Chyby amerických lékařů. Šestina pacientů zemře zbytečně plus statistiky. V roce 2012 napsal americký lékař Marty Makary zdrcující článek o kvalitě amerického zdravotnictví s názvem Jak zastavit nemocnice, aby nás nezabíjeli.
V tomto článku podrobně popsal nedbalost a odbornou nekompetentnost, která prostupuje celým systémem a táhne se napříč nejznámějšími zdravotnickými zařízeními. Ocituju krátký výňatek z jeho článku, který jsem pro účely pořadu přeložil. Když ve Spojených státech dojde k leteckému neštěstí, dokonce i k menšímu, dostane se to na titulní stránky novin. Probíhá důkladné federální vyšetřování a tragédie často přináší důležitá poučení pro letecký průmysl. Piloti a letecké společnosti se tak učí, jak dělat svou práci bezpečněji. Svět americké medicíny je mnohem smrtelnější. Lékařské chyby každý týden zabijí tolik lidí, že by to stačilo na 4 letadla Jumbo. Američtí chirurgové operují nesprávnou část těla až 40krát týdně. Zhruba čtvrtina všech hospitalizovaných pacientů je poškozená nějakou lékařskou chybou. Lékařské chyby jsou 6. nejčastější příčinou úmrtí v Americe. Jako lékaři přísaháme, že neublížíme. V zaměstnání si ale brzy osvojíme další nevyslovené pravidlo – přehlížet chyby svých kolegů. Z tohoto důvodu zůstávají tyto chyby většinou bez povšimnutí celého světa a lékařská komunita se z nich málo kdy poučí. Stále se opakují stejné chyby, kterým se dá předejít, a pacienti nevědí, které nemocnice mají výrazně lepší nebo horší výsledky v oblasti bezpečnosti než jejich kolegové. Marty Makary vyprávěl příběh jedné mezinárodně uznávané americké nemocnice, která měla kardiochirurgy. Jejíž úmrtnost pacientů byla 1 pacient ze 6, zatímco jiné dobré nemocnice měly pouze 1 úmrtí na 100 pacientů. V jedné studii, která vyšla v časopise Journal of Internal Medicine, se uvádí, že každý rok dojde u přibližně 200 000 amerických pacientů během hospitalizace k zástavě srdce a méně než 20% z nich přežije do propuštění. Úmrtnost je v těchto případech vyšší než 80%, a to u infarktů, které jsou buď způsobené nemocnicí, nebo jim bylo možné jinak předejít. Zkoumání lékařských chyb a úmrtnosti v amerických nemocnicích odhaluje obrovské rozdíly ve způsobilosti personálu a celkové kvalitě péče. V jednom případě byla provedena studie o riziku přežití po mozkové mrtvici v Atlantě ve státě Georgie, která dospěla k závěru, že v nemocnicích s nízkou kvalitou se riziko úmrtí pacienta zvýšilo přibližně 20krát. Pacienti mají bohužel jen zřídka kdy k dispozici dostatečné informace o úmrtnosti v různých nemocnicích. Ocituju další krátkou pasáž z článku Marty Makaryho. Se znepokojující kulturou uzavřených dveří americké medicíny jsem se setkal hned první den jako student v jedné z prestižních fakultních nemocnic Harvardské lékařské fakulty. V novém bílém lékařském plášti, který byl ještě pomačkaný od obalu, jsem procházel chodbami a obdivoval portréty lékařů z minulosti i současnosti. Při vizitě toho dne členové mého týmu rezidentů opakovaně oslovovali jednoho známého chirurga, doktora Hodade. O žádném chirurgovi tohoto jména jsem neslyšel. Nakonec jsem se zeptal. Ukázalo se, že Hodad je přezdívka. Spolužák zašeptal. Je to zkratka pro ruce smrti a zkázy. Ohromeně jsem brzy poznal, jak děsivá jsou díla jeho rukou. Jeho operační dovednosti byly zbrklé a nedbalé a jeho pacienti často trpěli komplikacemi. Byl to člověk, který by se pacientů prostě neměl dotýkat. Ale jeho chování u lůžka bylo bezvadné. Vlastně se ho dodnes snažím napodobovat. Byl okouzlující. Celebrity si ho žádali o operace. Pacienti ho zbožňovali.
když se potýkali s příliš dlouhými operacemi a delšími hospitalizacemi, přičítali své neštěstí osudu. Doktor Marty Makary dále uvedl, že když během své praxe vystřídal jiné nemocnice, zjistil, že jeho zkušenost z Harvardu nebyla žádnou odchylkou a že mnoho významných nemocnic mělo doktora Hodada ve svém personálu a často i několik. Zjistil ale také, že whistleblowing na neschopné lékaře může znamenat konec kariéry a napsal: Takže jako nováček jsem držel jazyk za zuby. Stejně jako ostatní stážisté, jsem si prostě řekl, že mých 120 hodin týdně je o tom, abych přežil a jednou se stal chirurgem, ne o tom, abych napravoval kulturu medicíny. A poznamenal, že pacienti jsou stále častěji nucení před přijetím podepsat příkaz k mlčení, ve kterém se zavazují, že pokud se ukáže, že se stali obětí lékařské chyby, nikdy o svém lékaři neřeknou nic negativního na internetu ani jinde. To je Harvard, údajně legendární instituce, kterou někteří v Česku vynášejí do nebes, aniž by si kdy ověřili fakta. V roce 2013 vypracoval doktor John James rozsáhlou vyšetřovací zprávu o americkém nemocničním systému s názvem Nový, na důkazech založený odhad škod pacientů spojených s nemocniční péčí. Tato studie byla věrohodnější než většina ostatních, protože neměla žádný externí zdroj financování, což znamená, že výsledky nebyly, jako v mnoha jiných amerických takzvaných výzkumech, zaplaceny firemním sponzorem, který si výsledky nadiktoval. Doktor James zkoumal, do jaké míry dochází k fyzickému poškození a úmrtí pacientů v důsledku chyb a pochybení v americkém zdravotnickém systému. Odvolával se na starší studii, provedenou Institute of Medicine v roce 1984, která uváděla, že v amerických nemocnicích ročně zemře na následky lékařských chyb asi 100 000 Američanů a cizinců, načež shromáždil obrovské množství nových důkazů a studii aktualizoval. Jeho metodika se zdála být příkladná v tom, že zkoumal všechny lékařské záznamy a hledal v nich abnormální laboratorní, lékové nebo jiné výsledky, které by mohly naznačovat nežádoucí událost, která mohla poškodit pacienta. Dále prováděl rozhovory s pacienty a získával souhlas lékařů s těmito událostmi, než byly zanesené do studie jako údaje pro klasifikaci. Nejpozoruhodnějším a nejděsivějším důkazem, který studie doktora Jamese přinesla, bylo zjištění, že skutečný počet předčasných úmrtí spojených s poškozením pacientů, kterému se dalo předejít, se odhaduje na více než 440 tisíc ročně ve Spojených státech a dále, že fyzické vážné poškození bylo pacientům způsobeno v míře 10x až 20x vyšší než tento počet. Jinými slovy, 440 tisíc pacientů ročně zemře v amerických nemocnicích v důsledku chyb a nekompetentnosti lékařů a další 4 až 8 milionů pacientů utrpí vážné neletální poškození. Dále uvedl, že tato čísla nezahrnují desítky milionů takzvaných skoro nehod, které mohly pacienty zabít, ale naštěstí se tak nestalo. Doktor James ve své studii bez obalu uvedl, že abychom toto číslo úmrtí, kterým se dalo předejít, uvedli na správnou míru, jedná se zhruba o 1/6 všech úmrtí, ke kterým ve Spojených státech každoročně dochází. Jaká by mohla být usvědčující obžaloba amerického zdravotnického systému než tato? 15 až 20% všech úmrtí, ke kterým ve Spojených státech každoročně dojde, je důsledkem nekompetentní lékařské péče. Dále uvedl, že v této studii vyšetřovatelé zjistili pouze ty chyby, o kterých pacienti věděli, že se staly, a že jistě existuje mnohem více závažných chyb, které nebyly zdokumentované a pacienti o nich nevěděli.
V jiné podobné studii Weizmann zjistil, že důkazy o mnoha závažných nežádoucích událostech nebyly známy, protože lékaři neměli k dispozici lékařské záznamy a pochybení vyšla najevo až při pitvách, které odhalily, že až ve 40% všech případů došlo k úmrtí v důsledku zcela chybné diagnózy stavu pacientů. James zejména otevřeně obvinil americké lékaře a nemocnice, že podle odhadů způsobují každoročně předčasná úmrtí na selhání srdce v počtu 100 000 případů, a to jen v důsledku nedbalého nepředepsání potřebných léků. Jeho závěr zněl, že rostoucí požadavky na produkci v americkém ziskovém nemocničním systému vytvořily množství poškozování pacientů, které je podle něj z velké části ignorované a které je třeba brát mnohem vážněji, má-li být takové množství omezené. Trval na tom, že pacienti a možná i jejich právníci musí být během péče o ně plně zapojení, a to až do té míry, že s každým pacientem musí být provedený rozhovor, aby se zjistily chyby, které by jinak mohly zůstat skryté, a že musí být zavedená celostátní politika transparentní odpovědnosti za škody. Uvedl, že situaci komplikuje nedostatečná transparentnost a omezená odpovědnost za chyby, které poškozují pacienty. Dospěl k závěru, že ziskový aspekt amerického nemocničního systému je do značné míry příčinou zvýšeného rizika lékařských nehod a úmrtí, kterým lze předcházet, a že tyto události, kterým lze předcházet, jsou děsivě časté v tomto, podle jeho slov, špatně integrovaném odvětví. Ještě zlověstněji doktor James citoval národní průzkum, který ukázal, že lékaři často odmítají nahlásit závažnou nežádoucí událost komukoli z nadřízených orgánů. Uvedl, že kardiologové jsou skupinou, která hlásí nejméně, a že 2/3 z nich přiznali, že v poslední době odmítli nahlásit alespoň jednu závažnou lékařskou chybu, o které věděli z první ruky. Uvedl, že existuje důvodné podezření, že jasné důkazy o takových neohlášených lékařských chybách se často nedostaly do zdravotnické dokumentace pacientů, kteří byli poškození. Objevily se také závažné důkazy o lékařských a právních podvodech při zatajování těchto lékařských chyb a nehod ze strany amerických nemocnic. Doktor James napsal, že se objevilo mnoho neoficiálních svědectví o pozměňování údajů nebo vynechávání kritických údajů v případě údajných lékařských chyb nebo pochybení, a uvedl, že toto množství lékařských a nemocničních chyb a pochybení musí vyjít z pozadí mlčení a musí se dostat na veřejnost. Uvedu jeden z příkladů. Ve studii, která prolomila zeď mlčení lékařských chyb, které chyběly ve zdravotnické dokumentaci, Weizmann zjistil, že 6 až 12 měsíců po propuštění si pacienti dokázali vybavit 3x více závažných nežádoucích událostí, kterým se dalo předejít, než kolik jich bylo zachyceno v jejich zdravotnické dokumentaci. Aby toho nebylo málo, většina amerických nemocnic zřejmě vymazává všechny záznamy o úmrtích a vážných zraněních způsobených jejich nekompetentností a pochybením, a to do té míry, že pouze 14% z nich bylo kdy zaneseno do nemocničního systému hlášení nehod. Pokud nám to není jasné, studie zdokumentovaly, že ve všech případech chyb, omylů, nehod a dalších událostí způsobených nedbalostí, nekompetentností a nesprávným postupem bylo více než 85% záznamů pacientů sfalšováno, a to buď úplným vymazáním událostí nebo pozměněním faktického záznamu. Došlo k tomu tak, že pacienti identifikovali 3x více závažných nehod, kterým se dalo předejít, než bylo zaznamenáno v jejich zdravotnické dokumentaci, přičemž o něch 75% bylo vymazáno a pacienti si v žádném případě nebyli vědomí všech lékařských chyb, které jim byly způsobené. Doktor James uvedl, že mnoho lékařů seznámilo americký kongres s tím, že systém vzájemného hodnocení nemocnic má rozsáhlá selhání, která umožňují zanedbání péče ze strany lékařů, a dospěl k závěru, že jedinou bezpečností a ochranou pacientů v americkém nemocničním systému je, za prvé,
plné zapojení pacientů do všech aspektů jejich péče, aby se pacienti sami mohli ujmout vedení při snižování rizika fatálních chyb pro ně samotné, a za druhé, účast pacientů na důsledném následném vyšetřování po ukončení jejich péče, aby bylo možné tyto chyby a jejich příčiny identifikovat. To je vskutku tragické, když přední lékař informuje americkou veřejnost, že jedinou ochranou před nekompetentní lékařskou péčí a zjevným pochybením je, aby pacienti, třeba za přítomnosti svého právníka, převzali plnou odpovědnost za svou léčbu, včetně důsledného vyšetřování všech nepříznivých podrobností této léčby. Dr. James dospěl k závěru, že americké nemocnice se bez tohoto systematického naslouchání svým poškozeným pacientům nebo jejich pozůstalým prostě neuzdraví. Jak odškodnit pacienty? Mrtví se nebrání. Olej do ohně této chráněné neschopnosti, která tak dlouho izolovala lékaře a nemocnice od odpovědnosti za jejich jednání, přilévá skutečnost, že Kalifornie před 40 lety zavedla nízkou horní hranici pro výplatu odškodnění pacientům, kteří utrpěli vážná zranění nebo smrt v důsledku lékařských chyb a pochybení. Tento strop byl vytvořený především proto, aby ochránil pojišťovny před masivním a stále rostoucím přílivem žalob, ale také proto, aby omezil pojistné, které by lékaři a nemocnice museli platit za pojištění proti zneužití. Na konci roku 2014 napsal Ralph Nader vynikající článek o tom, co nazval epidemií smrtící a ničivé lékařské nedbalosti a neschopnosti, která sužuje stát, a vyzval voliče, aby tento finanční strop zrušili. Kalifornský guvernér Jerry Brown byl citovaný, jak obviňoval hrabivost pojišťoven a prohlašoval, že zákony mají svévolný a krutý dopad na oběti zanedbání péče. Dále uvedl, že to nesnížilo náklady na zdravotní péči, ale pouze obohatilo pojišťovny a postavilo nedbalé nebo nekompetentní lékaře mimo dosah soudní odpovědnosti. Nově navrhovaná legislativa obsahovala další zdrcující obžalobu amerického zdravotnického systému, a to lékařskou nekompetentnost v důsledku užívání alkoholu a drog ze strany lékaře, která byla označena za závažný faktor bující lékařské nedbalosti. Jinými slovy, lékaři provádějí operace opilí, svetovaní nebo alespoň s úsudkem narušeným drogami či alkoholem. Nový kalifornský zákon navrhoval přísné namátkové testování na přítomnost drog a alkoholu u všech lékařů, kteří pracovali v nemocnici nebo měli oprávnění přijímat pacienty. Ještě více znepokojující je, že okamžitě po zjištění jakéhokoliv lékařského pochybení by nemocnice musely provést povinné testy na přítomnost drog a alkoholu u všech lékařů, kteří daného pacienta ošetřovali v předchozích 24 hodinách. Legislativa navrhovala zvýšit odškodnění pro lidi poškozené nedbalými nebo lehkomyslnými poskytovateli zdravotní péče a chránit pacienty před lékaři, kteří zneužívají návykové látky. To je skutečný obraz prostředí dnešního amerického zdravotnického systému, který je nahony vzdálený absurdním a zjevně nepravdivým tvrzením o osvědčených postupech a nejmodernějších lékařských postupech. A věrny své formě, korporace, které ovládají všechny složky americké vlády, měly velkou podporu médií při odsuzování těchto legislativních návrhů na ochranu veřejnosti. Třeba Los Angeles Times tvrdili, že navrhovaná právní opatření na ochranu pacientů před trestně neodpovědnými lékaři a nemocnicemi jsou příliš chybná na to, aby mohla být uzákoněná. Opět korporátní mainstreamová média nechrání lidi, ale kryjí korporace, Big Pharma, vládu, politiky, systém.
jen, aby se proti establishmentu lidé příliš nevzbouřili. Ideologická clona a psychologická bariéra, to je hlavním úkolem mainstreamových médií. Stejné je to, jak vidíme, i ve zdravotnictví. Vyberte si. Smrt na parkovišti nebo v nemocnici. Počet zbytečných úmrtí v amerických nemocnicích, kterým lze předcházet, dosáhl šílených rozměrů. Úmrtí v nemocnicích, kterým lze předejít, způsobená prostými chybami, naprostou nedbalostí a nekompetentností lékařů, jsou teď v době covidismu hlavní příčinou úmrtí v Americe. Jeden populární článek s určitými doklady tvrdil, že lékaři a nemocnice každoročně zabijí téměř 800 tisíc lidí. Tvrdil, že pravděpodobnost, že průměrného Američana zabije lékař, je 65krát vyšší než pravděpodobnost, že ho zabije zbraň. Což je poměrně překvapivá statistika, protože ve Spojených státech je pouze 700 tisíc lékařů, ale 350 milionů zbraní. Dokonce i velmi opatrný server ProPublica uvedl, že minimum takových úmrtí je přinejmenším hodně přes 200 tisíc až kolem 450 tisíc ročně. Pravdou je, že to nikdo neví jistě, protože nikdy nebyl spočítaný skutečný počet pacientů ve Spojených státech, u kterých došlo k poškození zdraví, kterému se dalo předejít, a kvůli soustavným a často hrubým nepřesnostem v lékařských záznamech a neochotě lékařů a nemocnic hlásit chyby. Uvedený výzkum uvádí, že systémy hlášení nemocnic a vzájemného hodnocení zachycují pouze zlomek poškození pacientů nebo zanedbání péče. Tato oblast je samozřejmě obtížně zkoumatelná, protože jen málo lékařů při vyplňování úmrtního listu uvede do kolonky příčina smrti. Udělal jsem chybu, nebo odstranil jsem srdce místo ledviny. A skutečně je známo, že chyby lékařů a nemocnic jsou dramaticky podhodnocené. Obvykle proto, aby se odvrátila finanční odpovědnost a zabránilo se trestnímu stíhání. Výzkumníci proto musí shromáždit a prozkoumat velké množství podrobností, které ale nemusí být vždy k dispozici o každém úmrtí a provést nezávislé posouzení. Ellenův článek končí slovy jednoho z lékařských manažerů, že debata o přesných číslech je zbytečná, protože skutečným problémem je, že i ty nejnižší odhady odhalují krizi v americkém zdravotnictví a že příliš mnoho lidí je poškozeno neúmyslnými lékařskými chybami a je třeba to napravit. V roce 2014 vyšel v britském deníku Guardian článek s názvem License to Kill. Přeložil bych to jako s licencí na zabíjení. A tento článek odkazoval na tzv. Zákony štítu ve velké části Spojených států, které osvobozují nemocnice od právní odpovědnosti za chyby nebezpečných lékařů a jejich fatální omyly. Situace je taková, že nemocnice ve Spojených státech obvykle nemohou být činěny odpovědnými za úmrtí pacienta, pokud se neprokáže, že dali lékaři pokyn k zabití pacienta. Ruská ruleta. Smrt na nežádoucí účinky léků. Dále takzvané vedlejší účinky nových a špatně pochopených léků stále častěji rozšiřují širokou smrtící řeku mezi obyvatelstvem západních zemí, zejména včetně Spojených států a Kanady.
Tyto příhody se teď označují jako nežádoucí účinky léků a odhaduje se, že jen ve Spojených státech způsobují hodně přes 100 000 úmrtí ročně, což z nich činí jednu z hlavních příčin úmrtí v Americe. Podle časopisu Journal of the American Medical Association byl zjištěn extrémně vysoký výskyt závažných a smrtelných nežádoucích účinků léků. Vědci z Torontské univerzity provedli analýzu studií v amerických nemocnicích za posledních 30 let, aby zjistili četnost škodlivých a nezamýšlených účinků léků a zjistili, že téměř 10% všech hospitalizovaných pacientů zažije každý rok alespoň jednu z těchto příhod, což by znamenalo, že se jedná o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí v zemi. Výzkumníci upozornili, že jejich odhady jsou konzervativní, bez zohlednění podávání léků nebo jiných terapeutických selhání. Jinými slovy, k úmrtím nedošlo v důsledku chyby lékaře nebo lékárníka, předepsání nesprávného léku nebo náhodného předávkování, ale jednoduše v důsledku už známých a často fatálních vedlejších účinků.

svijete. Uč se od USA. Američané, zjevně bez ostychu, často uvádějí otázku lékařské etiky a poučují ostatní zbytek světa o potřebě důvěry veřejnosti a o nebezpečí, které pro zdraví a život pacienta představují neetické postupy. Ochotně nás informují, že bychom se měli řídit jasnými pravidly a průmyslovými kodexy chování, které existují na vyspělých trzích, jako jsou Spojené státy, kde se lékařská rozhodnutí zakládají pouze na nejlepším zájmu pacientů. Je to opět chronická nabubřelost a patologická nadřazenost amerických imperátorů, což jsem řešil v poslední kapitole mého posledního pořadu Soukromá armáda bankéřů a korporací. Američané nám tvrdí, a myslím, že příliš mnoho Čechů má tendenci tomu věřit, že v Česku chybí nejmodernější zdravotnické služby, alespoň ve srovnání se Spojenými státy. Je pravda, že ve velkých amerických městech je lékařská péče na vysoké úrovni dostupná každému, kdo má dost peněz, aby si ji zaplatil. O tom není sporu. Ale totéž mohu tvrdit o kterémkoli z největších světových měst, včetně těch českých. V každé zemi je lékařská péče ve velmi velkých městech vždy lepší než v jakémkoli malém městě. Nicméně takové tvrzení se míjí s podstatou věci, která spočívá v tom, že Američané neustále srovnávají své nejlepší služby s nejhoršími zahraničními. Oni tím v podstatě tvrdí, že jejich nejvyšší úroveň čehokoliv existuje univerzálně v celé Americe, zatímco naznačují, že nejhorší zahraniční služby existují jednotně v celém zbytku světa. Možná by neuškodilo vzít skupinu českých požíračů hotdogů a hamburgerů na exkurzi do některých amerických malých měst nebo do chudinských čtvrtí měst, jako je New Orleans, Detroit nebo Chicago, a ukázat jim rozdíl.

0: vzoru USA. Tedy zaplatíte si paušál v podobě balíčku nemocí a jedině ty vám pojišťovna proplatí. Ostatní budete tvrdě hradit z vlastní kapsy. Vidíme to u privatizací zdravotních pilířů. Přesně náběh na americký zdravotnický systém pro zisk. Privatizace nemocnic, ziskovost, pojišťovny, korporace, Big Pharma do zdravotnictví. Stále šířejí otevírané dveře těmto institucím. Už dávno nastal čas odhalit tuto hloupou americkou ideologii jako to, čím je. Neupřímnou a samoúčelnou propagandou, která má zbytek světa zatlačit do defenzivy a získat pro Američany ještě více svobody k drancování národů Big Pharma a dalšími americkými korporacemi. Stejně jako všechno ostatní americké, je i obraz vynikající zdravotní péče lží, produktem propagandy a značkového marketingu. Američané nesrovnávají všechny části svého zdravotnického systému s reálným světem faktů, činů a výsledků, ale s dalším utopickým ideálem, který existuje pouze v jejich představách. Právě tento ideál proklamují sobě i světu. Nejenže jsou fakta a činy ignorované, ale propagandistická mašinérie nešetří úsilím o šíření smyšlené mytologie, na které Američané i ostatní zakládají svůj pohled na Spojené státy. Musíme mít na paměti, že Američané jsou experti na propagandu, na výrobu ideologických slzopudných keců a pak zaplatí novinářům nebo novinám spoustu peněz pod stolem, aby reklamu zveřejnili. Jsou to agenti s teplou vodou a rozmáhá se to tu také. Prodají vám třeba chcíplou kočku, když do vás budou dostatečně dlouho mňoukat, skákací balónek, přesvědčí vás, abyste si koupili balenou vodu, třeba že vám teče pitná voda doma z kohoutku. Američané jsou v tom prostě mistři nad mistry. Dělají to doma, dělají to v Kanadě, v Hongkongu a ve zbytku světa. Je to naleštěná bída, nabarvená chudoba. Zisk korporacím, makej, drž hubu, nebo vypadni, živoř a chcípni. Jsi nemocný? Nemáš na doktora? Chcípni v čekárně nebo na parkovišti. Navzdory všemu, výše uvedenému se Američané a vlastníci médií, kteří také vlastní nebo ovládají velkou část americké zdravotnické scény, velmi intenzivně věnují publikování lživé propagandy. Existuje příliš mnoho Čechů, kteří jsou až příliš ochotní věřit, že cokoliv, co se dělá na západě, musí být nějakým způsobem lepší než věci u nás. Tato záplava americké propagandy začíná být protivná a nebezpečná a je třeba ji odhalovat. Česko je v mnoha lékařských postupech světovou špičkou a ve většině oblastí se vyrovná kterékoliv západní zemi. Dnešní pořad zakončím takovou metaforou, kterou jsem kdesi četl a hned jsem si ji poznačil. Protože to tvoří skutečně skvělou tečku za dnešním povídáním o americkém zdravotnictví. Ta metafora zní: na rozsáhlých lékařských loukách v Americe jsou jen dvě hory. Jedna je hromada peněz a druhá hromada mrtvých těl. Všechno ostatní v krajině jsou jen malé kopečky, jaké vidíte všude.
1: To je všechno, milí posluchači, v rámci tohoto pořadu Americký zdravotní systém. Já doufám, že se vám pořad líbil, že mě budete proto sdílet na sociálních médiích, že budete komentovat tady na kanále Odyssey pod pořadem Studia Tapin Radio, taky, že se připojíte k odběru tohoto kanálu, když kliknete na dvě tlačítka, tlačítko odebírat a zvoneček, která vám zajistí, že nepřijdete ani o to pořad, který jste vlastně už doposlechli, ale ani o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio svobodného vysílače, nebo pořady, které už jsem odvysílal. A nebo ty, které teprve přijdou. Takže to je všechno pro tento okamžik, pro tento den, pro tento pořad. Já se s vámi loučím od mikrofonu a zdraví, víte, mějte se všichni moc hezky a příště při poslechu dalších pořadů se s vámi opět budu těšit na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Máme tu dneska na stole sadu podkladů, které se, zabývají americkým zdravotnictvím. A upřímně hned na začátku musím říct, že ta jejich ústřední myšlenka je v naprostém rozporu s tím, co si asi tak většina z nás představuje.
2: Úplně. Místo těch špičkových nemocnic z filmu a seriálu.
1: Přesně. Místo toho nám tyhle materiály předkládají tvrzení, že americký systém je nejdražší a zároveň nejméně funkční v celém rozvinutém světě. Takže se dneska zkusíme ponořit do těch důkazů a zjistit, jestli je to fakt tak zlé.
2: Tenhle rozpor je na tomto nejzajímavější. Já bych navrhoval postupovat skoro jako detektivové. Nejdřív se podíváme na takovéto místo činu.
1: Na tvrdá data.
2: Ano, na tvrdá data a statistiky. Pak zkusíme najít motiv, tedy proč by takový systém měl vůbec existovat. A nakonec se podíváme na oběti, na ty konkrétní lidské příběhy, které ukazují, jaké to má reálné dopady.
3: Abychom rovnou ukázali, o jak velkém paradoxu se tu bavíme, vytáhla jsem si jednu statistiku, která mě naprosto uzemnila. Spojené státy utratí za zdravotnictví víc než dvojnásobek toho, co ostatní bohaté země.
2: Dvojnásobek? To je neuvěřitelné.
3: Přesně. Přesto, podle dat Světové zdravotnické organizace a amerických národních institutů zdraví, mají kratší průměrnou délku života než třeba Albánie.
2: Než Albánie?
3: A vyšší kojeneckou úmrtnost než Slovinsko. To mi prostě hlava nebere, jak je to vůbec možné?
2: Přesně tuhle otázku si kladou i autoři těch textů. Jak může systém, který spoliká tak nepředstavitelné množství peněz, produkovat takhle, podprůměrné výsledky?
3: Takže to není jen nějaká anomálie.
2: Vůbec ne. Když se na ta čísla podíváme podrobněji, ten obraz je ještě temnější. Nejde jen o Albánie a Slovinsko. V celosvětovém žebříčku průměrné délky života jsou Spojené státy podle těch dat až na 50. místě.
1: 50.
2: A v kojenecké úmrtnosti na 46. To jsou příčky, kde bychom čekali spíš rozvojové země, ne globální supervelmoc.
3: Změňují se tam i nějaké studie, které by to porovnávaly přímo s podobně bohatými zeměmi?
2: Ano, a to je možná to nejvíc zarážející. Jedna velká studie z roku 2013, kterou citují a která pochází přímo od Amerického národního institutu zdraví, porovnávala 17 zemí s vysokými příjmy.
3: Takže přímé konkurenty jako Německo, Japonsko?
2: Přesně, Kanada a další. A Spojené státy v tomhle srovnání skončily v délce života úplně poslední.
1: Poslední? Proč?
2: Ty dokumenty to vysvětlují tím, že v USA je nejvyšší výskyt srdečních a plicních chorob, pohlavně přenosných infekcí, těhotenství mladistvých, úrazů a dokonce i vražd.
3: Počkat, to zní, jako by to nebylo jen o zdravotnictví, ale o celkovém stavu společnosti.
2: Přesně tak. Ale ten systém zdravotní péče s tím úzce souvisí. Jiná studie, tentokrát od WHO, zařadila USA na 37. místo v celkové výkonnosti systému, ale až na 72. místo v celkové úrovni zdraví populace.
1: To je obrovský rozdíl.
2: A aby toho nebylo málo, další vlivná studie od The Commonwealth Fund dospěla k závěru, že americký systém je poslední v kvalitě péče, ale první v ceně.
1: To je jako kupovat si nejdražší auto v salonu a zjistit, že má nejhorší motor a žádné bezpečnostní pásy.
2: Silné, ale vlastně trefné přirovnání.
1: A co to znamená v řeči čísel, pokud jde o lidské životy?
2: Protože o ty jde především.
1: Tady se dostáváme k jádru problému.
2: V podkladech se odkazují na starší, ale přesto děsivou studii z Harvard Medical School. Ta odhadla, že ročně v USA zemře 100 000 lidí jen proto, že nedostali péči, kterou potřebovali.
1: 100 000.
2: A k tomu dalších 50 000 lidí ročně zemře čistě proto, že nemají žádné zdravotní pojištění.
1: Takže dohromady 150 000 zbytečných úmrtí ročně.
2: Ano. To je jako by každý rok zmizelo celé jedno město velikosti Plzně.
1: Ta čísla jsou sama o sobě šokující, ale pořád nevysvětlují to základní proč. Proč systém, který spoliká tolik peněz, funguje tak špatně? Zdá se, že ty zdroje nabízejí jednu klíčovou odpověď. Všechno je to o zisku.
2: Ano. To je ten hlavní argument, který se vine všemi texty. Problém podle nich není v nedostatku technologií nebo skvělých lékařů. Problém je v tom, že celý systém není postaven s cílem léčit lidi.
1: Ale s cílem generovat co největší zisk.
2: Přesně tak. A autoři to popisují na dvou hlavních pilířích.
4: A to jsou které?
2: Prvním pilířem je fakt, že většina nemocnic, klinik a ordinací v USA funguje jako soukromé ziskové firmy. Jejich primárním cílem, stejně jako u jakékoliv jiné firmy, je prostě maximalizovat profit. Nejsou vnímány jako veřejná služba.
4: Takže nemocnice se v podstatě chová jako prodejce aut, chce prodat co nejdražší model, i když zákazník potřebuje jen vyměnit pneumatiku.
2: To je velmi trefné. A k tomu se přidává ten druhý pilíř, který celou situaci ještě zhoršuje, pojišťovny.
4: Ti ziskoví zprostředkovatelé, jak je tam nazývají.
2: Ano. V evropských systémech platí péči většinou stát, ale v USA je mezi pacientem a lékařem ještě tenhle obrovský, soukromý a extrémně drahý mezičlánek. Cituji tam analýzu od McKinsey, podle které administrativní náklady a zisky pojišťoven spolykají neuvěřitelných 20 až 25% všech peněz ve zdravotnictví.
4: Čtvrtina peněz? Takže z každé stovky, která jde na zdravotnictví, se 25 korun ani nedostane k doktorovi, ale zmizí v administrativě a ziscích pojišťoven.
2: Přesně tak. A pro ilustraci toho rozdílu uvádějí srovnání s Kanadou. V USA prý průměrná rodina zaplatí na pojistném skoro 25 tisíc dolarů ročně.
4: Za pojištění, které má navíc spoustu výluk a vysokou spoluúčast.
2: Ano, a v sousední Kanadě, která má univerzální státem financovaný systém, zaplatí rodina na daních určených na zdravotnictví v průměru kolem 1000 dolarů ročně. A mají pokryto v podstatě všechno.
4: Ten rozdíl je propastný. Takže pacient je v podstatě mezi dvěma mlýnskými kameny.
2: A právě tady se ta abstraktní čísla mění v naprosto konkrétní osobní noční můry. Ty příběhy, které jsou v těch materiálech, jsou opravdu neuvěřitelné.
4: Pojďme se na nějaké podívat, protože tyhle příběhy často řeknou víc než všechny statistiky dohromady.
2: Standardní postup by byl levný ultrazvuk.
4: Jasně.
2: Jenže v nemocnici zrovna ultrazvuk nefungoval. Takže lékař trval na tom, že jí udělají drahé CT vyšetření. Nakonec se ukázalo, že to byl opravdu žlučník, ale ženě přišel účet na 4000 dolarů.
4: A pojišťovna?
2: Samozřejmě to odmítlo proplatit, s tím, že zákrok byl zbytečně drahý a že o pár bloků dál ho dělají za 250 dolarů. Nemocnice se prostě snažila prodat nejdražší produkt, co měla.
4: A takových absurdních cen je tam víc, že? Pamatuju si, jak jsem četla o uštknutí chřestýšem.
2: Ano, to je další příklad. Účet za léčbu po uštknutí chřestíšem 153 tisíc dolarů. Nebo operace očí za 32 tisíc, která by v Německu stála 2,5 tisíce.
4: A co ta náhrada kyčelního kloubu?
2: To je vrchol. V USA za 78 tisíc dolarů. V Belgii ten samý zákrok stojí 13 660 dolarů. A to je cena včetně letenky a rehabilitace.
4: To je nepochopitelné, ale nejvíc mě zasáhl ten příběh, kterému v podkladech říkají milionové dítě.
2: To je skutečně tragický případ. Kanadský pár byl na dovolené na Havaji, žena byla v 6. měsíci těhotenství a nečekaně předčasně porodila.
4: Měli pojištění?
2: Měli sjednané cestovní pojištění u velké americké pojišťovny. Operátor je několikrát ujistil, že jsou krytí. Dítě se narodilo a muselo strávit 2 měsíce na jipce. Konečný účet z nemocnice. 950 tisíc dolarů.
4: Skoro 1 000 000 dolarů. Co na to řekla pojišťovna?
2: Odmítla cokoliv zaplatit.
4: Jak to?
2: Jejich právníci přišli s argumentem, že se pojistka nevztahuje na již existující podmínky. A tou existující podmínkou bylo podle nich samotné těhotenství.
4: Počkat. Již existující podmínka, tím mysleli těhotenství? To přece není nemoc. To je absurdní. To je, jako by odmítli zaplatit za zlomenou nohu s argumentem, že jste měl již existující nohy.
2: Ta logika je skutečně pokřivená. Ale ten pár neměl šanci. Museli prodat dům a vyhlásit osobní bankrot.
4: Takže lidi tam bankrotují, protože onemocněli?
2: Tenhle příběh nás přivádí k dalšímu zdrcujícímu závěru z těch materiálů. Naprostá většina osobních bankrotů v USA je způsobena neschopností lidí zaplatit lékařské účty.
4: Takže máme systém, který je drahý, neefektivní a dokáže lidi finančně zničit. Ale podle těch zdrojů je problém ještě hlubší. Týká se to i samotné kvality a etiky.
2: Ano, teď se dostáváme k té nejtemnější části. Zdroje popisují, jak je systém prolezlý tím, co nazývají systémovou korupcí a nekompetentností. Jedním z hlavních aktérů je prý farmaceutické lobby.
4: V čem přesně?
2: Podle textů se jim podařilo prosadit zákony, které americké vládě explicitně zakazují vyjednávat s výrobci o nižších cenách léků.
4: Takže vláda, která je největším odběratelem, nemůže využít svou sílu k tomu, aby stlačila ceny dolů.
2: Přesně tak. A navíc prý existuje propracovaný systém úplatků lékařům. Farmaceutická firma nabídne lékaři lék s obrovskou třeba 90% slevou. Lékař ho pak předepíše pacientovi a vyúčtuje ho státnímu programu, jako je Medicare, za plnou cenu.
4: A ten obrovský rozdíl je v podstatě skrytý úplatek.
2: Přesně tak, aby předepisoval právě tenhle drahý lék.
4: V materiálech se zmiňuje i konkrétní firma, Johnson & Johnson.
2: Ano, a ten případ je dost otřesný. Jejich hlavní výrobní závod, kde se vyráběly běžné léky proti nachlazení, musel být uzavřen, protože tam panovaly naprosto katastrofální hygienické podmínky. Popisují špínu, nesterilní zařízení, díry ve střeše.
4: To zní spíš jako zpráva z nějaké továrny v rozvojové zemi.
2: A aby toho nebylo málo, později se zjistilo, že jejich dětské produkty jako šampóny obsahovaly formaldehyd.
4: To je hrůza. Ale v podkladech se mluví dokonce o vyložené nemocniční kriminalitě.
2: Bohužel ano. Je tam popsán případ nemocnice Sacred Heart v Chicagu. Podle vyšetřovatelů tamní lékaři záměrně a systematicky prováděli na pacientech zbytečné trachelotomie.
4: Proč?
2: Protože za každou takovou operaci mohli z programu Medicare vyúčtovat 160 tisíc dolarů. Zdroje uvádějí, že čtvrtina pacientů, kteří tento zbytečný zákrok podstoupili, zemřela.
4: To už není jen o zisku, to je vyloženě zločin. Těžko se to vůbec poslouchá. A co to péče v armádních nemocnicích? Člověk by čekal, že o veterány bude postaráno nejlépe.
2: Opak je podle těchto textů pravdou. Popisují skandál ve slavném Walter Reed Medical Center, kde se zranění vojáci léčili v pokojích zamořených krysami a černou plísní.
4: Páni.
2: A ještě horší to prý bylo v nemocnici Daji Ward v Afghánistánu, kterou financovala americká vláda. Pacienti tam hladověli, v otevřených ranách jim lezly červy a operace se údajně prováděly bez anestézie.
4: To je naprostá hrůza. Když tohle všechno slyším, ty případy hrubých lékařských chyb, o kterých se tam taky píše, už skoro ani nepřekvapí.
2: Jsou to případy, které by byly absurdní, kdyby nebyly tak tragické. Gynekolog na prestižní klinice Johns Hopkins, který si 15 let tajně fotil a natáčel tisíce svých pacientek.
4: Neuvěřitelné.
2: Nebo chirurg na Duke University, který při operaci omylem spojil pacientce střevo s vagínou místo s konečníkem. To ukazuje na absolutní selhání kontroly.
4: A to nás přivádí k tomu zřejmě nejzávažnějšímu obvinění, které v těch materiálech je, k obrovskému počtu úmrtí způsobených lékařskými chybami. Je tam citát lékaře Martyho Makaryho, kteří říká, lékařské chyby každý týden zabíjí tolik lidí, že by to naplnilo 4 velká dopravní letadla.
2: Ten citát přesně vystihuje rozsah problému. Je tam třeba příběh z Harvardu o chirurgovi, který byl sice velmi šarmantní, ale naprosto neschopný. Kolegové mu přezdívali doktor Hodat, ruce smrti a zkázy.
4: A všichni to věděli?
2: Všichni věděli, že je nebezpečný, ale nikdo nic neřekl. Systém ho léta kryl.
4: Ale co ta největší studie, kterou tam citují, ta, která se pokusila ta čísla vyčíslit celonárodně?
2: To je práce doktora Johna T. Jamese z roku 2013 a jeho zjištění jsou skutečně zdrcující. Na základě analýzy dostupných dat odhadl, že ve Spojených státech ročně zemře v důsledku lékařských chyb, kterým se dalo předejít, více než 440 tisíc lidí.
4: Počkat, zopakuj to číslo. 440 tisíc lidí ročně, to je skoro 500 000.
2: Ano, a aby to číslo bylo srozumitelnější, autoři ho zasazují do kontextu. Těch 440 tisíc úmrtí představuje přibližně šestinu všech úmrtí v USA za rok.
4: Šestinu?
2: To znamená, že každý šestý člověk, který ve Spojených státech zemře, nezemře na nemoc, ale na chybu v systému, které se dalo zabránit. A k tomu je potřeba přičíst další 4 až 8 milionů pacientů, kteří ročně utrpí vážné, i když nesmrtelné poškození.
4: To je naprosto šílené. Proč se o tom víc nemluví? Jak je možné, že taková čísla nejsou na titulních stranách?
2: Zdroje to vysvětlují existencí takzvané zdi mlčení. V lékařské komunitě panuje nepsané pravidlo, že lékaři nehlásí chyby svých kolegů.
4: Protože by to ohrozilo je samotné.
2: Přesně. Studie, na které se texty odkazují, dokonce ukazují, že až 85% záznamů o pochybeních je ze zdravotní dokumentace buď úplně vymazáno nebo pozměněno. Pacient se tak často ani nedozví, že se nějaká chyba stala.
1: Když si to teď všechno spojím dohromady, tak ty podklady vykreslují opravdu děsivý obraz. Máme tu systém, který je nejdražší na světě, ale jehož hlavní hnací silou je maximalizace zisku. To vede k astronomickým cenám, k systémové korupci a v konečném důsledku k naprosto šokující měře lékařských chyb.
2: Přesně tak. Závěrečná myšlenka těch zdrojů je v podstatě taková, že ten nablízkaný obraz amerického zdravotnictví je jen fasáda, produkt marketingu. Data a příběhy, které jsme dnes probrali, ukazují úplně jinou realitu.
1: Realitu, kde nejde o zdraví pacienta, ale o chamtivost.
2: V jednom z textů je dokonce použita velmi drsná metafora. Na rozsáhlých lékařských loukách v Americe stojí jen dvě hory. Jedna je hromada peněz a ta druhá je hromada mrtvých těl.
1: To je opravdu silný závěr. A když jsme o konce, je tu ještě jedna myšlenka, která z těch materiálů vyplývá a která stojí za zamyšlení. Zdroje popisují, jak jsou pacienti, kteří se stanou obětí pochybení, často nuceni podepsat smlouvy o mlčenlivosti.
2: Takže o tom, co se stalo, nesmí nikdy veřejně mluvit.
1: Přesně. A to vyvolává jednu zásadní otázku. Co se stane se systémem zdravotní péče, když jeho základní kámen, tedy důvěra mezi pacientem a lékařem, nahrazen právně vynuceným mlčením? A když se data o chybách a selháních nezbírají proto, aby se z nich systém poučil, ale systematicky se zametají pod koberec.
5: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi. A nebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
6: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
7: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
8: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
9: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace
10: přepojujeme na jiné

Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít?

0: Zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
1: Tak jo, krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme středu, 1. července už. A dnes je takový pro mě počáteční den, kdy jsem rozjel spolupráci, si myslím, věřím, z brněnského studia, s Mílou Čechů. Takže Mílo, já tě tady moc a moc vítám v prvním pořadu, věřím, že jich bude víc, takže hezký večer.
2: Já ti taky přeju krásný večer a přeju krásný večer i všem posluchačům z toho svobodného rádia.
1: Radši vysílače, no rádio je něco jiného, víš?
2: Pardon, vysílače, pardon, já se spletla. Ale určitě nějaká spolupráce z toho 100% bude a věřím tomu, že tohle není náš úplně první vstup, protože jsem ráda, že jsi se to i takhle ujal, protože budu velmi ráda, když budu prostřednictvím tvýho svobodného vysílače moc lidi seznámit vůbec s obsahem našeho tématu.
1: Mm-hmm. No, samozřejmě není to úplně první povídání, který je tady, ale bohužel, to předchozí bylo pouze na Paloučku, kde je Palouček, jistě víte, a já vás samozřejmě zvu vždy na Palouček, takže vypadá to, že za 14 dní se tam opět sejdeme, to znamená příští další víkend a opět u tadyhle toho tématu, ale tam zároveň bude i trochu jiný ještě program, takže tam budou možná dva programy v jednom, to uvidíme, jak tohle to všechno dopadne, já si myslím, že to bude zajímavý. Odpoledne něco, večer zase něco jiného. A no, to se všechno na tom už domluvíme potom. Ale teď jsme tu opravdu kvůli tomu, abychom se snažili vám všem, které to zajímá, objasnit Benešovy dekrety, nebo respektive dekrety prezidenta republiky, které byly vydané právě po válce mezi roky, co já vím, 45 a 48, že? Jestli to říkám správně. A těch je opravdu mnoho, mnozí z vás, včetně mě, o tom vůbec neví, že by bylo něco jiného než nějaký Benešov dekrety, které byly vytržené prostě z toho všeho, patrně byly neškodné, tak to všechno vytrhli a to jediné nám tady všem prezentovali. A nikdo jiný neví nic o tom, co všechno tam ještě v těch dekretech je. A právě to je možná to, proč to tají. Protože tam je tolik zajímavých věcí. Jak jsem měl možnost, a nejenom já, si to poslechnout už právě na Paloučku minulý týden a ještě předtím taky, tak to opravdu člověk žasne, co tam všechno je. Takže vážení, pokud chcete opravdu se dozvědět mnoho nových věcí, s kterými se ale, které jsou použitelné pro další a další jaksi spolupráci mezi lidmi, kteří o tom přemýšlí, něco proti nim, proti současné a minulé a možná i budoucí establishmentu, tak to tady všechno se můžete dozvědět. Ano, a já zkusím teda už dát slovo Míle, která to rozjede a začneme čím, Mílo, začneme teda tím, no možná ještě něco řekneš, na začátek určitě, tak zkus to ještě, jestli máš zájem.
2: Takže určitě, takhle, je to rozhodně za mě takhle, jak jsem studovala nebo studuju ty dekrety, tak rozhodně je to páka. A k tomu, co v těch dekretech je, tak tomu se postupně chci dostat prostřednictvím i našeho pořadu. A za mě bychom měli vůbec si představit, protože spousta lidí možná ani netuší, co vůbec ten dekret je, co tahle ta listina opravdu znamená. A k tomu nám právě slouží ten úplně první odkaz, což je na té Wikipedii, jak jsem ti přeposílala. A tam právě dokonce určitě. A tady se právě dokonce máme možnost i vidět na tom dokumentu z té Wikipedie, takzvaný dekret kutnohorský. To znamená, co ten dekret opravdu znamená, je to, že dekret vydávali především státníci, nejvyšší státníci, buď to byli papežové, byli to králové, anebo třeba úředníci, kteří byli pověřeni králem, aby mohli vydávat jeho jménem nějaký ten dekret, nějaké nařízení. A toto nařízení platilo celospolečensky. To znamená, když se tady ještě podíváme na ten dekret kutnohorský, tak je opatření dokonce ještě pečetí. To, protože v době, kdy byl vydán, tak pečeť bylo největší, vlastně nejvyšší úřední zmocnění, platnost. Jo, přiměňme si, jak se nám ta doba dneska hodně změnila. Mm-hmm. Takže to je tak pro mě na úvod určitě, jako aby jsme se vůbec dokázali představit, co ten dekret je. A dekret, proto taky vzpomeňme si, že Ben Posod, který nám tady na pozvání meetingu Brno připomněl, že nějaký dekrety vůbec máme, takže my jsme měli možná, jak to říká i naše kamarádka Lada společná, tak ta říká, měli bychom mu možná i poděkovat za to, že nám vůbec připomněl, že ty dekrety, nějaký dekrety, Benešovy dekrety, tu vůbec máme. A teďko se chci dostat k tomu vůbec, jak ty dekrety vůbec vznikly. U nás ty hlavně ty Benešovy dekrety. A k tomu nám slouží zase, jestli teda můžeme rovnou uskočit rovnou na ten postupimský protokol. Mm-hmm. Protože ten je hodně důležitý, co se týká vlastně platnosti těch dekretů. Ten postupimský protokol především z ním vlastně probíhal od 17. července do 2. srpna v roce 1945 právě v Postupimi. A bylo to schůzka vítězných mocností nad Německem. A právě že tady máš tak krásný odkaz vlastně jak právě na ministerstvo zahraničí, kde najdete nejen postupimský protokol, máte tam mnohem víc odkazů, ale máte tady potom ještě, je tady ten odkaz na ty moderní dějiny, kde ten postupimský protokol je v češtině. Stojí to opravdu za to se to prostudovat, protože všimněme si, že tady jsou prostě snahy ty dekrety prezidenta republiky ze strany dokonce i takzvaného prezidenta, Pávka, zrušit. Jo, ale není to možný právě na základě tohoto postupimského protokolu. Není to reálný, protože dokonce mně to přijde, že se to prostě tady někde na nás něco chce zkoušet. Protože když to povolí tady, tak to povolí v celé Evropě. A to z jednoho prostého důvodu, protože my si myslíme, že nebo většina lidí si myslí, že ty dekrety jsou platné pouze v Čechách. Ale oni jsou platní prakticky v Československu, protože jestliže jsou součástí našeho právního systému, tak oni jsou dokonce součástí dokonce mezinárodního práva, protože tyhle dekrety prezidenta republiky jsou platní v Polsku, jsou platní v Maďarsku, jsou platní v bývalé Jugoslávii, v Itálii a dalších prostě zemích, kde sídlila německá menšina. A protože my to máme třeba i spojený s tím, a to nám tady hodně lidí říká, především třeba právě z těch zastraných politiků, že se to týká právě hlavně odsunu Němců, z konfiskace Němců a Maďarů toho těch majetků a tak dále. Ale potom se dostaneme třeba i v dalších dílech, co skutečně v tom je obsaženo, protože opravdu tam je obsažený absolutně všechno. Ale k tomu nechci dneska předbíhat. Takže tady se díváme na ten postupimský protokol, který prostě byl sepsán a je dodnes platný. Jo, protože proto není možný ty dekrety prezidenta republiky zrušit. Právě dokonce, když se to vezmu, tak i začíná se tady objevovat i dehonestace Eduarda Beneše, že dokonce umožnil komunistům a tak dále prostě nastoupit. Vůbec tohle to není pravda, protože když se pořádně podívají třeba právě na ústavu z roku 1948, tak tam chybí právě jeho podpis. A to z toho důvodu, že on jen tu ústavu odmítl vlastně podepsat a v té době ještě byl prezidentem. A to tak na odbočku. Je to vlastně, aby si opravdu lidi uvědomili, že Eduard Beneš nebyl v tom vlastně jak během války, tak vlastně v tom roce 45 až do roku 48 vůbec nebyl v jednoduchým postavení a prakticky ty dekrety nám tady hlavně zajišťují, tak aby jsme se vůbec dokázali představit na začátek, tak nám zajišťují hranice, zajišťují nám jazyk, měnu, území, národnost a spoustu dalších věcí, dokonce třeba i středoevropský čas. Jo, takže opravdu je tam se týká, tam je opravdu těch věcí opravdu hodně. Jo, takže to je tak prostě pro začátek o tom prostupimském protokolu. A kolik jich skutečně je, je jich celkem 100 a tomu se slouží další odkaz. Což je ta totalita.cz a tady hele, najdeme kompletně celý seznam všech dekretů, protože ono nám je totiž tady dokonce předkládáno, že těch dekretů bylo vydáno celkem 134. Mm-hmm. Ale je to mýlka. A to z jednoho prostého důvodu, protože mezi těmi dekrety byly vydávány i vyhlášky. A ty vyhlášky mají prostě pořadové čísla tak, jak byly vydávány mezi těmi dekrety. Jo, takže je to z tohletoho důvodu a pro ověření, tak nám vlastně tady ještě slouží právě ten odkaz, právě že na poslanecké sněmovně.
1: Počkej, tady, jestli můžu, tady třeba je datum schválení vpravo, vidíš to, a ukončení platnosti.
2: Vidím.
1: Jo, takže tady u toho prvního hned je 1.1.71, tak jak je to s tou platností? Jsi říkala, že to platí stále, tady ten třetí třeba je v platnosti stále. A nebo to opravdu takhle je, že se ukončila ta platnost někdy v tomto?
2: Není to pravda, protože totiž celý právě ten problém tví roce 48, protože oni, ty komunisti, začali do těch dekretů zasahovat už dokonce v 46. roce. Začali se tam určitý věci prostě upravovat podle svýho. Protože třeba, co se týká založení národních výborů, tak my třeba ani netušíme, nebo netušila jsem vůbec, že tu existovaly zemský národní výbory a byly tady celkem dva a byly právě, že založený právě podle dekretu 121. A dokonce si tu informaci můžeme ověřit třeba konkrétně v Brně, protože jeden ten zemský národní výbor, ten byl v Brně a druhý byl v Praze. A právě když dejme tomu, budete někdy v Brně, zajdete si přímo před budovu ústavního soudu, tak tam najdete do dneška, je tam kamenná cedule. A tam je vytesáno, že v této budově sídlil zemský národní výbor. Když jsem tu ceduli viděla úplně prvně, a to v té době jsem ještě ty dekrety, vůbec o nich pořádně nic nevěděla, tak jsem si řekla, co to má znamenat. Prostě jaký zemský národní výbor, co to je? No a potom, když jsem se začala potom prokousávat dekretama prezidenta republiky, tak jsem si řekla, aha. Jo, takže právě, že už komunisti do těch dekretů takhle začali zasahovat a oni sami pro sebe, mně to tak přijde, že sami pro sebe si ty dekrety prostě rušili tak, jak prostě se jim to hodilo. To je můj názor, protože vemte si třeba projev, ať je to Aleny Schillerový, ať je to Tomio Okamura, tak co nám řekli? Že Benešovy dekrety jsou platné, že se o nich nehodlají vůbec bavit. Že jsou prostě platný. A pokud nám politici říkají, že jsou platný, tak asi to něco znamená. Teď je otázkou, protože jak oni tady právě si, jak ty máš pravdu v tom, ano, že tady mají napsáno, že se to prostě zrušili. A mně to tak přijde, že se to rušili úmyslně. Protože podívejme se, co se děje dneska. Protože z jakého důvodu tady Bernd Posselt se svým krajským sdružením tady křičí o tom, aby byly zrušeny, aby byly jim navráceny majetky, aby dokonce, vemte si, že dokonce v pohraničí, v českém pohraničí, už tady máme zpátky zavedenou němčinu, povinnou němčinu. Jo, dokonce i německý jazyk na úřadech. To je prostě za protektorátu. A jak teda můžou, jak je možný, že právě politici ve vládě ten sjezd, co do toho německého Landsmannschaftu, toho krajského sdružení, jak je možný, že to tady nezakázali? Právě na základě dekretu prezidenta republiky. Protože tohleto je porušení těch dekretů. Jestliže, jo, protože když se to vezmu do důsledku, tak opravdu třeba privatizace a restituce, tak jak nám tady probíhaly od 90. let, tak všecko je to v rozporu právě s těma dekretama a paradoxně ty dekrety jsou dneška platné, tak jak je to právě i v tý, tady na tom seznamu. Takže se můžeme potom ptát, z jakého důvodu ty dekrety nikdy nebyly uveřejněny? Proč s nimi nikdy veřejnost, prostě ten národ, nikdy nebyl řádně seznámený? Z jakého důvodu? Proč tam vlastně tajili, že tady vůbec ty dekrety jsou? Protože nám bylo řečeno, akorát prostě tady dekret, nějaký Benešovy dekrety jsou. A já jsem sama se od svojí matky kdysi dávno slyšela, kdyby v těch 90. letech, kdy tady zase začali mluvit o návratu sudeckých Němců, tak jsem slyšela, že tady máme Benešovy dekrety, ale když jsem se ptala, co to je, tak sami mi nebyla schopná říct, co v nich vůbec je obsaženo. Jo, takže je to takový hodně zvláštní, takže vůbec, když se tak člověk potom jako na to podívá, jak jsem třeba zmínila dekret prezidenta republiky o navrácení středoevropského času, tak si vemte, že my tady máme letní čas opět zavedený v roce 1970. Mm-hmm. A je to právě ten letní čas byl zavedený v době nesvobody, to bylo za Hitlera. Mm-hmm. Takže to bylo, jak to teda opravdu
1: je? Mě to docela vyhovuje, jo, tento letní čas. Já jsem takový noční pták, já mám radši, když je večer díl vidět a ráno stejně spím, takže mě to vyhovuje. Ale co bylo zavedené za doby nesvobody hlavně, teda za války, a to je, myslím, podstatně důležitější, jízda vpravo, předtím se tady jezdilo vlevo.
2: Ano, ano, přesně tak, je to tak.
1: A to nevím, jestli to bylo taky nějakým dekretem nebo něčím, já to tady hledám, nevím.
2: Tohleto člověče ne, protože tohleto vůbec tam nebylo, tohleto nějak upravováno vůbec nebylo, protože když si to vezmu, tak dekrety prezidenta republiky jsou hlavně o zavedení národní správy. Mm-hmm. Jo, to je to hlavní téma vůbec těch dekretů. Protože když se to vezmu do důsledku, tak tady banky, pojišťovny, už jenom ten seznam, protože když se podíváš třeba právě na dekrety, ať je to 100, 101, 102, 103, tak tam máš dekrety, které jsou prakticky znárodňovací. To jsou znárodňovací dekrety, jsou tam celkem 4. A jsou to prakticky znárodnění dolů, vlastně hutí, pak je tam znárodnění zemědělské půdy a potravinářské výroby, pak je to 102 je dekret prezidenta o znárodnění akciových bank a 3 je dekret o znárodnění soukromých pojišťoven. Jo? Takže když si to vezmu, tak banky, pojišťovny, to všechno je tady v rozporu z dekrety prezidenta republiky. Jo, když se podíváš, tak jsou do teďka, tak jsou v platnosti, takzvaně.
1: A ty jsi říkala číslo, jaký, teďko, že to je, jaký to je číslo?
2: 100, je to pořád, jsou to dekrety 62, 63, 64, 65. Jsou to 4 tyhle ty dekrety.
1: 100 je v platnosti, dekret prezident o znárodnění, ano. To je v platnosti, ano.
2: Takže se teďko můžeme ptát, jak je možný, že nám tady proběhla privatizace státních národních podniků, to znamená národního majetku. A jak je možný, že my tady máme soukromé banky a soukromé pojišťovny? Protože ty dekrety prakticky jsou i o nastolení osobní zodpovědnosti a dokonce majetkové zodpovědnosti všech správců, kteří měli na starosti národní podniky. Takže pokud někdo dostal do zprávy nějakou fabriku, pokud někdo dostal do zprávy nějaký zemědělský družstvo, banku, cokoliv, tak nesou veškerou osobní a hmotnou odpovědnost. Mm-hmm. Takže teďkon si vemte, že teďkon nebo teďkon posluchači, že opravdu, když se to vezmu do důsledku, tak privatizace a restituce, církevní restituce, všecko tohleto proběhlo v rozporu s těmito dekrety. Hmm. To byla normální krádež.
1: To je pravda.
2: To je normální krádež, takže...
1: Všechno v platnosti, tady koukám. Ano, 100, 101 oznárodí některých podniků průmyslu potravinářského v platnosti. Dekret prezidenta a znárodnění akciových bank v platnosti. Dekret prezidenta o znárodnění soukromých spojišťoven v platnosti. No, tak to asi by měli něco k tomu říct určitý pánové. Na to bychom se měli zeptat, jak je to možné, že když ten dekret platí, akorát, že není vyznačený modře, takže nemá odkaz, takže nevíme, co je v něm napsáno. Jo? Ty jsi našla i ten obsah těchto dekretů?
2: Mám, dokonce má obsah těchto dekretů, ale to bych si potom nechala jako takovou
1: jasně,
2: to vzdělávání.
1: Ano, samozřejmě.
2: Jo, protože teď se chci dostat ještě k tomu druhému seznamu, co se týče těch Benešových dekretů, protože to je ta poslanecká sněmovna. A když se podíváš na ten odkaz, na tu poslaneckou sněmovnu, tak my tadyhle máme k tomu ten zákon, který prakticky ustanovil ty dekrety součástí právního systému Československa. Mm-hmm. Takže to je velice důležitý zákon. Tam jsem ti poslala i to PDF-ko, byť je to už bohužel taky už jenom z archivu. Je to už jednou prakticky skopírované,
1: protože tam jsou
2: ty originální podpisy. Ano, to je ta rezoluce, protože na základě této rezoluce bylo vlastně vytvořeno usnesení. A když si jedeš níž, právě v tomhletom odkazu, tak tam je usnesení prozatímního národního shromáždění o návrhu poslanců, tam jsou jich jména, a právě, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky. Jo, takže tenhle zákon je velice důležitý a proto nejsou vlastně spochybnitelný. Navíc ten zákon je do dneška v platnosti. Takže proto to je další věc, proto taky jsou ty dekrety neustále součástí našeho právního řádu. A pak je tam ještě jeden odkaz, když se podíváš na ten... na zpátky na tu poslaneckou sněmovnu. Tak tam máš ještě pod tím jeden odkaz. A ten odkazuje na částku, je to úplně nahoru si věd, úplně vidět si úplně nahoru. Mm-hmm. Nahoru s tom seznamu. Tak. A když se podíváš, když si jdeš pod ty, ne, počkej, já tě budu navigovat jenom.
1: Naviguji.
2: Jenom si zanajdi, seď si jenom prostě, seď si malinko a tam máš související zákony.
1: Ano.
2: Jenom si popojeď si malinko dolů, tak související zákony, tak.
1: 57, 55.
2: Tak teďko tě bude zajímat ta 55. A to z jednoho prostého důvodu. Tak, otevři si to. Protože to je hodně důležitý.
1: Mhm.
2: A protože se jedná o výnos ústavního soudu z roku 1995, protože byla námitka, respektive byla tady snaha zrušení konkrétního dekretu.
1: Mm-hmm.
2: A to je to 108 z roku 1945 a jednalo se o to, že někdo se prostě v Ústí nad Labem domáhal majetku, ale ústavní soud to zavrhl a právě, že tady jasně, tady vyplývá z toho textu, je to asi třetí věta nebo pátá věta, že Fondem národní obnovy, že vlastně ten dekret 108 je platnou součást našeho právního řádu. To znamená, že i ústavní soud jasně uznal, že dekrety jsou prostě platný. Mm-hmm. Je to velice důležité. Je tady k tomu celý kompletní vyjádření o těch rekretech, jo, o Eudoru Benešovi a tak dále. Prostě, že opravdu jsou takovou tou kostrou, tou hlavní základní kostrou našeho práva. A jestli to člověk opravdu veme, dokud do důsledku, tak my bychom tady opravdu už nic jiného ani nepotřebovali, nám by ty dekrety bohatě stačily. Samozřejmě jsou tam některé věci, se třeba už ani dneska navázat nedá, ale dá se opravdu o ně opřít. A tohle to je velice taky důležitý vzkaz pro ty, co se tady prakticky snílají opravdu, co se týká zákonu. Absolutně, co chtějí. Jo? Takže tadyhle si myslím, to je další věc, na co upozornit, jo, na co vůbec upozornit, aby ty lidi si vůbec uvědomili, že opravdu ty dekrety jsou velice důležitý. A když už to dokonce i přiznal veřejně, takhle veřejně i ústavní soud, tak přesto opravdu nejede vlak.
1: To je pravda, jo, toto, to je zajímavý.
2: Taková hodně důležitá informace.
1: To je zajímavý tohle, velmi zajímavé, že někdo měl zájem, samozřejmě, RD, tady jsou prostě, já nevím, proč tady napíšou celý jména, teda opravdu, to by tam asi mělo být, no ale budíš.
2: To by mě taky zajímalo, jaký advokáti tam byli. Kteří se toho účastnili.
1: KK, VB a LM a to je fakt zajímavý toto, že to nenapíšou celý jména, jo, protože tady se opravdu jedná, že ty chtěli to zrušit. Návrh se zamítá, ano. Takže toto je jasný a zajímavý, velmi zajímavý. To bych chtěl opravdu se na to zeptat někde teď, na tom ústavním soudu, nebo to, ale tam se asi běžní lidi prakticky vůbec nedostanou na ústavní soud, pokud to není přes poslaneckou sněmovnu nebo přes senát nebo přes prezidenta. No, což je trošku problém, ale budiš. Tak jo, takže já to vrátím takto zpátky. To byl ten z roku 95, ano, a tady ještě dekreta z roku 46, a to je asi teda nepodstatný, jo? Říkáš, nebo je podstatný?
2: To je ten právě ústavní zákon, už jsme se ho teď právě ukázali, na kterým základě, na ten základ, ten ústavní zákon nám dává ten základ k tomu, této PDF-ko, jak už jsme tam teď před chvilkou ukazovali, a je to ten ústavní zákon, který ustanovil ty dekrety prezidenta republiky jako součást toho právního zřízení, právního řádu. Jo, když to řeknu takhle, jo, Československa.
1: Je spovažovat od jejich počátku za zákon, tady je napsáno, veškeré dekrety prezidenta republiky je spožadováno, považovat je od jejich počátku za zákon. Ústavní dekrety budou též považovány za zákon ústavní. Území je časová platnost předpisů a předcházejících odstavných uvedených zůstává bez změny. Jasně. Takže tady je vidět, že to opravdu by se s tím mělo počítat v dnešní době. A protože o tom není, jak se říká, není žalobce, není soudce. Nikdo o tom neví. No, tak hod to prostě jakoby neexistovalo. Ale tady evidentně je vidět, že se porušujou.
2: Ano.
1: Že se porušujou, prostě tady ty dekrety se porušujou. Dobrá, tak jo, tak pokračuj dál.
2: No a tady teď si tady zmínil jednu velice důležitou věc, a to je územní platnost, protože právě že dekrety prezidenta republiky zajišťují i územní platnost.

0: vysvětlovali, že ten dekret pro zbolistina platí pro nějaký konkrétně daný území.
1: Jestli to je ten 66,
0: jestli to je ten 66,
1: tak ano, je to tady, ale ten prý ukončili platnost 1.1.1950. Takže tam by se mohli dneska prostě na to vozit, že to je už, že už to neplatí. Nicméně zase
0: takový
1: tam...
0: štípek. No totiž ten právě, že takový vtípek, protože tohle ten dekret si nahradili v roce 58 zákonem, nebo respektive vyhláškou. A ta vyhláška vypovídá o tom, že pracující mohli podávat stížnosti na úředníky. To znamená, že oni tak nějak, prostě oni se to tak jako ty komunisti pro sebe tak nějak zrušili, aby se tady prostě taky mohli dělat v té době už co chtěli. Ale oni právě by tenkrát vydali tuto vyhlášku. To znamená, pokud úředník nějakým způsobem selhával, dělal prostě potíže těm lidem, tak oni právě ty lidi mohli podat stížnost a ta stížnost byla prošetřena. A největší vtip na tom je to, že oni to nahradili potom v tom 90. roce nějakým zákonem, nevím už přesně jakým, ale ve finále i tenhle ten zákon si zrušili, a nahradili to petičním zákonem. A všichni víme dneska, jak petice jsou absolutně k ničemu, ty jsou absolutně neúčinný. Ještě jsem neviděla, že by někde nějaká petice něco vyřešila. Jo, na národní úrovni. Na národní úrovni nikdy nevyřešila vůbec nic, jo, protože prakticky ta petice je, to je jenom hloupej nebo prakticky velice výnosný prostě kšeft. Je to sběr dat, nikdo se tím absolutně nezabývá a hlavně za mě. To bere těm lidem absolutně sílu, protože si řeknou, tady jsem podepsal nebo podepsala petici a teď jsem udělala absolutně maximum, který jsem pro to mohla udělat.
1: Ano.
0: A můj názor je ten, že to je prostě jenom o tom, aby těm lidem prostě takzvaně zavřeli ústa, aby nemohli prostě protestovat, že to je prostě maximum, který mohli udělat. No a proto oni si takhle šikovně tenhle ten dekret takzvaně zrušili. Ale jestliže tady máme ty dekrety platí na mezinárodní úrovni, tak jak si mohli něco zrušit? Jo, to prostě to je nereální, to nedává prostě smysl, protože nemůžou zrušit postupimskou dohodu, takže nemůžou zrušit ani ten dekret, je to nesmysl. Jo, je to může takhle nad tím se někdo prostě točit, to je to samý třeba ta 121, jo, ale kdo jim dovolil, aby zrušili národní správu, kdo jim dovolil privatizaci, kdo jim dovolil restituce? Jo, vemte si, že tady prakticky poslední kauza, je to kauza Balderode, kdy oni tady vracejí, zatím je to teda jenom mobiliář, tak jim tam vracejí nějaký mobiliář na základě rozhodnutí nějakého soudce, ale v tom případě ale porušuje dekrety prostě o národní majetku. Jo, takže to jsou prostě takovýhle, je potřeba se opravdu tím zabývat, co v těch dekretech skutečně je. A hlavně se taky doptávat na to, jak nikdo tady mohl právě si dovolit vůbec rušit něco. A tady právě podle mýho názoru, to je právě ten důvod, proč ty dekrety nikdy nebyly zveřejněny. A to z toho důvodu, aby si právě mohli prostě ty dekrety nenápadně takhle sami pro sebe zrušit. Protože když se zeptáte kohokoliv, co je v dekretech prezidenta republiky, Benešových dekretech, tak nikdo neví vůbec nic. A vemte si, že dneska třeba ty mladí lidi dokonce učí už tak, aby jim to prakticky bylo i jedno. Dokonce i Ben Posled se pochlubil s tím, že si ty lidi chtějí vychovat tak, aby jednoho krásného dne řekli, teď my ani ty dekrety prakticky nepotřebujeme. Jo? Takže aby jsme se jí dokonce dobrovolně vzdali. A to je právě to nebezpečí. A vemte si, že když se třeba vzpomnu na svoje školní léta, když jsme se učili vlastně něco vlastně občance, tak jsme se učili, že existuje nějaká ústava, eventuálně, no jo, ale už nám nikdo neřekl, že existují dekrety prezidenta republiky. Proč nejsou vyučovaný na škole? Proč vůbec tam tohleto není řečeno, že my tady máme nějakou základní právní kostru, která je dokonce platná na mezinárodní úrovni. Jo, takže prostě ty lidi asi by toho mohli třeba i využít, protože ty dekrety jsou prakticky jakýsi kontrolní mechanismus té národní, respektive státní správy. A největší vtip na tom je ten,

0: že když se podíváme to, co se tady odehrávalo v 90. tak oni nám přece tady rozpustili služební poměry soudců a veškerých zaměstnanců státní správy. A právě, že dneska to jsou všechno jenom zaměstnanecké smlouvy. To jsou jenom čistě zaměstnanci. A když se podíváme na ty dekrety, tak zjistíme, že třeba soudci, konkrétně hlavně tam je ošetřeno soudnictví, tak by měly být správně ve služebních poměrech. Měla by to být služba státu.
1: Jak je to, jaké je v tom, jak asi by bylo dobré objasnit, jaký v tom je faktický rozdíl?
0: Takže tam hlavně byl rozdíl v tom, třeba co se týká u soudců, tak v těch dekretech je jasně stanoveno, z jakých podmínek může člověk, nebo respektive osoba, nastoupit k funkci soudce, advokáta, anebo státního prokurátora, neboli státního žalobce. Tam je to jasně ošetřeno. A tam třeba je to, že ten dotyčný musí složit nejdříve 3 doktorské zkoušky, potom zkoušku judicelní a ještě tam něco je. Já teďko si přesně nepamatuju tu definici, ale ta tam je. A teď si vemte ty kauzy, které nám tady propukly někdy v polovině, někdy po tom miléniu, tak prakticky ty kauzy právnická a plzeňská. Jo? Západní na paní právnická a plzeňská, kdy prodávali prostě tyhle ty doktoráty, ty tituly JUDr. Tak teď si vemte, kolik dneska advokátů splňuje tuhle tu podmínku. Protože teprve pak mohli mít služební poměr právě s tím státem. To znamená, že měli takzvané služné. Oni nepobírali výplatu, ale pobírali služné. A to prostě bylo daný státem. To bylo garantované. A prostě, když ten člověk nesplnil tyhle tu podmínku, těch zkoušek, tak neměl v advokaci co pohledávat. To znamená dokonce, to tady ten dekret vlastně i říká, že tady nebyla žádná advokátní komora nebo exekutorská komora, ale ty lidi fungovali sami za sebe a mohli fungovat teprve tehdy, když splnili ty podmínky těch zkoušek. A mě by docela zajímalo, kolik takových advokátů dneska tady je, kolik je tady dneska soudců, kolik z nich má skutečně dodržený to, že tady prostě splnil nějaký zkoušky. A navíc, v tom případě, všichni advokáti, co mají titul MGR, tam nemají co vůbec pohledávat. Protože jestliže to zkouška judicelní, což je to o ty judl, nebo proto tam je to ta zkratka judr, tak tím pádem ten člověk prostě tam nemá co pohledávat, protože zase tady došlo k nějaký úpravě, že si to prostě v té advokaci, v těch školách se to upravili tak, že prostě stačí magisterský studium, hotovo, tečka 120 a prostě to je teďkom pozor, kde jsme se dostali, kdy jaký úředník vykonává funkce soudce, nemají ani právní vzdělání, ty úředníci ani nevědí, co v těch dopisech píšou. Oni prostě mají nějaký jednotný mustr, jenom tam prostě mění jména a prostě to rozesílají. Oni ani nevědí, co v tom je, jak je možné, že nějaký člověk, který dokonce nemá advokát nebo nemá vůbec žádný vzdělání, tak jak je možné, že dneska na tom úřadě je a rozdává pokuty na počkání. Jak je tohleto možný? Dokonce kolikrát úředníci řeknou, my nejsme povinní znát zákony, ale nám tvrdí, že neznalo zákona neomlouvá. To je nějaký nepoměr trošičku. Jo, takže co tam vůbec tyhle ty lidi dělají, když dokonce jsem dělal i normálně pověření, že prostě nějaký soudce na Praze 5, prostě Praha Západ, normálně udělal možnost provádět exekuce úředníků na úřadech. Co to je, kam jsme se tohleto dostali? Teď je to normální prostě přenesení osobní zodpovědnosti. To znamená, že z úředníka se stal soudce a exekutor v jednom? Že na to ty lidi mají vzdělání. A tady už se opravdu dostáváme k tomu, že oni nedodržují ani vlastní zákony, na to, aby dodržovali vůbec dekrety. Oni nedodrží ani vlastní pravidla. Oni prostě, ať si veme si, že opravdu dneska vám nějaký rozhodnutí pošle vyšší soudní úředník. Když se podíváte do zákona o soudech a soudcích, tak tam nikdo takovej není, že může vydávat nějaké rozhodnutí. Jak je možné, že oni porušují i toto? Tady se opravdu dělá každý, kdo chce, co chce. A je to taky z toho důvodu, že ty soudci, ty takzvaní soudci, co jsou dneska na těch soudech, tak se prostě bojejí převzít osobně zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Proto to delegují na lidi, kteří jsou pod něma. Jo, a to včetně úředníků. Takže...
1: A ty zase říkají, že je to, že to mají rozkaz ze zhora a takhle se to tady pěkně motá dokola a nikdo za nic nemůže potom. No. To je přesně ono. No. Ano.
0: No, ale a to je přesně, no, není tady žádná osobní zodpovědnost. A teď si vem, Pavle, že v těch dekretech tam ta osobní zodpovědnost je. To tam je. Dokonce tam jsou i opravní prostředky. To znamená, pokud došlo třeba, když dejme tomu, tam bylo nějaký, co se týkalo těch záležitostí ohledně těch třeba odsunu těch Němců, tak když tam došlo k šetření, a protože těm šetřením skutečně docházelo, a že to akorát se prokázalo, že ten člověk byl prostě nevinný, tak byla povinnost nápravy. Ne nějaký, že tady prostě soudce udělá chybu. Teďkon vys kauza právě s tou holčičkou, ano. 3letou, to, tak vlastně jak je možný, že soudkyně za to dostane jenom, že vlastně jí sraze jenom plat. Co to je za výsměch? Tak jakou má cenu teda jako lidský život jako takovej pro ně?
1: Ano, to byla skoro jistá vražda, že jo? To jste musela počítat, že dojde k zabití toho. No, mě to nezajímá prostě. To je síla, ano.
0: No a teď si vem, že tohle to prostě rozhoduje o lidských životech.
1: Právě.
0: A mě by docela zajímalo vzdělání té soudkyně. A upřímně řečeno, my se potřebujeme uvědomit další věc, a to je, že to, že tady fungují úředníci, to už ani dneska nejsou úředníci, protože na to nemají ani vzdělání patřičný. Nemají žádnou osobní zodpovědnost, nemají hmotnou zodpovědnost. Každá prodavačka, každý dělník, když si někdo něco prostě zkazí v práci, tak si to zacvaká do poslední koruny. Jak je možný, že soudce, advokát, prostě poslanec, tady rozhodují prakticky o miliardách, a nenesou nejmenší zodpovědnost. Ale jak je možné, že prostě tady nutí lidi, zatěžují je neustále čím dál více daněma? A jak je možné, že politik nenese osobní zodpovědnost, když prostě udělá ve státní kase takovou sekeru, že to budou splácet prostě ještě generace po nás? Jo, takže je tady prostě absolutně nerovnost práva a je tady potřeba si uvědomit jednu věc. Tohle to už tady jednou bylo a bylo to právě za protektorátu. Protože, a tohle to nejenom za protektorátu, a to už bylo v Německu, když se fašismus, nebo respektive nacismus, rozjížděl a tam se rozjel i ten fašismus právě v Německu. Protože už tam i ty lidi tam začali poukazovat, přesně na to dneska poukazujeme i my, že nedodržují zákony. Jo, že si prostě začali dělat, co chtěli a tam, a vzpomeňme si na norimberské procesy. Co řekli ti, co byli souzeni, ti důstojníci? Oni řekli, my jsme plnili pouze příkaz, ale ano, rozkaz, příkaz, ale dneska se děje to samý. Dneska se děje úplně to samý. Když jsem viděla prostě, jako si vemte, že dneska bohužel, já se nedivím, že dneska nikdo nemá respekt před policií. Když si vezmu, co tam je dneska za lidi, když se tam opravdu vezmou kohokoliv, co má ruce, nohy, ale kde je intelekt, kde je nějaký prostě projev, nějaký úct, nějaká zdvořilost nebo něco. Prostě si to navlíknu, oni tomu navlíknu uniformu a mně to přijde, že dneska u policie je kdejaký prostě zraněný ego, který si teďkon jde prostě na někom vyvíc stek. Tak mi to totiž připadá. Jo? Ale mě, že to, a teď se říkají, že takovýhle lidi mají zbraně ještě navíc. Takovýhle prakticky psychopati. A tohoto běhá mezi lidma, má tu uniformu a nevíte, co od toho můžete čekat. Jo, takže to, co se opravdu teď děje, a tohle to je čirý fašismus, tohleto, už to je otevřený fašismus. Je to můj pohled, ale říkám, to už tady bylo jednou v Německu a máme to tady teď my. A to jsme se měli opravdu uvědomit, že z jakého důvodu oni sami porušují prakticky své vlastní pravidla, své vlastní zákony. A jak je možný? Podívejte se, co dělá vláda. Dan Posselt, vlastně Meeting Brno, pozve Berta Posselta se svým studentem německým sdružením, aby si tady udělal sraz. Dokonce na to dostane ještě z rozpočtu. Z rozpočtu, to znamená, lidi to zaplatí ze svých daní. A když si vezmu
1: záštitu dostane od prezidenta republiky.
0: To je další věc, jak je tohleto vůbec možný. Jak se tohleto vůbec někdo může dovolit? Jak může pošlapat dekrety prezidenta republiky, odkaz dokonce Eduarda Beneše, ještě nějaký nácek tam prostě natře vlastně ty ruce mu krví, že má na rukou krev, přitom to vůbec není pravda. Protože upřímně řečeno, když si vezmeme skutečně do důsledku prvorepublikový právo, a když si vezmu, kolik vlastně sudeckých Němců, takzvaných sudeckých nebo těch Němců žijících v pohraničí, že Sudety nikdy neexistovaly, ale byly to prostě Němci, kteří žili v pohraničí Čech a Moravy, tak ve skutečnosti, kdyby měli skutečně být souzený podle prvorepublikového práva, tak by byli souzeni za vlastizradu a za to tenkrát byla prostě poprava. Takže to, že vlastně byli takzvaně odsunuti, to znamená, byli prakticky deportováni do své původní materské země, tak jim to prakticky zachránilo život. To, že se ale na ně potom dívali v Německu skrz prsty, za to ty se taky mohli sami, protože do dneška rodilí Němci obvinují právě sudecké Němce za rozpoutání druhé světové války. A prakticky tady teďkon se nesnaží o nic další jinýho. Jo, protože tak oni nám třeba tady budou oponovat tím, že pan Posselt nechce zrušení Benešových dekretů a tak dále. Ale to vůbec není pravda, protože kdyby tam byli loni na podzim a slyšeli, co tam pan Posselt právě vykládal, když jsem to tam slyšela na vlastní oči, slyšela jsem ho na vlastní uši, tak mi doslova sanice bouchla o podlahu, protože jsem si řekla, hele, to je protektorát Čechy a Morava. A upřímně řečeno, podívejme se, jak tady funguje OSPOD. Tohle to se nám tady dělo, ty únosy dětí z těch rodin, to se nám tady dělo právě během protektorátu Čechy a Morava, kdy tady byly děti doslova vytrhávány právě od těch českých rodin a byly deportovány do Německa na převýchovu. A prakticky tohleto není nic jiného než úmyslné traumatizování malých dětí, protože traumatizovaný člověk se lépe manipuluje než člověk, který má zdravý sebevědomí a ví, co se děje. Ale zraněný dítě, takhle hluboce zraněný dítě do budoucnosti, z toho prostě vyroste tak traumatizovaný člověk, který třeba má chuť se buď smstít, nebo naopak, bude celoživotně vyděšený. Jo, takže mně to tak přijde, že to je dokonce, že ten OSPOD vznikl právě z těchto důvodů, protože oni tvrdí, že je to právní ochrana dětí. Jo, ale podívejme se, že mnohdy, a to je právě věc třeba právě ukázka, jak tady zafungoval právě ten OSPOD, že malý tříletý dítě dají člověku, který je vlastně vyšetřovaný policií, hrozí mu kriminál a ještě je to feťák. Takže vlastně ta soudkyně, z mýho pohledu, nejsem studovaný právník, právě se zabývám, tak za mě by měla mít spoluúčast na vraždě, minimálně. Mm-hmm. Protože tu holku vyloženě poslala na smrt.
1: A tady je možná zkoumat, jestli to bylo nějak uplacený nebo ne, jo? Protože já si myslím, že takovýto člověk sám peníze nemá, který to dostal vlastně, v kterýho prospěch vlastně ten rozsudek padnul a přesto to udělala ta soudkyně. Takže to nemůžeme ani říct, že je uplacená, tam to musí být vyloženě z nějakého jiného důvodu.
0: To je těžko říct, protože mě by vůbec jako zajímalo, jak tady vůbec dneska soudy fungují, protože tady mě to přijde, že a tohle to není jediný případ, protože my jsme to zažili taky. Jo, můj muž to zažil taky, že my jsme to zažili v přímém přenosu. Že OSPOD vyhrožuje malému dítěti jenom proto, že prostě chce být s tátou, nechce být s mámou. Jo, tak prostě ty OSPODačky prostě vyhrožují těm dětem. Mm-hmm. Jo, a takhle jako mě to přijde, že ten, že opravdu ten OSPOD tady funguje proto, aby traumatizoval ty děti. Zcela naprosto, zcela záměrně, ne aby ty děti vyrůstaly v bezpečí. A takže za mě, protože i to je ošetření v těch dekretech prezidenta republiky a to jsou únosy dětí. A když si vezmu, že to u toho existuje takzvaná policie, což vůbec ani policie není, která prakticky kryje trestnou činnost, lidi prostě tam u toho třeba stojí, nebo dokonce třeba i mnohdy sami i pomáhají tomu osmuru, což je děsivý, tak se tak říkám, jako kam až ta společnost musí dojít, aby tohleto konečně zastavila. A můj názor je ten, že až lidi pochopí, co všecko v těch dekretech je a dokáže se s nima i seznámit, co v nich opravdu je, taky dokáže vlastně i použít právě, že proti všem těm, kdo tady nerespektuje ani vlastní pravidla. Protože mně to přijde, že i ta digitalizace, která teď tady začíná probíhat, nebo velice masivně probíhá, tak probíhá proto, aby jakýkoliv úředník, jakýkoliv soudce nebyl už postižitelný. Ale prostě ten národ, ty lidi, co budou ten jak mi tomu říkají, ten plebs, hlavně, že bude poslouchat, bude platit, ale žádný úředník prostě neponese nejmenší zodpovědnost. Mně to tak přijde, že na tohoto se právě i ty úředníci spolehají, protože oni dneska třeba mají i všecko takzvaně digitální podpis. Když se zeptáte, kde je nějaký archiv, tak oni ani sami nevědí, že ten archiv neexistuje. Jo, takže to je prostě si potřeba uvědomit, kolik věcí skutečně s těma dekretama tady jako opravdu je v rozporu, což je až neuvěřitelné, co se tady opravdu děje. Ale možná, že právě teď přichází i ta doba na to, aby jsme se skutečně s těma dekretama začali seznamovat s jejich obsahem a eventuálně i právě použít právě proti těm úředníkům, aby si skutečně byli vědomi, že jednou prostě můžou klidně skončit i před vojenským nebo lidovým soudem. Mm-hmm.
1: Je to tak, takže dal by se říct, to byl takovej úvod vlastně, že? Protože to ještě jsme se konkrétně žádnýma dekretama neseznamovali, ale to byl takový úvod. Já jenom koukám, jestli by nebylo dobrý tam šoupnout nějakou písničku, která by trochu... Bože, kolik dáš, tolik máš třeba tohle. Co ty na to?
0: Odlehčila.
1: Aby to trochu odlehčilo.
0: Určitě, ať trošičku odlehčíme.
1: Náročný téma, protože lidi opravdu chtí vždycky rovnou věci. Já přece se nebudu zabývat takovou maličkou okolo toho. Jenomže problém je v tom, že pak v tu chvilku oni úplně ztrácí se, kde vlastně jsou. Je to špatně. Vždycky se musí jít k věci nejdřív a pak teprv to pitvat jednotlivě. Ano, aby jsme věděli vůbec proč, co to má za význam, jaký smysl to má všechno to, co tady říkáme. Ano, takže to je velmi důležitý. Tak, opodstatně to všechno. Já tam šoupnu písničku a nevím, jakou hledám. Nějakou pěknou. Ale tohle to se sem nehodí, to je moc hezká, ale to se nehodí. Tak jo, dáme tam teda, jde tu kapelu Bozy. Kolik dáš, tolik máš, šup tam s tím a...

0: No, kolem písnička nám dohrála krásně. Ano, věřím, že jste si trochu odpočli z toho horka, i když dneska už se to podstatně vylepšilo. Já se zeptám vás, kdo chce zavolat, může samozřejmě, na dnešní téma. Já si myslím, že je to hodně, hodně potřebné a zajímavé téma, ti, kdo se o tyto věci zajímají, jak s tím systémem tady něco udělat a vůbec s tím, jak to tady trošku napravit, tak je to dobré. A proto by bylo dobré, kdybyste se zeptali, protože my potřebujeme takovou zpětnou vazbu, jestli vám to je jasný, nebo jestli potřebujete ještě něco k tomu základu vysvětlit, nebo ne. No, záleží opravdu na vás. Číslo je 608 12 14 19. Takže volejte případně, nebo můžete i na chat na Odyssey, tam, kde se koukáte na televizi, tak tam je chat a tam já to vidím taky. SMSky prosím neposílejte, s tím mám problém. Takže buď zavolat, nebo chat na Odyssey, když se díváte na televizi. Ano, takže na televizi se můžete kouknout. Mnoho z vás to třeba neví, já to nechápu, jak jednoduše už to udělat. Prostě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz to když odevřete, tak uprostřed je prostě sloupec. Pod tím menu nahoře, co je, je tam sloupec a tam je asi, no, já nevím, na pátém místě, tak nejsou tam nějaký takový kecičky, ale, nebo tam hned z kraje to tam je. TV vysílání některých pořadů. Ano, na to, když kliknete, tak se vám rovnou odevře tento živý pořad. Ano, a můžete to sledovat. Krásně live v živém přenosu. Tak, Mílo, úvod máme teda za sebou. Jo, hele, už někdo volá patrně, takže zkusíme se kouknout, co to bude za otázku. Já ho rovnou vemu do vysílání. Takže měli byste být ve vysílání, prosím, prosím. Halo, halo.
1: No dobrý večer, tady MPík.
0: Já jsem si to myslel. Martine, tak povídej.
1: No tak jako já se zájmem poslouchám váš pořad, jako nemám tam nic, s čím bych nesouhlasil, protože my nežijeme ve vládě nějaké demokracie, mě tam ruší něco.
0: To je, říkám, má hrozně citlivý mikrofon a stačí jenom, když dejchá, nechý dejchat. Ono to tam prostě dobře. Dělá takový, když nemluví, rozumíš, jo? Tak dobře, já to zkusím teda takto, ale to je blbě. Tak. No, nejde to.
1: Je třeba si uvědomit a vzít na vědomí, že žijeme v právním státě Václava Havla. Mm-hmm. To znamená, že žijeme ve státě, která je mafie, že jedno chapadlo jsou soudci a tak dále, druhé chapadlo jsou prostituti neboli média, třetí chapadlo jsou politici, jo. To je prostě jasné, jak facka. A my jako obyčejní pitomci, kteří máme jedno jediné právo chodit k volbám anebo nechodit, máme jedinou možnost. Volit lidi, jako je Jindřich Reichl a spol. Protože oni skutečně svojí prací dělají maximum možného. Já to vidím, prostě to nelze nevidět. Ale tady se vždycky najde milion debilů, kteří budou říkat nevolte, nechoďte k volbám, nechoďte, nemá to cenu. Takže tímhle končím, přepínám, pokračujte v činnosti.
0: Dobře. No tak jo, dobře, slyšel jsi, co říkal Martin, tak prosím. Musím to odpovědět.
2: No já bych zkusím na to klidně odpovědět, ale upřímně řečeno, řekněme si na rovinu, a jsou skutečně ty volby platný? Protože jestliže, přímě řečeno, když takhle chodím potom do toho archivu a člověk vidí prostě ty zákony, tak skutečně nám tady došlo právě k rozdělení republiky a jsou teda od té, vlastně od rozdělení republiky jsou vůbec ty volby platný. A jestliže potom teda jdu k volbám, tak nelegitimizuju právě zároveň i ten podvod s tím rozdělením a tak dále, protože i to rozdělení paradoxně je právě rozporu s dekretem číslo 12. Jo, takže to je zase potřeba si uvědomit, čeho se to vlastně dotýká A jestli takhle náhodou se sama potom, tím, že se účastním těch voleb, právě za tu Českou republiku, jestli se takhle náhodou potom nepotvrzuju nějaký ten podvod. Protože moje známá byla na, tenkrát byla na jakési besedě v poslanecké sněmovně právě o dekretech prezidenta republiky. A tam právě ona poukázala právě na to rozdělení. A on byl velice, velice nepříjemný. A byl to advokát, pozor, byl to advokát. A ten jasně řekl, že jemu se to taky to rozdělení nelíbí, že s tím taky nesouhlasí, ale že s tím sám nemůže nic dělat. Buď nemůže, anebo nechce. To je totiž druhá rovina. A upřímně řečeno, mě by docela zajímalo, co vůbec do dneška vůbec ty poslanci udělali pro to, aby k té nápravě tady skutečně došlo, protože uvědomme si, že od roku 1990 my jdeme čím dál níž, my jdeme čím, my jsme na tom čím dál hůř. A to, že tady nějaký politik něco slibuje, ještě neznamená, že to dodrží.
0: Mm-hmm. Dobře. Ježíš, mě to skočilo. Teď jsem se tak nadech, až mi to skočilo. Volá ještě jednou Martin. Volá ještě jednou Martin. Takže prosím, Martine, na co chceš reagovat?
1: No, na to, jestli něco legitimizuju nebo nelegitimizuju. To je přece úplně jedno. S takovými argumenty běžte někam, víte kam, protože oni mají v rukou výkonnou moc. A jediná šance, jak ty hajzly dostat od koryt, je zvolit tam někoho, kdo by byl přijatelný. A já jsem ty lidi jmenoval jasně. Takže opět končím, přepínám, pokračujte v činnosti.
0: Dobrý, bylo by to hezký, ano, bylo by to hezký. Je to věčný dilema tohleto, opravdu. Je to věčné dilema, jak je to s těma volbama. Fakt je to problém, protože vidíme, že opravdu, co se stalo teďko v Rumunsku, co se stalo lesdes, když to dopadlo tak, jak si to nepřejí, no tak to zrušili, že? Tak ty volby zrušili, obvinili toho, ještě toho, a to už říkal kdo si dávno, jestli to byl Stalin nebo kdo, že kdyby volby k něčemu byly, tak už je dávno zruší. No tak tam se to povedlo v tom Rumunsku. Ano, tam to přesně udělali toto. Udělali nový, novida a už je všechno tak, jak je, jak to má být. Takže no, toto je fakt věčný dilema, tohleto. Ano, to je těžký.
2: No, no je to jednoduchý. My máme totiž, asi tady si Martin totiž neuvědomuje jednu věc. A tahleta věc se nám vlastně tady odehrála v roce 89. A říká se tomu kooptace. Jo? A to nemluvím ani o tom, jak tady probíhalo jmenování vlády právě v roce 89 po listopadu 89. Jo? Takže to je opravdu to je kapitola sama o sobě. Takže já si vůbec o těch nějakých volbách vůbec nedělám vůbec iluze. Už jenom proto, co sama vím. Co jsem se všechno pozjišťovala. Takže ať mi tady nikdo nic neříká o volbách, protože jestliže tady v 89. prošla kooptace 63 poslanců do federálního zhromáždění a do zároveň do České národní rady, o který vůbec nevíme, kolik vůbec měla členů, to je jedna věc. Tak věřím jedné věci a jsem o tom i přesvědčená, že ta kooptace vesele běží dál. Vesele běží dál a jenom je to prostě hra na volby, protože kdyby ty volby skutečně byly otevřený a měli jsme skutečně přehled o tom, jak skutečně tady ty volby probíhaly, tak neřeknu. Ale vzhledem k tomu, že to jsou tajné volby, tak si opravdu s těma hlasama tady můžou dělat absolutně, co chtějí. A navíc, pokud vím, tak poslední volby, tam to bylo krásně ukázáno, že ještě ani ty lístky nebyly spočítané. Ty lidi kolikrát, co jsem i slyšela, a slyšela jsem to z několika naprosto nezávislých lidí, kteří se ani vůbec neznali, tak mi řekli, že jejich prostě kamarádky nebo známí prostě byli v těch sčítacích komisích. Oni přivezli ty sčítací lístky na ty kraje a oni už vyhlašovali výsledky, jo, takže, a už to bylo vyhlašované v televizi, takže ať mi tady nikdo neříká, že tady jsou funkční volby, protože já jsem tam se tak říkala, co ještě chtějí vidět lidi opravdu jako vidět na tom, že ty volby nefungují, že ty volby opravdu nefungují a že to je opravdu divadlo pro lidi.
0: Ano, co se jedná tady toho sčítání těch výzků, Já vím, je to hrozný, po 5 dnech nebo to všechno spálí a už nikdy se nedozví, jak to všechno bylo. To je úplně šílený, ano, to je problém. Ovšem, jestliže se tohleto děje, když třeba už je 90% nebo 91% už sečteno a vidí, že není možný, aby ten zbytek to nějak ovlivnil, no, tak už to vyhlásí, že jo, když to ještě tam není přivežený odevšať. Takže takhle asi by to šlo, že jo, to je trochu opodstatněné.
2: No, to je právě ono. Protože jednou projde nějaký podvod a už to prochází pořád. A to je právě to, že vlastně my nemáme nad těma věcma vůbec kontrolu. A upřímně řečeno, jestli se někdo myslí, že to, co se tady odehrává nějaký politický diskuze, to, co se děje v parlamentu, nebo jo, tak to je opravdu chléb a hry. Jo, to jsou opravdu chléb a hry, protože víc si vemte, Každá vláda od toho roku 1990 vždycky utáhla vždycky u nějaký závěty, vždycky další vláda vždycky povolila o půl závětu a zase někde jinde utáhla. Tahle ta vláda to dělá úplně stejně. Úplně absolutně stejně. Ten vzorec je pořád stejný. A
0: řídí to stále stejní zákulisní hráči. Tady se nic nezměnilo, takže tady se opravdu...
2: Stejní investoři.
0: Ano, stejní investoři. Já jsem chtěl říct tomu právě stejní investoři. No a teď se dostali do role vlastně těch lidí, kdo to všechno financuje, tak jsou to firmy, že jo? Tak jsou to firmy, které si k tomu pořídili, aby to nedělali přímo oni, tak si k tomu pořídili neziskovky, které dobře zaplatí, to už je úplně jedno přes co, za jakým účelem. No ale tohleto se nenazývá opravdu nějak jinak než korporátní fašismus, protože korporace vlastně tady vládnou podle sebe, jo? Díky tomu, že prostě si platí ty svý lidi, v těch neziskovkách a podobně, nemůžou rovnou, teda můžou, oni to taky dělají, ale takhle to vypadá mnohem lepší, že? To je jasný. No, takže ano, to je korporátní fašismus, to se nazývá korporátní fašismus, takže asi tak, no. Nejenom fašismus, ale korporátní. No.
2: Stačí si vzpomenout na průšvih, který byl provolený Macinkou, ohledně ty SMS zprávy tomu jakože poradci, jo, který to bez toho Petru Kolářovi, který vůbec na Hradě nemá co dělat, nemá se s Hradem žádnou smlouvu a přesto dělá poradce prezidentovi. Mm-hmm. A tady nám to krásně ukázalo totiž, jak to ve skutečnosti v té politice funguje. To znamená, že přesně takhle tady jsou ovládaný ty politici. Akorát takhle to prostě prasklo. A to bylo o tom, aby si to lidi konečně uvědomili, že tady jsou skutečně zahraniční investoři. Proč právě Černochová za minulý vlády tolik jezdila právě že do té Ameriky, aby tam právě uzavírala ty smlouvy, naprosto nevýhodné smlouvy na ty E35, které jsou naprosto šíleně předražené. A kdo to zase zaplatí? Zase to zaplatí ty lidi. A jo, ještě ty letadla ani nejsou vyrobený a Bůh ví, kdy je vůbec dostaneme. Jo? Pokud je vůbec dostaneme. Jo? Takže to je další věc. A zase, či to byl zájem, kdo za těhle těma lidma stojí. A tady je potřeba se skutečně ptát, protože upřímně řečeno, třeba my bychom dokonce měli vědět, jaký lidi na těch ministerstvech vůbec sedí. Nejenom ty ministři, ale dokonce my bychom správně měli vědět, jaký tam jsou náměstci, jaký tam jsou tajemníci, jakou skutečnou roli tam skutečně plně a tak dále. Jo, protože prakticky, když se to vezmu, tak ministerstva se staly velice lukrativní firemní místečka, nejlépe pro rodinné firmy. Mm-hmm. Jo, teď to taky nejčasto prostě prasklo, že kolik příbuzných na těch ministerstvech prostě funguje, protože ten tam byl zaměstný, no tak tam potom převzal manželku nebo syna nebo dceru. Jo, a jedeme. A vemte si, no, kolik tady máme takzvaný státní zástupců, kolik lidí pod něma jede, jo, kolik lidí pod něma pracuje a tak dále. Tady si prostě opravdu uvědomit, že my nevíme, kdo to těch postech vůbec je a koho vlastně tady platíme. My tohoto vůbec netušíme. To je potřeba si uvědomit, že to nejsou jenom neziskovky, to jsou banky, to jsou pojišťovny. Jo? A my vůbec nemáme přehled o tocích, financí, jak se tady vůbec hospodařeno s těma penězma. Oni nám tvrdí, že tady nemají peníze. Tak tam teda zmizely ty peníze, ty miliardy z té privatizace. Jo, když tady zprivatizovali úplně všechno. A kam to teda zmizelo ty peníze? Kde to je? Jak je možné, že do dneška nejsou vyplacené váleční reparace? a nemáme navrácený investiční zlato, jo, který nám ukradli Němci během druhé světové války. Jo, proto i říká, že kdyby tady zůstala každá koruna v této zemi, tak my tady jsme na tom líp jak v Emirátech. My jsme na tom opravdu líp jak v Emirátech a lidi tady nemusí hákovat prostě někde montovnách opravdu 12 hodin. Ale to je opravdu si potřeba uvědomit, že pokud to tady budou být z politické strany, jo, tak který si dokonce do ústavy vlastně dali soutěž, že se jedná o politickou soutěž, tak vlastně tím pádem my jim umožňujeme, aby tady byl neustále tohle ten bordel a je tady potřeba udělat jednoduchou věc, tak jak je to právě i v těch dekretech prezidenta republiky, aby na těch postech byli odborníci. Ne, že prostě třeba ministerstvo zemědělství povede nějaký účetní nebo nějaký elektrikář, jo? Jako to bylo do teďka, kolikrát tam jsou lidi, kteří nemají vůbec odbornou způsobilost. A přesto ty lidi na těch ministerstvech fungují, jak je tohleto vůbec možný. Takže tady je potřeba, navíc my tady máme takzvanou parlamentní demokracii.
0: Já bych,
2: to je taky špatně.
0: Míl, to je pravda. Já bych s tou odborností bych měl tomu připomínky. Ano. Copak ty jsi nějaký odborník a víš, jak se v tom vyznáš. Tady nejde o to, aby to byl odborník, velice inteligentní, zaplacený proto, aby odborně někomu tahal peníze z kapes a někomu jinému je zase přidával a přikradal si přitom něco pro sebe. Ano, já bych si bral, aby tam byli ne odborníci, ale slušní, poctiví lidi, kteří prostě, ta selská logika by tam fungovala. Vždyť tomu nic víc není potřeba. Opravdu ne, všechno to je tak jednoduchý. Ano. A oni to dělají schválně šíleně komplikovaný. Aby řekli, na to musí být odborník, aby se v tom vyznal. Prdlaj se v tom vyzná. Nikdo se v tom nevyzná a už tady v tom. A kdyby se v tom někdo vyznal, tak ho tam odsud vyhodí, protože by musel prostě to celé zastavit a říct, tak takhle ne, pánové, takhle ne, dámy, je to úplně jinak, končíme, no tak půjde od válu, najdou na něj cokoliv, že jo, a půjde od válu. Toto je velmi, velmi velký problém, takže já bych s těma odborníkama, akord se specialistama, já bych byl velmi, velmi, velmi opatrný. Říkám, raději člověk, který umí logicky selským rozumem přemýšlet,
2: uvažovat,
0: ano, a jde to, pak by to bylo naprosto, naprosto v pohodě. Ano, tak asi tak.
2: V tomhle tom s tebou souhlasím, protože tady je potřeba, aby ty odborníky, právě myslím ty odborníky, který si opravdu třeba tím svým povoláním, prošli úplně od spíky. To znamená, znají tu problematiku od úplného základu a ne, že to jsou prostě nějaký vystudovaný pitomci s nějakým vysokoškolským titulem a přitom té problematice vůbec nerozumějí.
0: Myslíš třeba takového Bendu, který od píky je v tom, ve sněmovně?
2: Jo, ty myslíš toho, který ho tam přilepili v 90. roce Karagonem a potom ho tam tu vykopli konečně.
0: Ten je tam od píky, hele, ten je tam celou dobu, člověče, no? A je tam furt, hele, no, tak, a jestli toto je odborník, no nevím, no. Říkám, hele.
2: No, tak tohle to fakt ne. Ten odborník, jako víš co, to je odborník na vyzývání lavic.
0: No, jo, tak takový jsou tam prakticky skoro všichni, že jo, pár čest výjimkám.
2: Bohužel,
0: ale,
2: no.
0: Ale bohužel to tak to funguje, no. Takže jo, dobrý, promiň, že jsem to skočil, pokračuje, jestli jsem ztratila nic.
2: Ne, ono je to opravdu, ono je to dobrý takhle odlehčit, protože jako jak jsme si vlastně zvěděl toho Bendu, tak jsem se proto tady se chytla za hlavu a říká, no tak to je ten pravej, víme na co a k čemu je dobrý. Jo, to je opravdu takovej už, prakticky to už je takovej ten inventář, ale když si už tohleto zmínil, tak tady je, jak je možný, tady už je taky dobrý položit si vlastně otázku, jak je možný, že takzvaná opozice, která předtím byla ve té vládní koalici, jak je možný, že tady není provyšetřovaná třeba ta slavná digitalizace, kterou tady prováděli Piráti, jo, a tak dále. Vůbec se o tom nemluví. Jak je možný, že tady vůbec není řešený covid, ty následky toho covidu. Teď to zase chtějí přehodit na ministerstvo zdravotnictví. A kde je ta osobní zodpovědnost těch doktorů a vůbec nejenom těch doktorů, ale těch, co zřizovali ty vakcinační centra. Kde je osobní zodpovědnost všech těch, kteří se vlastně šťourali těm lidem na ulici v nose a a tak dále. Kde je osobní zodpovědnost těchto těch lidí? Jo, protože hodit to zase na ministerstvo zdravotnictví s tím, že bude vypláceno odškodný, zase to zacvakají lidi, tohle to už by nemělo být právě vůbec dovoleno. A naopak by měly být prošetřovaný právě lidi, jako je Vojtěch. Vůbec nechápu, co ten tam vůbec na tom ministerstvu zdravotnictví dělá. A měli by být vlastně v tomto stylu vyšetřovaný na další lidi, i vlastně včetně Babiše. Ano. Protože on byl ten, kdo tady nutil ty lidi, aby na to vakcinace šli. Jo? A hlavně to taky samozřejmě, on to přehodil tu zodpovědnost na ty zaměstnavatele, ale tohle to všechno je fašismus. To je vlastně, to je prakticky, je to úmyslné poškození zdraví, jo, a další. Jak je možné, že to prakticky vpravovali, no, povídej.
0: Mimochodem, není to tak dávno, před týdnem, byla zprávička, samozřejmě, to o tom se moc nemluví, protože to bylo velmi podstatná záležitost, že nějaký, teď nevím, jestli nejvyšší soud rozhodl o odškodnění opravdu těch, kteří byli nějakým způsobem těma vakcínama jaksi nějakým způsobem, já nevím, nějak, no.
2: Poškozený.
0: Tak, poškozený, ano, přesně tak. Poškozený, nebo třeba zemřeli a podobně, tak těch pozůstalých. O tom rozhodl nejvyšší soud, jo. A to je velmi důležitý, ale toto se tak řekne jen tak mimochodem, jak se říká v televizi, se to řekne, ale jenom jednou. Jenom jednou a ještě nejlepší v čase, kdy už to nikdo neposlouchá, někdy o půlnoci nebo tak a tak. Nemůže se říct, že to tak není. Jo? Takže velmi zajímavý. No a jak tam může být potom takový člověk, jako je ten Vojtěch? Já jsem taky z toho docela v šoku a Babiš je s tím spokojený. Takže nevím, co to zase má znamenat, protože to opravdu není nic pěkného toto. No, to je jenom tak, aby věděli všichni, že toto vydal nejvyšší soud, že opravdu by se měli přihlásit lidi, kteří byli nějakým způsobem prostě nějak poškozeni nebo něco přímo těma vakcínama. Já jenom říkám přímo vakcínama, já bych řekl i ti, kteří nebyli vakcínama a kteří byli prostě terorizováni, kteří byli prostě perzekováni, těch je ještě mnohem, mnohem víc a ty by měly být odškodnění zrovna tak. Ano, takže myslím si, že toto je v pořádku. Ale nevím, co s tím se bude dělat. A na to by se měli zaměřit dnešní politici. No nic, pokračuj.
2: No, teď jsi mi právě připomněl i tu perzekuci, protože když si to vezmeš, tak to odmítnutí, ty vakcinace nebo toho testování, to všechno je politická perzekuce. A to vyhlášení toho nejvyššího soudu, takový, že to bylo vlastně někdy vyhlášení, tak aby se neřeklo. Nepřipomíná ti to takhle náhodou utajování i těch dekretů prezidenta republiky? Jak je možné, že důležitý věci, které jsou po právní stránce velice důležitý pro naši zemi, pro náš národ, jak je možné, že to je utajovaný, ale to, co je prakticky to, co potlačuje naše svobody, to, co potlačuje to, co vlastně tady jde proti vyloženě lidem, jak je možné, že to tady je prostě v tom hlavním proudu, v tom mainstreamu, a jak je možné, že to tady jede na plný packy? Jo, to je prostě až neuvěřitelný, co se tady skutečně děje a mně to přijde. A vnímám to i tak, že tady jsou prostě úmyslně potlačovaný jakýkoliv lidský práva, protože průšvih je v jedné věci, protože lidi tady třeba právě chodí k těm volbám a potom se ohánějí, že tady mají lidský práva, což fakt dává smysl. Jo, to je opravdu hodně smysluplný. Jo, takže to je právě, to jsou tyhle ty věci, to je velice si důležitý uvědomit, jakmile někomu sama za sebe předám nějakou kompetenci, tak bych ale taky po něm měla šlapat, aby opravdu plnil to, co slíbil, a ne, že prostě se tady udělá prostě nějaký svoje PR, když to řekl, jak se to dneska říká, a tím to prostě končí, protože upřímně řečeno, ta důvěra v ty politiky, teďko se vrátím do Brna, když jsme tam právě byli na tom protestu proti tomu sjezdu studentsko-německého sdružení právě v Brně, tak tam byla i vidět ta důvěra v ty politiky. Bylo to tam perfektně vidět. A tam ty lidi dali jasně najevo, co si o těch politicích myslej, protože měla jsem za to, že tam prostě budou vystupovat lidi, kteří jsou třeba právě z toho lidu, co si o tom vůbec myslej. A jakmile se tam objevili politici na tom pódiu, tak polovina lidí se prostě otočila na podpatku a odešla. prostě odešla, protože se z toho zase stala obyčejná politická agitace, no, protože nespokojenost lidí zase přitáhne prostě ty mouchy, zase to přitáhne prostě nějaký ten hmyz, jo, takže, jo, prostě někde něco, jo, něco někde hnije, no tak tam prostě, když tam prostě spadá nějaký s tými ovoce, tak to přitáhne ty vosy, tak mi to přišlo úplně stejný. Ne, že aby tam vlastně promluvili lidi z lidu, kteří si opravdu to z toho národa, co si o tom vůbec tady myslejí. Ale zase tam mluvili o tom, že oni zase tam promluvili prostě tyhle ty, že oni to tady zakážou a já nevím, co všechno. Ale už se k tomu nezavázli, že to dodržej. Oni to pouze slíbili. Ale takhle tady politika, tahle ta politika tady opravdu funguje od těch 90. let. A opravdu je potřeba si uvědomit, že politici od těch 90. které nesplnili vůbec nic, absolutně vůbec nic, naopak, vždycky udělali přesně pravý opak toho, co slíbili. A to máte to samé, jako měl nám to taky hlavně připomenout Fialová vláda, přece slíbili, že lidé sníží daně. A naopak, co udělali? Ty lidi ještě víc těma daněma zatížili. Jo, takže, ale teď si vemte, prostě opravdu oni tady udělají, ty politici tady udělají neskonale velkou sekeru. A koho, kdo to odnese? Ty lidi. Zase to odnesou ty lidi. Jo, ale zodpovědnost politika prostě neexistuje. Jak je tohle možný? A to je potřeba se skutečně už uvědomit, že opravdu volat po jejich odvolatelnosti, ale i dokonce třeba, jak je možný, třeba vy Stanjura. Tady Marcinka prohlásí veřejně, že prostě Stanjura probendil, prostě rozházel peníze za ty větrníky. No a aby se neřeklo, tak prostě někde ty větrníky jakože teda musí postavit. A jak je možný, že na základě dekretu prezidenta republiky nyní tomu Stanjurovi není zkonfiskovaný ten majetek, protože on probendil nějaký peníze, které mu nepatřily. Jak je možné, že ty politici nenesou prostě zodpovědnost za tyhle ty věci? A proto ty politici do té politiky jdou, protože to nikdo po nich nevyžaduje. Je tady vyžadovaná žádná kontrola ze strany národa, ze strany lidu. Jestli ten politik právě plní to, co slíbil. A proto tady právě ta parlamentní demokracie, tedy není lidová demokracie, ale parlamentní. A to je potřeba, aby se taky konečně lidi uvědomili. Protože oni si tam dělají, co chtějí. Oni si tady prakticky berou ty práva toho člověka, jak je tady prostě poukázováno na tyhle ty listiny. Jo, ať je to listina základních práv a svobod, nebo ať je to ústava. Ale to je a potřeba si uvědomit, že oni to proto ta parlamentní demokracie. Oni si udělají demokracie sami pro sebe, ale nedělají pro zbytek národa. To je právě to si potřeba uvědomit. Jo, takže pokud politici tohleto nezrušejí, sami nezrušejí, tak by to měl konečně vzít do ruky ten národ a říct a dost prostě, jako tady končíme prostě, tady už končí veškerá sranda, protože opravdu, jak je možný, že tohleto tady prostě projde, jo, že jak je možný, že ty lidi za to nejsou stíhaný, trestně stíhaný za to, že prostě udělej sekeru a člověk to prostě zacvaká ze své práce. Teď si vemte, že dneska už prostě 70 až 80% výdělku vlastně těch lidí jde právě na tyhle ty sekery. Je to už 70% toho příjmu. Jako, 70, jak se to ty lidi ještě chtějí jako hnát?
0: 78 asi to je ve skutečnosti, když spočteš veškerý daně a odvody a nevím co všechno, co musíš, co musíš odezdávat, tak je to opravdu skoro 80%. Je to hrozný, ale je to tak. No, já ti řeknu, co to je. Oni se neustále vymlouvají na to, že samozřejmě oni by to udělali rádi. Ale ten Putin, ten Putin prostě je takovej lump.
2: Chudáci.
0: Jo, ten prostě jen dělá takový zle, vidíš to, co on všechno dělá. No a oni tím pádem nemůžou. Chápeš? Takže v tom je ten problém. No a prostě teď jde o to, když jim to lidi sežerou, no tak jsou z obliga a je to v pořádku. Hotovo. Tady opravdu není třeba, nebo tady třeba se tím nezabývat, tady těmi věcmi. Tady je třeba opravdu asi jít tvrdě do těch dekretů. to je snad jediná možnost, co s tím udělat, a možná bychom se do toho mohli pustit. Co myslíš? Aspoň nějak
2: určitě,
0: v začátku.
2: Určitě,
0: možná tam pustit nějaký to video s tím, co myslíš, s tím...
2: Benešem,
0: co myslíš? Zkusíme to pustit.
2: Jo, můžeš tam klidně pustit jeho projev, ať si ho lidi připomenou, protože je to 3 minuty.
0: Je to 3,5 minuty,
2: taky 3 nebo 4 minuty. Jo. No. Jo. A je to právě o tom odsunu těch Němců, proč vlastně se to stalo.
0: Ano, tak já to tam
2: šouknu. Tak to tam pustím.
3: Vynuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl život, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
4: Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalism, náš šovinism, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, protože jim musíme hned povědět, ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky

0: Ano, třeba jsem toto ještě nikdy neslyšel, tak to řečeno. Takže jak je vidět, takže mám taky velké nedostatky, to je pěkný. A mě v tom úplně napadlo teď, že na té Ukrajině to musí skončit taktéž, že? A tam se budou dít podobné věci, protože každá válka, která trvá trochu déle, která je nespravedlivá. Každá válka je nespravedlivá, ano, protože vždy jde jenom o kšeft. O kšeft lidí, o suroviny, o zdroje a tak dál. Tak vždy skončí tím, že se lidi rozeštvou, protože jakou mají jinou možnost, když jim nakonec nic nezbyde. Rozeštvou se, rozhádají. No a pak si to začínají vysvětlovat mezi sebou. Jak toto dopadne? A ještě mezi slovanskými národy, že? Jak toto dopadne, až skončí ta válka na Ukrajině a jakým způsobem? Na to jsem teda fakt hodně zvědav. Co myslíš? I když možná, že o tom se nemusíme bavit, ano, protože my se bavíme o těch dekretech, ale já si myslím, že tohle to opravdu nastane. A vzhledem k tomu, že jich tady minimálně 500 000, ne všichni jsou tací, že? Jako aby dělali nějaký velký zle, ale je tady dost, kteří dělají takový problémy, no tak ty budou proti nám určitě, samozřejmě, to je jasný. Tak co teď s tím?
1: No, k tomu můžu říct jenom to, už jenom to, že tady si vykolikovali svoje vlastní území, to znamená každá radnice, na který prakticky visí jejich prapor, tak to je jejich území. Mm-hmm. A já se divím. Ano. Jo, už jenom tohleto, jak je možný, že současná vláda nedala jasný příkaz, aby ty vlajky byly sundaný, a je potřeba si uvědomit tomu jednu věc. Je to paralela. Je to paralela, která souvisí právě i s naší minulostí, právě s protektorátem Čechy a Morava. A vzpomeňme si, všude, kde dneska visejí právě tyhle ty prapory, ty ukrajinský, zkusme si tam představit právě ten hákový kříž. Není ta podoba takhle náhodou čistě náhodná? Protože ono se nás to právě, i ta válka na Ukrajině, se nás takhle právě úzce týká. Protože jestliže my jsme dneska tím, že tady máme takhle tyhle ty prapory, to už není žádná solidarita. To je normální, za mě je to prostě otevřená okupace. A je potřeba si uvědomit, že my tady jsme zpátky, jo, já se tady prolíná několik vlastně těch let dohromady. Ať je to rok 36, ať je to rok 38, 39, tak vlastně, ať to jsou 40. leta, tak dejme tomu to 41, 42, tak tohle to se nám tady prakticky mísí do současnosti. Když to řeknu dohromady, dokoleč dohromady. Protože už jenom tím, že ty, když já jsem pochopila za začátku ty vlajky dobře, tak jaká solidarita, tohoto beru. Ale už jsem nepochopila, že to tady, ty vlajky tady už visejí nějakých třetí, čtvrtý rok, to už jsem vůbec nepochopila. Jo, takže v tom případě je to otevřená okupace. A když si vezmu, že potom teda sundali tu vlajku právě na té brněnské radnici, tak by mě docela zajímalo, jestli tam takhle náhodou nevisí znova zpátky. Jo, protože oni tam sundali během toho protestu právě, když jsme tam byli v tom Brně, taky tam prostě, potom mi to i řekli, kdo to byl, prostě nějaký ty kluci tam opravdu prostě nakusali a opravdu jí prostě sundali z těch řad těch protestujících. To je jedna věc. A právě je potřeba si uvědomit, že tohoto se nás hluboce dotýká, protože jestliže potom, protože nemá se smysl nás někoho nalhávat, kdo jsou vlastně ty, co sem utečou, to jsou prostě banderovci. A ty jako, to nejsou žádný nějaký milovný lidi. Nedělíme si opravdu iluze, co je to zač. A navíc, dneska už otevřeně přiznávají, že tam skutečně probíhá fašismus. Tam se prostě veřejně hajuje. Hákový kříž, vlastně svastika, jako byla za Hitlera v Německu a byla tady v protektorátu vlastně Čechy a Morava. Tak ta je uznávaná i tam. Tam prostě jako je to stejný.
0: Na to
1: je
0: konto,
1: to úplně to samý.
0: Na to konto vlastně ty Poláci chtějí odebrat nějaký to vyznamenání Zelenskýmu. A teď je tady taková tendence, protože od nás samozřejmě taky dostal vyznamenání, že nějaký ten bílej kříž nebo bílého lva, nebo já nevím, co to je zač. Tak taky, aby jim ho odebrali.

0: No a to víš, to je zase oheň na střeše. Ale v Polsku s tím souhlasí naprosto všichni. A jaký je velký zle hned okamžitě? Ty Ukrajinci už jim vyhrožujou, že prostě takhle ne a asi si to budou mezi sebou. Dneska vyhlásili už v Polsku, že v současné době jsou pro ně Ukrajinci, Ukrajina větší nebezpečí než Rusko, když se chová takto. A to je docela zásadní zlom v tom, protože to vyhlásili nějaký docela vysocí představitelé polský. No a tady pořád nic se neděje. Ale budiš, to jenom tak okrajem. Já bych se chtěl zeptat, jo? Protože ty problémy tady jsou, budou patrně úplně stejné nebo velmi podobné, jak už jsem říkal, ty státy lidi budou mezi sebou znesvářený, samozřejmě to je jasný, zvlášť když se jednomu jaksi nadržuje, postrojuje a druhýmu se ubírá, tak to je vždycky problém veliký. Jak by se nechali ty Benešovy dekrety některý využít právě v této situaci. A to si myslím, že je velmi důležitý vědět do té doby, než ta válka na té Ukrajině skončí. Pak by to bylo dobré to mít připravený, vytáhnout to a jednat podle toho.
1: No, tak v tomhle tom nám může hodně pomoct, ale opravdu hodně pomoct právě dekret 12 a dekret 19, protože tohleto jsou velice, 16, ona 19 je taky, ale tohle ty dva dekrety, to jsou pro mě zatím, protože ono je tam těch důležitých dekretů opravdu hodně, ale takovej ten základ, kterými se můžeme odpíchnout, tak je to ten dekret právě, že 12 a 16.
0: Ta 16 snad není platná, ale 12 platná je. Já opravdu vycházím z toho, jak to tady mají, jo. Takže 12 je platná a je to dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. No tak, teď by tam ještě k tomu přibyli ty Ukrajinci, ale ty tam nejsou, tak co s tím? Oni budou říct, ale Ukrajinci tam nejsou.
1: No víš co, ono je to naprosto jednoduchý, protože tam je totiž, jsou tam ty zrádci.
0: Jsou tam zrádci, ano, ale to nejsou zrádci, Ukrajinci, zrádci nejsou Ukrajinci.
1: Takhle, protože to je právě to ta opora, právě že my se potom můžeme opřít o to, že pořád je to prostě cizí příslušnost, protože je to, když se podíváš potom hlouběji na ten dekret, tak tam je i dokonce, když je to někdo i třeba ze zahraničí, nebo je to spojenec, jo, může to být i spojenec, takže spojenec může být kdokoliv. Takže v tomto případě i Ukrajina, protože, a to je právě to, že díky tomu, že jsem byla loni na podzim, na té takzvané literární Atlantida, ale ve skutečnosti to byl takovej tajný sjezd právě toho Sudetoněmeckého krajského sdružení. Hezky to takhle zaobalili právě do téhle kultury. A tam právě se Ben pochlubil tím, že je naprosto skvělý, co právě ten Fiala pro tu Ukrajinu dělá, ten ho tam prostě vychvaloval. My jsme normálně na to zírali a já jsem si řekla, no jasně, když přece nemůže získat německou armádu, no tak přece si vytvoří armádu jinde. Mm-hmm. Jo, takže ono je to takhle, a to je to spojenectví, to je takový veřejný přiznání toho jak to ve skutečnosti může fungovat. A protože tentokrát předtím vlastně za druhý světový války ten fašismus byl na západě a teď máme ho vlastně na východě a zároveň hezky fašismus nám krásně bojí dokonce v naší zemi. Probíhá prakticky fašizace větších měst. Co si budeme nalhávat. Jo? Když si veme, paralela se nám odehrává i právě přece na západě od nás, kdy tady na západě se nesmí mluvit o tom, že migranti útočí na domorodý lid, na domorodé obyvatelstvo, kde se kryjou vraždy, znásilnění, pobodání a tak dále, přepadení. Ale tady je to samé. Tady se kryjou Ukrajinci za to, že vlastně někoho někde přepadnou. Doteďka se tady blablou, je to tady perfektně krytý. nesmí se o tom mluvit, nesmí se zveřejňovat vlastně, jaký národnosti jsou, jsou vlastně ty útočníci, když někoho tady přepadnou. Jo? Takže, takže je to stejný. Jo, je to právě potřeba si uvědomit, že se to, všecko to samé se odehrává úplně všude, úplně stejně. Jo, takže akorát my tady máme problémy s těma Ukrajincema a na západě zase mají problémy s těma muslimskýma migrantama. Ten problém je totiž obdobný, je to podobný. A to je proto taky ten fašismus prakticky probíhá napříč celou Evropou, akorát v jiných kulisách. V jiný podobě. Jo, takže když se obrátíme právě na ten dekret na tu 12, tak právě, že tam opravdu tady potom není o čem ani potom a tady právě i ty zrádci, to jsou třeba právě, můžeme do těch zrádců, to můžou být soudci, můžou to být politici, kdokoliv se postavil proti národu. Jo, což je hodně důležitý. No a ten dekret, ta 16, to je prakticky ten dekret o vlastně potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Jo? Jenže oni si tady zrušili, jenže lidový soudy oficiálně zrušený nejsou. A na to je dokonce zákon z roku 1958. To je právě na tom, to je paradox. Takže oni sice jako si tady zrušili jakože dekret, ale vej si to místo, protože mě to samotný přijde, protože když si opravdu vezmeme, co se tady odehrálo vlastně v roce 48, tak si nedělejme iluze. Protože za mě, a tohle to dneska řekne i spousta lidí, že když se opravdu podíváme na ty linie těch politiků, kteří jsou dneska u moci, tak zjistíme, že jsou ve stejné linii s těma lidma, kteří tady byli za protektorátu. Jo, to znamená, kteří právě, že udávali, byli to prostě fašisti a ty fašisti se prostě přelíkli jenom za komunisty. A proto podle mýho názoru, oni se takhle začali takzvaně prostě rušit právě i ty soudy. Teď jak je možné, že už v roce 1947 zrušili vlastně dekret o Národním soudu? Protože Národní soud byl nejvyšší trestní soud. To byl, tam se tam opravdu řešily ty nejtěžší zločiny. Ty nejtěžší zločiny, které tady byly páchané právě během druhé světové války. A tady je potřeba se ptát, proč to vlastně bylo zrušeno. Z jakého důvodu a kdo jim k tomu dal oprávnění? Jo, takže tady je potřeba vůbec se ptát, protože na základě čeho? Čím to bylo zrušené? Jo, z jakého důvodu? A kdo na tomu dostal ten mandát k tomu zrušení? To je hodně důležitý se ptát. Jo, takže jestliže tady máme platný dekret, tu 12, tu konfiskaci, tak ale ta konfiskace by přece měla proběhnout na základě něčeho dalšího. A to je právě ten následný dekret o těch lidových soudech. Jo, takže tady jenom je to o tom, opravdu si to jenom prostě obhájit a prosadit. Protože jestliže my tady máme platný prakticky postupemský protokol, tak jsou platný i ty dekrety. Přesto prostě za mě nejede vlak.
0: Je to možné. Je to možné. Možná tady ještě máme takovou zajímavou věc, tohletu. Tomu určitě něco povíš taky. Řekni, o co jde, rezoluce. Já si myslím, že to je to objasnit.
1: Takže tato rezoluce, kterou tady máš, tak to je právě ten zákon, ten 55/1946 a když se sjedešníš, tak tam je právě to usnesení prozatímního národního shromáždění, kdy jo, vlastně ty dekrety se staly v plný palbě se staly tou kostrou toho našeho právního systému, těch právních předpisů.
0: No, takže
1: jo, tohle to je. Už jsme to neuškodí toho zodpověď.
0: Ano, v jiné souvislosti, určitě to není vůbec špatný. No, tak to je dobrý taky, no tyjo, to je síla. opravdu v tom se trošičku vyznat, do toho se musí hodně, hodně zabořit. Já se zeptám, jak to třeba tebe nebo nějakou skupinu, s kterou si to dělala, jak jsi tady k tomu se dostala, jak tě to napadlo, že něco takového prostě někde je zašantročený a kdo to vytáhnul z toho Národního ústavu, nebo co to je, archivu?
1: No, tak budeš se divit, ale je to tak zhruba rok, kdy jsem se začala o ty dekrety vůbec zajímat, protože jsem se začala říkat, doprčit jako proti tomu systému je potřeba se tady opravdu nějakým způsobem postavit. A už před rokem jsem věděla, bo jsem si i zjistila, že dekret je prostě nejvyšší státní listina, když to řeknu. Je to nejvyšší úřední dokument, který jasně určuje nějaký prostě pravidla pro ten národ, pro tu společnost a platí pro všechny stejnou měrou. Neexistují žádný prostě privilegia a podobně, jako je to dneska. Jo, neexistují prostě privilegia. Pro všem se prostě měří stejně. Jo, je to prakticky pomalu postavený, když to řeknu, skoro na principech přirozeného práva. Jo, to je důležitý si uvědomit. A upřímně řečeno, potom je to prostě nedalo, protože když si to vezmu, tak když potom se najednou blížil ten sjezd z toho sudetoněmeckého krajského sdružení, tak jsem si říkala, že by bylo dobrý právě ty dekrety prostě vytáhnout, dokovat ten archiv funguje a je to prakticky, ty dekrety se možný právě sehnat právě v Národním archivu v Praze, takže stačí si prostě o to napsat, kdo bude chtít, samozřejmě to teda není vůbec levná záležitost, protože ty dekrety jsou všechny ověřený, každá to tam potom, když tady třeba otevřeš ten první dekret, který jsem ti poslala, ten si můžeme i představit, tak to je ten úplně, to je ta jednička, který byl vydaný prakticky 2. dubna 1945, tak aby lidi měli vůbec představu, jak ty dekrety vůbec vypadají. Tak tohle to je úplně ten první dekret, a který vidíš, a který i lidi můžou vidět, že skutečně ten dekret je ověřený.
0: Je to razit, tam dole, ono to tam není vidět, ale opravdu tam je razítko, tady to je přesně, ano. Národní archiv potvrzuje, že tato kopie doslovně souhlasí se zněním dokumentu, který je založen jako tam. Počet stran 2 ověřil někdo 26.1.2026, takže to není tak stará záležitost. Ano. A to ověření stojí samozřejmě asi kolik dneska, 60 korun nebo kolik, o 40, já ani nevím.
1: Nevím, ale jako ten za těch z těch dekretů toto fakt teda byla docela raketa, ale jsem ráda, že ty dekrety máme, protože je to prostě, kdyby náhodou, jak se říká, kdyby náhodou někde v archivu hořelo najednou.
0: Najednou to zmizelo.
1: To zmizelo, kdyby bylo prostě zájem, aby nikdo nemohl říct, ty dekrety prostě nejsou. Mm-hmm. A když se takhle podíváme třeba právě na tenhle ten dekret, tak tohleto je dekret, který ustanovuje názvy ministerstev, jo? Jak by měly vůbec ty ministerstva fungovat. A mě to úplně až zarazilo, protože jsem si říkala, hele, to je fakt hodně zajímavý a tady je krásně třeba vidět třeba ministerstvo zahraničí, anebo třeba právě ministerstvo, který hnedka druhý pořadí, národní obrany. Mm-hmm. Jo? A tohletom s tím národem, s tím se budeme setkávat prakticky skoro ve všech dekretech. Protože ty dekrety jsou postavený pro národ. To znamená, je to přijde opravdu, že ten Beneš se snažil těma dekretama, a to proto mi to tak přijde, že ani stojí, to byl ten jeden z těch důvodů, proč nebyly těm lidem předloženy, aby si neuvědomili svoji národní identitu. A to právě to, že něco je jejich, že prostě jim ta vlast patří, ale nejenom ta vlast, protože naši předci, je potřeba si uvědomit, že po té druhé světové válce vlastně dokázali postavit naši zemi na těch troskách. Jo, během toho komunismu to nevytvořili komunisti, to vytvořil ten národ. Ty lidi, to byly ty mravenečkové, prostě, kteří chodili do těch fabrik, pracovali v těch montérkách, fárali do těch dolů. Jo. taky postavili tu naši zemi nahoru prostě. Jo. A dokonce jsem našla i dekret, teďko přesně nevím, který to je, ale docela dost mě překvapilo, že tam dokonce i ochrana patentů, že naše patenty nesměly být vyváženy ze země, kde jsou dneska všechny patenty, že jo. Takže to je prostě opravdu ten Beneš skutečně myslel na spoustu věcí. A třeba, co tady máme, třeba ministerstvo zahraničního obchodu. A tady třeba narazím rovnou na celní správu. Protože dneska celní správa spadá pod ministerstvo financí, což by vůbec nemělo být. Protože ještě právě, než zrušili ministerstvo zahraničního obchodu, tak vlastně celní správa spadala právě pod toto ministerstvo. To fungovalo prakticky do 90. let. A najednou se tady prostě Česká národní rada prostě vytvořila, zrušila prostě, oni zrušili tohleto ministerstvo. A celníky automaticky šoupla pod ministerstvo financí. Jo, což je absolutně v rozporu, protože tím pádem oni nám jasně dávají najevo teda to, že my jsme cizinci ve vlastní zemi, protože jak je možný, že celní prostor je ve skutečně na lastišti, ještě by to teda měly být přístavy, že nám prostě zrušili tu plavbu Labskou, protože Labe byl taky prakticky původně celní prostor pro naší zemi a celníci nám tady prostě drandějí hezky po dálnicích a vybírají pokuty. No. Jo, je to prostě až podezřelý. Takže jak je možný, že nám zrušili ministerstvo zahraničního obchodu a dneska tady máme ministerstvo obchodu? Jo, to je další fakt toho, že skutečně tady nefunguje státní správa, že tady skutečně funguje korporátní uspořádání. Pak tady máme teda ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, potom mě se líbí právě to ministerstvo školství a osvěty, které nám tady absolutně ve školství chybí. Vidíme, co se dneska s naším školstvím děje, to je katastrofa. Jo? Ministerstvo spravedlnosti, informací, ministerstvo průmyslu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo vnitřního obchodu, měli to takhle rozdělený, ministerstvo dopravy, pošty byly extra, ministerstvo pošt a teďko ministerstvo ochrany práce a sociální péče. Dneska tady máme sociální věci. A víte, co jsou ty věci, že jo? Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo výživy. Myslím si, že by se dneska asi divili, co se dneska prodává v těch supermarketech. Jaký šmakulády.
0: Tak, to je pravda. No nic, dobře, dostali jsme se dost daleko, ale zdaleka ne, na konci máme toho ještě víc, nicméně čas nám vypršel. Všimla jsi si toho, Mílo, jak to uteklo, ty jsi měla strach, že 2 hodiny bude hrozně moc.
1: Úplně šílené, na to koukám, máme 3 minuty do konce, ale jako na druhé straně hezky jsme to uzavřeli prvním dekretem.
0: Ano,
1: takže se myslím, že lidi se mají rozhodně na příště co těšit. A já jsem ráda, že to takhle můžu odprezentovat ty dekrety a představit je prakticky národu, aby se seznámili, co v těch dekretech opravdu je a eventuálně, jak je právě že použít. Bez ohledu na to, jestli jsou takzvaně ty dekrety v platnosti nebo ne, protože my se potřebujeme právě otočit, když někdo bude tvrdit, že jsou v platnosti, tak, nebo že nejsou teda v platnosti, tak ať nám teda potvrdí, že není v platnosti ani postupem SKA. Dohoda, respektive postupemský protokol, kdo ho zrušil. Takže tím pádem by platný i tentokrát.
0: Ano, souhlasím. Já teda ještě bych na závěr chtěl říct, možná, že některý lidi to hodně, posluchači, diváky to hodně zaujalo, možná, že ne, nevím, ale ty, který to zaujalo, tak co mají dělat? Proto ne, tento pořad samozřejmě bude v archivu, ale pokud by chtěli se více o to začít zajímat, řekni nějaké tvoje stránky nebo někde, kde to máš víc jaksi k dispozici tyto věci, nebo zatím nic takového nemáš?
1: Leď, já jsem zatím stránky nedělala, neměla jsem tu potřebu a ani tu potřebu nemám, protože ten, kdo chce
0: ano.
1: A skutečně o to se chce zajímat, tak mě prostě najde na Telegramu. A nebo se může se mnou i zkontaktovat, spousta lidí na mě ten telefon má. A není problém, potom třeba zahájit jakési vzdělávání, aby ty lidi se skutečně mohli vzdělávat, protože seznámení je jedna věc a vzdělávání a vlastně umět se, a vlastně když to řeknu, mít tu znalost obsahu, co se týká ty dekret orientace, to je hodně důležitý, protože opravdu tam je to rozsáhlý komplex a navíc je to ještě o tom o jedné věci a to je, že třeba zase lidi se třeba můžou všimnout něčeho, co mi třeba uniklo, co se klidně to, co se stává, protože člověk třeba se zaměří na něco, ale už unikne jiná maličkost. A zase se toho všimne zase někdo jiný. Což je velice důležitý, protože my se takhle třeba můžeme i doplňovat. A může z toho vzniknout nějaká spolupráce a můžeme právě díky těm dekretům a zároveň i tyhle spolupráce, tak můžeme potom tady vytvořit něco, nevím co, ale něco můžeme vytvořit, co potom prostě může překlopit nějakým způsobem to fungování toho systému, protože ale je potřeba, aby nás opravdu bylo hodně, jo, protože nejlepší, ale co je důležitý, postavit to na spolupráci, ne na nějaký soutěži, jako je to tady teď, že prostě já jsem tady nějaký šéf a já teď tady budu říkat co a jak, neexistuje, ale aby to bylo na takový ty rovný spolupráci a jak se řekl na začátku, na tom, nebo vlastně o těch odbornosti, aby to bylo na postavit na tom zdravým selským rozumu a to je to nejdůležitější.
0: Samozřejmě, ano. Já možná ještě navrhnu takovou věc, máme tady Palouček, že? Už tam proběhly dvě akce, kde si to vysvětlovala, jak to tam je, tím, kteří o to měli zájem, určitě. No, čekáme, že bude další akce, je 11.7. Já bych k tomu ještě, my jsme na ten den, máme 11.7., tady to vidíte na obrazovce, pravé sportovní odpoledne. Ano, s večerní stopovačkou to asi nebude. Prostě taková malá olympiáda Spartakiáda, Palůčkovská olympiáda Spartakiáda. Tak jsme to tak nějak nazvali. Loni to bylo velmi, velmi, velmi dobré. Ale zároveň tam máme mít ten termín, jsme říkali, že každý 14 dní, že tam budeš i ty a další lidi, kteří mají zájem o to. Tak to můžeme spojit. Můžeme to spojit s tím, že odpoledne si pěkně zahrajeme, budeme si hrát, budeme sportovat.
1: Proč ne?
0: A večer, odpoledne, pozdní odpoledne a večer si můžeme na závěr povídat, kdo má zájem i tady o tom. Takže, jak již říkám, přijeďte toho 11.7. všichni, určitě to bude moc pěkný, i počasí má vyjít, jak jsem tak koukal. Takže byli bychom velmi rádi. A samozřejmě jako vždycky, klikněte si na to tady dole, na těch stránkách www.mezi-svimi.cz. Tam si kliknete na chci odebírat novinky, odebírat akce a novinky, ano, tady jdete takhle dole. No a tím pádem uvidíte, co se tam všechno bude dít. A samozřejmě na každou akci je velmi dobré, když se přihlásíte nějakým takovým způsobem, abychom věděli, že tam je další hlava, která tam třeba něco zkonzumuje, abychom mohli lecos připravit pro vás. Abyste se tam cítili moc dobře. Vy, kdo jste tam ještě nebyli, tak jste udělali chybu, že omílo, protože jaký to tam je na Poloučku?
1: Je to naprosto skvělý.
0: Tak.
1: Takže to vezíme několikátý rok.
0: Jo. Tak, líbí se vám tam. A všichni lidi, kteří tam byli, ještě se nestalo, že by řekli, že se jim tam nelíbí. Protože opravdu jsme to tam vybudovali takovým způsobem, že to je už příjemné, že tam prakticky můžeme skoro za každého počasí vás tam jaksi pohostit, postarat se o vás a podobně. A vy tam můžete taktéž pracovat, když to tak nazvu, i za každého počasí. Ale věřím, že teď v létě je důležité, aby bylo trochu teplo, tak abyste se tam objevili, aby vám tam bylo fajn. I přespání se tam půjde samozřejmě udělat, že jo, Mílo, že to taky jde krásně, přespí se tam hezky.
1: To je, když to tak řeknu, to shrnu jednoduchým způsobem, připomíná mi to letní tábor.
0: Tak, letní tábor, ale takovej ze všem všudy. Dobrá, to je všechno. Já vám moc děkuji, vážení a milí, kteří jste se vydrželi dívat až do konce. A my se určitě s Mírou teďko domluvíme, až to ukončím, na dalším pořadu, který, já nevím, za 14 dní, za 3 týdny uvidíme, jak to bude, který budeme pokračovat v tomto tématu Benešových dekretů nebo prezidentských dekretů. Takže loučím se s váma, mějte se krásně, Míro, s tebou taky, děkuju za krásný pořad a zase se domluvíme, kdy bude další. Ahoj, ahoj.
1: Také díky moc za pozvání a všem přeju krásný večer.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, Kate.

0: Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň. Přepojujeme na jiné studio.
1: Vážení posluchači, za okny zní letní bouřka a já vás zvu k poslechu reprízy prvního prázdninového kalendária, ovšem z roku 2024, takže ke každému narozeninovému datu si připočtěte dvojku. Vítejte u první části kalendária číslo 70, je to první prázdninové, u mikrofonu Michal Kyselka a je to 27. týden roku 2024, teďka pondělí.

Tak tedy první výročí patří Valdemaru Matuškovi, jenž by 4. července oslavil 92. narozeniny, aniž to se narodil roku 1932 v Košicích. Druhým oslavencem in memoriam je Al Wilson. Tomu by 4. července bylo 81 let. Al Wilson, skladatel, kytarista, harmonikář a zpěvák, byl duší kapely Canned Heat a krom třeskuté a fatální kariéry v této kapele pomohl mnoha starým bluesmenům zpátky na nohy, i když jejich prsty už kolikrát ani neuměli zmáčknout struny. Mezi jeho hity patřila písnička On the Road Again, kterou si poslechneme též v podání Davida Quinmunda a jeho přednesu.

Srdce mi usedá. Už jsem zase bez domova. Už jsem zase na cestě. Už zase skáču přes kaluže. Nemám kam jít. Nemám ani kamarádku, která by mě měla ráda. Když jsem se poprvé ocitl venku, ve sněhu a dešti, ještě jsem ani nevydělával. Moje drahá matka mne opustila, když jsem byl ještě hodně malý. Řekla: Bože, měj soucit s mým nehodným synem. Neplačte, matko, cesta je dlouhá a osamělá a brzy mne pohltí. Ale já nebudu sám, to vím jistě.

0: 3. července 1883 se v Praze narodil Franz Kafka. Co však dodat k tomuto spisovateli, tolik proslulému, s tak bohatou inspirací? S životem protkaným nenaplněnou touhou. Proč nenaplněnou?
1: Na svém vzhledu si zakládá. Tělo si utužuje pravidelným plaváním, veslováním a cyklistikou. Když přijde do společnosti, nerad na sebe upozorňuje, nemá rád výstřelky ani vulgární humor, je spíš mírný, usměvavý a laskavý. A tak není divu, že se během čtení jeho textů do jeho uhrančivých očí a trochu ďábelského vzhledu zahledí nejedna žena. Vztah k ním má ale Franz Kafka snad ještě komplikovanější než k práci. Udržuje ho totiž převážně na platonické bázi, nejraději jen v dopisech. V roce 1912 potkává na čtení u Maxe Broda Berlíňanku Felice Bauerovou. Na první pohled z ní unešený není, do svého deníku si dokonce poznamenává. Připadala mi jako služebná. Vůbec mě nezajímalo, co je zač, ale její přítomnost jsem akceptoval. Kostnatá prázdná tvář, která otevřeně svou prázdnotu ukazovala. Ale když jí doprovází do hotelu a ona mu do ucha špitne, přijeď do Berlína, zanech všechno v Praze a přijeď, přeskočí jiskra. Jiskření trvá celých 5 let a výsledkem je 500 dopisů, 17 setkání a 2 France vzrušená zasnoubení. Spekuluje se o tom, že Kafku stresovala tělesná láska. Sám se v dopisech Felici přiznal, že ho děsí konvenčnost manželství a bál se také, aby nepřišel o čas a prostor na literární tvorbu. Rozešli se v roce 1917, když Kafka zjistil, že onemocněl tuberkulózou. S nemocí se pral dlouhých 7 let. Léčil se v různých sanatoriích i pobytem na venkově. Ve středočeských Želízech potkal v roce 1919 svou druhou snoubenku Julii Vohryskovou. Opět stejný scénář. Mnoho dopisů a zrušené zásnuby. Intenzivně si psal i s Milenou Jesenskou, českou spisovatelkou a novinářkou žijící ve Vídni. Ta byla tehdy vdaná, to však nebránilo zažehnutí intenzivních citů. Osobně se viděli pouze 2x, vztah opět ukončil on. Právě Milena však přeložila některá Kafkova díla do češtiny. Svou poslední přítelkyni Doru Diamantovou poznal Kafka rok před smrtí a dokonce s ní žil ve společné domácnosti. Dora se o něj starala i na smrtelné posteli. V roce 24 se Kafkův zdravotní stav prudce zhoršil, Franz absolvoval množství pobytů v různých sanatoriích, začal dokonce na radu lékařů jíst maso. Ani to však nepomůže. 3. června 1924 v sanatoriu v Kierlingu v Dolním Rakousku Franz Kafka ve věku pouhých 40 let tuberkulóze podlehne.
0: Čtvrtého července oslavil 79 let basový kytarista Harvey Goldstein Brooks, univerzální hráč doprovázející Boba Dylana, Al Coopera, Richie Havence, ale také Doors, Crosby, Stills, Nash, Johna Sebastiana. Účastnil se s Milesem Davisem nahrávek na Bitches Brew, doprovázel Donalda Fagena. My si poslechneme jeho vlastní skladbu z alba Super Session, které bylo onehdy chloubou milovníků letenské burzy. A skladba se jmenuje jednoduše Harvey's Tune.

0: Voda, čo ma drží nad vodou. Jak básníci čekají na zázrak. Zločin v Polné. Anglické jahody. Návštěva staré dámy. Je třeba zabít sekala. Řecké pašije. Bony a klid. Proč? To jsou některé tituly z filmů, ve kterých hraje Miloslav Mejzlík. Jenž včera 7. července oslavil 73. narozeniny. Seriálový herec filmový, ale též divadelní a dabér onehdy odpověděl na otázku, jak by si představoval svoje divadlo snů.
1: Pojďme si trošku zahrát. Jo. Divadlo snů Miloslava Mejzlíka. Bez ohledu na finance, návštěvnost, dotace, jenom vaše velikost, repertoár, osoby a obsazení.
2: Víte co, mě by hrozně bavilo, a to možná v Praze není, sice by to bylo docela riskantní divadlo, asi typu, já jsem hrál předevčírem v Karlových Varech, to je tak krásné divadlo. Komorní a přitom ložový, vysoký, má to i bydýlko. To, kdyby stálo v Praze, divadlo tohohle typu, protože Vinohradské divadlo už je zase moc velký jako na to, co bych já chtěl, tak bych chtěl divadlo starých herců. Angažovat všechny staré herce. To znamená, že by se nemuseli bát...
1: Že byste měl staré divadlo.
2: Staré divadlo staré se starými herci. Že by se nemuseli bát odcházet do důchodu, ty mzdové prostředky, ať si nechají ti mladí, ať zůstanou v těch běžných divadel a přešli by všichni ke mně a tam bychom hráli hry. Ale nemuseli bychom hrát hry jenom pro staré. Třeba by si mohli hrát znovu, zahrát znovu Romea a Julii, že jo. Ale akorát jsem říkal, že by tam bylo to riziko toho, že by třeba to někteří až dokonce nedohráli. Ne, nechci být cynický, ale třeba já věřím na dlouhověkost, to by byl můj sen, divadlo starých herců.
0: Poslední výročí v této první části kalendária číslo 70 patří Jiřímu Brabci, jenž by se 2. července dožil 84 let. Country beat Jiřího Brabce ve své skladbě Express vzdává poctu Jerry Lee Lewisovi a možná i Jaroslavu Ješkovi. My se prozatím loučíme, ale jen do pátku. Do mikrofonu komentoval Michal Kyselka a těším se brzy naslyšenou.

0: Vážení posluchači Svobodného vysílače, vítejte při druhé části kalendáře číslo 70. Dneska máme pátek 11. července roku 2024. Dým, žár plamenů, válka si nevybírá, než větry odvanou, křik a pláč. Kartágo hoří, matčina náruč dítě svírá, Kartágo hoří, řekni mu, světe, proč umírá, zalkneš se hambou. Autorem veršů o hořícím Kartágu, hrozivé paralele i na dnešek, Františkem Ringo Čechem. Bubeníkem, zpěvákem, textařem, hercem, komikem, moderátorem, politikem, publicistou, scénáristou, dramatikem, naivním malířem. Začínáme druhou, páteční část kalendária číslo 70. 9. července oslavil 81 let.
1: Já jsem chtěl být od prvního okamžiku nejlepší bubeník v Československu a všechno jsem proto dělal v době, kdy moji kamarádi se líbali s děvčaty, já jsem se líbal s činelem a s malým bubínkem a chtěl jsem prostě být nej, no tak, ale šanci jsem dostal brzo. No, dostal jsem se ke Smetáčkovcům, špičková kapela tradičního jazzu, v ní jsem strávil krásnou dobu se skvělýma lidma, pak Herbert Ward, vynikající americký basista, který hrával s Edwardem Kit Ory, hrával s Edmundem Hallem, s těmahle hvězdama tradičního nebe. Jediný Američan, který zdrhnul v obráceným směrem do Čech, ale já jsem si říkal kolikrát, jestli to nebylo jen proto, aby jsme se potkali. Hrál jsem u něj 2 roky a naučil jsem se od něj strašně moc. Musím se pochlubit, že jsem vlastně zakládající člen Olympiku, to už mi nikdo neodpáře. Přivedl mě Mirek Klempíš na tu nádhernou zkoušku, já to vidím jako dneska, tam jsem je všechny viděl. Chrastinu, Jandu, Berku, Růžka, božskýho Mikyho, ten mě imponoval, blondýn, černý brýle, zlatý řetěz. To bylo něco pro 18-letýho konzervatoristu. No a v Olympiku jsem zakotvil a zažil jsem s ním vlastně tu největší počáteční slávu. Schillingrovský období, nejkrásnější, nikdy na to nemůžu zapomenout. Bohužel Jirkova předčasná smrt zcela zbytečná, ale jak víte, miláčkové bohu umírají mladí, no tak odešel a zůstalo po něm veliký prázdno. Já jsem měl takový výčitky, protože kdybych tam byl v té Bratislavě, tak se to nestalo, protože bych Jirkovi v tomhle činu zabránil. Kdy vznikla tvoje přezdívka Ringo a kdo s tím vůbec přišel? Když jsem se vrátil z Ameriky, tak mě vyhledal vynikající člověk a filmový vědec Jan Cíl Sýkora a říká mi, prosím tě, když jsi byl v Americe, tak ty nemůžeš mít teďka 2 jména jako my normální smrtelníci. Podívej se, Lev Nikolájevič Tolstoj měl prostě 3, Janeška Hodinová Vzpurná. Musíme něco vymyslet, aby vymyslel Ringo a mě tím strašně zalichotil, protože já jsem se tenkrát v Ringovi viděl. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, držel jsem paličky jako on, hrál jsem jako on, jen ten frňák, mi chyběly mi 2 čísla, abych byl dokonalý Ringo.
2: A co je podle vás hezký téma k diskuzi dnes?
3: Život, profese, budoucnost.
2: A jaká je budoucnost?
3: Naděje, budoucnost nevypadá dobře.
2: To, tak to jsme zase ale zpátky.
3: Ano, ale nejsou to osobní spory. Hlejte všechno. Každý v tomhle národě si myslí něco jiného. Hmm. To se těžko dá dohromady.
2: To je pravda.
3: Národ je rozdělený, ale já si přesto myslím, že je rozdělený, že třeba je dobrá volba prezidenta, že lidi můžou volit svého prezidenta. Myslím, že to je dobře. Hmm. Že jsem v parlamentu byl a vím, jak vypadá volba, když rozhodují poslanci. Hmm. To je normálně trh s hlasama. Kupčení s hlasama. Hmm. Když to tohle, ať lidi ať jsou lidi jakýkoliv, ať se rozhodnou a někoho vyberou. Někdo vyhraje, ten druhý tábor bude nespokojený, budou chodit na žeškapérk, budou prostě protestovat, budou prostě nadávat. To vás čeká, pane redaktore.
2: To nás čeká, to asi ano, to čeká i vás ostatně.
3: No, já už se klidím z cesty, já už jsem, mě 80 let, až vám bude, jestli se dožijete, tak budete mít na to stejný názor, no.
2: Jakože mi to bude jedno.
3: Tak jste trošku mimo, jak nezapomeňte, že v 80 letech už vás nic nečeká. Nic. Jen si přejete, abyste v klidu a v míru odešel. Nic. Ani krásná ženská, ani velký úspěchy v práci, ani zářná kariéra. Konec. 80, konec. A vy si mě ptáte na takový blbosti, co...
2: Chápu.
3: A vy už... Nemůžete chápat, jste mladý, krásný, jste plný života, prostě jste úspěšný. Nemůžete vědět, co si myslí 80-letý dědek.
2: Asi ne, ale... Tak možná vás nechápu, ale přinejmenším rozumím vašim slovům v tuhle chvíli.

působil také jako novinář a překladatel, autor básně Zaříkávání synů. Psal také písňové texty, které zpíval například Valdemar Matuška.

77 let oslavil 10. července americký trombonista Bruce Fowler, který krom toho, že se svým bratrem mají kapelu, tak hrál na deskách Franka Zappy v jeho středním období, můžeme-li tak říci, uprostřed let 70. Například na desce Apostrof, která byla hodně upovídaná a přesto tam dechaři měli své pevné pozice.

k Franku Zappovi samotnému, neboť jeho význam v hudbě je nepřehlednutelný, nepřeslechnutelný, chcete-li. Dnešním posledním oslavencem je Arlo Guthrie, pátý syn z 8 dětí Woodyho Guthrieho, folkového zpěváka, inspirátora pro Boba Dylana. Stejně jako otec Woody i Arlo, zpívá často protest songy. Arlo Guthrie opět 10. červencem 670. Po tátovi nezapře muzikální talent. Často se ocitne v žánrech archaických, podobně jako třeba Don McLean. My si poslechneme jednu, která připomíná music hall, o půvabné dívce z Havaje, kde národním nástrojem je ukulele. A tím se také rozloučíme s kalendářem číslo 70. V pondělí opět naslyšenou. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Franku Zappovi se ještě budeme vracet jednak s různými hudebníky. Dneska jsme slyšeli trombonistu a konečně i k

0: no to fakt nemůžu uvěřit. Když autobus startuje na třetí pokus, asi nebude problém ve mně, ale v tom mraku.
1: Povídá se po depu! Prý nás nahradí cizinci!
0: Tak ať si zkusí 8 hodin v tomhle vedru sedět. Bez hajzlu, bez klimy,
1: bez nervů a s autobusem, co svítí jak vánoční stromeček poruch.

0: Zmíněnými hosty jsou poslanec z klubu SPD a předseda pro Jindřich Reichl. Dobrý večer.
1: Děkuji za pozvání a přeji hezký večer všem divákům České televize.
0: Poslanec a předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám, divákům.
0: Pánové, děkuji, že jste přijali účast do dnešního duelu. Očekávám argumenty z obou stran. Nicméně začněme třemi krátkými otázkami k hlavním tématům dnešního duelu. Odpovědi teď poprosím co nejstručnější, ať se co nejdřív dostaneme k podrobné debatě. Otázka číslo jedna, pan Reichl začne. Má českou delegaci na summitu NATO vést první nebo čtvrtý nejvyšší ústavní činitel, tedy prezident nebo premiér?
1: Má jej vést ten, koho k tomu pověřuje ústava, tedy premiér České republiky.
0: Pan Hřib?
2: Bylo by dobré, v civilizovaných zemích by to bylo asi běžné, kdyby se došlo k nějaké dohodě, ale pokud je ta otázka takto položena, tak samozřejmě první nejvyšší ústavní činitel.
0: Otázka číslo dvě, začnu pana Hřiba tentokrát. Jde předběžné rozhodnutí ústavního soudu proti zájmu České republiky, jak tvrdí premiér?
2: To v žádném případě. To prostě respektuje, to předběžné opatření prostě respektuje ty dosavadní zvyklosti, tak nelze asi očekávat, že by tímhletím měla republika přijít nějak úhoně, když se to takhle dělo několik let dozadu.
0: Pan Reichl?
1: Na to mám diametrálně odlišný názor. Základním zájmem občanů České republiky je to, aby zde vládl právní stát. Ústavní soud bohužel svým předběžným opatřením porušil zákon o ústavním soudu, což je za mě velmi, velmi závažná věc.
0: Otázka číslo tři, pane Reichle. Otevírá nový zákon o státních zaměstnancích dveře k politizaci státní správy?
1: Nemyslím si to, podle mého názoru to umožňuje naopak zefektivnit státní správu, která v současné době dle mého názoru i dle názoru mnoha občanů této země nefunguje tak, jak by měla.
0: Pan Hřib?
2: Tak nepochybně státní správa by mohla fungovat efektivněji, ale ten zákon, ten, který vy navrhujete pomocí poslaneckého návrhu, to znamená to zrušení služebního zákona, nepochybně otvírá cestu nejenom k politizaci státní správy, ale také k tomu, aby Česká republika přišla o miliardy z dotací z Evropské unie. Protože v momentě, kdy tam nebude zajištěna ta transparentnost rozhodování, to, aby ti úředníci nerozhodovali pod politickým tlakem, tak je tady prostě významné riziko, že Česká republika o ty miliardy eur přijde.
0: Dostaneme si k tomu určitě podrobněji v závěru naší debaty. Teď vám děkuji za stručné odpovědi na úvod. Ústavní soud, jak už řečeno, tento týden vydal předběžné opatření, kterým vládě nařídil zařadit prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do delegace na summit Severoatlantické aliance. Hlava státu následně prohlásila, že pokud bude jejím členem, má ji automaticky vést. Ministr zahraničí Petr Macinka ale dnes uvedl, že v čele bude premiér. Konečné rozhodnutí má padnout zítra na jednání vlády. Pánové, jak vnímáte válku prezidenta a vlády o účast na summitu Severoatlantické aliance? 30 vteřin pro Zdeňka Hřiba.
2: Ze strany Petra Macinky jde o naprosto nedůstojný cirkus. Víme, že se to děje proto, protože pan prezident Petr Pavel nejmenoval Filipa Turka do vlády. To bylo logické, protože Filip Turek nemá na to být ministrem prakticky jakékoliv vlády. Mně přijde velice, velice smutné, že motoristé sobě si kvůli tomu berou teď jako rukojmí obyvatele České republiky a jejich bezpečnost a nejsou schopni mluvit s prezidentem o takto důležité věci. Prezident je nejvyšším ústavním činitelem, má zastupovat Českou republiku navenek a Petr Pavel konkrétně, tedy bývalý předseda vojenského výboru v NATO.
0: 30.
2: Takže je logické to využít.
0: Pane Hřibe, děkuji. Stejný časový prostor, stejná otázka pro pana Reichla. Jak vnímáte válku prezidenta a vlády účast na summitu?
1: Tu válku zahájil Petr Pavel, bohužel, to je potřeba jasně říct. Mimochodem před pár týdny ještě sám on říkal, že složení delegace na summit do NATO jednoznačně určuje vláda. Poté teprve zjistil, že ho tam Andrej Babiš nechce vzít, tak změnil svůj názor, což je pro něj typické. Každopádně pro naše občany je to velmi špatný signál, signál toho, že prezident se stal lídrem opozice, který nechce s vládou jednat, který chce proti vládě bojovat. To je za mě věc, která je velmi negativní a občané, myslím, vnímají. A hlavně došlo k dle mého názoru k narušení důvěry v ústavní soud.
0: I vašich 30 vteřin pryč, pane Reichle, teď už pojďme do vzájemné debaty. Jak je, pane Reichle, ten hlavní argument, proč delegace na summit Severoatlantické aliance nemá vypadat v podstatě tak, jako vždycky vypadala?
1: No ten hlavní důvod je v tom, že prezident republiky vždy ctil, ať už to byl Václav Klaus nebo Miloš Zeman, oba dva byli, myslím si, velmi výraznými osobnostmi s jasně vyhraněnými názory, ale oba dva ctili ty základní principy a pravidla, která prostě v diplomacii platí. To znamená, že musí jednoznačně se podvolit tomu, co říká vláda v oblasti zahraniční a obranné politiky.
0: To prezident neřekl?
1: No to v žádném případě neřekl.
0: Řekl, prezident, že bude držet mandát.
1: Prezident, tak to jsem zvědav. Velmi se na to těším, jak na tom summitu bude říkat, že tedy už nemáme dávat peníze do muniční iniciativy a podobné věci. Na to jsem velmi, velmi zvědav. Ale Petr Pavel přeci už opakovaně dokázal, že nerespektuje zahraniční politiku vlády. On v Estonsku kritizoval Andreje Babiše. To nikdy Václav Klaus ani Miloš Zeman neudělali, aby v zahraničí kritizovali vládu, která jim třeba nebyla úplně po chuti. A v současné době Petr Pavel dále prostě pokračuje tím, že vlastně se stal tím lídrem opozice, že se snaží tam až s dětinskou umanutností procpat, protože z mého pohledu on tam nevyjedná o nic víc, než by tam vyjednal Andrej Babiš. To podstatné je to, co napsal ústavní soud do té druhé části, že tam musí být i jím určený doprovod. To je těch 35 lidí, které tam Petr Pavel za každou cenu chce dostat. To jsou jeho sponzoři, jeho loutkovodiči.
0: Pane Hřibe, lídr opozice má co dělat na summitu Severoatlantické aliance?
2: Tak je naprosto absurdní, že by Petr Pavel, prezident České republiky, byl nějakým lídrem opozice a pan Reichl by si to mohl uvědomit třeba v momentě, kdyby si přečetl tu ústavu a zjistil by, že tedy prezident tu vládu jmenuje, tak jako jmenoval ústatně i tuhle vládu. Takže zcela logicky, kdyby byl lídrem opozice, tak by asi nikdy nejmenoval. Kromě toho, kdyby to byl lídr opozice, tak by asi té vládě hodil na hlavu ten absurdní rozpočet, kdy se snažíte zadlužit nejenom naše děti, ale i děti našich dětí. Takže z toho mi vyplývá naprosto jednoznačně, že pan prezident lídrem opozice
0: není. A ten
2: není.
0: Důvod účastí na summitu týče... tam bude hájit úplně něco jiného, nechce vláda?
2: Ale přece žádná muniční iniciativa není součástí toho mandátu, co se schválil na vládě. Součástí toho mandátu je, Česká televize o tom měla reportáž včera večer, součástí toho mandátu je naopak nehorázné a bohapusté lhaní, které si schválila vláda ve svém usnesení. Konkrétně to lhaní se týká toho, že vláda tam tvrdí, že má se říkat našim spojencům v NATO, na tom summitu v Ankaře, že my splníme za rok 2026 ty 2% HDP do obrany. Přitom Andrej Babiš sám zhruba před týdnem na tiskové konferenci prohlásil, že nic takového nemůžeme splnit. A dneska to potvrdila v partii Terezie Tománkové, ministryně financí, že to splnit nejde. To znamená, vláda tady lhala přímo ve svém usnesení, bude, chystá se lhát i našim spojencům v NATO. To je způsob, kterým poškodí tato vláda důvěryhodnost České republiky před spojenci. A mimochodem je to také zjevně důvod, proč vlastně Andrej Babiš nechtěl od počátku mít svědka u těch jednání. Protože prostě nechtěl mít někoho u toho stolu, kdo bude vědět, že Andrej Babiš naprosto zjevně lže našim spojencům.
0: Bude vláda lhát, pane Reichl?
1: Já musím říct, že pan Hřib mě vždycky strašně baví, jo? Já obdivuju tu jeho teflonovost, jak on dokáže prostě...
0: Jsem rád, že vás to baví. Teď k tomu přímo do kamer, vlády na summitu.
1: Přímo do kamer prostě říká, že vláda nebude plnit 2%, že o tom lže. Pro boha, co si nikdy nepamatujeme, že ještě před pár týdny nám tady všichni představitelé opozice říkali, že za minulý rok vláda ta 2% splnila a dnes už víme, že ne. Dnes najednou říkají, dnes otočili rétoriku a říkají, no to je špatně, že jsme to nesplnili. Ale tehdy říkali, my jsme to splnili, vy jste lhali zcela jednoznačně. Čeká, i když vlastně vy už jste
0: to
1: v té vládě
0: argument,
1: nebyli.
0: Proč to vláda nesplní?
1: Takže,
0: nebo...
1: Ne.
0: Já to nerozumím.
1: Tam se lhát nebude, Andrej Babiš to jasně řekl, jasně přiznal, že prostě v roce 2026 2% na obranu nepůjdou HDP, je to velmi dobře. Já v tom jednoznačně podporuji. Ten problém, co tady ještě říkal pan Hřib, to je krásné, jak on vlastně se snažil. Já jsem vám taky neskoukal, neskákal. Já jsem vám taky neskákal do řeči, pane Hřibe. Pane předsedo, buďte tak laskav, neskákejte mě do řeči. Pak budete mít určitě příležitost. Schovejte se slušně.
0: Tak, prosím, ale teď tu odpověď.
1: Tak ještě, jestli
0: mandátu je něco jiného.
1: Takže zaprvé, ten problém ohledně prezidenta, to, co tady pan Hřib řekl, že není lídr opozice, že jmenoval vládu. No, to je vidět, jak by on chtěl tady ten prezidentský systém. Prezident musí jmenovat vládu. Tečka. Tam je to bez debat.
0: Takže mandát, za mě... Tam něco jiného je tam, že se bude do světa říkat, že splníme
1: Česká republika. Andrej Babiš jasně řekl, že prostě letos 2% nesplníme. To je naprosto jednoznačně dané. Ale to tam nebude ten hlavní bod. Ten hlavní bod je tam samozřejmě ta 70-miliardová půjčka Ukrajině. To je to nejdůležitější. Proto tam pan prezident chce jet, aby u toho byli jeho sponzoři, kteří prostě mu dávají peníze a kteří ho vodí jako loutku, jako marionetu. Proto tam ten Petr Pavel chce jít. Ta 70-miliardová půjčka Ukrajině každý rok. rok. A my nechceme. My prostě nechceme dávat naše peníze našich daňových poplatníků kyjevskému korupčnímu režimu.
0: Pane Žebe?
2: To já vím, já jsem pochopil, že byste chtěli, aby vyhrálo Rusko. To by byl pro nás problém, protože by tady byl za chvilku
0: Rus
2: u našich hranic. Tak. A myslím si, že to jsme tady zažili asi 20 let, kdy jsme byli okupovaní Ruskem, že to už nechceme. Já myslím, že je strašně mrzuté, že vy jako vládní poslanec nejste informován o to, co vláda schválila ve svém usnesení a s jakým mandátem tam vlastně jede Andrej Babiš. Protože přece jenom on ani Andrej Babiš nemůže tam vyjednávat jenom tak osobně. To je o tom, že prostě i ať tam jede úplně kdokoliv, tak vždycky má ten mandát, který je schválený vládou. A Andrej Babišovi schválila vláda Andreje Babiše, mimo jiné, ve které i ministryně financí Alena Schillerová, schválila mandát, který říká, že má tvrdit lži. Ono mu to asi půjde dobře, protože Andrej Babiš je konec konců opakovaně soudem uznaný lhář. Takže vláda schválila, že tam má lhát o tom, že se Česká republika bude snažit dosáhnout v roce 2026 těch 2% HDP. To je něco, co Andrej Babiš už sám řekl, že to nejde. Ministryně financí to dneska potvrdila. To ano, znamená, Andrej Babiš tam jede lhát našim spojencům. A pardon, poslední věc k té 70-miliardové půjčce. Ano. To je záležitost, kdy potom Andrej Babiš přichází s jakýmisi plány typu prodáme na Ukrajinu ty nové bitevníky, ty nové L-39 ze Skyfoxy a zaplatí to naši spojenci z Evropy. Jo, což je samozřejmě nesmysl v momentě, kdy Andrej Babiš říká taky, my nebudeme dávat do muniční iniciativy, české muniční iniciativy, která je prospěšná zejména českému tradičnímu obrannému průmyslu, ani korunu. Nechceme prodat ty staré bitevníky, ty Albatrosy na Ukrajinu, i když by to opět pomohlo našemu tradičnímu obrannému průmyslu. No a potom se nemůžeme divit, že prostě nesedíme u toho stolu, když se projednávají ty klíčové záležitosti, které budou například o té rekonstrukci Ukrajiny. A potom samozřejmě náš průmysl, naše ekonomika na tom bude bita. Na tom, že se náš prezident, že se náš premiér chová tady v těch věcech prostě jako slon v porcelánu.
0: Rozumím. Rychlá reakce na ty finanční záležitosti.
1: Děkuju
0: na dodávky, prodeje letadel.
1: Takže ta situace je taková, že pan Řip je evidentně neinformovaný. On tady tvrdí, že by to prospělo našemu obrannému průmyslu. Ty Albatrosy už se nevyrábějí. To znamená, to, že je někam prodáme, to nám vůbec nějak nepomůže. Naopak, oni jsou součástí velmi... Oni jsou součástí velmi zásadní naší protidronové obrany, tedy naší priority dle Kvačlu. Takže prosím, doplňte si informace, pane předsedo, bude to dobré. A co se týče toho...
0: Prosím, ta 2%, tak ano, co tam ta vláda bude říkat, to co je to mandát?
1: Já vám hned odpovím, ale ještě si dovolím doříct jednu reakci, protože to je úplně nejzajímavější. Pan Zip tady říká, že my tam chceme prodávat nějakou techniku a nechceme na to přispívat našimi finančními prostředky. A co dělají Spojené státy americké? Ty nedávají na Ukrajinu ani korunu, ani dolar a všechno to, co tam dodávají za zbrojařskou techniku, to všechno platí Evropská unie.
0: Pane Reichle,
1: to znamená, my se chováme úplně stejně jako Spojené státy americké.
0: Plus ta obava pana Hřiba, že Andrej Babiš nechce, aby prezident viděl, co tam bude říkat.
1: Ale to je absolutní nesmysl, prosím vás pěkně. To, co se tam bude říkat, bude naprosto jednoznačně veřejné. Petr Pavel tam bude zcela jednoznačně zase jenom tlačit právě svoje sponzory, svoje lidi, protože v tom ústavním nálezu nebo v tom předběžném opatření je napsáno, že tam má být jím určený doprovod. 35 člený ansámbl, to jsou všichni ti sponzoři, kteří tam chtějí být u toho Lizu, u té 70 miliardové půjčky. A já znovu říkám, my už nechceme dát ani korunu našich daňových poplatníků skorumpovanému Volodymyrovi Zelenskému.
2: Pokud mohu, tak o těch 70 miliardách se bavili a budou bavit jinde a také jiní, bohužel bez nás, kvůli tomu, že Andrej Babiš postupuje jako porcelánu. A co se týče rozdílu přístupu USA versus České republiky, já nevím, jestli jste si toho všiml. Pane Reichle, možná si zkuste koupit Globus, dá se to pořídit levněji než za 15 tisíc, jak to udělal Andrej Babiš, když hledal to Grónsko. Ale když se podíváte, tak mezi Českou republikou a Ukrajinou a Ruskem je Slovensko, jenom Slovensko.
1: Ano.
2: Zatímco mezi Ruskem, potažmo Ukrajinou a USA je kromě Evropy ještě také Atlantik. A to je ten zásadní rozdíl v tom, že ten konflikt na Ukrajině je mnohem víc naším problémem. To znamená zcela logicky, my se musíme podílet více na jeho řešení. Protože v momentě, kdy se kdyby začalo vyhrávat Rusko na Ukrajině, no tak my tady máme ten problém, že ty bomby budou dopadat na naše města a nechápu, co je, proč se takhle stupině smějete pořád.
1: Já musím říct, že ta trapnost Pirátů, aby tady vysvětloval pan předseda, že je tam Atlantik, tak to ať si diváci udělají.
0: Dobře, nechme Atlantik Atlantikem. Já se chci dostat k tomu ústavnímu soudu. Pane Hřibe, něco hořelo, že se muselo rozhodnout takhle rychle. Ono by se něco stalo, kdyby
2: dneska
0: prezident pan... měl, pokud nejde o to, co říká pan Reichl a ty sponzory.
2: No tak pokud vím, pokud se ptáte na to, proč tedy ústavní soud rozhodl tak rychle, pokud vím, tak předběžné opatření u běžného soudu je do 3 dnů, takže 24 hodin, 48 hodin je jako standardní lhůta, pokud vím. Co se týče toho, proč bylo nutné rozhodnout rychle, no tak to řekl dneska pan ministr zahraničí Macinka v partii Terezie Tománkové, že vlastně ty akreditace se měly vyřešit do pátku, tam byl prostě externě daný termín, no takže poměrně logicky, aby se to stihlo zadministrovat, no tak bylo asi nutné rozhodnout v rámci toho předběžného opatření v nějakém čase, aby se to stihlo, aspoň tak to tedy chápu já. A rozhodl se tedy ústavní soud, protože prostě když se to nějak dělalo doteď, tak jako vlastně není důvod dělat nějaké prudké pohyby. A proto to předběžné opatření podle mě tedy vypadá tak, jak vypadá, já tomu rozumím. Bude se samozřejmě rozhodovat finálně teďka asi za několik měsíců, ale mně to přijde srozumitelné.
0: Co je, pane Rachle, špatné na tom, že ústavní soud řekne, nechte to, jak to bylo vždycky, ano. My důkladně promyslíme, jak to být má a pak vám to řekneme.
1: Já panu kolegovi Hřibovi nevyčítám, že nezná zákon o ústavním soudu, ale doporučil bych si mu, aby si ho i přečetl, protože ten zákon hovoří zcela jednoznačně. Předběžné opatření lze vydat pouze v řízení o ústavní stížnosti. Je to paragraf 80 toho zákona. To znamená, v kompetenčních sporech nelze vydat předběžné opatření. Prostě to
0: tam
1: nejde.
0: Tam se
1: nejde.
0: To takhle nepíše, že to nelze.
1: No, je to
0: paragraf 80 mluví o předběžném opatření.
1: Tak já vám ho s dovolením přečtu. Jestli budete tak laskav, tak mě dejte možnost. Já vám přečtu ten paragraf 80, který zcela jednoznačně říká, odstavec 1, směřuje-li ústavní stížnost proti jinému zásahu, směřuje-li ústavní stížnost, to není ústavní stížnost, to je kompetenční žaloba, to je obrovský rozdíl, právníci to samozřejmě moc dobře vědí. Za druhé, ústavní soud v rámci toho předběžného opatření může udělat jenom jednu jedinou věc, takzvanou zápověď, něco zakázat. To znamená uložit povinnost zdržet se nějakého konání, ale nemůže uložit povinnost aktivně něco dělat. To je zcela jednoznačné rovněž, to tam najdete v tom paragrafu 80. A za třetí, paragraf 124 zákona o ústavním soudu, který právě hovoří o kompetenční žalobě, to je oddíl 9, úplně jiný než o té ústavní stížnosti, tak v tom svém ustanovení klíčovém říká, že ústavní soud rozhodne, kdo má kompetenci v dané věci rozhodnout. To znamená, jediný výsledek toho rozhodnutí ústavního soudu může znít, ve věci delegace České republiky na summit NATO je oprávněný nebo kompetentní rozhodnout premiér nebo
0: ten
1: prezident.
0: To
1: je jediné, co ten ústavní soud může udělat. Cokoliv ostatního je jednoznačně
0: proti.
2: No tak pan Reichl, který sám přiznává, že někteří jeho klienti tady sedí ve vězení už, tak počkejte, tak jak jste asistoval u toho tunelování těch
1: ani
2: pozemků,
1: jeden.
2: Jste je Karlí Tesla, tam jste přece sám řekl do Seznam zpráv, že hold někteří vaši klienti teď sedí ve vězení
1: už
2: a že to se hold advokátu
0: tak
2: stává.
0: Ani jeden,
1: ani jeden.
0: Vysvětleno,
2: tak
0: ani
2: seděli,
0: pane,
2: seděli.
1: Ani jeden. Takže to se upravně tak bývá.
0: Pane Rechle, na ústavní
2: soud. No a co se týče toho ústavního soudu, no tak samozřejmě je tady určitá možnost, ryze teoretická, že pan Reichl má pravdu, že se mýlí ti soudci ústavního soudu, že se mýlí i ústavní právníci, kteří se k tomu vyjadřovali, kteří na rozdíl od pana Reichla tomu asi rozumí více, ale já si myslím, že ta pravděpodobnost je spíše jakoby nižší. Takže počkejme si na ten finální, na to finální rozhodnutí ústavního soudu a já pevně doufám, že to bude co nevidět. Ono ostatně tady nejde jenom o ten summit v Ankaře. Tady jde i o, řekněme, všechny další podobné situace, které asi ještě v rámci teď mandátu stávajícího prezidenta nastanou.
0: Pánové, děkuji za odpovědi k tomuto tématu v duelu ČT24. Řekněme trochu odbočka od velkých témat k několika rychlým anketním otázkám. Pánové, opět poprosím co nejstručnější odpovědi. Tady není ten 30-vteřinový limit, ale přesto prosím, buďte co nejstručnější, ať se co nejdříve dostaneme k další debatě. První otázka anketní, už jste na ně vlastně odpověděl, ale já ji stejně položím. Má Česko pokračovat do vojenské podpoře Ukrajiny?
1: Ne, nikoliv ani ve finanční, protože je to jenom prodlužování války a utrpení těch lidí. Jednoznačná cesta k míru je teď u diplomatických stolů. Musí mlčet zbraně a začít mluvit diplomaté.
0: Má Česko pokračovat ve vojenské podpoře Ukrajiny?
2: Samozřejmě ano, protože jde o bezpečnost našich lidí. A pokud chcete něco vyjednat u toho stolu, no tak pochopitelně vyjednáte jenom tolik, jak se dosavat dařilo vaší armádě, to ví každý.
0: Otázka číslo 2. Pane Hřibe, opravdu skončila klimatická krize, jak v prosinci oznámil tehdy ministr životního prostředí Petr Macinka?
2: Tak já myslím, že každý, kdo byl dnes nebo vlastně v posledních, řekněme, dnech, týdnech v České republice, tak naprosto jednoznačně chápe, že tady klimatická krize neskončila. Naopak, my tady teď vidíme ty dopady změn klimatu. Trochu problém je v tom, že ono se to asi bude zhoršovat, pokud s tím rychle něco neuděláme.
0: Opravdu skončila klimatická krize?
1: Klimatická krize ani nikdy nezačala. To je prostě jednoznačný fakt. Já vím, že ti klima...
0: Pan ministr říkal, že skončila.
1: On říkal, že skončila. Já říkám, že nikdy nezačala. Nikdy nezačala. Prostě to jsou ti zelení šílenci, kteří na tom vydělávají peníze. A částečně jsou to fanatici. Prostě a jednoduše v létě bývá teplo, v zimě zima. Mě vždycky baví ta debata, když je v květnu zima, tak všichni říkají, podívejte se, tady už žádná klimatická krize není. A když je v červnu vedro, tak říkají, tady je klimatická krize. Není.
0: Takže ona ani nezačala.
1: Nezačala.
0: Mají aktivní, pane Reichle, mají aktivní politici promlouvat na poudích kulturních festivalů, jako třeba na tom před malou chvíli skončeném ve Strážnici?
1: Já myslím, že u ministra kultury je to asi logické. Já osobně bych tam jako politik nejel, protože si myslím, že občané mají politiku plné zuby, ani se jim nedivím. Takže já třeba, i když chodím třeba na sporty, tak se u toho nefotím, nesnažím se tam nikde jakýmkoliv způsobem se prezentovat. Takže já bych tam nešel, ale myslím si, že u ministra kultury je to asi normální věc. A pískalo se tady na Fialu před v tom minulém období, píská se teď na Klempíře. Já těm lidem docela i rozumím.
0: Pane Hřibe.
2: No tak jak kteří politici, asi je v pořádku, že ministr kultury jede na kulturní festival do Strážnice, to by bylo asi v pořádku, akorát problém je v tom, že pan ministr Klempíř prostě není přijímaný tou kulturní obcí s ohledem na aktivity, které dělá, jako například snaha o likvidaci veřejnoprávních médií. Druhá otázka je, co tam dělal ministr zahraničí Petr Macinka, který sám řekl, že chtěl využít ten festival jako platformu pro politickou debatu, a to si myslím, že je za hranou.
0: Pánové, děkuji za odpovědi na anketu. Poslanci v pátek schválili zákon, který má podle vládních hlasů usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Opozice ale tvrdí, že dojde k politizaci státní správy. Kde je pravda? To je další téma dnešního duelu a 30 vteřin pro každého z vás. Pan Hřib tentokrát začne. Pane Hřibe, vláda chce nový zákon o státních zaměstnancích. Je třeba stávající pravidla měnit?
2: Tak stávající pravidla by nepochybně změněna být mohla, tak aby se nám dařilo ve státní správě udržet nebo tam přilákat skutečné odborníky. Ten problém je v tom, že to, co dělá tahle ta vláda, je, že naopak ty odborníky vyhazuje, tak jako se zbavili například Leo Steinera, Ministerstva pro místní rozvoj, protože prostě šlapal po těch dotacích Andreje Babiše, a nebo třeba Martina Abela, člověka, který je absolventem Oxfordu, a místo toho si tam natáhla sponzory motoristů, kamarády, různé dětské influencery
0: pryč,
2: a podobně. A to je to, o co tady jde.
0: 30 vteřin pro pana Reichla.
1: Mě baví, jak pan Hřib útočí na věk těch lidí, kteří tam přicházejí. Přitom kdykoliv někdo se opře do pirátských poslankyň mladých, tak je oheň na střeše. Ale pojďme k otázce. Podívejte se, ta zpráva, státní zpráva byla spolitizována do současné doby. Všude jsou tam lidé z KDU ČSL od Pirátů. Je to jimi úplně prolezlé. Platí jednoduché pravidlo. Pokud jako ministr má mít za nějaký rezort odpovědnost, musím to dělat se svými lidmi. Prostě moje odpovědnost, můj tým. Tečka. Takhle to máte.
0: Děkuji za dodržení času. Pane Hřibe, je to běžné u politiků, že si, jak pan Reichle říká, natáhali vždycky své přátelé, kamarády, známé, příznivce, nevím, do funkcí, dělají to politici?
2: Tak v Evropě to běžné není. Je to o tom, že skutečně motoristé sobě například na to ministerstvu životního prostředí celá zjevně potřebují rozdat svým sponzorům, kamarádům nějaké trafiky a podobně. A tady je celá řada případů Například ten pan Bušim Straka, ten je na té České inspekci životního prostředí, nebo prostě těch pozic, které se rozhodli obsadit motoristé svými kamarády, je jakoby hodně. Potom tam máte toho například Františka Kubáska, který je tedy povoláním skladník a dostal místo na rozpočtovém odboru ministerstva pro životní prostředí. Jsou to zcela zjevně nějaké trafiky pro kamarády, což prostě neprospěje lidem této země.
0: Proč to děláte, pane Reichl, když to kritizujete u ostatních?
1: Ne, tak to je samozřejmě absolutní nesmysl. Já musím říct, že bych
0: lidé tam nejsou tak, jak
1: já bych doporučil pane. Divákům, aby se podívali na to, jak vypadá složení dozorčích rád pražských firm. Tam to je pirátů přeplněno od severu až k jihu. Naprosto neuvěřitelné. Ty si tam nacpali v Praze úplně každého. Podívejte se, já kdybych teď teoreticky měl vést jakékoliv ministerstvo, tak si tam logicky vezmu spolupracovníky, které znám, se kterými prostě vím, jak budu pracovat. Prostě a jednoduše může být někdo i odborník, ale pokud má úplně jiné vidění světa, než mám já, no tak to prostě ta spolupráce nebude fungovat. Já třeba z hlediska spravedlnosti bych velmi stál o novelu, která by potlačila tady to kriminalizování názorové svobody projevu. A pokud by tam byl někdo, kdo by chtěl prostě tyhle ty věci za tyhle ty nesmysly posílat lidi do vězení, no tak s nimi já nemůžu spolupracovat. To znamená, realita je taková, že to musí být nejenom odborníci, ale také odborníci, kteří prostě sdílíme filozofické vidění světa jakožto ministra. To je naprosto jednoznačné. Tady byly volby, ty volby jasně rozhodly, dali nám mandát a my ten mandát musíme plnit. Jo.
0: Pane Hřibe, Piráti od severu k jihu, nebo jak jste to.
2: No ne, tak pan Reichl.
1: I od východu k západu.
2: Pan Reichl, bohužel tady plete páté přes deváté, míchá z rušky s jabkama. Takže, co se týče dozorčích rad, anebo třeba i představenstev v těch státních firmám, tak o to tam jde o jiný zákon. To je nominační zákon, trafička, pane Reichl. To je to, co prosazujete vy. Naopak, my děláme vždycky otevřená výběrová řízení jako Piráti.
1: Vyhrávají je Piráti.
2: A i do těch, nevyhrávají právě. O tom to právě je, že nevyhrávají. A za druhé je rady, nechte mě domluvit, zvládnete to. A za druhé je radikální rozdíl mezi dozorčí radou, kde ano, prostě tam se očekává, že tam je nutné nějakým způsobem uplatnit ten dozor, protože za to zodpovídá ta politická strana potom.
1: Jasně.
2: A je rozdíl v tom, když potřebujete úředníky, kteří to nekontrolují, ale kteří rozhodují třeba o dotacích. O dotacích i pro vašeho šéfíka Andreje Babiše, který prostě potřebuje mít tu masu kývačů, kteří mu schválí ty dotace, tak, abyste peníze z daní, co tady lidi zaplatí, tak převedli do toho penězovodu, který si přistavil Andrej Babiš k tomu státnímu rozpočtu. A to je ten podstatný rozdíl. Protože v momentě, kdy i Evropská unie zjistí, že tady nerozhodují o těch dotacích lidé, kteří nepodléhají těm politickým tlakům, tak to nevím, čemu se smějete. Pane Reichle, tady jde o miliardy z evropských dotací, o které přijdou
1: obce
2: i města v naší zemi. Tím pádem ty evropské dotace nebudou pomáhat našim lidem, my o ně prostě přijdeme.
1: Jasně.
2: Já nevím, čemu se tak stupině tlemíte. No. Tohle to je vážná věc, protože my, když ty dotace nebudeme mít...
0: Ani bonzáctví, tak, ani tlemení, prosím. Ne.
2: Tak například
0: naší debaty.
2: Praze, že jo, za to stavíme tamhle třeba Dvorecký most, na to přispívá Evropská unie třeba miliardu na nový trolejbusy, nový tramvaje. To jsou všechno věci, na které Evropská unie tady přispívá. A v momentě, kdy tady nebude garantována ta nezávislost při tom rozhodování a to, že ti úředníci nejsou pod politickým tlakem, kdy jim jako někdo říká, tady na to musíš dát razítko, no tak prostě ta Evropská unie sem ty dotace nemusí poslat. To se stalo v Maďarsku a tohle to je situace, do které my se
0: nedostali.
2: A to je zásadní odlišnost oproti dozorčím radám, kde je poměrně logické, že...
1: že budou sedět Piráti.
2: Že, no ne, my na to děláme otevřená výběrová řízení, jsme jediní, kdo to dělá, kdo to dělá, jsme jediní,
0: ano,
2: kdo
0: to
2: dělá.
0: Vyřídili,
2: a naopak,
1: opakuje pan Řík,
2: a to je,
1: to opakuje, tak já to...
2: A to je ten rozdíl, že vy třeba žádný otevřený výběrový řízení neděláte do žádných takových...
0: Pane Recha, vy mi prosím, ale odpověste na tu připomínku, že dozorčí rada a úředník, který má nějaké věcné správní rozhodnutí, že to je něco jiného.
1: No,
0: a vy chcete tlačit, podle toho, co říká pan Hřib, na tyhle ty úředníky.
1: A teď to je přece absolutní nesmysl. Zaprvé na nikoho nechceme tlačit, Chceme mít právo si vybrat tam lidi, kteří budou odborně způsobilí a kteří budou mít stejné vidění světa. Za druhé, mně se líbí to, jak tady pan Hřib už ztrácí nervy, protože on moc dobře ví, jak to v té Praze funguje. Mimochodem ty trolejbusy, ty turecké trolejbusy, to ještě bude velký průšvih, který se na vás řítí.
2: Víte, turecké trolejbusy, co nám dodala ta Škoda Electric
1: A z hlediska těch dozorčích rád, víte, tam je prostě zcela jednoznačně dáno, že Piráti si tam dávají svoje lidi. Samozřejmě se to zamaskuje výběrovým řízením, ale dopředu už je jasné, kdo to vyhraje. Často se tam hlásí jenom oni sami.
0: Neutíkejte mi z těch úředníků. Teď se nebavíme o dozorčích radách, protože vy chcete změnit zákon, který se týká úředníků.
1: Ještě jednou, ano, přesně tak. Já už jsem to tady vysvětloval znovu. Víte, dozorčí radu, když někdo chce sedět v dozorčí radě a chce něco kontrolovat, tak by měl mít také nějaké vzdělání a nějakou odbornost.
0: Ano, dobře. A pak ten úředník.
1: Kam dotáhli Piráti pražskou plynárenskou, víme všichni.
0: Odpověste panu Hřibovi.
2: Počkejte,
1: Velmi rád vám odpovím. Ještě jednou, ty úředníci prostě, pokud má být ta státní správa efektivní, tak nemůžou válčit s ministrem. To je prostě špatně. Pokud na ministerstvu životního prostředí sedí člověk, který má nějaké směřování té politiky, a pak tam sedí pan Abel, který je prostě zelený šílenec, no tak pardon, ale to nebude fungovat. To
0: pane, přece pane, tak ne. Úředník nemá co válčit. Já nevím, s ministrem.
2: Pan Reichl, jehož klienti seděli ve vězení, tedy nechápu,
0: to
2: proč tady označuje, pana Abela, který je absolventem Oxfordu,
1: oboru,
2: za nějakého zeleného šílence. To je, myslím si, nesmyslné. Vůbec bych se nedivil, kdyby se proti tomu ohradil pan Abel soudně.
1: To
2: nějak bych se nedivil. A tahle záležitost tedy si myslím, že ukazuje to, jak o tom vlastně přemýšlí. Vy říkáte, my chceme mít na těch úřednických pozicích lidi, kteří konvenují tomu našemu názoru. Ale tak to přece vůbec být nemá. Ti úředníci mají pracovat pro lidi. Ne pro vás, jako nemají být to lidi, kteří jakoby mají nějaký shodný názor s tou politickou reprezentací. O tom to celé je. O tom, že máte oddělenou tu politickou moc, která nějakým způsobem točí tím kormidlem, a máte ty úředníky, kteří prostě to vykonávají. Potom jsou tam třeba političní náměstci, kde si může přivést ministr svoje lidi, tam jako žádný problém není, ale tady dochází skutečně k tomu, že se do čela těch správních úřadů a tak podobně dosazují třeba sponzoři motoristů, a kteří zcela zjevně nemají žádnou kvalifikaci pro tu záležitost. Naopak, my jsme prosadili ještě v prvním období Andreje Babiše ten takzvaný nominační zákon. To bylo o tom, že by se mělo dělat to, jak to postupují vlastně Piráti, to znamená, měli by se dělat otevřená výběrová řízení, nejenom do těch dozorčích rad, ale i do těch představenstev. A to je taky věc, kterou vy rušíte, abyste tam mohli obsazovat to těmi
0: Pojďme zpátky
2: grafikami.
0: K úředníkům. Pane Reich, já si chci ujistit jednu věc. Když jste říkal, že úředník se nemůže hádat s ministrem. Rozumím tomu jednoznačně, že teď úředníkům říkáte, pokud nebudete mít stejný názor jako my, tak půjdete?
1: No. Pozor, já jsem tohle jste mě vložil do úst. Vy, já jsem neřekl, že se má nemůže hádat. Já jsem řekl, že s ním nemá válčit. Hádat se má, hádat je normální v každé firmě. Já, když jsem
0: Ale ta otázka zůstává. Kdo nemá stejný názor jako vy, půjde?
1: Dobře, tak ještě jednou. Já vám odpovídám na tu otázku. Vy jste opravdu použil sloveso, které tam nepatří. Hádat
0: Dobře,
1: je v pořádku,
0: omlouvám se za slovo hádat.
1: Válčit nikoliv.
0: Vracím slovo znamená, válčit, které jste podle svých slov
1: ano,
0: použil, ale ta
1: tak.
0: Otázka přece zůstává.
1: Konstruktivní diskuze je naprosto
0: správná. A každý, kdo nemá stejný názor, tak půjde?
1: Ne, každý, kdo má, to není vůbec o tom, že půjde nebo něco podobného. Každý ten úředník přece odpovídá za svoji práci, tak jako v normální práci. Proč se bavíme o tom, že jaksi úředník má být nějaká posvátná kráva, na kterou se nesmí sáhnout? Prosím pěkně, myslím, že občané téhle země to, co chtějí, je, aby ta státní správa začala fungovat, protože je zbytnělá, je přebujelá, je pomalá a prostě tenhle zákon to umožní, aby to začalo fungovat normálně. To je to, co občané chtějí, my jim to doručíme, protože my jsme tady pro lidi a ne proto, aby jsme dělali
0: Pane trafiky. Efektivní zpráva bude to.
2: Efektivní zpráva, jo? Já myslím, že efektivní zpráva. To znamená, já bych asi na tohle téma mohl hovořit dlouho. Já jsem například snížil počet úředníků na magistrátu o 7%, když jsem byl primátor. Jenomže, my jsme poměrně rychle zjistili, že dál už jít nemůžeme, a to proto, protože to bychom museli škrtat ty agendy. Ty agendy nicméně jsou určené zákonem, obce si nemůžou vybrat, co budou dělat, co nebudou dělat, musí dělat prostě všechno. To znamená, ta cesta efektivní státní správy vede přes to, že se redukují ty agendy, redukuje se ta administrativa. Ne, že začnete dělat čistky mezi úředníky. To je první věc. Za druhé, to, co my potřebujeme, je ano, přilákat do těch našich služeb třeba ty absolventy Oxfordu. Jenomže vy naopak ty absolventy Oxfordu vyhazujete, abyste místo absolventa Oxfordu tam najali Františka Kubáska, řidiče a skladníka. Nic proti řidičům a skladníkům, nicméně trochu si tvrdit, že jste se vydali úplně opačnou, na opačnou stranu, protože my potřebujeme ty absolventy Oxfordu. A to ten váš zákon nezajistí. To byste museli začít redukovat ty agendy, upravit třeba způsob placení těch úředníků, tak abyste mohli odměňovat více ty kvalifikované a podobně. A tohleto to vy vůbec neděláte.
0: Odrazujete, pane Reichle, lidi, kvalitní lidi od toho, aby šli pracovat pro stát?
1: Vůbec ne, to je přece absolutní nesmysl. Já myslím, že pan Hřib to moc dobře ví.
0: On tak
1: ne...
0: mi to něčím doložte. Čím doložíte to, že lidé, kvalitní lidé se nebudou bát jít, ne nebudou bát, že vůbec budou chtít jít pracovat pro stát? No,
1: samozřejmě ten, kdo chce jít pracovat pro stát, to musí především chtít on sám. Já kdybych chtěl dělat věci pro peníze, tak určitě nepůjdu dělat poslance, to mi věřte. Prostě a jednoduše já tenhle stát mám rád, chci od něj pro něj odvést nějakou službu a myslím si, že lidé, kteří jdou pracovat no, pro stát.
0: A teď jste mu řekl, když se znalíbí ministrovi, tak
1: principiálně,
0: půjde.
1: Principiálně, to je přece v každé firmě. Proč se tady pořád bavíme? Vy když budete.
2: A stát není
1: vy, když budete, prosím, vy když budete, prosím vás, prosím, pěkně, prosím, proto pane, právě ten stát tak nefunguje. Protože prostě vy jste tam nanominovali svoje trafikanty, vy jste tam nanominovali Piráty, KDČ,
2: tě tam nejví. Náměstci je zcela logické.
1: Mě, pane, že přestat do řeči, prosím.
2: Také.
1: Já vím, že ztrácí nervy. Já vím, že nemá.
0: To prosím dovejte do tečky, protože do tečky.
1: Já to tady nedělám, pan Hřib to dělá neustále. Chápu, že je nervózní, ale to se nedá nic dělat.
0: Informaci.
1: Ještě jednou, prosím vás pěkně, my jsme připraveni tam přivést kvalifikované odborníky, lidi, kteří budou zcela jednoznačně chtít tenhle stát někam posunout, protože člověk, který tam jde jenom pro peníze, tak takový člověk tam nemá ve státě.
0: Proč to nebude jednodušší přivést kvalifikované odborníky, protože to půjde rychleji?
2: Ale vždyť pan Reichl tady plácá na prosté nesmysly. Pokud se bavíme o političních náměstcích, tak ty máte přece také. Akorát vy jste tam dali lidé bez kvalifikace, my jsme tam nominovali lidi s kvalifikací. No a ta druhá věc je, že jaká? Ano, jak asi vy přilákáte absolventa Oxfordu, když jednoho absolventa Oxfordu jste vyhodili, a naopak jim nejste schopni dát ani nějakou jistotu třeba elementární v té práci, pokud tam ti lidé nehledají vyloženě jako vyšší peníze, což asi by absolventi Oxfordu mohli, tak jako byste jim měla nabídnout aspoň něco jiného, třeba nějaký rozumný pracovní prostředí. A místo toho vy nabízíte šikanu a čistky.
0: Pánové, děkuji za debatu v této části Duelu ČT24. Tak a ještě než to bude úplná tečka za dnešním duelem, tak pánové, máte unikátní možnost vzájemně se zeptat, na co vás zajímá, na cokoliv. Pane Reichle, otázka na vaší straně směrem na pana Hřiba je jaká?
1: Děkuji pěkně. Já bych se chtěl zeptat, pane předsedo, když teď na podzim prohrajete komunální volby v Praze a vy jste znám tím, že za vše viníte Andreje Babiše jakožto hlavu toho celého aparátu, jestli v momentě, kdy se tam potom odhalí ty kauzy, které tam probíhaly za dob Pirátů, jestli teď a tady jste schopen na kameru říct, že skončíte v politice a odejdete, pokud k tomu dojde.
0: Odpověď, prosím.
2: Prosím vás pěkně. Piráti za... Od roku 2009, kdy jsme v politice, nemají žádnou korupční kauzu. Ani jednu. To znamená, my žádné kauzy nemáme, těžko vy na nějaké přijdete. Ostatně ani třeba v tom dozimetru nejede žádný pirát, ani pirátka. To znamená, já nemám ani obavu, že bychom volby v Praze prohráli. Naopak, my jsme mezi lety 2018, když jsem se
0: stal primátorem. Ano, a to vyjádření na kameru. To vyjádření na kameru bude, prosím, pane Reichle, to vyjádření na kameru.
2: Já nevím, odkud bych měl odstupat, když nemáme žádné kauzy.
1: Ale pokud bude nějaká kauza odvolána, jsou tam trestní oznámení.
2: Pane Reichle,
1: řekněte ano nebo ne.
2: Pane, žvaníte nesmysly. Piráti žádnou kauzu.
1: Já chápu, že jste nervózní. Pokud ano,
0: děkuji, pane Reichle. Teď se bude Zdeněk Hřib ptát Indika Reichle.
2: Děkuji. Tak a já mám otázku, pane Reichle, s ohledem na to, že vy jste tedy asistoval u toho protizákonného vyvedení pozemku z TJ Karlín Tesla, z toho tenisového klubu. Vaši spolupracovníci tam dostali nějaký tresty, šli sedět do vězení nějaký na 9 let, druhý na něco menšího. Asistovali u toho i členové vaší rodiny. Já bych se chtěl zeptat, jestli se těm lidem třeba nechcete aspoň omluvit za to, že jste vokal.
0: Stručná odpověď, prosím.
1: Jednoduše a jasně řečeno, já jsem tam byl v pozici svědka, mě policie nevyšetřovala jako vás za ty vratky elektřiny. Nikdy jsem nebyl v té věci ani podezřelý, ani jakkoliv stíhaný, takže já nemám jediný důvod se omlouvat.
2: Jste předsedou toho klubu.
1: A nebyl, byl jsem až později, až v době, kdy se to snažilo zachránit.
2: Narval jste tam ještě členy jedno, svojí rodiny, aby přehlasovali ty původní.
1: Na rozdíl od vás,
2: pane Reicha, dosáhli
1: těch pozorů.

Vítejte u zpráv Veroxu. Je středa 1. července 2026. Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího z domácí i zahraniční politiky, bez cenzury a politické korektnosti. Dnešní vysílání se zaměřuje na eskalující ústavní krizi, kontroverze kolem adorace nacismu na Ukrajině a selhávající hospodářskou i bezpečnostní politiku státu. Hlavním tématem posledních dní je bezprecedentní rozhodnutí ústavního soudu, které nařídilo vládě strpět prezidenta Petra Pavla v delegaci na blížící se summit NATO v Ankaře. Právní experti i opozice bijí na poplach a varují před flagrantním porušováním ústavního pořádku. Emeritní soudce Evropského soudu pro lidská práva Aleš Pejchal ve svém textu pro českou justici upozorňuje, že ústavní soud stvořil zcela nový, zákonu neznámý institut předběžného opatření. Podle Pejchala je tento postup v přímém rozporu s ústavou České republiky. Zdůraznil, že kompetenční spor představuje domáhání se ochrany veřejného, nikoli v soukromého práva, a přiměřené použití občanského soudního řádu je v tomto kontextu absurdní. Ústavní soud se tak podle něj staví do role zákonodárce, což mu nepřísluší. S ostrou kritikou vystoupil také bezpečnostní analytik Jan Schneider. Ten pro prvnispravy.cz analyzoval historický vývoj našich ústav od roku 1920 a jasně doložil, že tvůrci současné ústavy z roku 1993 záměrně odejmuli prezidentovi privilegium automaticky předsedat vládě nebo jejím delegacím. Výroky Petra Pavla, že je jako hlava státu automaticky vedoucím delegace, označil Schneider za naprosto nepodložené a svědčící o hlubokém nepochopení ústavy. Podle něj je prezidentovo působení zdrojem mimořádně špatné nálady ve společnosti. Na spornost předběžného opatření upozornil v pořadu Echosalon i profesor Aleš Gerloch s tím, že rozhodnutí postrádá logiku a zasahuje do nutnosti vzájemné dohody mezi prezidentem a vládou. Profesor Gerloch bude také kandidovat za hnutí ANO do Senátu. Zatímco média řeší, kdo povede delegaci, skutečný problém summitu leží jinde. Známý glosátor Vidlák upozorňuje, že liberální část národa se raduje, ale ve skutečnosti nás tato administrativa pouze zatahuje hlouběji do války. Na stole je mimo jiné úvěr pro Ukrajinu ve výši 70 miliard eur, se kterým expremiér Andrej Babiš zásadně nesouhlasí a trvá na nutnosti mírových jednání. Babiš se snaží přesměrovat pozornost od zbrojařských kšeftů zpět k zájmům občanů. Ještě ostřeji se vyjádřil aktivista Ladislav Vrabel. Ten varuje, že mediální spor o letenku pro prezidenta je jen kouřová clona. V Ankaře se podle něj bude rozhodovat o třech fatálních věcech. O pravidelném ročním financování Ukrajiny, o rozmístění jaderných zbraní do států, které je dosud nemají, včetně České republiky, a o vstupu Ukrajiny do NATO. To by automaticky znamenalo přímou válku naší země s Ruskem. Stejné obavy sdílí i slovenský premiér Robert Fico, který potvrdil, že EU již Ukrajině poslala 370 miliard eur. Fico jasně deklaroval, že Slovensko se dalších vojenských půjček nezúčastní a slovenská delegace nemá mandát pro schvalování další eskalace. Dalším zásadním domácím tématem je snaha o odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymíru Zelenskému. Iniciativu ohlásil předseda strany PRO Jindřich Reichl na tiskové konferenci hnutí SPD. Důvodem je krok ukrajinského prezidenta, který letos v květnu oficiálně přiřkl elitní speciální jednotce přídomek Hrdinové ukrajinské povstalecké armády, zkráceně UPA. Tyto jednotky, známé jako banderovci, mají podle Reichla na svědomí 10 000 životů Poláků, Židů a Čechů ve Volyni a vraždili naše občany až do roku 1947. Jindřich Reichl připomněl naši historickou zkušenost s Heydrichiádou, Lidicemi a Ležáky. Upozornil, že Polsko již ústy prezidenta Karola Navrockého na podobnou provokaci zareagovalo a Zelenskému řád Bílé orlice odebralo, a to za naprosté shody celého polského politického spektra, včetně Lecha Wałęsy. Řád Bílého lva nese jméno Tomáše Garrigua Masaryka, který fašismus bytostně odmítal. Podle Reichla i představitelů SPD je morální povinností České republiky vyznamenání člověku, který fašismus omlouvá či adoruje, odejmout. Vládní politici na návrh reagovali s obvyklou hysterií. Vít Rakušan a Tomáš Zdechovský mluvili o kolaborantech a nenávistné rétorice, zatímco místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek navrhoval omezit představitele opozice ve své právnosti. Tím pouze potvrdili svůj dvojí metr a neschopnost racionální historické sebereflexe. Jak navíc potvrdil Tomio Okamura, SPD nedávno vyhrála soudní spor právě s Vítem Rakušanem, který hnutí v minulosti protiprávně zařadil do zprávy o extremismu. Rozklad státních struktur se neprojevuje jen v zahraniční politice.
Advokát Karol Hrádela, zastupující klienty v klíčové korupční kauze Dozimetr, veřejně poukázal na to, že stát ztratil prioritu vlastních občanů. Ve své analýze státních rozpočtů od roku 2000 do roku 2026 dokazuje, že zatímco rozpočet vzrostl o 387%, výdaje na dozorové a regulační orgány hlídající správné hodnoty raketově stouply o neuvěřitelných 1166%. Naopak, správa státních hmotných rezerv a civilní odolnost jsou kriticky podfinancovány. Vláda, včetně vnitra ovládaného politiky spojenými s kauzou Dozimetr, podle Hrádely preferuje ochranu vlastních struktur před bezpečím občanů. Společenskou atmosféru a totalitní tendence současné moci reflektuje i senátorka Daniela Kovářová v textu pro deník To. Odsoudila nálepkování nepohodlných občanů výrazy jako dezoláti, ruská pátá kolona nebo necvině, které s oblibou používá vládní koordinátor Foltín. Upozorňuje, že Evropská unie i tzv. Veřejnoprávní média se snaží vnutit lidem jednu jedinou prefabrikovanou pravdu. Novináři i politici zapomněli, že politika je soutěží ideí, nikoliv vymýváním mozků pod rouškou správných hodnot. Aroganci bruselských elit pocítila Česká republika i v oblasti sociální politiky. Europoslankyně Kateřina Konečná ostře zkritizovala předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která české vládě diktuje, aby neměnila věk odchodu do důchodu a snižovala valorizace. Konečná důrazně připomněl, že sociální politika je výhradní doménou členských států a vyzvala hnutí ANO, aby dodrželo své sliby na snížení důchodového věku na 65 let, protože lidé v náročných profesích do 67 let pracovat nemohou. Že evropské elity vedou kontinent do záhuby, potvrzuje i známá ekonomka Ilona Švihlíková. Podle ní se Evropská unie snaží vyhlásit Číně ekonomickou válku, přičemž zcela ignoruje realitu tzv. Čínského šoku 2.0. Čína již Evropu technologicky i produkčně předběhla. Výsledkem eurounijních regulací jsou drastické ceny energií. Například v Německu jsou o 140% vyšší než světový průměr. Tato politika vede k cílené deindustrializaci Evropy a přímému ohrožení ekonomiky České republiky i Slovenska. Změna je podle Švihlíkové možná jen po kompletní výměně zkorumpovaných evropských elit. Fakticky

policie dostává trhliny i ve Velké Británii. Bývalý zbrojní inspektor Scott Ritter informoval o zadržení amerického právníka britskou policií na základě takzvaného protiteroristického zákona. Důvodem byly pouze jeho příspěvky na sociálních sítích kritizující Izrael. Ritter označil Británii za stát porušující svobodu projevu a varoval, že agresivní politika Západu vůči Rusku a další zatahování států do konfliktu ženou svět na pokraj globální katastrofy. To byly zprávy Veroxu pro tento den. Děkujeme, že sledujete informace z nezávislých zdrojů a myslíte vlastní hlavou. Sledujte verox.cz. Zdarma a bez reklam.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

Vítejte. Vítejte tady u nás na Midgardu. Jsem rád, že se slyšíme, jsem rád, že vás slyším, jsem rád, že vy slyšíte mě, jsem rád, že se slyšíme všichni dohromady a jsem rád, že se uslyšíme všichni dohromady, až vy třeba budete poslouchat někde z toho archivu. A pokud teď mě slyšíte a posloucháte z archivu, tak teď právě mluvím k vám. No a protože už toho bylo dost, tak teď zase budu mluvit k těm, kteří poslouchají právě teď. Takže právě teď doufám, že poslouchá třeba i můj host Míša. Míšo, zdravím tě, ahoj. Ničevo. My tě neslyšíme. Tak bude asi potřeba, aby ses podívala. Neslyším tě. Haló. Hlášení v českém jazyce. Do Prahy signál nedorazil, respektive z Prahy nedorazil signál.

0: co budeme dělat?
1: No, teď jsem to tam úplně dala.
0: A teďko tě slyšíme.
2: Nemáme jiný sluchátka?
0: Ano.
3: Vypnout to.
2: Mikrofon, tady mikrofon je zapnutý.
0: Slyšíme i malýho Toma, slyšíme.
4: Už mě slyšíš?
0: Už tě slyším i s Tomíkem, jasně.
4: No, prosím tě, za žádných okolností to nechtělo fachat, zastrčit, nevystrčit, zastrčit, vystrčit. Prostě to jako nefungovalo.
0: Počkej, jako vaše rodinný problémy tady netahej. Jakože nefungovalo zastrčit, vystrčit, zastrčit, vystrčit. To je tak jako buď sexuolog, nebo nějaký takový urolog, nebo chápeš?
4: Ne, to byl prosím tě čudlik do počítače a normálně to hlásilo, že to je připojený, mikrofon připojený a blikal tam. Ano, ne, ano, ne, ano, ne, ano, ne.
0: To je lepší, než zastrčit, vystrčit. No tak dobře. Tak my jsme rádi, že momentálně zastrčeno a funguje to?
4: No, kdyby ne, tak nevím. Tak budu hledat náhradní sluchátka a náhradní řešení, jo?
0: Takže prosím tě, my tě vítáme, já tě vítám ve vysílání. Jsme rádi, že už jsi se oživila. Pojď se přivítat.
4: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Bez tak, spojení není valení.
0: Tak na to, že nešlo ani zastrčit a vystrčit a zastrčit a vystrčit, jsi dost veselá teda, jako musím říct. Většinou no. To ženy špatně snáší, tak to jsem rád, že máš dobrou náladu.
4: Mně nic jiného nezbejvá.
0: To je docela výmluvný. Tak nám pověz, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli.
4: Já teda nevím, jako já si myslím, že my všichni budou děsně závidět. Jako.
0: Ty byla u vody, jsi zvládala u vody celou dobu nebo co?
4: Já jsem ten horký týden prožila v pouhých 22 stupních Celsia.
0: Uj.
4: Celý.
0: Jak to, že jsi netrpěla horkem?
4: No, protože jsem byla zavřená u sebe ve sklepě. A tam je opravdu stabilních 22. Dokonce v jednu chvíli došlo i na to, že jsem si zapla topení, protože jsem měla studený nožičky.
0: Až tak?
4: Až tak, ale mělo to jednu velkou daň. Nevidím tam odsaď denní světlo a celou tu dobu, co jsem tam strávila, tak jsem opravdu jenom pracovala. Takže
0: ty jsi uvězněná tam někde.
4: No, ale musím říct, že to je jediné místo celým tady našem domě, kde se skutečně v těch úplně šívaných vedrech dalo vydržet tak, že ses tam dokázal na tu práci soustředit a relativně jako tě nic nechybělo. Ani ten kyslík, protože nějakým způsobem se tam jakoby větralo. Ale v jednu chvíli na dvoře bylo takový horko, že se nedalo ani dejchat. Opravdu jsem měla pocit, že mám nedostatek kyslíku a jak kdyby ti člověče někdo ten kyslík vzal a vycuc.
0: Právě jste slyšeli hluboké ticho, takže jste neslyšeli, jak jsem se marně pokoušel spojit s Míšou. A... No, prostě jsme vyučili, vůbec jsme nebyli v éteru, že jo? No takže...
4: Dlouho teda?
0: No, já nevím, no, 11 minut. Prvních 35 minut, jako no, tak... Ne, tak 10 minut. Takže pravděpodobně hodně z vás to uslyší, ten začátek si můžete pustit z archivu, já to dám do archivu, tak... V zásadě jsme neprožili tady nic, připojovali jsme Míšu, ta zastrčit, vystrčit nemohla, pak když už mohla, tak se tomu smála, že už je to zastrčit, vystrčit, takže to fungovalo. No potom, co potom? Potom jsme si chtěli říct, jak se Míša měla a ona se měla dobře, protože byla ve sklepě, 22 stupňů musela topit, aby nezmrzla. No, tak ještě k tomu chceš něco. Jo, a na dvoře se nedalo dýchat. Takže, a v tom jsme zjistili, že jak se nejsme v éteru, že jo? No.
4: Ano, přesně tak.
0: Chápeš to?
4: Chápu to, jsou věci. Prostě to jsou věci mezi nebem a zemí. No,
0: no tak všechny tak znova vítáme, pochopitelně tady u vysílání z Midgardu. Je vidno, že to teplo nějak jako doléhá. Nevím, proč nám to tady se neseplo. No zkrátka dobře, vůbec to nenaskočilo to. Zajímavé. No tak můžeme konečně začít. Takže ty jsi se měla dobře, zatímco já jsem se pekl na koupáku v 37 stupních s Eliškou, takže jsme byli pořád ve vodě. Ráno byla voda 26 a v odpoledne už byla 30. Takže hezky se
4: ohřívala. No, to ti věřím. To ti věřím, protože my jsme se byli v neděli ráno vykoupat v Radotíně na 7. brzo v biotopu. A já tak jako biotop znám do těch 22 stupňů, 23 max, a mělo to asi 6 nebo 27, jo. Takže opravdu to je prostě teplý, no. Opravdu je to teplý. Takže ti věřím, že jsi se koupal v teplé vodě.
0: Takže když jsme byli ve vodě, tak to bylo naprosto super. Venku to teda docela peklo, musím říct. To jako... No ale protože jsem hrdina, že jo, tak já se nemažu na sluníčku, jo. Takže...
4: Ani vnitřně?
0: No to ti řeknu, že teda jako tam budeme nějakou dobu, tak jsem si dal 10 pivo.
4: Jo.
0: A to bylo teda nádherně vychlazený, to byla radost.
4: To jenom zasyčilo.
0: Já jsem si říkal, no v tom teple, jsem ho tam docela jako rychle poslal, tak jsem si říkal, v tom teple, no hele, já jsem to vůbec necítil. Podle mýho se okamžitě, jak to pivo jako dopadlo do toho vnitřku toho těla, tak se proměnilo v páru, alkohol jsem vydechl a voda se vstřebala, jo, takže asi tak. Čili vůbec ani tu desítku jsem vůbec necítil a to... Někdy, já nevím, tuhle jsem si dal, bylo teplo, dal jsem si 11 a docela jsem ji cítil, jo. Jedno jediný pivo, a tak půl hodinky jsem ho cítil, jakože účinkuje. No a tohle to ani prd.
4: Já jsem teďka, teda se přiznám, že jsem skoro celý týden, jsem alkohol neviděla, protože ještě jsem k tomu všemu, jak jsem strávila v krásném 22-stupňovém chládku, tak asi jsem někde při přeběhu mezi teplem a zimou ofoukla a trošku se mi ozvaly záda.
0: Biotopu?
4: To už bylo předtím. To už bylo někdy od pátku. A spíš si myslím, že takový stres a únava a přetížení a všechno. Tak se mi to kuslo. Tak je to takový.
0: No tak ty si vegičíš v tom sklepě a ani netušíš, co se venku děje, viď, v Praze, jako.
4: No, ale dneska vím, že hoří sklad v Ponoraticích.
0: Ten
4: teďka začal hořet.
0: S čím?
4: Nějaký, prosím tě, jsou to nějaký oděvy. Nejsou to žádný. Jsou to oděvy. No, ale nicméně teda musím říct, že sice nechodím venku, ale to, co čtu.
0: No Praha je zmítaná spoustou kaos.
4: Praha to má jako... Hele, tam nevíš, kde dřív začít, jo. A to ještě nám zavřou metro.
0: Já myslel prezidenta, konečně.
4: No, počkej, ono to s tím totiž ale bude souviset. Protože oni to metro zavřou 4. července, linku C, v dílce přes celý centrum a otevřou ho až 10. července.
0: A důvod?
4: Hele, instalace nových bezpečnostních zařízení.
0: Aha.
4: Neříkej mi, že by se to nedalo udělat tak, že by se pozavírala postupně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stanic postupně. No, to mi přijde divný.
0: Tomu úplně nerozumím, ale vím, že dvojčata než spadla, tak tam taky instalovali nový bezpečnostní zařízení.
4: No, upřímně, jo. Jako já v tom čuju nějakou čertovinu, jo.
0: Čertovinu.
4: A začíná to
0: souvisí s Hradem? Počkej, jak to souvisí s Hradem?
4: No, kdy začíná Ankara?
0: 7. No, hned po Husovi.
4: No, 7. začíná Ankara, tak aby třeba jako zabránili nějakým protestům, anebo Bůh ví, co se stane, a metro může být taky dobrý úklid, že jo? Ale jako nevíš. Jako fakt nevím, jako nepřijde mi to úplně normální, v životě jsem to v Praze nezažila, že by zavřeli nějakých 10 stanic na jednou, jo.
0: Zajímavý, veď? To bude dlouhý kábel, co tam musí natáhnout.
4: Jako víš co, takové věci se musí připravit na dopředu a pak jako to musí jít ne. To jako úplně mi to není jasný.
0: Myslím tě, jestli o tom rozhodují Piráti nějak, jo, tak bych se nedivil.
4: No, to je pravda.
0: Takže těm se povedlo ochromit povrchovou dopravu a teď dokonce ochromí i podzemní dopravu.
4: Jo, jo, ale to jako ochromněj, protože když to uzavřou, mám pocit od Pankráce nebo ještě dál až po nádraží Holešovice, tak jo, jezděj ty okolní linky budou jezdit, ale takový jako tohle je fakt nejtěžší páteř, jo. To,
0: Ježišmarja. Tady ta linka. To je píše Věrka. A dneska je ještě k tomu úplněk v Kozorohu, takže lidem hrabe ještě ano. Víc.
4: Ano, ty dneska nad ránem byl.
0: Byl už ano. Jako jo?
4: Byl nad ránem, no.
0: Proto já jsem byl tak aktivní, člověče. Já jsem celou noc spál a ještě ráno jsem se zbudil, jak jsem na tom byl dobře.
4: To vím, že byl úplně k nám.
0: Jo, tak.
4: A ještě navíc má začít v Praze pršet zítra.
0: Ne.
4: Nad ránem.
0: Ne, v jo? Praze bude pršet. Ne,
4: no, hele, jako jsem na to zvědavá, protože vyhrožovali už 3 dny a 3 dny tady nespadla ani kapka, jo. Hřmilo, blejskalo, ale ani kapička, jo.
0: Víš, to je takže vychovaný počasí. No Inu, tak.
4: Já bych tomu tak nevěřila.
0: Tak než se podíváme na to, co hýbalo světem tedy. Mám tady odboženy blanky. Co se stalo? Teď zase to mám úplně všecko jinak, ty, já se z toho picnu. Jak to, že to tu nemám? Proč to tu nemám? Chrostal ozvisa.
4: Chrostal.
0: Počkej, ne, Boženka má točí. Ne, ona má 2 profily, pozor, to přišlo 5 jiný. Tak teď už je to jasné. Proč to nemůžu najít? To je to jasné. Tak. Takže 30.6. Jo? Pojďme na to. Mám to tady, doufám. 30.6. Jinak ti můžu říct, že ty jsi byla ve sklepě a já jsem byl s Eliškou na Ještědu a tam bylo taky krásné.
4: To jsem viděla fotky.
0: Nádherně.
4: Ano, tam muselo být příjemně.
0: Takže bylo. Protože mi to se vždycky pošle.
4: Já vím, to je takový
0: vzdorně,
4: ten...
0: víš, to je taková hodná.
4: A úplně blbuzdorně se ti to ztratilo. Takže,
0: rychlý přehled agenturních zpráv. Záchrana kyjevského režimu nepatří do plánu Ruské federace. Prohlásil Putin na otázku o návrzích Kyjeva na omezení bojových akcí. Cílem Ruské federace v Sumské oblasti je vytvořit bezpečnostní zónu, uvedl Putin. Putin prohlásil, že s překvapením čelí pozdrav evropských vůdců, pozdrav evropských vůdců ohledně použití dronů ukrajinskou armádou s ohledem na útok na vysokou školu v Starobylsku. Rusko je připraveno pokračovat v diskuzi se Spojenými státy o všech podmínkách, které byly dohodnuty na té Aljašce. V Archonsku. Anchoráž. Uvedl Vladimír Putin. USA a Irán se dohodli na vzájemném ukončení útoku, uvedl novinář Axios. Na to už není potřebné. Nepřítel neexistuje a většina lidí v Německu to vidí. Prohlásil v rozhovoru potomek prvního kancléře německé říše Otto von Bismarcka Alexander von Bismarck. 70% lidí v Německu nepovažuje Rusko za nepřítele a nebojí se Putina. Navzdory snahám německých médií, uvedl Alexander von Bismarck. Evropská unie a Velká Británie nemají dostatek energie pro klimatizace, aby zachránili lidi před abnormálním horkem v Evropě, protože se zřekli dostupné a spolehlivé ruské energie, napsal Kiril Dmitriev. V suterénech, to se tě týká, poslouchej, v suterénech v Losevce byly nalezeny zaminovaná těla vojáků ukrajinské armády, v nichž někteří byli zabiti svými spolubojovníky. Informaci poskytly bezpečnostní složky. Xi Jinping se setkal s Lukašenkem. Budeme se tomu trošku dneska věnovat v Pekingu, uvedla čínská centrální televize. Lotyšsko a Ukrajina postaví továrnu na bezpilotní letouny na hranicích s Ruskem a Běloruskem. Prohlásil lotyšský předseda vlády Kulbergs. Rusko a Spojené státy mají mnohem více společného než toho, co je rozděluje. Uvedla bývalá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greene. Vojenští reportéři na setkání s Belousovem diskutovali o rozvoji vojsk bezpilotních systémů. Evropa riskuje, že vstoupí do topné sezóny s nejnižšími zásobami plynu za posledních 15 let, uvádí FT s odkazem na prognozu společnosti Wood Mackenzie. Kyjev posiluje spolupráci s největšími dronovými kartely v Mexiku, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Přední zločinecké skupiny v Latinské Americe považují Ukrajinu za bezpečný koridor pro dodávky drog na evropské trhy, uvedla ruská zahraniční rozvědka. Zelenského režim se snaží vydělat na obchodu s drogami v situaci, kdy západní sponzoři nejsou schopni uspokojit všechny jeho požadavky, uvedla ruská federální bezpečnostní služba. Velký hadronový urychlovač LHC oficiálně ukončil vědeckou práci po odstavení největšího světového urychlovače částic, oznámila tisková služba CERNu. Macron se opět objevil v slunečních brýlích, uvedla BFMTV. Francouzský prezident si nasadil brýle na oficiální setkání s ománským sultánem. Nesundal si je ani během podpisu dohod, které se odehrály v budově. Tak ona ho prý ta jeho bije, jsem slyšel. Jako.
4: Jo, ona mu občas nějakou prý šoupne. No,
0: vůdce francouzské strany Patrioti Filip žertoval, že Macron se opět objevil v slunečních brýlích kvůli facce od své ženy. Rozhodnutí o zákazu vývozu dieslu pro výrobce ještě nebylo přijato, uvedl Novak. Novak prohlásil, že rafinerie v Rusku pracují na maximální kapacitě a trh je zásobován ropnými produkty. To je všechno. No tak čoče, Macrona zase ta jeho zmlátila. Jestli on nebyl nějaký vtipný s tou Gretou, že jo? To asi...
4: se jako třeba nezlobil, rozumíš, jo, to nevíš, jako zlobil. No? Mohl zlobit.
0: Mohl být drzek, jo, třeba.
4: No, tak třeba nevynes odpadky.
0: Nebo drze koukal.
4: No, nebo neuklidil nádobí z myčky.
0: Víš, že mají myčku?
4: Nevíš.
0: No,
4: že
0: nemají
4: asi jo.
0: Nějakou uklizečku?
4: A nebo byl moc velký zájem o uklízečku.
0: A ty se divíš? To snad je hezčí i ta myčka, než ta jeho...
4: No, to víš, no.
0: Chudák. Viď? On tak trpí.
4: To víš, no. On trpí, on je fakt jako chudák, no. Ach jo, to je náš Macron.
0: To víš. Co by neudělal pro to svoje prezidentství, viď?
4: No, to víš, ale ten se tam bude držet zuby nechty, co to půjde, prosím tě.
0: Tak poslouchej, my jsme si tady několikrát, Míšo, kladli takovou otázku. Mm-hmm. proč tomu Skloterovi z Hradčanská 1 tolik frčí o tu účast na tom summitu?
4: No, a co zase, to vylezlo?
0: A zase platí.
4: Jsme měli pravdu.
0: Za vším hledej peníze.
4: Ano.
0: Tak já bych si dovolil to tady přečíst. Fico odhalil pravý důvod Pavlovy umanutosti v Ankaře, se chystá revolvingový úvěr 70 miliard eur ročně. Zbrojaři z Hradu by se přisáli jako pijavice. Pavel musí vést delegaci, aby podepsal miliardy pro válku. A právě proto ve čtvrtek Petr Pavel tak kategoricky a neústupně prohlásil, že musí stát přímo v čele delegace a nikoli fungovat pouze jako její řadový člen. Jako vedoucí delegace má totiž právo podepisovat klíčové dokumenty a garantovat aliančním partnerům, že Česká republika se zbrojního programu zúčastní, i kdyby s tím Babišův kabinet nesouhlasil. Díky Robertu Ficovi už víme, co stojí za Pavlovou umanutostí summitem. Bude se tam totiž schvalovat finanční revolvingový program za 70 miliard eur na zbrojení Ukrajiny každý rok. To, co původně vypadalo jako klasický kompetenční spor o reprezentaci země navenek, se v kontextu nových mezinárodních souvislostí mění v hlubokou politickou detektivku. Prezident republiky Petr Pavel ve čtvrtek v exkluzivním vyjádření pro Českou televizi otevřeně deklaroval, že pokud bude začleněn do delegace České republiky na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, automaticky se stane jejím vedoucím a bude to on sám, kdo bude autoritativně rozhodovat o tom, kterých konkrétních akcí a jednání se v Turecku zúčastní. Záhadu prezidentova nepochopitelného chování však možná úplnou náhodou nebo možná s geopolitickým záměrem rozlouskl slovenský premiér Robert Fico, ten se během své návštěvy východního Slovenska zúčastnil otevřené diskuze se studenty v Bardějově. Právě na tomto fóru Fico pronesl slova, která okamžitě zaplavila alternativní i hlavní mediální proudy. V obou částech bývalé federace slovenský ministerský předseda se nechal slyšet, že má obrovské obavy v nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Důvodem těchto obav má být fakt, že se za zavřenými dveřmi chystá ke schválení monstrózní, dosud nepředstavitelný finanční a vojenský závazek. Chviličku, to nevyskočilo. To tady vyskočilo. Chviličku.
4: Jo, my držíme.
0: Ano.
4: My jsme.
0: Ano. Podle Fica se má jednat o takzvaný opakovaný finančně revolvingový úvěr s ročním cyklem v astronomické výši 70 miliard eur, který má sloužit k dlouhodobému financování a pokračování válečného úsilí na Ukrajině. Tento program by znamenal, že členské země NATO by rok co rok, bez ohledu na vývoj ekonomiky či vůli vlastních občanů, odevzdávali miliardové částky do společného fondu. A právě v tomto momentě celá politická skládačka v České republice do sebe doopravdy a dokonale zacvakla jako pucle. Pijavice na miliardovém fondu? Kdo profituje z ankarského plánu? Pokud se podíváme na mechanismus, jakým má tento obří alianční balík fungovat, zjistíme klíčovou věc. Tyto peníze podle dostupných zákulisních informací nepůjdou na Ukrajinu přímo v hotovosti na zlaté záchody. Budou z naprosté většiny využity k masivnímu nákupu zbraní, těžké techniky a munice. Klíčové však je, že tyto nákupy se nebudou realizovat jen a pouze ve Spojených státech amerických, ale zejména u zbrojařských firem členských zemí NATO, tedy v drtivé většině u evropských zbrojovek. Jde o zakázky, které mohou zbrojařům zajistit astronomické zisky na celá desetiletí dopředu. Pokud by se však současná protiválečně orientovaná Babišova vláda od tohoto programu na summitu v Ankaře distancovala, odmítla ho podepsat nebo se k němu připojit, byl by to konec. Znamenalo by to pro české zbrojaře napojené na Pražský hrad naprostou katastrofu.
3: mohli by být z tohoto lukrativního programu na to okamžitě a nekompromisně vyloučeni. Noční alarm na ústavním soudě a lobbystické pozadí. To je celá ta záležitost vlastně teď na stole tady krásně rozklíčovaná. Takže o to tady vlastně běží.
4: Jasně. Aby se náhodou jako nemohli nahrabat o trošku víc, že jo?
3: Takže takhle. Takže Babiš byl ve střetu, tak to se řešilo a ještě se to řeší.
4: Ale že tenhle ten je ve střetu. Ten je přímo ve velkém střetu. No. A navíc, on je tak umíněnej a tak, rozumíš, on prostě, Babiš dneska nastolil nějaký ty podmínky, za jakých on pojede a on prostě bude tou hlavou delegace. No, velmi, velmi jako vážně a tam musí jít opravdu o velmi těžký peníze, protože to není možný, jo. To jako ty lidi, normální běžní lidi už to musí vnímat jako fakt, jako blbost, jo. Že jako, jo, i kdyby tohle nevěděli, nerozuměli tomu, tak už sami ty normální běžní lidi musí přeci cítit, že ten tlak je tak neúnosný a tak zvláštní, že tohle není úplně normální, jo.
3: No tak...
4: Samozřejmě, no, povídej.
3: Ne, říkáš to správně, prostě na stole bude 70 miliard euro.
4: Ročně.
3: Ročně, každý rok. A každý rok si z toho balíku rozeberou ty zbrojaři, co jako se jim hodí. A u tohohle rozdělování kořisti nesmí chybět hradní klika se svýma zbrojařema z zády, protože tito zbrojaři zase financují Pávkovi potom tu jeho kampaň. Takže tato lobby zbrojařská, militaristická, která je bezpečnostním rizikem pro všechny normální lidi, protože díky tomu, že oni to tady vyrábí a že oni bohatnou, tak my jsme regulérním cílem pro Ruskou federaci, tak u toho on musí být s těma svejma, protože on se dožaduje i těch 35 lidí, no a tak ať tam řekne, co tam ty lidi jdou dělat. Proč tam jde tenhle ten, proč tam jde tenhle ten opršálek, proč tam jde tady ta Andulka, co tam budou řešit, čeho se chtějí zúčastnit.
4: Vy tam může jet jenom sám Pávek, maximálně si může vzít nějakou sekretářku.
3: Nemůže, protože to si nemůže sednout k tomu stolu. On potřebuje, aby si k tomu stolu sedl on, plus ti, do jejich kapes půjde část z té kořisti, z těch 70 miliard. Protože jedině za těchto okolností on bude dostávat svoji provizi, chápeš? Svůj podíl.
4: Ale teď udělej střih a představ si, že by se tohle dělo za Fialovy vlády. Tak vlastně bychom se to ani nedozvěděli. Pávek by tam odjel. Podepsal by to, naši občané by tím pádem schudli, nemohli by proti tomu nikdo nic udělat a bylo by to v pořádku, protože Fiala, že jo?
3: No, jo? Protože by se tak dohodli. Protože on přeci zastupuje Českou republiku navenek. Takže on tady prodává peníze občanů, on tady prodává naše občany. A už jsme u toho, jo? A teď pozor. Myslím si, že vláda na něj něco chystá. Jo, protože řekli, že jeho program, ať si tam natelefonuje, ať si tam zajistí prostě prezidentská kancelář, že oni jako ministerstvo zahraničí nebudou jemu sjednávat jakýkoliv program. Co ti z toho vyplývá, Míšo?
4: Dělej si tam, co chceš, lítej si tam, kde chceš, ale oficiálně prostě je tam delegace vedená Babišem a oficiálně na všech jednání bude Babiš. A ty si tam dělej, co chceš. Protože oni ho nikam ani asi, víš co, jo, to i to na to, teď to má nějaký, hele, nikdy jsem se o to nezajímala, nikdy mě to nenapadlo, ono je to asi pravděpodobně každý rok, nikdy jsem nevěděla, jak probíhají takové jednání, co se tam vlastně na těch jednáních jako dohaduje, o čem se mluví, nevím. ale...
3: Ne, většinou plky. To tenkrát, tentokrát je to tak konkrétní.

0: A že jde o dvě věci. Aby ta kořist existovala a lidé ji zaplatili. A druhá věc, aby a u toho aby rozdělování kořisti byli pochopitelně ti správní lidé z České republiky. Do toho mi to tak jako trochu zapadá, čověče, že byl vyměněn, byl odejít Řeška, němuž nebylo prodlouženo ta funkce náčelníka generálního štábu a byl odvolán. A na jeho místo přišel novej, mladej, a ten už se nezakecá.
1: Ten se nezakecá, přesně
0: ten
1: tak.
0: Ten se nezakecá. Jak pak se jmenuje Klouček?
1: Měla jsem to na jazyku, dneska jsem to četla, ale...
0: Není to ten jo. Svoboda?
1: Ne, Svoboda ne. Ne.
0: A nějaký mladý docela, ne?
1: To taky úplně nevím, jestli je mladý.
0: Já jsem nevěděla, ale... že byl mladý.
1: No to zkusím najít. Mluví. Je to ředitel? Ne, není to ředitel, je to náčelník.
0: Náčelník generálního štábu.
1: Náčelník generální, počkej.
0: To je protihráč ministra obrany.
1: Novým náčelníkem generálního štábu Miroslav Hlaváč.
0: Jo, Miroslav Hlaváč.
1: Miroslav Hlaváč, ale nevím, jak je mladý, jestli uvidím nějaký. Hele, jako že by úplně, jako, hele, nevypadá moc mladě.
0: Dobře, to hele, rozhodně. Výměna je důležitá, protože tenhle ten je zase propojený s Hradem a s těma dle všema šmejdama. Navíc ještě se spolkem D, že jo, takže... To kšeftaření, to on kryl, že? No a my si ještě můžeme poslechnout takový jeden zajímavý rozhovor, právnickou analýzu toho, čeho se dopustil Pávek, jo? Chceme?
1: No jdeme určitě. Jdeme na to.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vláda potvrdila, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš.
3: Podle prezidenta Petra Pavla vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem.
4: Ten má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí.
5: Petr Pavel považuje za automatické, že delegaci povede právě on.
6: Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
2: Akreditace na summit, údajný pokus o ústavní puč a válka Hradu s vládou. Spor mezi Pavlem a Babišovou administrativou nebere konce. Kdo bude šéfovat delegaci na setkání špiček NATO v Ankaře? Ptám se ústavní právničky Andreje Procházkové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 30. června. Ahoj Andreo, díky, že jsi dorazila k nám do Vinohradské 12.
7: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
2: Tak, co jsme se dozvěděli z pondělního jednání vlády? Prezident Petr Pavel je akreditovaný na summit NATO do Ankary, bude mít vlastní letadlo.
8: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod.
2: Ale premiér Andrej Babiš by byl nejradši, kdyby se rozhodl prezident Pavel nakonec nejet, prý by to bylo velkoryse.
8: Že by to přispělo uklidnění společnosti.
2: Hlavou té delegace je podle vlády Babiš.
8: Tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
2: Na to už reagoval prezident Pavel, jsme stále teda v událostech týkajících se pondělí a prezident Pavel řekl, že podle něj vláda jedná v rozporu s usnesením ústavního soudu, protože podle zvyklostí má být šéfem delegace právě prezident.
9: Je to pouze snaha o naplnění dosavadní praxe, kterou není důvod měnit.
2: A pokud bude chtít, má mít možnost navštívit jak tu neformální večeři před zahájením toho oficiálního dne summitu, pak tedy i to oficiální jednání.
9: Já jsem stále připraven s Andrejem Babišem o kompromisní variantě jednat. To znamená, abychom se tohoto summitu zúčastnili oba, každý jedné části z těch dvou hlavních, ze kterých...
2: A já se tě ptám, skutečně čte pan prezident Pavel to předběžné opatření ústavního soudu, když se s ním teďka takhle prezentuje správně?
7: Já bych se vrátila k tomu, co řekl ústavní soud v tom předběžném opatření.

0: Jediné, co ústavní soud řekl, je, že prezident má být součástí delegace v rámci summitu NATO a že členové vlády mu v tom nemají jakkoliv bránit nebo stěžovat. A na jedné straně tady máme minimalistický přístup ze strany vlády, ano, my ho nějakým způsobem registrujeme, ale nebude tam mít žádnou důležitou roli, de facto bude stát v koutě a možná bychom byli radši, aby jen vůbec nejel.
1: Ano.
0: A na druhé straně tady máme čtení prezidenta, který říká, já si myslím, že vláda mě měla oslovit, jak já si tu svoji účast představuju, protože máme jednat nějaké jako loajální spolupráci, protože to je v zájmu České republiky. To se nestalo. Tím pádem si myslím, že bych měl být hlavou delegace. Za prvé, protože tak bylo vždycky v minulosti, když jel prezident na summit NATO.
2: To není můj výmysl, to není ani specifikum České republiky. To je diplomatická praxe, která je zažita po celém světě.
0: A za druhé, protože tady existují nějaké protokolární pravidla NATO, které říkají, že hlava státu je víc než premiér.
2: Protože hlavy států, ať už jsou to králové nebo prezidenti, jsou vždycky v první pořadí. Zatímco premiéři, ministři jsou v pořadí za nimi.
0: Z mého pohledu, když se koukneme hodně formalisticky na to, co řekl ústavní soud, tak ústavní soud neřekl, že má být prezident hlavou delegace. Jediný pokyn, který vládě dal, je, že má být součástí delegace a že mu tomu nemá jakkoliv bránit nebo to stěžovat.
1: Takže to už je výklad prezidenta Pavla.
0: Ale na druhé straně je ten výklad vlády, který je zase minimalistický. Otázkou je, co tím ústavní soud přesně myslel. Tady si myslím, že možná prezident v té kompetenční žalobě udělal chybu, že rovnou nenapsal do toho návrhu, že chce být hlavou delegace. Možná bychom se vyhli tady tomuhle dohadování se nad drobnostmi. Ale myslím, že dneska jako nelze říct, kdo má pravdu a kdo ne, ale asi bych dokázala dneska tvrdit, že se nejedná o porušení usnesení ústavního soudu, ale zároveň také tady důležité zmínit, že možná prezident tuhle argumentaci nesměřuje pouze k veřejnosti, pro kterou to je čím dál tím víc nesrozumitelné, ale i také k ústavnímu soudu jako důkaz toho, že vláda stále nekooperuje, že stále mu hází klacky pod nohy a jsou to nejen jednotlivosti, ale jsou to už věci po té, co ústavní soud řekl, že by vlastně tady nějaká kooperace v rámci summitu na to měla být.
1: Vyvolalo to velkou bouři na politické scéně, tedy to předběžné opatření ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl, že vláda musí bezodkladně dopsat prezidenta Petra Pavla do delegace na summit NATO v Ankaře a v cestě jemu a jeho doprovodu tedy nesmí bránit. Sama si to řekla ministr zahraničí Petr Macinka, to označil za pokus o ústavní puč.
3: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který...
1: Jak se tak pozná pokus o ústavní puč?
3: Doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO.
0: No tohle to rozhodně není, to bych mohla říct z pozice expertky na ústavní právo. Myslím si, že to je politická reakce, která reaguje na to, že ústavní soud nedal zapravdu vládě a ministrovi zahraničí v tomhle případě, kteří spoléhali na to, že prezident nakonec té kompetenční žalobě nepřistoupí. Co je ale důležité podle mě zdůraznit je, že všichni aktéři řekli, že budou usnesení ústavního soudu respektovat a vlastně de facto v té minimalistické verzi ho naplnili.
1: Ale myslím si teda, že vláda řekla, že to bude respektovat tak trochu s poznámkou, překvapilo jí a možná nejenom vládu, že ústavní soud rozhodl velmi rychle, že rozhodl v řádu hodin, když na jiná rozhodnutí se čeká měsíce.
0: Tak tady je asi důležité říct, že na jedné straně jde o rozhodnutí rychlé, protože prezident v kompetenční žalobě zmiňoval, že žádá o přednostní projednání a dle zákona ústavního soudu tam ty podmínky pro to přednostní projednání splněny byly. Takže to je první aspekt. A druhý aspekt je, že se jednalo o předběžné opatření a to i v běžných občanskoprávních sporech se rozhoduje v rámci hodin, maximálně dnů, právě proto, že to je akutní a že tam de facto hrozí nějaká újma, potenciální újma tomu aktérovi, který o to žádá. To znamená, není ani standardní, že tam dochází k vyjádření té druhé strany, vůči které pak směřuje to předběžné opatření, naopak se o tom rozhoduje právě ještě předtím, než je rozhodnuto ve věci samé, aby se zamrazila ta daná situace. Takže pokud jde o tu rychlost, tak já na tom nevnímám vůbec nic podezřelého.
1: V pondělí večer vlastně prezident Petr Pavel podal ten návrh na ústavní soud. Ve středu už ústavní soud rozhodl, protože měl naplánované jednání a v pátek by vypršel ten deadline, do kterého se měla napsat ta delegace. Takže se skutečně tohle všechno odehrálo v rámci jednoho týdne. To, že se nedoptával ústavní soud těch zúčastněných stran, to tedy není špatně?
0: Není to špatně, není to porušení žádných procesních pravidel. Samozřejmě v nějakých momentech by mohl, ale není to povinností a většinou se to ani v praxi, mimo třeba to řízení před ústavním soudem, téměř neděje.
1: No a zpátky ještě k tomu pokusu o ústavní puč. Prezident Petr Pavel to nazval výrokem na hranici poplašné zprávy. Tak jak se naopak pozná výrok na hranici poplašné zprávy?
0: Tak jedná se o trestný čin, ale nejsem si jistá, že ten prezident tím to mířil, že mohl myslet nějaký jako obecný politický statement o tom, že dochází k šíření nějaké poplašné zprávy, která vzbuzuje v lidech nějaké znepokojení. Ale když jsme zůstali u té právní definice, tak šíření poplašné zprávy se dopouští ten, kdo nějakým způsobem rozšiřuje zprávu, která má vzbudit v občanech, ve větší části obyvatelstva nějaké vážné znepokojení nad tou situací. A myslím si, že z hlediska trestního práva nejde o trestný čin. Nicméně chápu, kam tím prezident mířil. To, že tady poměrně vysoce postavení politici spochybňují rozhodnutí ústavního soudu, za prvé to není běžné a za druhé tím podkopávají základy té instituce a důvěryhodnosti v ní, jenom kvůli tomu, že jim nebylo vyhověno. Takže myslím, že prezident to spíše myslel tímto směrem, ale do hlavy mu nevidím.
1: Jo, já si teda myslím, použila si sousloví vážné znepokojení, že vláda je vážně znepokojena tím, jak ústavní soud rozhodl, do jaké míry, ale je to legitimní kritika, protože asi nějaký svůj názor členové vlády říct mohou.
0: Ano, ale myslím, že ta kritika momentálně nesměřuje k věcným argumentům, ale pouze ke znevěrohodnění ústavního soudu jako instituce a zároveň si myslím, že pokud jde třeba o tu rychlost rozhodnutí ústavního soudu, tak by buď měli být znalí toho, jak funguje řízení před ústavním soudem a co je předběžné opatření, anebo by se měli poradit s experty, jestli to teda je nestandardní předtím, než začnou šířit tyto informace. To já vnímám, že je poměrně velký rozdíl.
1: My bychom měli právě zmínit, že to předběžné opatření bylo vydáno s takovou rychlostí, aby došlo k rozhodnutí před tím summitem Fankaře, ale ta kompetenční žaloba jako taková ta bude pořádána až v následujících měsících, to bude ještě trvat.
0: Přesně tak, jde o zmražení situace z důvodu toho, že prezident se v minulosti v drtivé většině účastnil summitu NATO, byl součástí delegace a protože ústavní soud měl pocit, že tam je nějaká hrozící újma vůči jeho kompetencím, tak ten stav zamrazil tak, jak byl minule nebo v minulosti a proto se účastní summitu NATO.
1: Takže když ústavní soud o předběžném opatření rozhodne na základě časové nouze a dosavadní praxe, tak to považuješ za dostatečně ústavně obhajitelné rozhodnutí?
0: Obecně bych řekla, že předběžná opatření vůbec nejsou typická v řízení před ústavním soudem. Většinou to účastníci řízení nežádají, takže tady nemáme 20-30 příkladů, se kterými bychom to mohli porovnávat.
1: Mě překvapilo, že o to žádal. To je normální, že o to někdo, ta jedna ze stran požádá a ten soud pak rozhoduje teda na základě té žádosti.
0: Ano, musí vždycky jedna ze stran požádat. A tady myslím, že dával prezident Pavel na výběr ústavnímu soudu, že buď rozhodne ve věci samé, a to ještě před summitem v Ankaře, tak aby mohl jet. To znamená, jestli prezident má právo se rozhodnout, že tam chce jet a jestli mu v tom vláda může bránit nebo ne. A nebo teda, že ústavní soud může vydat předběžné opatření, kterým teda zajistí tu kompetenci prezidenta v tomhle jednotlivém případě a pak rozhodne o vztahu vlády a prezidenta ve vztahu k zahraniční politice. A tím si myslím, že ústavnímu soudu dal návod na to, jak tu situaci nějakým způsobem rychleji vyřešit, bez toho, aniž by musel vydat konečný verdikt nebo konečné rozhodnutí o té otázce, která je sama o sobě komplikovaná a neshodnou se na ní ani ústavní právníci.
1: Ale prý to zvažovali. Zvažovali vlastně rozhodnout i ve věci kompetenční žaloby v tom krátkém časovém poli, které mají ještě před začátkem summitu Fankaře, který se koná 7. a 8. července, tedy za skutečně pár dní, ale nakonec tedy to vyřešili tím předběžným opatřením a tím, že o kompetenční žalobě jako takové rozhodnou až v těch příštích měsících.
4: O tom vlastním návrhu budeme rozhodovat samozřejmě s ohledem na složitost té věci, její komplikovanost až náležitý lhůtách.
1: Ústavní soud zároveň tvrdí, že to předběžné opatření, to rozhodnutí nezasahuje nepřiměřeným způsobem do ústavního postavení vlády.
4: Chci zdůraznit, že my tím nechceme zasahovat a také nezasahujeme do pravomoci vlády.
1: No ale v momentě, kdy vláda rozhoduje o té delegaci, respektive ministerstvo zahraničních věcí o té delegaci na summit NATO a posílá tam ten seznam účastníků a žádá o ty akreditace, tak rozhodnout, že prezident někam jet musí, přeci ale ten zásah je nebo není?
0: Ústavní soud neříká, že nezasahuje do postavení vlády.
1: On
0: říká,
1: způsobem.
0: Že pouze nepřiměřeným způsobem nedochází k tomu zásahu. To znamená, že na jedné straně vážil potenciální újmu vůči kompetencím prezidenta, kdyby se toho summitu nemohl účastnit, a vedle toho újmu vlády, členů vlády, že ho tam musí vzít, a vyhodnotil, že ta újma vůči kompetencím prezidenta je v tom jednorázovém de facto zákazu, aby tam nejel, větší než ta újma té vládě. Což de facto vyhověl tomu, co prezident psal v kompetenční žalobě.
1: A to, že je to skutečně jako aktivní zásah do něčeho, že do něčeho vstupuješ s tím, že něco někomu povoluješ a rušíš zákaz někoho jiného, to je běžné pro předběžná opatření?
0: Ústavní soud neříká, že do toho aktivně zasahuje. Naopak on říká, já udržuji situaci, která je z minulosti. Takže vlastně jde o nějakou interpretaci, která může být třeba z tvého pohledu jiná, ale ústavní soud vlastně neříká, že do toho aktivně vstupuje, pouze že zachovává situaci z minulosti právě kvůli té hrozící újmě vůči kompetencím prezidenta.
1: To je ta dosavadní praxe, tedy rozhodl teda na základě té praxe v těch minulých letech. Ne všichni soudci s tím teda souhlasili. Nutno teda dodat, že soudcem zpravodajem byl Pavel Šámal, jmenovaný ještě Milošem Zemanem. A ti, kteří nesouhlasili, byli dva soudci, Jan Winter a Dita Řepková, oba jmenovaní prezidentem Pavlem, protože jedna z těch kritik mimochodem je, že právě Pavel si najmenoval celý ústavní soud a proto mu jde na ruku, tak jenom aby tady zaznělo konkrétně, kdo s čím nesouhlasil. A tito dva, Winter a Řepková, se domnívají, že podmínky pro vydání předběžného opatření nebyly naplněny. Jak na to přišli? Proč si to nemyslí?
0: Oni tam právě nevidí tu hrozící újmu. Oni říkají, že i kdyby ústavní soud nestihl rozhodnout do summitu v Ankaře, tak případné omezení kompetence prezidenta zastupovat stát navenek není natolik závažné, aby ústavní soud do té situace vkročil, a zároveň varují, že pokud se ústavní soud bude takhle chovat i v budoucnu, takže by to mohlo vést k nějakému nezdrženlivému schvalování předběžných opatření v dalších krocích.
1: Což se ale stát může, ne?
0: Ano, ale myslím si, že tento případ je poměrně atypický a že naše zkušenost s řízení před ústavním soudem, zvlášť když ho iniciují politici, tak je taková, že ty předběžná opatření nejsou navrhována.
1: Jo. No ale říkám, stát se to teď může, když někdo uvidí, že podívejte se, prezidentovi to vyšlo.
0: Ano, je to legitimní argument a myslím si, že je dobře, že tam to disentní stanovisko je, protože nejenže ukazuje to, co si popisoval, že to není nějaký jednotný soud, který najmenoval Petr Pavel svými podporovateli. Ale jde o nějaký jako věcně právní argument na ústavní úrovni a myslím si, že třeba i do budoucna ústavní soud může zvážit, jestli v budoucích případech právě bude postupovat takhle, že aktivně do té situace zasáhne nebo ne. Ale zároveň jsou to pouze dva soudci z 12, protože i když plénum tvoří 15 soudců, tak nebyly tři přítomní, takže pořád jde o menšinové stanovisko.
1: A propo, je to důležité, kdo koho jmenoval kam? Protože třeba v Americe se to hodně řeší, liberální, konzervativnější soudci a tak dále. V Česku si nepamatuji, že by to bylo tak velké téma doteď, ale zejména vládní poslanci tedy tohle si vybírají jako jeden z těch argumentů.
0: V Americe se to řeší proto, protože jde o prezidentský systém. Prezident má velmi silné postavení a zároveň se jedná o bipartismus, to znamená, jsou tam vždycky dvě strany nejsilnější. Takže ten vliv dané politické strany, která často i podporuje toho prezidenta nebo prezident z ní vzešel, je mnohem zásadnější než v České republice. V České republice sice prezident navrhuje kandidáty, ale schvaluje senát, který je složen z více politických stran a také nestraníků. Je to úplně jako jiný kontext politický než v Americe.
1: Ještě k tomu disentnímu stanovisku soudců Vintra a Řepkové. Oni totiž upozorňují taky na to, že ústavní soud tím předběžným opatřením vstupuje do probíhajících politických dějů. A teď teda otázka za milion je, jestli to je role ústavního soudu. V momentě, kdy i sami teda ústavní soudci přiznávají, že ústavní soud v tuto chvíli se stává účastníkem nějakého politického rozbroje.
0: Já s tím souhlasím, že vstupuje do politického dění, ale musíme se zeptat, co bylo na začátku. Na začátku byl návrh prezidenta, který vzešel po několika měsíčním konfliktu mezi hlavou státu a vládou, to znamená čistě politickým konfliktem, a přelil se do toho ústavně právního, protože náš právní řád umožňuje obrátit se v některých případech na ústavní soud. Takže část těch případů bude vždycky spojená s politikou a bude bytostně politická ve smyslu toho, že původně předtím, než to přišlo k ústavnímu soudu, tak tam byl nějaký politický spor. Já si ale nemyslím, že to je špatně. Uh-huh. Rolí ústavního soudu je rozhodovat i tento typ případů, protože v nějaký moment už se dostaneme do takové komplikované situace, která je zablokovaná, že už by ta situace nešla vyřešit jinak, než právě rozhodnutím ústavního soudu, což je poměrně citlivá pozice ústavního soudu, ale opět je to instituce, která by tyto typy sporů měla unést a rozsoudit.
1: Summit je už příští týden, o tom už jsme mluvili 7. 8. července a já se tě chci na to zeptat, jestli do té doby má čas se vláda a vůbec možnost proti tomu předběžnému opatření nějak bránit.
0: Ústavní soud v usnesení o předběžném opatření sám píše, že odvolání není možné a ono to dává smysl, protože ústavní soud je konečnou instancí, takže tam by ani nebylo ke komu se odvolávat oproti třeba předběžným opatřením u obecných soudů, takže tu možnost vláda nemá.
1: Já už jsem říkal, že ústavní soud upozornil na to, že ten finál verdikt ke kompetenční žalobě přijde až za několik měsíců. Co na to musíš rozebírat x měsíců?
0: Teď jsme viděli rozhodnutí v jednom konkrétním bodě, to znamená, jestli prezident se má účastnit tohodle konkrétního summitu v Ankaře, ale ústavní soud bude rozhodovat nejen o tom, jestli se má účastnit, respektive jestli si může říct, že se chce účastnit summitů budoucích, ať už třeba NATO nebo právě Valného shromáždění OSN, a vláda mu v tom nesmí bránit, ale zároveň jaký je vztah mezi vládou a prezidentem, pokud jde o určování zahraniční politiky, protože my si říkáme, říkáme v ústavně právní obci, že vláda tvoří zahraniční politiku, ale tohle nikde v ústavě není napsané. To je nějaký jako odborný názor, který převažuje v komunitě. A teď je otázkou, jestli to ústavní soud za prvé vidí stejně a za druhé, co znamená, že prezident zastupuje stát navenek. To my dneska vlastně nevíme, protože na to není žádné rozhodnutí ústavního soudu, které by to vykládalo. A o tom všem ústavní soud bude teď muset rozhodovat. A nejen, že o tom bude muset rozhodovat, ale bude se muset shodnout tak, aby měl dostatek hlasů, přijal to rozhodnutí, respektive nález.
1: Co když v tom nálezu ale stanoví, že prezident nemá právo být ten, kdo si nakonec rozhoduje o tom, jestli má vést delegace na summity Severoatlantické aliance a tak dále?
0: To nemá žádný vliv na to předběžné opatření.
1: Nemá. No ale popředtím soud vlastně sám sebe, nebo ne?
0: Ústavní soud neříkal teď v tom předběžném opatření, jak rozhodne v meritu věci, to znamená v té otázce, jestli prezidentovi může vláda či konkrétní člen vlády bránit v účasti na summitu NATO nebo v dalších třeba vícestranných jednání na mezinárodní úrovni. Pouze řekl, že zamražuje nějakou situaci z minulosti. Takže i když nakonec to skončí tak, že dá ústavní soud za pravdu vládě v té argumentaci, tak to nezpochybňuje to předběžné opatření.
1: Ale potom může být možná vláda pravoplatně naštvaná za to, že něco zamrazili předtím, než rozhodli?
0: To se většinou v soudní řízení děje.
1: Teď mi napadá ještě jedna věc. Nešlo by ještě do toho summitu vydat jedno předběžné opatření týkající se toho, kdo povede tu delegaci?
0: Určitě šlo. Záleží, jestli třeba prezident, respektive kancelář prezidenta republiky zažádá, ale já si nemyslím, že by to úplně té věci pomohlo, protože některé věci mají zůstat na té politické úrovni a někdo tu situaci bude muset přijmout tak, jak je. A otázkou je, kdo to bude. Zatím to vypadá, že prezident bude muset přijmout to, jak se k tomu vláda postavila, ale může to pak použít jako argument v tom řízení nadcházejícím, protože tam ještě bude možnost pro písemná vyjádření stran, možná se třeba bude konat i ústní jednání, takže to, jak teď dopadne ten spor ohledně předběžného opatření, může pak mít i vliv na to, jak nakonec ústavní soud rozhodne o kompetenční žalobě.
1: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a udělala si nám v tom trochu jasno.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska ústavní právnička Andrea Procházková z právnické fakulty Univerzity Karlovy. A já jsem se jí ptal na předběžné opatření ústavního soudu v kauze summit NATO a vůbec na ty pokračující spory vlády a prezidenta, které nemají konce.
5: No, já myslím, že je dobré, že jsme si to pustili, přestože to bylo jako nakloněno za mě.
6: Pápkovi.
5: Je to z iRozhlasu, jo. Mm-hmm. Musím říct, že ten jako dobrý ten moderátor. Myslím si, že se ptal docela jako dobře. Zapomněl na jednu otázku. Nebo myslíš, že se neptal, že se ptal tendenčně?
6: Ne, ptal se výborně, ptal se výborně, snažil se být víceméně nestranný a víceméně spochybňoval spíš to předběžné opatření. Jo, jako tlačil jí, místa mají tlačil a manévroval do toho, aby odpověděla jinak, než možná měla naučeno, možná měla navrčeno, možná měla připraveno, nakázáno a tak. I když oni ty teoretici toho práva to mají trošku jinak. Oni asi úplně nepřemýšlí o tom,

0: Pali.
1: Jo,
0: jenom tady
1: že jsme
0: mám
1: to
0: ještě,
1: tak
0: mám tady Miroslav Hlaváč se jmenuje ten náčelník generálního štábu. Narodil se 28. dubna 1965 ve Stodu. To je u Plzně, myslím, že?
1: U Plzně, ano.
0: No ve Stodu, jo, u Plzně. Český voják, generál poručík armády České republiky a od července 2026 náčelník generálního štábu. V letech 2023 až 2026 byl prvním zástupcem náčelníka generálního štábu a tak dál. Takže člověk asi předchůdce Řehka, no tak uvidíme. Uvidíme. Tak myslím si, že to bude, nebo že ta změna souvisí s nějakými proměnami v armádě, a to je asi dobře. Takže k tomu. Jinak máme tady kauzu, která se váže k víkendu.
1: Ano.
0: To je festival ve Strážnici.
1: No jo, tam to bylo divoký.
0: Takže Strážnice by se nekonala, pokud by nedostala grantové peníze od státu.
1: No, v podstatě by se žádný takovýhle věci nekonaly, protože prostě bez dotací nefungují.
0: Přesně
1: no.
0: Tak. Strážnice má nějakou prostě historii, ale protože milionový chlívek se jim ne tak úplně zdařil ten, jaksi, ta podpora toho prezidenta, no tak se nějak rozvrstvili po těch aktivitách. No a když současný ministr kultury Klempíř, víš, co je zajímavý, že kolaborant ten, jsem měl na jazyku, když mi vypadl zase, ježek se jmenoval ministr kultury, ten kolaborant, jak se pachtoval s tím, se světovým německým landsmannschaftem, typický český jméno Herman, tak tenhle ten jim nevadil. Ten byl v pořádku, jo? Byl cajk. Klempíř jim vadí, takže když Klempíře, tak ho vypískali. Ministra vypískali prostě, jo.
1: No, nelíbil se jim tak.
0: Co se může stát? Může se stát to, že stát zavře kohoutek. Jo?
1: Uh-huh. No, to je samozřejmě.
0: To je jako, když bude ministr ješitnej, a jestli teda je to tak, že...
1: Ale už slyšet, no.
0: Jestli je to tak, že ministr nemůže pozdravit jakoby takovýhle festival, který stát financuje, čili minimálně je to státem garantovaný přes peníze, tak asi je něco špatně. Macinka se naštval a Macinka k tomu vystoupil v té Strážnici. Nevím, jestli jsi to viděla.
1: Dojel, neviděla jsem to, viděla jsem jenom fotky a četla jsem pár nějakých jako úvah o tom, takže no, povídej, ty jsi to viděl?
0: Povídej pohádku o zeleným kůzlátku, já ti to pustím, takový já jsem.
1: Ty jsi ale hodnej.
0: Tak čučej.
2: Vy ani nevíte, co děláte. Vy ani netušíte, co teďka děláte. Vy děláte tady z toho strážnického festivalu politický festival. Zbláznili jste se. Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde. Ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival. Všude se píšou články, jak na nějakém festivalu ve Strážnici vypískali politika. Všichni lidi, kteří neví, kde je Strážnice, si myslí, že to je protivládní festival. To fakt je? To je folklorní festival. Tady se sledují verbuňky. Moji rodiče tady tancovali s Břeclavanem, hráli s Podlužanem a ani za nejtušího bolševika nikdy nikdo nedonutil nikoho, aby tento festival spolitizoval. Až teď vy sami. Není vám to líto? Mně jo. Vy ani nevíte, co děláte.
0: Takže to řekl Macinka přímo těm expertům, kteří to tam ničili, ten festival.